ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rosťanic pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík, školník. A uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka. I prvňáci. Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rosťa. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík. Ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel. Od toho dne byl Rosťa sama pětka, v nejlepším případě čtyřka. Učení mu šlo od ruky jako ševci smůla. Už ani neříkal, mně vyroste i trpaslík. Učitel Okurka povídal, že má Rosťa hroší kůži a aby si nemyslel, že může spát na obě oči. A že ještě není všem dnům konec a že by měl vědět, zač je v Pardubicích perník. Tím mínil, že by Rosťa měl dostat doma nářez. Nakonec ho opravdu dostal, i když se ho maminka zastala. Rosťa jí všechno řekl, o tom trpaslíkovi i o smůle. Maminka věřila na trpaslíky a na smůlu ještě víc. To ji naučila babička. Ale tatínka to nikdo nenaučil a tak byl Rosťa byt jako žito. Už si skutečně nevěděl rady, chodil jako tělo bez duše. O každé přestávce čekal trpaslíka, jestli ho nezbaví toho trápení. Nikdo o ničem nevěděl, jen soused Láďa a ten se po každé přestávce ptal. Rosťo, byl tady? Nebyl, řekl Rosťa a hned měli oba poznámku za vyrušování. Trpaslík školník se objevil z nenadání o jedné přestávce a to právě Rosťa zas po dlouhé době jedl angrešt. Pane trpaslík, vy jste mi dal, povídá Rosťa. Vy jste mi tedy dal. Co smůla? Hezky to jde, co? Povedlo se to, ne? To tedy povedlo, řekl Rosťa a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat. Teď by vám mohl vyrůst i trpaslík, povídá školník. Myslím, že ta smůla už stačí. Stačí, stačí, pane trpaslík, už nestojím ani za mouchu. A v tom byl zase konec přestávky. Trpaslík slíbil, že přijde znovu. Ten den dostal Rosťa trojku ze zeměpisu. První po celé té začarované době. Jakože se ta smůla protrhává, ale jenom na půl. Některá protržená smůla je horší než ta slepená. V úterý dostal Rosťa poznámku, že ohrožuje spolužáky pravítkem. Ve středu, že má zlý kukuč. Červeným inkoustem tam bylo připsáno těká myšlenkami. A trpaslík nejde a nejde. Každý den sedí Rosťa v lavici a tiše svačí. Všichni říkají, Rosťo, pojď se proběhnout ven. Ale Rosťa čeká na třídního trpaslíka s pěnovkou. Pořád na něho myslí, kde by mohl být a jestli ještě vůbec je a jestli si ten školník nespletl třídu nebo možná i školu.
Když někdo na někoho pořád myslí, tak se mu vlastně po něm stýská. A Rosťovi se poprvé v životě po někom stýskalo. Jakoby toho trpaslíka měl rád zrovna proto, že mu přinesl tolik smůly. To se stává. Tuhle šel Rosťa po ulici a slyší, jak se dva páni srdečně loučí. Jeden druhému potřásal pravicí a povídá: Naschledanou, pane školník. Rosťa se k tomu velkému školníkovi rozběhl. Byl to pán o tři hlavy větší než Rosťa a ještě možná opíť a kouřil modrozelenou pěnovku. Jinak trpaslíkovi školníkovi podobný nebyl, jen z náprstní kapsy mu trčel karmínový kapesník a ten vypadal trochu jako malinkaté trpasličí kalhotky. Rosťa vůbec nevěděl, co dál, jen na toho pána s pěnovkou koukal vyvalenýma očima, jestli neuvidí ještě nějaké znamení a nebo jestli mu je ten školník sám nedá. Ale velký školník se zeptal takovým udiveným a jako nachlazeným hlasem: Co je, hochu, co si přeješ? Já, pane, řekl Rosťa, nic, pane. Pán chvilku zaváhal, jako by na něco čekal, pak prudce zabafal z pěnovky a ještě řekl: Tak se mi nějak zdá, že jsem tě už někde viděl, hochu. Prudce se otočil a šel. Rosťa se za ním znovu rozběhl a v tom uviděl, že na zemi leží něco červeného. Zvedl to? Byly to malé, karmínové, trpasličí kalhotky a v nich ležela zabalená, malinká, modrozelená pěnovka. Kalhotky dal Rosťa Láďovi a pěnovku si nechal. A příští den dostal jedničku z diktátu. Karmínovou.

0: našim, aby přišli vaši k našim. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepojdou naši k vašim.
1: Co se to tu učíš, Máničko?
0: Ale pozvání na nedělní posvícení. Máme prý spolu obejít všechny známé a pozvat je na naši chalupu na posvícení.
1: A to přitom musíš takhle bulet? Teď to bude náramná legranda. No. Taková se šlo.
0: Jo, legranda. Víš ty vůbec, co je to posvícení?
1: Jak bych nevěděl, posvícení, to je přece... No, sejdou se lidé a zpívají. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
0: No, tady to vidíš, máme maso a zas maso. A jaké maso jedí lidé?
1: To je otázka.
0: No?
1: Veškeré maso, aniž to obsahuje značné procento bílkovin. Kdybychom byli bíložravci, jedli bychom jetlíček, eventuálně sušené traviny.
0: Co to mluvíš o bílkovinách, když se na nás žene pohroma?
1: Jaká pohroma?
0: Slepičí polévka, husa s knedlíkem a zelím, smažené vepřové řízky s bramborovým salátem, jitrnice, jelítka, plejc, tlačí.
1: Máni, chápu tvoji starostlivost o udržení tělesné linie, co? Ale někdo se třeba rád nadlábne, to je lákavé. Znáš to přece, Máni, o posvícení všechno to voní, tak jako v apatice. Tu voní jitrnice, tamhle zas koláče z pece. Ten, kdo by nešel na posvícení, ten je blázen přece.
0: A to, že si pan Spejblíš týden takhle prospěvuje,

0: budeme dělat koláče.
1: Máni.
0: Tak tohle to ti nic neříká.
1: Podívej se, Máničko, taťulda je prostě důkladný člověk. Na všechno se chystá delší čas, to pochop.
0: Ale...
1: Počkej, jak je to s tím řezníkem?
0: No...
1: Ty myslíš?
0: No, že našemu Pašíkovi hrozí to nejhorší. A obě husí, Zorka i Dorka, se mohou chystat na pekáč.
1: Jo tak, takhle.
0: No právě.
1: To by postihlo také naší slípku Pepinku. No. Tak to teda ne.
0: No a co chceš dělat, Urvínku?
1: Ať si pečou buchty a koláče. Našeho domácího zvířectva se ani nedotknou. Hele, Máni.
0: No.
1: Máš nějaké finanční úspory?
2: No, něco mi ještě zůstalo v kasičce z těch peněz, co jsem dostala za vysvěcení.
1: Já tam taky něco mám, tak pojď.
2: No, a co ta pozvání na posvícení?
1: Prostě jdeme cestou.
2: Ale říkal jsi přece...
1: Jen klid, vím, co dělám. Jdeme!
3: Ach, ty buchty.
4: Ani mi to nebudete věřit, pane Spejble, ale musela jsem těsto zadělávat v neckách, jako za starých časů.
3: Co bych nevěřil. Paní Kateřino, vždyť tu také bude lidstva.
4: No to ano.
3: No počítejte se mnou.
4: No.
3: Chystají se ze Zulkovi, samozřejmě
4: ano.
3: Paní správcová.
4: No jistě.
3: Pan Čuchta schodí, ten také nesmí chybět, ano, ona teprve ne. A to máme jenom lidi z baráku. A to ještě přijede celý ansámbl, tedy bych řekl soubor našeho divadla, to víte, herci.
4: No, hladový, že? Jen aby to nedopadlo jako v té písničce.

0: zajímavé.
1: No vidíte, vidíte, co no. se všecko může stát, paní Kateřino, ale myslím, že o naše hosty bude řádně postaráno.
0: No, jen jestli jste v Praze něco nezapomněli.
1: Ale kde, co vás nemá? Vzal jsem to všechno podle seznamu. 10 druhů koření, špejly na jitrnice, ubrousky, na ústa, žano, ale všechno to musí klapnout.
0: A neměl byste, pane Spejble, to prase trochu omejt, než přijde ten řezník?
1: Víte, že jo. No. Aby nebylo špinavé jako prase, ano, no, to máte pravdu. A to já zrovna opláchnu i ty husy. Co jsou v tom krmníku? Chuděry, nedostali se na rybník. Tak to já už běžím,
0: Ještě, že se ty děti dovedou tak pěkně zabavit někde v lese. Ono to není nic pro oko, když se dá řezník do práce. No. Pravda, dnes už ta mládež nemá takový cit k té domácí havěti. Ale stejně člověk přivykne.

0: vysvěcení, zítra zlatý.
1: Paní Kateřino.
0: Ano.
1: Paní Kateřino, zloději.
0: Cože?
1: No, krádež za bílého dne.
0: Co?
1: Chlívek nikde. Totiž chlívek prázdný, prase nikde. Husi pryč, i ta Pepinka.
0: To říkáte, to je nadělení.
1: To je nadělení, to je. Zloděj, zlodějský. Nechali tam tenhle ranec. Už to nemohli všechno ani pobrat.
0: Ukažte ten ranec.
1: Je to hrozná tíha. Já ho tady vysypu na stůl.
0: Ukažte. Konzervy.
1: Šmanko, te to museli před náma vykrást nějakou samoobsluhu.
0: Ale podívejte se, pane Stejble, slepičí polévka s domácími nudlemi a tady husí prsa.
1: A tady prosím bravčová.
0: Ano, bravčová.
1: To je jako vepřová ve vlastní šťávě. To je konzerv jako pro chmelovou brigádu.
0: A mně se zdá, že ten ranec poznávám.
1: Neříkejte, to by bylo znamenité. Veřejná bezpečnost by mohla rychle zasáhnout. To bychom je tak říkajíc přivedli na stopu.
0: A víte, že je docela chápu.
1: Koho, paní Kateřino? Snad ne ty zloděje.
0: Ale ne. Zavolejte Hurvinka a Máničku, pane Spejble.
1: Myslíte, že o tom něco vědí?
0: Zcela určitě.
1: Tak to nesmíme ztratit ani vteřinu. Ani vteřinu. Hurvinku, Máničko, domů.
0: Vždyť jsme jim tu havěť koupili na chalupu, abychom je zblížili s přírodou a životem na venkově. A teď bychom je o to vlastně připravili.
1: Promiňte, paní Kateřino, já vám ale vůbec nerozumím.
0: To nic, už jdou. A tak vám to Hurvínek jistě vysvětlí.
2: Zdá se, že jste náš úskok prohlédli.
3: Pašík, Dorka, Zorka i Pepinka jsou v lese v té opuštěné hájence.
1: Šmanko, te kdo je tam zatáhl?
2: No, když dovolíš, taťuldo, tak my.
1: Ale proč? Vždyť to může každou chvíli být pan řezník.
0: No právě, proto jsou v té opuštěné hájovně. Bylo jim líto těch zvířátek. Vždyť tu vlastně byli pro radost a pro zábavu, a ne na vykrmení.
2: Ovšem, hlady ta zvěř u nás netrpěla.
1: A co teď budeme dělat?
0: Tak příkladně vy, pane Spejbl, vy dojdete k řezníkovi a řeknete mu, aby nechodil. A vy zase přivedete tu zvěř domů a zavřete je do chlívku.
3: Ale nic se jim nestane.
1: Ale co, jsou hosté, co bude s naším posvícením?
0: To je zase můj úkol. Koláče a buchty jsou napečené a teď z těch konzerv připravím to ostatní. No, pravé české posvícení to nebude.
1: Jo, bude to poněkud konzervované posvícení, že ano?
0: Ale ne.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
2: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
3: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
1: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
2: A ty?
1: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
2: Kdo jsi ty?
4: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
2: Jú!
1: Vykřikla holčička polekaně.
2: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
1: Zeptala se malá čarodějnice.
5: Počkat, počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
1: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
2: Je, ty to ale umíš,
1: radovali se děti.
2: Tě, to je teprve začátek,
1: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
2: Tak a teď dost, musíte už domů.
4: Už? Ano, je nejvyšší čas.
1: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
2: Tak moc krát děkujeme.
1: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
5: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
2: Ale mohl by to být,
1: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
2: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
1: Ale v duchu byla velice ustaraná.
2: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
1: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
2: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
1: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí, a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou pod večer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi, a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval. Vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhletu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál. Za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčeli: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta. Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Honza, který si ještě včera myslel, že získá princeznu, zahanbeně prchal ze zámku. Zastavil se, až když proběhl celý les. V dálce svítila bílá stavení s kostelíkem uprostřed. Brzy byl u krajní chalupy. Kolem byla zahrádka, v ní zalévalo děvče s červenou pentlí ve vlasech kytky. Jdeš z panské služby, mládenče? Zavolalo na něj. Zůstaň u nás, vyučíš se krejčovině. Když má krejčí tak hezkou dceru, zůstanu, kýval Honza. Má dvě hezké dcery, smálo se děvče. Já jsem Dorka a to je Barka. Ukázala na dívku se žlutou pentlí, která stála ve dveřích. Chceš se naučit píchat jehličkou? Ptal se ho krejčí. Chci, kýval Honza. Naučím se šít vesty, spodničky i kacabajky. Pěkná práce je to, tady v chládku. Venku sluníčku praží na záda. A ještě se budu dívat na vaše pěkné dcery, pochvaloval si. Jen kdybych je uměl uhlídat, povzdechl si krejčík. Celé noci se někde toulají. Já je uhlídám, pan táto, kasal se Honza. Už to zkoušeli jiní mládenci a neuhlídali je. Mávl rukou krejčí. Honzovi bylo divné, kde se dvě mladá děvčata můžou po nocích toulat, ale neptal se. A krejčík ho učil svému řemeslu. Honza nejdřív přišíval knoflíky na kabáty a obšíval k těm knoflíkům dírky. Pak stahoval sukně a všíval do kabátů podšívky. Viděl, že krejčovina není tak lehké řemeslo, jak si myslel. Od jehly měl rozpíchané prsty a zas ho bolela záda. Ale obě krejčíkovi dcery se na něj usmívaly, pekly mu placky a lívance z povidly a jiné dobroty, co měl rád. I čaj mu večer do postele nosili. Honza se čaj napil a usnul jako dřevo. Holky se pak někam vytratily, celou noc byly pryč. Ráno pak přišly unavené, vlasy rozcuchané, sukně potrhané a Honzovi se smíchem lhali, že byli na borůvkách a cestou zabloudili. Vemte mě někdy s sebou na ty borůvky, žadonil. Ale děvčata se jen smála. Až jednou, když prosil moc, povídá Dorka. Dobře, vezmeme tě sebou. Ale zavážeme ti oči, řekla Barka. Honza souhlasil. Děvčata se vystrojila, vpletla si do vlasů červené a žluté pentle, zavázala Honzovi oči šátkem a šli. Ale když došli k lesu a Honza zakopl o pařízek, zastavil se. Teď si zahrajeme na slepou bábu, smála se děvčata. Zatočila s Honzou a křikla, najdi si nás, Honzo, najdi, a skočila do křoví. Kterou najdu první, té dám pusu, radoval se Honza. Ohmatával mladé smrčky a volal, kde jste, Dorničko, Baruško, kde jste? V tom nahmátl ženskou sukni, Barka nebo Dorka, volal a hned tu sukni objal. Ale když si strhl šátek z očí, viděl, že objímá starou babku s rancem klestí. Aha, holky ti dávno utekly, ty hloupý Honzo, povídá se smíchem babka. Dones mi ten ranec do vsi, ať nejdeš s prázdnou. Barka s Dorkou jsou mazané, nikdo neví, kam se v noci ztrácejí. Každému utečou. Já to zjistím, řekl umíněně Honza. V noci neusnu a budu je hlídat. Ale neuhlídal. Když mu večer přinesla Barka čaj a Dorka ho hladila po vlasech a šeptala mu do ucha sladká slovíčka, zase se napil. Tušil, že holky vaří čaj z bylinek na spaní, ale nevěděl, jak to udělat, aby je přelstil. Až jednou našel v kuchyni stejně malovaný hrnek, jako byl ten, ve kterému mu Barka s Dorkou nosili čaj a schovali jej pod postel. A když večer přišli, poslušně si vzal hrnek plný teplého čaje a předstíral, že pije. V tom vykřikl, myš, tamhle běží. Děvčata se lekla a s křikem vylezla na stůl. Honza rychle hrnky vyměnil a prázdný jim podal. Pak zívl a dělal, že usíná. Barka s Dorkou vyběhly ze sednice. Honza rychle přelil uspávací čaj do lahvičky a schoval si ji do kapsy. Sotva pak uslyšel vrznout branku u plotu, pospíchal za děvčaty. Dorka s Barkou běželi až do prostřed lesa. Bylo tam houští a za ním skála. Skálo, skálo, otevři se. Zlatá nitko, ukaž nám cestu, volali obě dívky. Na jejich volání se skála otevřela a mezi křovím se objevila zlatá nitka. Holky se té nitky chytly a spouštily se dolů. Honza honem přiskočil, protáhl se škvírou ve skále, chytil se zlaté niti a opatrně sestupoval za nimi. Cesta to byla srázná, kolem rostlo vysoké kapradí i keře s ostrými trny. A právě to trní trhalo dívkám sukně, jak nedočkavě klouzali po kamení dolů. Dole byla ve skále široká jeskyně plná barevných krápníků. V jeskyni běhali skřídci, nosili na stůl mísy s jídlem a nalévali do pohárů víno. A jiní zas ladili malé housličky a flétny. Honza se schoval za kapradí a po očku se díval, co se bude dít. V tom vyšli ze skály dva obři. Byli celý zarostlí, vlasatí, oči jim svítily a ruce měli tak velké, že by jimi mohli skály lámat. Skalní muži, lekl se Honza a ještě více přitiskl do houští. Vítejte, naše krásné tanečnice, řekli obři a uklánili se Dorce a Barce. Dívky se napily vína, padly skalním mužům do náruče a pustili se do tance. Honza z výšky viděl, jak jim hoří tváře. V tom cítil, že mu po noze leze mravenec. Ohnal se po něm, ale noha mu uklouzla a on se skutálel rovnou před obry a jejich tanečnice. Honza, špitli Dorka s Barkou, co tu děláš?
2: Chtěl jsem si taky zatancovat, lhal Honza.
1: Dobrá, budeš tancovat, ale kolem nás, křikli obři a vlekli Honzu ke stolu. Budeš nám víno nalévat a jídlo chystat, odtud se už nikdy nedostaneš. Honzovi bylo ousko. Tušil, že brzy bude ráno, viděl, jak jsou Dorka s Barkou unavené. Poslední pohár vína a poslední tanec, volal první skalní muž. Nalej nám víno, poručil Honzovi druhý. Honza si vzpomněl, že má v lahvičce uspávací čaj. Když se obři nedívali, nalil jej těm dvěma do poháru. Zlatavě se třpitil, zrovna jako víno. Obři nápoj vypili a začali se šklebit.
2: Co jsi nám to dal? To víno bylo skyslé. Za to z tebe uděláme skřítka.
1: Hrozili mu, ale začala se jim podlamovat kolena, oba padli na kámen a usnuli. Honza honem utrhl proutek a šléhal Barku s Dorkou po sukních. Teď budete poslouchat mě a rychle ven. Děvčata se zaschytila zlaté niti a lezla po skále nahoru. Honza za nimi. Tu zlatou nitku si navíjel na palec, aby ty dvě už nikdy nenašly do skal cestu. Domů přišli všichni ráno. Tak vám vedu, pane mistr, ty tulačky, povídá Honza. Tancovali v jeskyni se skalními muži. Ale už nebudou. Sebral jsem jim zlatou nitku, která je tam vedla. Děkuji ti, Honzo, radoval se Krejčí. A kterou si vybereš? Ani jednu nechci, pane mistr. Pro ně jsem jen hloupý Honza. Půjdu dál a naučím se jinému řemeslu.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Bylo 7 vajíček a jedna slepička, ta na nich pěkně seděla a tak se z vajíčka.

0: kam zamíří tapíři. Jednou za svítání konečně přestalo pršet a přesně uprostřed Jižní Ameriky se udělala veliká louže. Hele, louže! Zaradoval se malý pruhovaný tapír, když vylezl z křoví a rozhlédl se po světě. V té se nám to bude krásně šplouchat. Hej, kde jste kdo? Pojďte se mnou do vody. Slyšíš? Lenochode, vstávej, je ráno. Tak pokřikoval ten tapírek, jmenoval se Tity a neměl ještě moc rozumu, když si dovolil budit starého lenochoda. Lenochod dřímal celé dny na stromě a nikdy si ničeho nevšímal. Louže ho nezajímaly. Teď otevřel jedno oko. Kdo mě budí? Když uviděl jen malého, nevychovaného tapíra, oko zase zavřel. Tity chvíli čekal, nic se nedělo. A tak do Lenochodova stromu pořádně drcnul. Lenochode, nespí! Já nespím. Já... Zíval dlouze a dlouho Lenochod, až z toho zívání zase usnul. Tity znovu netrpělivě zatřásl stromem. Polez dolů, co tam nahoře pořád děláš?
1: Já...
0: Vzdychal Lenochod.
1: Já tady přemýšlím.
0: Tihle lenochodi spící v korunách stromů vypadají jako stará opuštěná hnízda. A protože se celé dny nehýbají, stává se, že často na nich něco vyroste, třeba mech. Rozhodně nemají rádi, když je někdo budí. Nikdy nechtějí vstávat a také se nechtějí koupat. Malý Tity, který tohle všechno nevěděl, zatím vlezl až po kolínka do teplé louže, ale pokoj Lenochodovi nedal. To bylo pořád, pojď si se mnou hrát, nebo pojď se taky vykoupat. A o čem vlastně přemýšlíš? Tohle samozřejmě Lenochoda dopálilo a tak odsekl.
1: Přemýšlím o závodech, abys věděl. Ale jestli nebudeš ticho, přijde na tebe jaguár.
0: Potom si na svou větev pověsil tabulku s nápisem
1: Nerušit.
0: Zbytečně. Tity neuměl číst. A tak jen koukal na nápis a nevěděl, co tím asi tak Lenochod myslí.

0: tak ty nedáš pokoj. Ty budeš pořád vyrušovat, jen počkej, až já tě proženu jako jaguár.
1: A to bylo opravdu všechno, co tenkrát ráno lenochod řekl. Pak už dál jenom chrápal a nevzbudilo ho vůbec nic. Neslyšel ani smích, který se v zápětí ozval z houští. Za toho zaslechl Tity. Ten smích se mu moc nelíbil. A nelíbilo se mu také, že nikoho neviděl, ať se rozhlížel, jak chtěl. Marně volal. Kdo jsi? Kde jsi? Nikdo neodpovídal. Zatím už vyšlo slunce a tapírka napadlo, že se bude chvíli opalovat. Louže se teď leskla jako zrcadlo. Tity poprvé v životě spatřil, jak vypadá. Sám sobě se docela líbil. Je, kviknul. Tak to jsem já? Takhle jsem se už opálil? Takhle krásně proužkovaně? Jen abych si nespálil nos? Tity si nespokojeně prohlížel svůj tapíří chobůtek. Není moc veliký? Spíš malý. Ozvalo se z houští a hned zase ten smích. Pidi chobot. Pidi tapír má pidi chobot. Posmívalo se něco Titymu. Tity se urazil. Jaký pidi? I když jsem zatím malý, určitě porostu a se mnou můj chobot. V houští to teď dokonce smíchy vyprsklo. Ty, že máš chobot. Slon má chobot, ne ty. O slonovi tapírek nic nevěděl. A nevěřil, že nějaký jemu neznámý slon by mohl mít lepší chobot než on. Tak mi toho svého slona ukáž. Změříme si choboty a pak se uvidí. Proč ne? Zasmál se hlas z houští. Když půjdeš se mnou, já tě ke slonovi zavedu. A není to moc daleko? Staral se Tity. Víš, daleko já chodit nesmím, protože jsem ještě malý. Kde pak daleko? Smál se a chechtal ten hlas čím dál víc. Jenom kousek odtud. Kousek lesem, kousek vodou. A jsme v Africe, tak jdeme?
2: Jdeme, rozhodl se Tity, ale najednou ho napadlo. Napřed mi povíš, kdo jsi. Slyším tě, ale nevidím. Jak ti mám říkat, jak se jmenuješ?
3: Jaguár! Zavrčelo to z houští a vyskočilo to.
2: Tak to je on, ten jaguár! Svitlo Titymu a rázem mu bylo jasné, že s jaguárem za slonem nepůjde. Místo toho se rozběhl a utíkal, co mu nožky stačily a zároveň kvičel a vřískal na celý les. Jaguár! Jaguár! Pozor! Je tady jaguár!
1: Křičel tak hlasitě, že probudil i lenochoda a ten se tentokrát na malého tapírka vůbec nerozlobil.
2: Poradil mu, aby se honem, ale honem potopil na dno louže a tam počkal tak dlouho, dokud jaguár neodejde. Štěstí, že tenkrát tolik napršelo a ta louže uprostřed Jižní Ameriky byla opravdu hluboká. Protože tam pokaždé zamíří všichni malí pruhovaní tapíři, když se potřebují schovat před jaguárem.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev.
2: Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev.
0: Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec. Od té doby hledáme toho lva i tu klec.

V jedné vesnici u Labe bydlila chalupnice a měla pěknou dcerku. Ač byla ještě dítě, měla překrásný hlas. Jejím zpěvem znělo v zimě obydlí a jak na jaře vysvětlo sluníčko, zpívala na pastvě. Měli několik kos, jež jelenka pásávala na úhorech a pustinách. Dny strávené na pastvě jí byly nejmilejší, milovala slunce a volnost. Bylo to jednou počátkem jara, kdy země dýchala hlinitou vůní a hrudky se chvěly teplými paprsky slunce. Sasanky už dokvetly, tráva nasazovala nová stébla a na břízkách vypučelo nejkrásnější zelené listí, jež se v září slunce lesklo jako zlato. Jelenka šla za kozami a zpívala. Kozy už kubly tady, už kubly tam a jako když nemají stání, postupovali k roháji. Roháj je nevysoký kopec, zarostlý listnatými keři a stromy. Lidé se tam neradi zdržovali, snad, že pod stromy byly malé vyvýšeniny, jakoby zbytky starých mohyl. Všechny byly hustě zarostlé barvínkem. I jelenka to slýchávala vypravovat a roháji se při pastvách vyhýbala. Ale jednoho dne se jí zdál svět tak krásný, že ani roháj na ní nepůsobil děsivě. Nechala kozy volně jít. Mohlo být k poledni, když postráni vystoupili na mítinu mezi břízkami a rozběhli se pod stromy. Jelenka usedla do trávy a zpívala. Jen dospívala svoji píseň, když se ozvaly ze všech stran líbezné hlasy a zazněla píseň, jakou předtím nikdy neslyšela. Na mítině se objevil celý zástup vzdušných bytostí, oděných poloprůsvitným bílým šatem. Byly to lesní panny a ty tak krásně zpívaly. Jelenka se zpočátku ulekla, ale když viděla, že se na ní usmívají, zachvělo se jí srdce radostí. Slyšela zpěv lesních panen, o němž dosud jen slýchala vyprávět. Kozy ulekaně pohlížely na pasačku. Krásné byly lesní panny a bohatý světlý vlas byl jejich nejkrásnější ozdobou. Ale jelenka vnímala jen jejich zpěv. Sesedli se kolem ní a učili jí zpívat. Když se slunce nížilo, poručili jí, aby o nich nikomu nepovídala, a přišla zas. Zmizely, jak přišly. Ani větvička nezapraskala pod lehkým krokem jejich bosých nohou.

Plásávala od té doby na roháji každodenně a naučila se krásných písní bez počtu. Lidé se zastavovali u chalupy, když některou z těch písní spustila. A sama matka vrtívala hlavou, kde to děvče tolik krásných písní bere. Zdaleka přicházeli lidé, aby poslechli její zpěvy. Ale ona o to nedbala. Nevšímala si chvály ani cizích, ani domácích. Jak smutný jí byl deštivý den, když nemohla na roháji. A ani myšlenkou nechtěla zavadit o to, že na zimu lesní pany zmizí a zpěvy pominou. Na roháji byla studánka a lesní pany jí varovali, aby z ní nepila. Stala by se také lesní mocí. Ale jednou, bylo to už k podzimu, bylo v polích parno k zalknutí. Nad krajem visela bouře, ale kapka vody nepadla. Trápena žízní, napila se ze studánky a stala se lesní panou. Tělo se stalo spola průhledné, dostala průsvitný bílý šat a stala se duší a ochránkyní mladé břízky, jež právě vyrůstala na pokraji roháje. Kozy se marně ohlížely po pasačce, čekali na ní do slunce západu a pak se pomalu sami obrátili k domovu. Matka se doma hrozně polekala, když kozy pozdě na noc přišly sami. Plakala a naříkala. Chtěla jít ještě v noci hledat Jelenku, ale nevěděla kam, neboť ona nikdy nevyzradila, že pase na roháji. Ráno odvázala kozy a nechala je volně jít, kam sami chtěli. Hrůza jí obešla, když viděla, že míří na roháj. A kozy ji zavedly na mítinu, kde kvetlo tisíce kopretin, ač na lukách už odkvetly, kde vykvétalo tisíce modrých květů barvínku na slehlých zapomenutých hrobech z dávnověku a kde se temný břečťan vinul kol starých bříz. Poznala hned, kde se ocitla. Volala do lesa: Jelenko, Jelenko! A kozy smutně mečely, jako by také volali svou pasačku. Objevila se královna lesních panen a pověděla matce, že je Jelenka opravdu mezi nimi. Nech ji mezi námi. Je šťastná a bude vždycky šťastná, neboť los lesních mocí je lepší než úděl lidský. Ale matka prosila, aby jí dceru vrátili, aby jí měl kdo oči zatlačit. I zavolala královna Jelenku, ale matka s dcerou se nepoznali. Královna přejela Jelence rukou po čele, ona procitla a její srdce opět po lidsku zabušilo. Byla to zase táž pasáčka kos, jen vlasy jí zůstaly dlouhé a zlaté. Chceš-li se mezi nás jednou vrátit, dbej, abys žádný nestratila, řekla královna a zmizela. Jelenka se vrátila s matkou domů a kozy pást už nikdy nechodila. Předla doma len.

pomalu dorůstala. Byla krásná jako lesní pana a zpívala jako nikdo v celém kraji. A jaké písně podivné. Což divu, že se o ní mnoho ženichů i vzácných hlásilo, ač byla chudá. Ale její srdce zůstalo chladné. V její paměti žily jen krásné dny mládí. Dbala pečlivě o své vlasy. Byly krásné, zlaté a dorůstaly pomalu k patám. Když až k ním dorostly, zemřela jí matka. S poslední hrudkou již hodila na matčinu rakev, padlo pouto, jež jí vázalo k lidem. A bylo zase jaro. Hlinitou vůní dýchala zem, dokvétaly sasanky na roháji a barvínek nasazoval nové světlé listy. Sotva zapraskaly pod její nohou suché větvičky v řesu, zazněl roháj zpěvem lesních panen. Vzali jelenku ve svůj ladný kruh a jak se s nimi zatočila jednou dokola, zašly všechny vzpomínky v její mysli. Oděli jí šatem lesních panen a její vlastní šat pustili po vodě. Vylovil její starý rybář ve vsi, zamyslil se a řekl: však byla stejně z jiného světa.

0: Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hejlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hejlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
0: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hejlíkovi z ucha spínací špendlík.
2: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
1: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni, přikázal.
0: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
0: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděla to zahučení Kudla Dederon.
1: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
3: Ať žije guvernér Tulamor!
0: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hejlík.
2: Tulíku!
1: Odveďte ho!
0: Poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek. Jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší.
0: Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje, nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: Audiostory uvádí.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Co pak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: Tatínku, tatínku! A takový roztomilý, malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený a Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty, můj broučinku, i ty, můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. No, to byla radost a měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezonké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila, Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpoledem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nazbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec jí podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si, my půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Mysleli si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, Oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starosti o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal, nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musil muž ustoupit i podruhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když drvoště pse ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval. To nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalonku, polehonku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a macecha řekla, tady zůstanete sedět, děti? A jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme, ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku

0: a jedli dál a nedali se rušit. Jeníčkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr větříček, obláčku bratří.

0: Najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a pocukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala ji a křikla: vstávej, holka líná, nanosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi cevalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou už jí to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu.
1: Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, vždyť vidíš, i já bych se tam vešla.
0: Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: Pojď ven, Jeníčku! Čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní.
1: Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti.
2: Pohádka končí, to víš, tamhle běží myš. Kdo ji chytí, ať s ní má chlupatou čepici, skončila pohádka.

0: No je to tu krása, děti, co?
1: Ano, tatí tamhle dole je hospoda.
0: No to já vím taky, vždyť jsme kolem ní šli.
1: Já to jen tak podotýkám.
0: Nic nepodotýkej. Vždyť to byl tvůj nápad, že si uvaříme v přírodě. Táhneme sebou pánev, potraviny a takové tyto a nakonec by se šlo do hospody, ne?
2: Tady nám bude chutnat, Hurvínku. A do hospody chodí špatní člověkové, co pijou, kouří a říkají drsná slova, víš?
0: Ano, a pijou píseň dokola, ještě horší věci. Mánička má pravdu.
1: Ano, tady máme přírodu, vidíš, jo, tati?
0: Ano, vidíš správně.
1: A ten vzduch a to šumění hvozdu.
0: Ano, to je dobře, že se dovedeš vžít do té nádhery.
1: Tady se nám bude krásně umírat, viď, Máničko?
0: Co zas? Co by se umíralo?
1: Hlady.
2: Ale já nemůžu umřít.
0: No tak, Máni.
2: No tetinka říkala, abych se v pořádku vrátila.
0: No dobře, počkej, aby... Máni. Co jí strašíš? Oběd bude hned, jen co to chytne.
1: Neplač, Máničko, oběd bude, jen co to chytne.
2: Ano?
0: Správně, jen co to chytne.
1: Tati.
0: Co je?
1: Bude to chytne.
0: Ale už to musí každou chvíli, takové slunečno a ne a ne. No vidíš, už jsem vyškrtal dvě krabičky zápalek.
1: Tati.
0: Co zas?
1: Jsi říkal, že se v tom vyznáš.
0: No taky se v tom vyznám, proto jsem vzal pět krabiček zápalek, než to vyškrtáme.
1: Tak tu své staré kosti složíme. Tak blízko u hospody.
2: Já tu ale nemůžu skládat kosti, teďka říkala, že se mám vrátit v pořádku.
0: Šmanko, neposlouchej ho, Máničko, on nemá smysl. Pozor, hele, už to kouří, rychle, foukat. Hurvaj, foukej taky.
2: Sláva, Slávička, Hurvínku, foukej.
1: Jdu na to.
0: Co děláš? Vždyť si mi to všechno... Já toho mám plný oči a nos taky.
1: To víš, taťuldo, když já zaduju, tak je na závětrné straně zlé.
0: Nech si to, nebo ti na návětrnou stranu naplácám. Podívej se, co jsi udělal. Úplně to zhaslo. Musíš s citem, že ano?
1: Tati, a co takhle přijít dřevo o dřevo? Jako indiáni.
2: Slávička, budeme třít dřevo o dřevo.
1: Indiáni no. To měli za půl hodiny.
0: No já nejsem indián.

0: vyklopíme máslo na pánev.
1: Já vyklopím, máslíčko.
0: Tak, ty jsi ale šikovná holčička. Urvaj, podej salám.
1: Já podám salámek.
0: No dobře, no, másličko se nám rozehřívá. Salámek na to takhle. Rostem to? Počkej, nebo já to držím.
1: Koukej, Hurvínku, jak jsme pěkně salámek rostem to.
2: No dobrá, já si počkám na výsledek.
0: Urvaj, vajíčka.
2: Kolik?
0: Všechny, 9, teď je to oběd.
1: Já podám. Jo.
3: Co bylo?
1: V tom kastrolku se všechny rozbily. Všecinečky.
0: No co všecinečky, na nejvíc 9, ne?
2: Dobalil vajíčka, ta ťulda.
0: No a co má bejt? Počítal jsem s tím, aby se to žáno tady v lese nemuselo naklepávat jedno po druhým. Maničko, šupity.
1: Šupity?
0: No.
1: Už jsou tam.
0: No počkej, skořápkava, ne, no nic, počkej, já ty největší vyberu, takhle pěkně, vidíš, no
1: aha.
0: A bude to, co je tohle? Kus pytlíku, šup s tím ven, to jehličí taky pryč. Ještě, že jsou tu borovice, smrček se vybírá hůř. No ty menší kusy skořápek hol tam zůstanou. Musíte dávat přídle pozor.
1: Ano, prosím.
2: To bude slepý střevo koukat.
0: Ale nic nebude koukat, když je slepý. Tak? Teď dáme ty kameny ještě takhle na sebe, počkej, no, se strčíme, vidíte, no, teď se to nechá na mírném ohni dopékat. Uvelebíme se a počkáme.
1: Já už se velebím. Velebíš se taky, Hurvínku?
2: No, už se to škvaří, ale pomalu. Hele, já to trochu prošťournu.
0: A nic neprošťourneš, ještě to schodíš. To stačí takhle tím prutem nadzvihnout. Vidíš, jak to vyšlehlo?
1: Jú, to vyšlehlo.
2: No to je toho, když ti do toho kape to máslo.
0: Aha, jo, kape. No jo, tenhle kámen se trochu z tohoto... Konečně to máslo kape správně, protože nám ukazuje na bílední, že...
2: Že nezůstal kámen na kameni.
0: Ne, že nemáme tu pánev dobře horizontálně.
2: A když hoří to máslo dole, proč nehoří v pánvi, tatí?
0: No, protože tady prostě fyzikální zákony... Počkej, jak ono to je, jo. Máslo-li pod pánví pálíme? Já už nevím, jak to přesně zní. No prostě na mírném ohni je pánev na to, aby to... Ne to, pozor, jděte od toho pryč, k čertu.
1: Nebesíčka, to je oheň.
2: Jo.
1: Jeminko, podívejte, už jsem toho prožila v životě hodně.
2: Páří!
0: Nechoď k tomu. Vidíš, že je to v jednom plamení.
2: V jednom mírném plameni salám už taky hoří.
0: No, protože k tomu teď nemůžu, když kolem toho držadla tak zuří živly.
1: Já jsem z toho šokovaná.
2: Tak ještě jsi si nevzpomněl, jak je to celé máslo-li pod pánví.
0: Nevzpomněl, teď na to není čas, když musíme dávat pozor, aby nechytil les.
2: Tati, vlastně nám lehl popelem oběd, viď?
0: No a co, jde na tom, co, tohle poházíme hlínou?
1: A hotovo.
0: A hotovo.
2: A tradá.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Kde mají sněhuláci své království? Jakmile napadne první sníh, sejde se skoro celá naše čtvrť, tedy její dětské osazenstvo, na louce nad kostelem. Hned jak skončí škola, zahodíme aktovky do kouta, zapomeneme na matematiku, vlastivědu i na domácí úkoly a pospícháme na půdu, do sklepa nebo do kůlny oprášit Sáňky a Boby, které tam celý rok jen tak zahálely. A věřte tomu, že když se takováhle společnost sejde, nezůstane jen u sáňkování. Koulovačky jako u nás jste ještě určitě nikde neviděli. Na jednu stranu se sešikují kluci a holky ze staráku, tak říkáme vilkám. Na druhou stranu zase sídlišťáci a sněhová bitva může začít. Koule sviští vzduchem, sníh máme všude, v botách, rukavicích a snad i pod trenýrkami. Zima ale nikomu není. To byste nevěřili, jak taková bitva umí zahřát. Líp než hrnek horkého čaje s medem. Když je po všem, vítězové i poražení si podají ruce na usmířenou a ještě než se rozejdeme domů, postavíme spolu sněhuláka. Tentokrát se nám ale povedl. Byl tak krásný, až moje sestřička cestou domů začala natahovat moldánky, že by takového chtěla mít na zahradě potom.

0: okny taky, aby se na něj mohla pořád koukat a povídat si s ním. Než abych poslouchal to její fňukání, tak jsem jí slíbil, že si jednoho taky uděláme. A že bude mnohem hezčí než ten u kostela. V kůlně jsme našli starý hrnec. Ve spíži ukořistili pořádnou mrkev a Kačka, to se vám zapomněl říct, tak se moje sestřička jmenuje, vytáhla z krabice s tajnými poklady veliké perleťové knoflíky. Už byla skoro tma, když jsme Sněhuláka dodělali. Stálo to ale za tu námahu. Ještě poslední knoflík a v tom nás maminka volá k večeři. Moc se nám nechtělo loučit se hned s novým kamarádem, ale poslouchat se musí. To se bude krásně spát po tak pěkně prožitém dnu, říkal jsem si a už se těšil pod peřinu. Nedalo mi to a ještě před usnutím jsem se musel oknem naposledy podívat na našeho sněhového kamaráda. Když na mě začal z podrnce mrkat, myslel jsem si, že se mi to jenom zdá. Pak se ale začal kolébat ze strany na stranu a už si to šinul rovnou pod naše okno. Úplně jsem vykřikl strachy. To se musím přiznat. A Kačka, ta z toho na chvíli úplně oněměla. Schovávala se hned za mě. Jak se jí ale vrátila řeč, volala by: Mami, tati, pojďte sem! Honem jsem jí musel napomenout, ať je stichá, aby něco nepokazila, že určitě prožijeme bezva dobrodružství. A taky, že jo. Jen tak přes pyžamo jsme na sebe hodili bundy a kulichy a oknem jsme celý dychtivý vylezli za Sněhulákem. Řekl nám, že se jmenuje Zimoslav a že je moc rád, že jsme ho tak krásně postavili, protože málo který Sněhulák je takový štramák. A to si prý zaslouží odměnu. Jak jsme tam tak s Kačkou celý úžaslý stáli, zamumlal Zimoslav několik podivných slov. Dvakrát zabouchal na kastrol, co měl na hlavě, otočil tím knoflíkem a už před námi stály saně. Místo koní do nich byla zapřežená meluzína a kvílela, až z ní šla hrůza. Sněhulák nás pobídl, ať si nastoupíme, že uvidíme něco, co ještě žádné dítě, dokonce ani žádný dospělák, neviděli. Práskl bičem a saně se rozletěly jako s větrem o závod. Za chvíli kolem nás byl vidět jenom led a sníh. Řeky i jezera zamrzlé, stromy se prohýbaly pod tíhou bílé nadílky a z mraků se chumelilo o 106, takže jsme si ani nestačili všimnout, že se blížíme k obrovskému ledovému paláci. Takovou krásu jste ještě neviděli. Byl to spíš zámek. Měl 5 věží, modravě prosvítaly mezi nadýchanými mraky a na každé z nich se třepetala vlajka se sněhovou vločkou, znakem zimního království. Před bránou stály 2 sněhuláci, na první pohled vypadali hrozně přísně, ale hned nás vítali jahodovou zmrzlinou se šlehačkou. Takže jsem poznal, že srdce určitě z ledu nemají. Ocitli jsme se v pohádkové říši, kde všichni jsou kamarádi, jeden druhého zná a mají se rádi. Za chvilku pro nás přišel další sněhulák a představte si, měl na sobě frak, takže vypadal úplně jako tučňák, který se předspal ryb, jak byl celý kulaťoučký. Kdo ho stavěl, na něm teda sněhem nešetřil. A tenhle ten tučňák, vlastně sněhulák, nás zavedl rovnou ke královně celé říše, k paní Zimě. Trůn měla vytesaný z velikého kusu ledu, posetý zářivými diamanty, na sobě měla bílé šaty a ve vlasech čelenku z těch nejkrásnějších sněhových vloček. Kačka jenom kulila oči. Vedle ní seděl její manžel, pan Mráz. Bílé vousy skoro až na zem, v ruce držel ledovou berlu a nos měl červený jako jeden pán, který bydlí kousek od nás. Zimoslav královnu poprosil, jestli nám smí ukázat ledové království. Ta se ho nejdřív zeptala, kdo ho tak krásně ukoulel. A když řekl, že já s Kačkou, královna pravila, že taková práce nesmí zůstat bez odměny. A najednou před námi stál kopec zmrzliny, ledová limonáda a kremrole plněné sněhem. Zatímco jsme to všechno do sebe ládovali, začala nám královna předvádět, jak to vlastně v její říši chodí. Zacinkala na rampouch a přibruslili sněhuláci krejčíci. Předvedli, jak berou míry loukám, polím i střechám, aby jim sněhový háv padl jak ulitý. Jako další se skoro přikutáleli sněhuláci cukráři s obrovskými cukřenkami. Ti se nejvíc nabíhají z kraje zimy, než začnou pořádné vánice, řekl pan Mráz. Aha, vydechli jsme. Tak to se u nás dobře říká, že jsou střechy jak pocukrované. Jemné štětečky nesli v rukou sněhuláci malíři. Ti malují ledové květy do oken, vysvětlovala královna, a nám se jen tajil dech. Pak přiklouzal houf uhyněných sněhuláků. To jsou prý vizážisti, nebo tak nějak. Takové slovo jsem v životě neslyšel. Radši jsem se ale neptal, co to znamená, a nechám si to vysvětlit až doma od taťky. Hned se okolo nás začali tihleti sněhuláci s podivným názvem točit a malovátky, podobnými jako má naše mamka, nám přibarvovali tváře na růžovo a nosy na červeno. To bylo něco pro kačku. Pan Mráz asi poznal, že mě to trochu nebaví, spiklenecky na mě zamrkal a vzal kousek stranou. Pojď také ti něco předvedu. Prošli jsme spolu na nádvoří. To bylo, panečku, něco. Tolik sněhuláků pohromadě jsem ještě neviděl. Ti mě všichni pomáhají, vysvětloval pan Mráz. Aby klukům zamrzly rybníky na bruslení, aby bylo dost klusko na sáňkování, aby rampouchy na střechách byly dost velké, aby všude byly hromady sněhu na koulování, prostě aby si děti mohly užívat zimu se vším, co k ní patří. Tak, takhle to tedy je. Sněhuláci dětem na oplátku, že je postavili, pomáhají v království paní zimy připravit všechny radovánky. Údivem mi šla hlava kolem. To už jsem ale slyšel kačku malinko popotahovat, že nás bude určitě maminka a tatínek hledat, že pro nás doma připraví pořádný výprask. Něco na tom bylo. Tak jsme se raději rozloučili a rychle pospíchali nasednout na kouzelné sáňky, aby nás odvezli domů. Paní královna viděla, že kačka je celá smutná, protože o ní maminka bude mít strach. Tak jí řekla, sáhni si do mé čelenky a vezmi mamince tu nejhezčí vločku, aby ti věřila, kde jsi celou noc byla. Kačka si myslela, že to nemá cenu, protože u nás vločka stejně roztaje. Ale královna se jen pousmála, neřekla nic a pokynula nám na pozdrav. Všichni nám zamávali na cestu a už jsme uhánili na saních přes ledové hory a doly domů. Všechno dopadlo dobře. Mamka s taťkou si ničeho nevšimli. Tak jsme rychle hupsli do postelí. Jenom ráno se mamka divila, že spíme oblečení v bundách. Chtěl jsem jí to začít vysvětlovat, ale než jsem stačil otevřít pusu, sáhla kačka do kapsy pro vločku od královny, ale místo ní vyndala tu nejnádhernější sněhobílou růži. Podala jí mamince, ta se usmála, jak to umí jen ona, a bylo po vysvětlování. Tak a to už je konec mého vyprávění. Teď už tedy víte i vy, kde mají sněhuláci své království.
1: Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrnou a vyválejí ve sněhu. A tak se z nich stanou sněhuláci. A my psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla a nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. A jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí, protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70. Zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější a taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. A ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My, hafani, jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. Mezi ostatními nosí je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami, orchidej mezi květinami a olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, ale do pelechu nejdobrovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My psi tedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 skoky proti větru a nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil, já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu, na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo a už jsem ho držel v zubech. A mám tě, zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout.
2: Protože
1: jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní.
2: Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře.
1: Zval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech.
2: Ale já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud, jenže o mě je to pravda a o něm ne.
1: A co je o tobě pravda a o něm ne?
2: Že nemusí pít, jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
1: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
3: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4 velbloudy.

0: Výměna názorů. Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla?
1: Nic.
0: Nelži.
1: Nelžu.
0: Žeš.
1: Nelžu.
0: Žeš. Zase si ve škole dostala pětku.
1: Nedostala.
0: Dostala.
1: Nedostala.
0: Dostala. Žeš a já ti za to naplácám.
1: Tu máš. Au.
0: Tu máš.
1: Au.
0: Tu máš. Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
2: Co tady pištíš, Mařeno?
0: Co?
2: A proč mlátíš tu panenku?
0: Ale my se koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Vodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
2: Hele, hele, nech toho mání. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
0: Co s tebou?
2: A nic.
0: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
2: A kdy lžu?
0: Vždycky, když otevřeš pusu.
2: No jo, no jo, paní vtipná. Ale teď už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
0: No, no, a neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne, no. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
2: Ale tak to nemůžeš, no, no ale... No. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
0: Fakt?
2: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
0: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
2: Kdepak?
0: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
2: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: slova?
0: Určitě.
2: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
0: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Horvinku, a učit se.
2: No tobě se to mluví, šprtko.
0: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
2: Jseš?
0: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
2: Co já?
0: No.
2: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nechte hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
0: Jo, to jo.
2: Tak jo.
0: A na co?
2: No, třeba. Na slepou bábu.
0: Platí.
2: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
0: To ne.
2: Tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
0: No, jo, tak si budeme hrát na orchestr.
2: Platí.
0: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
2: Mařeno.
0: Chorvíne.
2: Nech toho, nebo tě proženu.
0: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
2: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
0: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
2: To věřím. Přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Už nikdy nebudu chytat veverky. nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě co si ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
0: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
4: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
6: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
5: Pes Egon.
6: Prosím.
5: Reportér.
6: A co tady děláte?
5: Já se svým čenichem.

pro holky i kluky. Prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro

0: Zlatý vrch. V jedné daleké zemi uprostřed malebného království pod horami stál kopec, kterému se od nepaměti říkávalo Zlatý vrch. Říkalo se mu tak proto, že se tu kdysi dávno dobývalo zlato. Kopec byl doslova prošpikován spoustou chodeb a chodbiček a docela nahoře stála zvonice, na kterou už dlouho nikdo nezazvonil. Pod kopcem žilo království pomalým, ba přímo klidným životem. Jeho obyvatelé byli pilní a pracovití a okolní kraj dával všem docela slušnou obživu. A tak si tu spokojeně žili král i podaní, aniž by poznali větší chudobu. Jednou takhle na večer z ničeho nic začal na zlatém vrchu vyzvánět zvon a zároveň se spustila za velkého blýskání a hromobití velká bouřka. Lidé poděšeně vyhlíželi z oken a najednou uviděli, že se nahoře na zlatém vrchu dějí neuvěřitelné věci. Samotná zvonice byla v jednom ohni a kopec se třásl jako při zemětřesení. Z nenadání se kopec rozevřel a za hrůzostrašného rámu se ní vletěli do díry ve svahu tři čerti. Až do rána celé království oka nezamhouřilo. Od kopce se ozývaly příšerné pekelné zvuky, doprovázené pekelným puchem síry. Ráno, když se rozednilo, lidé nemohli poznat svoje obydlí ani okolí. Všude zvadlé stromy, úroda sežehnutá, z půdy se jen kouřilo a všude na střechách zámku a přilehlých domků i v zahradách ležela silná vrstva popela. Za jedinou noc se proměnilo malebné království v mrtvou krajinu. Nikde ani živého ptáčka vidět nebylo. Všechna domácí zvířata se rozutekla neznámo kam a v celém království zavládly bída a hlad. Další dny se staly pro jeho obyvatele hotovým utrpením. Po celý den se všichni snažili odstranit škody způsobené čerty, ale nic to nebylo platné. Jakmile z večera celý utrmácení a hladoví ulehli ke spánku, čerti začali znovu a do rána bylo zase všechno při starém. Všude samá spoušť. Vším byla samozřejmě na vině čertí cháska, která se usídlila ve starém kopci. Pekelníci strašili celé okolí a se škodolibostí sobě vlastní pozorovali, jak se lidé trápí. Celou noc jen mastili karty a když některý z nich prohrál, vyletěl z kopce a začal tropit neplechy, aby ho přešel vztek. Ráno hrou unavení usnuli, spali až do večera a chrápali tak, že se hory sice nezelenaly, ale otřásali se, až kamení do údolí padalo. Mladý král se trápil. Byl hrdý na to, že jeho království vzkvétá, i na to, že se všichni poddaní mají dobře. A pravdou také je, že ten král byl v celém království panovníkem všemi vážený. Sám si teď před spaním říkal, jestli se nedopustil nějakého hříchu na lidech, že ho takhle peklo trestá, ale na nic nepřišel. I vydal se jednou za starou chůvou, aby mu poradila. Stará chůva měla krále moc ráda a přivítala ho se vší úctou. Král však jen mávl rukou a hned se jí svěřil, co ho trápí. Chůva ho pozorně vyslechla a po dlouhém přemýšlení a dumání řekla: drahý králi, nejenom tebe trápí řádění těch pekelníků. My všichni poddaní hledáme u tebe záchranu. Vždyť jsi moudrý a nebojácný. Tu čertí pakáž dostaneš z našeho království jen tehdy, když budeš umět víc čertích kouzel než čerti sami. A to se nenaučíš nikde jinde než v pekle. No dobrá, řekl král, ale jak se tam dostanu? A když se tam dostanu, jak se v pekle přiučím těm čertím kouzlům? Chůva si však věděla rady. Do pekla se dostaneš jednoduše, můj králi. O půlnoci půjdeš na zlatý vrch a zahraješ si s čerty karty. Když prohraješ, tak na tobě čerti budou chtít tvou duši. Ale tu jim samozřejmě nedávej. Řekni jim, že se z žádného hříchu nedopustil a že si prohru klidně odpracuješ v samotném pekle. A v pekle se dostaneš k čertovským kouzlům jedině přes malé čertíky, co navštěvují čertovskou školu. No, králi moc do smíchu nebylo, ale byl si dobře vědom své odpovědnosti k poddaným. I hned o půlnoci se vydal bez meškání na zlatý vrch a vlezl starou šachtou čertům přímo do náruče.
1: Co tu chceš, lidský červe?
0: Spustili na něj z hurta. Jsem králem této země a nemohu se dívat na to, jak bez přestání pustošíte mé království. A čerti se smáli, až se za břicho popadali.
1: A co by si pan král přál, co? Asi by byl rád, kdybychom se vrátili do pekla. Co? Ale tam se musí pracovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš?
0: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme.
0: A už začali míchat karty. Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou si jeden čertík stěžoval druhému.
1: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
0: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
1: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
0: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
1: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
0: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
1: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
0: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
1: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
0: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
1: Je, v tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednou hru.
0: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy holoto jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší a na zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo. Král po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.

0: Kdy básnička? Zdá se mi to, nebo nezdá?
1: Po obloze padá hvězda.
0: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
1: A než zmizí její pád.
0: Rychle zkus si něco přát.
1: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Zdá se mi to, nebo nezdá?
1: Po obloze padá hvězda.
0: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
1: A než zmizí její pád,
0: rychle zkus si něco přát. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kdysi dávno a kdesi daleko odtud byl mramorový les. A jako v každém lese, i tam hnízdili ptáci, stromy se vypínaly do nebes, zvěř se poklidně pásla a houby rostly jako z vody. Ale i mramorový les jednoho dne objevili lidé. Rázem bylo poklidu. Houby se začaly strachovat o svou bezpečnost a pohodlí. Nejstarší a nejmoudřejší z nich hřib strakoš od statečného dubu nelenil a svolal na palouk uprostřed lesa s něm. Jakmile se houby skromáždily, zasedl hřib do čela zelenavého polštáře mladého mechu a zahájil velké mramorové jednání. Ale to už se k lesu blížil, aniž by to kdokoliv tušil, další chtivý houbař. Na palouku zatím přesně podle mramorových zákonů předstoupila kustřebka lesní a začala předčítat dutým hlasem. Přítomny houby kustřebkovité, hřibovité, chřapáčovité, muchomůrkovité a holumbinkovité, liškovité, lošákovité a čirůvkovité. Ostatní jsou omluveny nebo nadovolené. Čechratky se učí zpívat ve skřivánčím háji a šťavnatky onemocněly planými neštovicemi. Koho to zajímá? Ozvala se náhle pyšná a závistivá muchomůrka královská. Pozdvihla svoji hnědozelenkavou hlavu a namítla. Nemám čas zabývat se titěrnostmi. Za půl hodiny začíná na duhové stráni módní přehlídka. A k údivu ostatních vstala a odešla. To není titěrnost, vykřikl za ní strakoš a pak tiše dodal. Musíme se přece domluvit. Navrhuji útok, zvolala náhle Václavka do bezradného ticha. Ale to neměla dělat. Nastal totiž nepopsatelný zmatek. Nikdo nevěděl, má-li útočit na pyšnou muchomůrku královskou, která ale už byla bůh ví kde. Na houbaře, po němž dosud nebylo vidu ani slechu, na strakoše, na sebe a nebo na ty druhé. Čirůvky byly pro ústup, lišky a ryzce pro útok. Chřapáči žádali vyčkávat, zatímco holubinky tuze spěchaly. Bedly váhaly, píchavky se zlobily, křemenáče začali snít o vítězství a kloustci přemýšleli o prohře. Právě v tu chvíli vstoupila do mramorového lesa lidská noha a spolu s ní i houbařský košík. Ve stejný okamžik povstali ostatní muchomůrky. Máme toho právě dost, zatřásli kropenatými klobouky. Jdeme na duhovou stráň. A měli se k odchodu. Móda je totiž zajímala mnohem víc, nežli podhoubí, vlhkost půdy či roční období. Dokonce ještě víc, než houbařské nebezpečí. Hřib strakoš se je snažil zastavit, ale marně. Kdo se bojí, nesmí do lesa, zapištěla muchomůrka zelená a jiná dodala. Náš rod je v lese od nepaměti a tak nám žádný hřib nebude rozkazovat, co máme dělat. Hloupé rozkazy poslouchat nebudeme. A odešli na duhovou stráň, kde mohli v klidu sledovat lišku v novém kožichu dovezeném až z polárního kruhu. Liška se promenovala sem tam, límec ozdobený stříbrnými šiškami a sojčími pírky. Dámy v prvních řadách tleskaly a snily o podobném kožichu ve vlastním šatníku. A potom se to stalo.
1: Pomoc! Pomoc! Zachraňte nás!
0: Z palouku se ozývalo pištění, volání o pomoc a pláč. Houbařská vášeň neznala slitování. V bezedném koši mizela jedna houba za druhou. A protože to bylo dávno, velice dávno, kdy ještě nebylo rozdílů mezi houbami jedlými a jedovatými, a protože člověk je tvor tuze nenasytný, mizely v košíku houby s klobouky červenými, zelenými, hnědými i žlutými. Ostatní houby na nic nečekaly. Vzali nohy na ramena a pelášili, co jim síly stačily, ukrýt se pod nejbližší mechové polštáře. Tak neslavně skončilo velké mramorové jednání na palouku uprostřed lesa i módní přehlídka na duhové stráni. Ale jak známo, houby rostou rychle a tak do rána vystrčili z mechu hlavičky další muchomůrky a na uvítanou všem hned pyšně zatřásli svými barevnými klobouky.
1: Peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče. Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic. Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy? Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele: kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec, sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší Hafánek a Krákora? A Skřivánka, Křepelku i Kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá: když já mám ještě maličká ouška. Tamhle korobtvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polékají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady. My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka

0: Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mez. A venku volal zase: Mámí, mámí. Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal skřivánka ani křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula.
1: Mámí, mámí, mámí,
0: vykřikl radostně.
1: Počkejte na mne, půjdu s vámi.
2: Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů.
1: A když já bych přece šel nejraději s vámi?
2: Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška.
1: Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se.
2: Tak sem pojď, uvidím,
0: řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop.
1: Vidíte, maminko, že už mám silné nohy? A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte.
2: Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy sebou. A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli.
0: Janeček jde s maminkou a říká jí cestou.
1: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali. Musíme si pospíšit.

0: zvenčí.
1: Pak si ty sůvočí, dí rozložitý průvočí, na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Halo, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě.
0: Rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.

0: Jogi cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil, tak tu mám Hanku Kynichovou a budeme cvičit.
1: A já vás všichni děti zdravím a víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na, a to vám ale musím říct, teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
1: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech, takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec, takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
0: Ne.
1: Tak musíme zvolit jinou
0: židli. Tak já si vezmu tu menší.
1: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
1: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité.
1: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla s tím dadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku? Předtím jsem ji měl předkoloněnou.
1: Takže by tě za chvilinku bolala krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout. Pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
1: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý proces se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
1: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
1: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic.
1: Já takhle! Jako?
0: Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, abych
1: jedl. Super, ale musíš do toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: Takhle.
1: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
1: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopila.
1: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím. Měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
1: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
1: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit k lásconce.
1: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
2: Tati. Tatuldo. Tatulinku.
3: Tati!
4: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvuk, Vajs?
2: Slyšel.
3: Takže se mi to vlastně nezdálo.
2: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
3: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
2: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
3: Neříkej.
2: Vážně, ale s tebou to ani ono.
3: Jsem holt jako dub.
2: To tak tvrdej?
3: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
2: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
3: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
2: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
3: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
2: To jako...
3: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
2: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
3: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
2: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
3: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
2: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
3: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
2: Proč?
3: No proč, jelikož buben nevlastním.
2: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
3: To jest?
2: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
3: Nevymýšlej si, ano.
2: Na tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v prouděném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moc sednout po tom ozdravovacím procesu.
3: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
2: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
3: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
2: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
3: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
2: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
3: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
2: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
3: Kdo?
2: Sousedovi odvedle?
3: Ne, neřekli.
2: A až ti to řeknou?
3: Co až mi řeknou?
2: Že jsem jim rozbil okno?
3: Čím?
2: Mičudou.
3: Tak ty jsi jim rozbil okno?
2: Komu?
3: Vočťa hlavovejm.
2: Co mají Pepíka?
3: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
2: A taky Michala.
3: A starýho dědečka.
2: A taky Kanára.
3: Podej mi.
2: Rákosku?
3: Právě tu.
2: Tady je.
3: Tak, založ ruce v týl.
2: Založil jsem.
3: Tváří se obrať k východu.
2: K východu zbytu?
3: K východu slunce.
2: Stalo se.
3: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
2: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
3: Tak okno říkáš.
2: Au!
3: Vzalo za své.
2: Au!
3: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavovi v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo.
2: Au!
3: Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce.
2: Au!
3: No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
2: S jakým míčem?
3: Co jsem ti koupil pod stromeček?
2: Vždyť si mi žádnej nekoupil.
3: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
2: Teď já si s ním nehraju na ulici.
3: Tak jak si mohl vočťá hlavovům rozbít okno?
2: Já vočťá hlavovům okno nerozbil.
3: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
2: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno vočťáhlavovým určitě rozbiju. a vejprask mám zálohovanej.

0: Dnes je 8. října.
1: A svátek slaví Věra.
0: Věra?
1: Věra je jméno odvozené od slova víra.
0: Jde.
1: No, a i když se vám to možná nezdá, Věra je u nás mezi 10 nejpoužívanějšími jmény. Takže...
0: Věry, Věrky a Věrušky.
1: Užijte si dnešní svátek.
0: Všechno nejlepší. Jo, jo, jo.
2: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, měl každý něco na práci. Ale taky tam žil muž, který neměl na práci vůbec, ale vůbec nic. Byl to známý lenoch, budiš k něčemu a ňouma, kterému neřekl nikdo jinak než Darmošlap. Každé ráno šlapal tenhle Darmošlap kamsi do luk a vždycky šel právě kolem oken domu, kde bydlela Zuzka Všetečná, zvaná též Zuzka Knoflík. Pro Zuzku byla ta každodenní podívaná hotovým utrpením. Darmošlap totiž nosil zásadně jen šaty bez knoflíků a Zuzka, jak víte, má pro knoflíky velikánskou slabost. Jednou, když už Zuzka byla větší a starší a mohla si pro to lecos dovolit, jí ten pohled tak rozčílil, že řekla: pro pána, pane Darmošlape, jak se to oblékáte? Vždyť šaty kolem vás vlajou a plandají, div, že z vás nespadnou, proč si na ně nepřišijete pár knoflíků? Jste nějaká všetečná, slečinko, odsekl Darmošlap. Na co bych nebyla, když se tak jmenuju? Raději mi odpovězte na otázku. No, když už to musíte vědět, vy všetečná, slečinko, tak já vám to povím. Podle mě je výhodné mít šaty bez knoflíků. A co je na tom výhodného, diví se Zuzka? No, že ty knoflíky nemůžu ztratit, vysvětluje Darmošlap rozvážně. Za to, kdybych je měl, tak bych je ztratit mohl. A pak bych je ovšem musel hledat. Na to já, milá slečinko, nemám čas. A co máte tak důležitého za práci, vypískla Zuzka, která moc dobře věděla, že Darmošlap nemá na práci nic. Ale on začal vážně vykládat. Každé ráno jdu k tůni a tam soutěžím. Mám totiž dvě ruce a tam u tůně má levá ruka, soutěží s pravou a pravá zase s levou v házení žabek. A nenapadlo vás někdy, že byste těma rukama mohl dělat něco jiného? Skočila mu do řeči Zuzka a Darmošlap zahučel: depak, moje ruce o to nestojí, ani pravá, ani levá. Vždyť oni se chudinky brzo unaví i tím házením. To si pak pěkně lehneme do trávy, já koukám do nebe a představuju si, jak bych se tam asi měl, jak by mi tam nosili k jídlu věci sladké, i slané, vařené, i smažené. Já už to nemůžu poslouchat, vykřikla Zuzka Knoflík. Víte co, pane Darmošlap, zrovna jsem napekla slané placky a sladké buchty, sněste je. A já vám zatím přišiju na šaty pár knoflíků. Věci sladké a slané já nikdy neodmítnu, zamumlal Darmošlap. A jestli k tomu musí být i to přišívání knoflíků, co se dá dělat? Darmošlap si totiž všiml, že se Zuzka chystá přišít velké a placaté knoflíky a hned ho napadlo, s těmi se budou házet žabky jedna radost. Na tomhle nápadu všetečné slečinky můžu jedině vydělat. Tak začala velká knoflíková válka mezi Zuzkou a Darmošlapem. Den co den hostila Zuzka Darmošlapa dobrým jídlem a přitom mu přišívala knoflíky. On pak odkráčel k tůni, knoflíky utrhal a házel s nimi žabky, takže na zítří přišel zas bez knoflíků a vykládal: co pak jsem to neříkal? Knoflíky člověk ztratí jako nic. Jo, někoho se nedrží peníze, jiného knoflíky a já už mám tu smůlu, že mě se nedrží obojí. Zuzka nad jeho povídáním nevěřícně kroutila hlavou, ale trpělivě přišívala další a další knoflíky. Její zásoby se tenčily. Snad by tu knoflíkovou válku nakonec prohrála, kdyby nebylo žáby Čachty a celého jejího žabího rodu, který žil v tůni, kam Darmošlap chodil házet žabky. Jak Zuzce knoflíku ubývalo v tůni, jich přibývalo. Už nebylo skoro k hnutí a tak se žáby rozhodly jednat. Možná jste někdy viděli, jak se po dešti vyrojí na cestě hejno žab, ale určitě jste nikdy neviděli, co bylo jednoho dne k vidění v Jankově. Žabí rod se vypravil k Zuzce Všetečné. Každá žába nesla dva malé nebo jeden větší knoflík a s rozčileným kuňkáním je složili k Zuzčiným nohám. V tu chvíli se Zuzka ťukla do čela. Tak Takhle je to se ztrácením knoflíků. A když na zítří ráno přišel Darmošlap a hlaholil, tak, co pak jste dnes vařila, slečinko, a jaké jste připravila knoflíky, Zuzka odsekla, nic nebude. Plotna je studená. Došli a stejně nepomohli. Z vás jiný člověk zkrátka nebude. Ale to je mi líto, škemral Darmošlap, který si mezitím zvykl na dobré jídlo. Zkuste to se mnou ještě jednou, Zuzko, Zuzanko. Říkám vám, že nemám knoflíky, povídá Zuzka a Darmošlap zamumlal. A kdybych vám nějaké přinesl, pak bych to s vámi ještě možná zkusila, odpověděla Zuzka a Darmošlap se vesele vydal k tůni. V lukách čile hupsl do vody a hledá. Ale knoflíky v tůni nebyly. Našel jen starý škrpál, dva děravé hrnce a jiné harampádí. Všechno vynesl ven, nedůvěřivě si ty věci prohlížel a pak ho napadlo, že snad prout odnesl knoflíky dál do potoka, nebo ještě dál, až do rybníka. Možná, že skočili přes stavidlo jako úhoři a plavou pryč. Ale já je najdu, bručel Darmošlap. Prohledával potok i rybník, říčku i řeku a přitom odevšad vynášel ven všemožné harabrdí. A lidé v Jankově žasli, jak se ten Darmošlap změnil, šeptali, jak pilně a čile čistí potok a rybník, říčku i řeky. Poslechni, Zuzko všetečná, ty vždycky víš, co se kde šustne, ty určitě budeš vědět, proč Darmošlapa přešla lenost. Věřte mi nebo ne, ale můžou za to knoflíky, usmívá se Zuzka a lidé volají, to se ví, že ti nevěříme, přece nechceš tvrdit, že knoflíky mají zázračnou moc. Mají, usmála se Zuzka, jen člověk musí přijít na to, jak ji odhalit.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak Trautenberg pytlačil v Krakonošově revíru. Co svět světem stojí, na Krkonoších vládne Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, a jestli byli všichni jako ten náš pán.
1: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajnej.
2: Ale nosí se, jako by mu patřilo za kumprác všechno. Od Sněžky až po Jilemnici.
0: Trautenberkovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství, to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
1: Povídala ponikelská bába kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čelátce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
2: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky, i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
0: No, milost pán je milost pán.
1: A ponikelská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
0: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je černo. Když chce, deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vychřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
0: Milost, pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával, les, to je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a korobtve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, s pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout, na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane, to mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: A už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jeleni, panáčkují zajíci, koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Anděle, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastražte mu bludný kořen. Já tu hruzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakonuš to uslyší.
2: To je, nač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěn. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek, už opelichaný kopec kokrháč, usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hora, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako na

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberga běhat jako o život. Čarost zelec on není, tak ale na dva kroky stodolu. Ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březňáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zdřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenbergu nepochutnáš.

0: zaspane. Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Herrgott, to mi Krakonoš dělá naschvál, zrovna když mám dobrou mužku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr,
0: kusajs. O krakonošskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně. Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnči naložený vláku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat. Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole.
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechával něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
0: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
3: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankot, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají po pás, už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá a pořád se sypou.
1: Čaj se leben, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já věděl, že to Krakonoš tak nenechá.
1: Já se dusím, Himmel, Herrgott!
0: V tom nebe zčernalo, blesky se zaklikatily jako zdivočelé zmije. Sněžce poskočila sněhová čepice a ve dveřích stojí Krakonoš.
5: Ještě jednou mi, Trautenbergu, vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe.
2: Mávl holí a z hromady pilin vylétla máma koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
0: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha, inu, jako v pilinkách.
2: Však se u nás doma darmo neříká, cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi, nebo vůbec některým lidem.

0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: si učedníka kluka jako buka, aby se mu při kování neroztrásla ruka. Udělám z něj tovaryše, no a potom časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Najdete je skoro u každé vsi. Někde u lesa nebo pod skálou chaloupku, které se každý vyhýbá, protože tam prý straší. Zrovna takovou mají v Borové. Krajem se teď potulovali propuštění vojáci. Vojna skončila, ale usadit se nebylo kde. Vávra a Vomáčka sloužili u jednoho pluku. Statný Vávra býval dělostřelcem, malý kulatý Vomáčka vařil v polní kuchyni. Došli až do Borové a s povděkem přijali přístřeší opuštěné chalupy. Není to špatné stavení, řekl Vávra, když dům obešel. Začni komínem. Musíme konečně uvařit něco pořádného, zavelel Vomáčka a vybalil poslední zásoby, které jim zbyly. Pak našel starý otlučený hrnec a uvařil v něm polévku. Když zasedli k obědu, byl hrnec prázdný. Děláš si ze mě legraci, zlobil se Vávra. Uvařil jsem plný hrnec, bránil se Vomáčka. Snědl si sám a mě si nenekal. To si kamarád, bouchl Vávra do stolu. Hlad je špatný rádce. Oba kamarádi se do sebe pustili hlava, nehlava a ještě jim přitom kručelo v břiše. V tom je zarazilo, že u kamen leží z brusu nový železný kotlík. Co pak si ho doteď nevšimli? Inu asi ne. Ale nezůstalo u jedné pře. Neustále se na sebe zlobili, jeden hlídal druhého. Přesto se pořád něco ztrácelo. Tu placka, kus pečeného zajíce, nějaké to vajíčko. Takovou dobu se znali, nic si neukradli a teď tohle. Jen jim bylo divné, že jako se jídlo záhadně ztrácí, tak se jiné věci z ničeho nic objevují. Železná lžíce, pilník, sekerka, nebo ta boule, co má Vomáčka na čele, ta je od hrábí, na které šlápl. Obviňoval Vávru, že je na něj nastražil, ale ten ani nevěděl, že takové vystavení mají. Vávra měl pořád co dělat. Konečně došla řada i na sklípek, který byl za chalupou vytesaný do skály. Když ho očistil od navátého listí, objevil chodbičku, ze které se ozývalo ťukání. Neváhal a vlezl dovnitř. Před ním se otevřel kamenný sál s kovářskou výhní. Na tyčích tu byly zavěšeny kosy a srpy, hrábě pily sekirky. A pod stropem visela palanda zrovna tak pro tři malé chlapíky. Přesně pro takové, jací teď stáli u kovadlin. Vávra zatajil dech. Byly to zvláštní postavičky. Bez námahy by se všichni tři vešli pod kuchyňský stůl. Nejstarší měl bílý vous až do pasu, druhý byl horkokrevný zrzek a nejmladšímu myší blásky padaly do tváře, ale pěhy jako přescedník stejně nezakryly. Všichni tři byli přepásáni koženou zástěrou. Kvůli pár plackám a misce polévky byste zaprodali naši chalupu, bručel vousatý. A bylo jasné, že ne poprvé. To není pravda, bránil se pihovatý. Strašíme, jak nejlíp umíme. Všem, co se tu chtěli usadit, to stačilo, fr a byli pryč. No a co tihle? Zařizujou se tu na 100 let, vedl si vousatý svou. Ale hlavně, že vám vaří. Však tobě pečínka taky chutnala, snažil se ho odbít zrzek. Nic na ně neplatí. Jsou moc velcí, povzdychl si pihovatý. Já už něco vymyslím. poběží odsud, až se jim bude za patami prášit, řekl Zrzek rázně. Bávra tiše vylezl ze sklípku. Měl o čem přemýšlet. Kováříčkové tu žili dávno před nimi. Byli to oni dva s Vomáčkou, kdo jim obsadil dům. Vávra sebral všechno, co zbylo od večeře, položil to na talíř a odnesl do chodby před skalní kovárnu. Doufal, že prmoníci jeho dar přijmou jako krok ke smíření. Jak se ale mýlil. O půlnoci to zaskřípalo, otevřely se dveře a do světnice se přivalilo mohutné vysoké strašidlo. Místo očí mělo ohnivé koule, z rukávů mu vyčuhovala řinčivá chapadla a k tomu všemu obluda dupala, pískala a ječela. Zmizte, nebo se vám zle povede, ozval se brumlavý hlas. Vomáčku nemuseli pobízet dvakrát. Vyskočil z postele a se zoufalým křikem utíkal z chalupy. I Vávra se nejdřív polékal, ale pak si uvědomil, že ten bručonský hlas přece zná. Nebojácně se postavil proti strašidlu. Stačilo málo strčit do něj a příšera se hned sežuchnutím rozsypala. Když z ní Vávra stáhl dlouhý hadr, uviděl je všechny tři. Na spodu byl sporý Zrzek, na ramenou držel Vousatého, který dal strašidlu hlas, a úplně nahoře seděl ten pihovatý, v rukou třímal dvě louče, které svítily jako rudé oči. Teď všichni tři leželi bezmocně na zemi a s obavou hleděli na Vávru, co jim ten veliký člověk provede. Ale Vávra nic. Sotva se ti tři mužíci trochu vzpamatovali, řekli si, kdo uteče, vyhraje, a fofrem zmizeli, jako by tam nikdy ani nebyli. Vávra zůstal sám. Ovšem ne na dlouho. Ráno se před chalupou sešla celá vesnice, vedli je Vomáčka. Jestli si naživo, vojáku, výjdi, my ten zakletý dům zboříme, křičeli vesničané, vyzbrojeni sekirkami a krompáči. Neopustím stavení, které jsem sám opravil. Budete muset zničit i mě, odpověděl jim Vávra. To rázné vesničany zvyklalo. Chvíli nerozhodně přešlapovali, když ale viděli, že Vávru nezlomí, rozešli se. Voják potom uklidil světnici, připravil na stůl snídani pro čtyři, přistrčil k němu i čtyři stoličky a otočil se ke sklípku. Snídaně je na stole. Pro všechny. Netrvalo dlouho a ozvalo se opatrné šoupání nohou. Kováříčkové se nesměle vyškrábali na stoličky, v zápětí ale skoro spadli na zem. Vávra totiž uhodil pěstí do stolu. Ode dneška jsme skončili se strašením, jasné? Než napadne první sníh, musí být chalupa připravena na zimu. Všichni máme co dělat. Permoníci přikývli a mlčky se pustili do jídla. Jen Vousatý zašeptal ke svým kamarádům. Ten druhý vařil líp. Jenže Vávra to dobře slyšel. Časem znali Vávru po celém kraji. Vedle jeho chalupy vyrostla kovárna, kam se na svých cestách naučili jezdit formaně, protože nikde jinde jim tak dobře koně neokovali. Také se to vařilo, to měl na starosti Vávra, protože Vomáčka odešel do města za lepším. Vždycky, když si Vávra už začínal myslet, že je opravdu dobrý kuchař, nechal se Bousatý slyšet, ten druhý vařil líp. Vávru to štvalo. A tak se snažil. Dokonce si koupil i drahou kuchařskou knihu. Chalupě u Borové se říkalo podle toho, kdo tam přijel. Buď na kovárně, nebo na mlsandě. Časem si to lidé spojili a dodnes se tam říká na kovandě.
2: Piggy reklama!
3: Prasá
2: Pátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
3: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? Nechte se překvapit.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pat a Mat zpátky na venkově v kinech od 8. října.
4: Piggy reklama.
5: Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda. Protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník.
6: Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. Ani zlato, ani perly se nelesknou tak, jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí.
5: Klenotníci se polekali.
7: Oh, oh.
5: Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout. Zvláště, když hrozí smrt. Pokoušeli se tedy klenotníci o náhrdelník. Vylámali kusy ledu z jezera a sekali z nich ozdoby. Štípali rampouchy na korálky, spojovali k sobě zmrzlé kapky, zhotovili mnoho náhrdelníků. Ale co to bylo všechno platné? Jakmile je donesli do teplého domu, zbyly ze všech jen krůpěje vody.
8: Všichni zemřeme.

0: Položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
1: Jsi šlechetný,
2: řekli ostatní klenotníci.
3: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
0: To dosud nevím,
2: přiznal stařec.
0: Musím o tom přemýšlet.
2: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
4: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
2: vykřikla princezna.
4: Kdy bude hotov?
0: Za pár dní,
2: uklonil se klenotník.
0: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
2: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
4: Co to má znamenat?
2: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál. A s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
0: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
2: řekl stařec.
0: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
2: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze sluné země. Vzal si ji bez jediného šperku.

0: ptá se malý Petr maminky.
1: Můžu si jít hrát ven?
2: S tak špinavou košilí?
1: Ne, s Michalem.
3: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
3: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
3: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
4: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
4: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
4: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
4: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit.
2: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
2: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď se naučíme,
2: ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack, počkej, co by to mohlo být jumping jack?
2: Vůbec na to nemyslím, zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře. Dobře, super. Já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
2: Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím od sovy, to je skákat.
2: Výborně.
0: Jumping je skákací.
2: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Pará!
2: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe. Sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve složení. Nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
2: A pak jsem si říkala, když ti teda krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
0: jako
2: můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
2: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo,
2: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
2: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
2: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
2: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Jakože lyžujete. A Piggy, děti, budeme zrychlovat.
0: Já jsem vždycky tu zadní tempo. Ručičkou odpíchnu od hůlky.
2: A jdeme. Čtyři, tři, dva, jedna. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
2: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky.

0: Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, to jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic?
1: No tak.
0: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší, ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
1: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Hurvajs.
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Je, tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají. Říkala pančelka. Ha, ha.
2: Tiki kalendář. Dnes je 8. října.
3: A svátek slaví Věra.
2: Věra?
3: Věra je jméno odvozené od slova víra.
2: Jde.
3: No, a i když se vám to možná nezdá, Věra je u nás mezi 10 nejpoužívanějšími jmény. Takže...
2: Věry, Věrky a Věrušky.
3: Užijte si dnešní svátek.
2: Všechno nejlepší. Jo, jo.

Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička, mohla bys tedy dnes utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky si ještě nesmějí hrát na indiány, na to seš moc malá. Tak bych teda ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo malá. Když někdo myslí, že člověk je velký a druhý zas, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát. Lase a Bose to jsou mý bratři. Lasovi je 9 let a Bosovi 8. Lase je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já. Ale já umím utíkat stejně rychle jako Bose. Někdy, když se mě Lase a Bose chtějí zbavit, tak mě Lase chytí a drží. A Bose zatím běží napřed, aby měl náskok. A potom mě Lase pustí a utíká pryč, jen se za ním práší. Nemám žádnou sestru, to je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Melan Gordon. Jmenuje se tak, protože leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Nor Gordon a Sir Gordon. V Sir Gordonu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lasem a Bosem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Nor Gordonu tam bydlí holky. 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale... Anu možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Nor Gordon, Melan Gordon a Sir Gordon. A nás dětí je tu jen 6. Lase a Bose a já a Ole a Brita a Anna.

Někdy je to hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji. Ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bose ten nevypravuje žádné strašidelné věci. Jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. To potom pojede do Ameriky, kde jsou Indiáni, a bude náčelníkem Indiánů. Jednou večer, když Lasse zase vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo podobně a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji bylo skoro úplně tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bose v posteli hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. To je jim podobné. Nejdřív jsem dostala vztek. A pak jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zas Lasse a Bose chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce, a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná kolečko z tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já nebudu žádný sakumprásk inženýr jako Lasse, až budu velká. Ale Lasse bude. Nevím sice, co to je, ale Lasse říká, že je to něco moc prýma. A když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bose bude náčelníkem Indiánů. Alespoň to dřív vždycky říkal. Ale tuhle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malé děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzo už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s růžovou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Belu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bose pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lassova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Milan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Vypadá to, jako by se ty domky na sebe tlačily, říká tatínek. Myslí si, že ti, co je kdysi stavěli, měli tenkrát mezi nimi nechat trošku víc místa. Ale Lasse a Bose a Ole mají jiný názor. Ti si myslí, že je to dobře tak, jak to je. Mezi Melan Gordonem a Sir Gordonem je plot. A uprostřed toho plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k oknu Ola. Když se chtějí Lasse a Bose a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bose a Ole hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala a je tam ještě dnes.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Leze žába do bezu, já tam ze ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má na pekáči smažená.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4nedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
1: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výstužku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
3: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
3: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
4: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
5: Ale pravdu mám přece já.
4: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: ani trochu nerozumím. Tak prohrál si nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího? Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou tolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi
0: to? No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 leta leží. A nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane. Ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale pane prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne, ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo po jezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
6: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
6: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
6: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
6: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
6: Haló, člověče!
7: Ano, milost paní.
6: Proč pak jste se nechal tak napálit?
7: Pan prokurátor tak rozhod.
6: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
7: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
6: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
7: Spoléněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu z Karmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
8: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
9: Chytám ryby!
8: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
9: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
8: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
9: Ano, jemnost, pane.
8: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
9: Nikdo, jemnost, pane. To já sám jsem si ji na vás vymyslel.
8: Řekni pravdu.
9: Opravdu. Přišlo mi tu zelí to, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
8: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
9: Víte, milost, pane...
8: No tak se neboj.
9: Vaše paní.
8: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
6: Pamatuji.
8: A proč si tedy sedlákovi radila?
6: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
8: Do toho tobě nic nebylo.
6: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
8: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smí si odtud odnést, co máš nejraději.
6: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
8: Máš ještě nějakou prosbu?
6: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
8: To přání ti mohu vyplnit.
5: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
8: Ty jsi tu ještě?
6: A proč bych nebyla?
8: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
6: A slib jsem dodržela.
8: Ale co já tu dělám?
6: Vždyť si mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
8: Ano, to jsem dovolil.
6: A protože jsi mi nejmilejší ty... Vzala jsem si tebe.
8: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Jendo, nemohl bys sem sníst tu žížalu?
3: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
4: Jo.
3: Na. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
5: Jasný.
3: Běžte.
2: I křestní.
3: I křestní.
2: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
4: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
2: A v noci co?
4: Co v noci co?
2: Co se tam děje v noci nenormálního?
4: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: pak život ve psí boudě někde u hájovny.
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýle pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Dokryle pána, na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Jan Brondi Báru.
5: Co se to u
4: tebe děje? Toto voní.
5: A my býváme celé vyplašené.
0: Velecněné dámy.
5: Nebak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte
5: se. Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
5: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti,
5: prosím,
0: no. Daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No,
5: jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se, prosím, může opakovat třeba i milionky.
5: To není možné.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
5: No, konečně.
0: Zde, prosím. Zde, prosím, je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
5: Ano, ukažte se, já nevím,
6: kuřátko.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
5: To
6: nefunguje.
7: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
7: Zase nic.
6: Žádný kouzelnický stoleček to není.
8: Je to obelhá.
6: Tak tohle těho hlavně.
0: Tohle
7: těho hlavně. Tohle těho hlavně.
0: Tohle těho hlavně. Tohle těho hlavně. Tohle těho hlavně. Tohle těho hlavně. Tohle těho hlavně. Tohle těho hlavně.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je, vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od houbového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrníčky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice, prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím, ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.

0: Kapitola 8. Míč a obruč. Sáhla jsem pro kapesník a našla jsem na dně kapsy míček. Ukázala jsem ho Sametušce.
1: Je, to je hezké.
0: Zvolala Sametuška.
1: Co je to?
2: Ale to je přece míč.
1: Míč?
2: Co pak ty jsi nikdy žádný neviděla?
1: Nikdy. A k čemu to je?
2: Ale s tím si u nás hrajeme. Žádná holčička nemá dlouhou chvíli, když má v kapse míč.
1: Půjč mi ho, abych se na něj podívala zblízka.
2: Jen si ho vezmi.
0: Sametuška zvolna obracela míč v rukou. Na její tvářičce se střídal obdiv s údivem a stále opakovala.
1: Je, ten je hezký. A jak je to divné, když se ho dotkneš.
2: A víš, že vyskakuje?
1: Jak to vyskakuje?
0: Vzala jsem jí míč z ruky, pustila jsem ho na zem a on mi zas skočil do dlaně.
1: Vždyť je živý, on je živý!
0: Křičela Sametuška a když jsem jí míč vrátila, zachvěla se, jako když se člověk dotkne neznámého zvířete. Něžně míč hladila, ale pak se najednou polekala a upustila ho na zem. Míč několikrát vyskočil a zůstal klidně ležet. Sametuška se na mne provinile podívala.
1: Ale není mrtvý, viď?
2: Kde pak?
0: Těšila jsem ji.
2: Můžeš ho hodit na zem 100krát a 1000krát a pořád bude skákat.
1: To je divné, to je divné.
0: Šeptala si Sametuška. Zatímco jsme prohlíželi míč, nahrnulo se k nám plno planých šípků a zlomyslných blatouchů, které se natěsnaly do kruhu kolem nás. Všichni mlčky obdivovali míč a najednou mě napadlo, abychom si zahráli házenou. Vysvětlila jsem jim pravidla. Sametuška se připojila k blatouchům, já k šípkům a brzy z toho byla nepopsatelná mela. Květiny nikdy nepočkaly, až míč odskočí, a tak jsme běhali, strkali se, vráželi do sebe, křičeli, výskali a bláznivě jsme se smáli. Ani se nepamatuji, že bych se kdy byla tak báječně bavila, když najednou nastal všeobecný útěk. Upadla jsem na míč a když jsem se zase zvedla, stála tam jen Sametuška. Všechny květiny utekly a nad námi znovu poletovala velká vlaštovka.
1: Paní ředitelka tě hlídá,
0: řekla Sametuška.
1: Slíbila to asi excelenci šedozelené, aby se o tebe nebála.
2: To je škoda,
0: odpověděla jsem a dala jsem míček zase do kapsy.
2: To je škoda, že nám zkazili hru v nejlepším.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
0: Křičel najednou někdo za námi. Otočila jsem se a viděla jsem, jak přes dvůr běžely větvičky smuteční vrby. Každou doprovázela mnohem menší větvička lískového keře a ty také volali.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
1: Umíš honit obruč?

0: Lísková větvička mi skočila do ruky a křičela.
1: Tak honem! Honem!
0: Sametuška už proháněla lískovou větvičkou vrbovou obruč, která se rychle točila, a tak jsme se hnali dvorem, ona napřed a já za ní. Sametuška měla tváře zrudlé během a i mně se brzy zalíbila známá, ale zde tak podivná hra. Obruč totiž, snad omámená rychlostí, se domnívala, že cestuje a vykládala o všem, co vidí, s takovým nadšením, že strhla i mne. Jak jsme běželi, po obou stranách se objevovaly barevné krajiny s růžovými horami, modrými údolími a s domy z broušeného skla. Pak se mi zdálo, že vidím moře a na něm loďky se stříbrnými vesly, obletované bílými racky ozářenými sluncem. Docela jsem zapomněla, kde vlastně jsem, až jsem udělala kotrmelec. To jsem narazila na skupinu vlčích máků, které hrály kuličky. Vyskočili, rozzlobeny jako kohouti, a chytili mě za vlasy. Třeba, že mě Sametuška bránila. Byla bych asi zažila ošklivou čtvrthodinku, kdyby konvalinky právě neodzvonily konec přestávky. Za minutku zůstala u mne jen Sametuška.
2: Zbohem.
0: Loučila se se mnou malá Maceška.
2: Zbohem, Aničko. Hráli jsme si spolu jen krátkou chvilku, ale vím, že tě budu mít ráda celý život.
3: Já tě mám taky ráda.
0: Zvolala jsem a vrhla jsem se jí do náručí.
3: Já tě mám taky ráda, ale už se musíme rozloučit.
2: Možná,
0: dodala má přítelkyně,
2: že mi dovolí kvést ve tvé zahradě. Tak ráda bych tě uviděla na zemi, až ti bude slunce líbat v lásky.
3: Budu snažně prosit excelenci Šedozelenou, aby ti to dovolila. To ti přísahám.
0: Dlouho jsme se objímali. Zavolala jsem ji zpět, když už odcházela. Políbila jsem svůj míček a řekla jsem jí.
3: Vezmi si ho na památku, abys nezapomněla na naše přátelství.
0: Sametuška ho vzala něžně do ruky a s pláčem odcházela. Já jsem se otočila, abych skryla své slzy.

se tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lkát. Těžko se mě zbavíš, já musím se

0: tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Piggy vtipk.
2: Malý Jirka volá ze dvora.
3: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
2: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
3: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
1: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.
4: Tak a teď máme z oráno i zase to. A co přijde nyní?
2: No přece sklizeň.
4: A kdy?
2: V létě.
5: A kdy začíná léto?
2: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
5: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
6: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
2: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
5: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
2: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: No, peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Jo, takový koně, to je, panečku, něco.
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám vo ovsa, oni skáčou ho ovsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: A co teprv ty moje?

0: Jogi cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, Janko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
0: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
0: Nevím.
2: Lenost.
0: Ne, tomu se neříká lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
0: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
0: Hugo, tomu říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
0: Tak
2: jsou otrávené.
0: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
0: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
0: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
0: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
0: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochroumanou a tak s Egonem to nešlo. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
0: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
0: Vybíjenou?
2: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
0: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
0: si nespal.
2: Samozřejmě, musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na ty stromy je.
0: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
0: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
0: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrála.
0: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
0: Ten se rozdělí na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
0: Třeba 4.
2: Mhm.
0: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a kam tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
0: Jo, to je Honzo Vstávej.
2: Honzo Vstávej,
0: kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláku za ruku a jít si hrát ven.
0: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
2: Bum! Tak děti, ahoj!
0: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
0: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
0: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.
3: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Tiki kalendář! Dnes je 8. října.
1: A svátek slaví Věra.
0: Věra?
1: Věra je jméno odvozené od slova víra.
0: Jete.
1: No, a i když se vám to možná nezdá, Věra je u nás mezi 10 nejpoužívanějšími jmény. Takže...
0: Věry, Věrky a Věrušky.
1: Užijte si dnešní svátek.
0: Všechno nejlepší. Jo, jo.

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale, jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak, kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek, a tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá a prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídáš něčí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma, to já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo, můžeš vzít jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám. Jen ho nehubuj, odpověděla šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu. Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, na to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

0: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napětě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do nohy? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, no, no, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinskovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla ta komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlníčka a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl 3 psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je náklaďáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli z kol dolů. Ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal se jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš,
0: obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat. Ty jsi věděl, že nás veme nákladák? Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od ní žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka?
3: Mám 3. Můžeš mi jednoho dát?
0: A třeba 2, křičel hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, uši jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
3: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný. Ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
3: Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne?
0: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stáli na vysoké noze, klobouky měli otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek.
1: Nekřič,
0: napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musíš se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Hříbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík.
1: Poslouchejte,
0: zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí jim nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný.
2: Já jsem to viděl, hlásil se Vítek.
3: Já taky, přidal se Vlastík.
0: Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek.
3: Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou.
0: A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek.
3: Hajný se usmál. Něco úplně jiného.
0: Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor.
1: To nejsou jeleni, vydechl Vlastík.
3: Ani srnci, řekl Vítek.
0: To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni. Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony.
1: To by bylo něco do tátovy sbírky zvířat, zasmál se Vítek.
0: Ne, odpověděl Hajný. Muflon není domácí zvíře. Těžko by z toho vychovávali.
1: To je škoda, litoval Vítek.
0: Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se pro bedly. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
4: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No. Víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s 2 koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pusť kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy. Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla. Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
0: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
0: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
1: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
0: Nic se nebude vracet, řekla babička.
1: A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
0: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička. A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: písničku.
1: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: No a teď ještě jedno.
1: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pyšná Maruša. Kdysi žila v havířské dědině vdova s jedinou dcerou Marušou. Maruša byla děvče jako květ, ale jakmile ji některý z mládenců o ruku požádal, jako by píchl do vosího hnízda. Maruša nechtěla o žádném chlapci z vesnice ani slyšet. Celé tucty jich už od vrátek odehnala. Matka jí znovu a znovu domlouvala a dcera jí znovu a znovu odmlouvala. Jeden nebo druhý, všichni mají prsty jako suky, dlaně hrubé jako skůry a nehty od kamení ulámané.
1: Já chci muže jemňoučkého, jenom toho jediného.
0: Matka se už pomalu styděla vyjít po ránu s motykou na pole a večer s putínkou ke studni pro vodu. Ženské se na ní dívaly úkosem. Zlobilo je, že Maruša v ženiších jako v hrachu přebírá. Ale ta se jen smála a na řeči nehleděla.
1: Jen ať se matko nestarají, říkala. Však já si počkám na toho jediného, pána převzácného. V kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi prsten. A kameny na tom prstenu se budou třpitit jako hvězdy na nebi.
0: Tak to šlo pořád dokola. Nakonec mládenci přestali před vrátky postávat. Jen jeden ji nedokázal ze srdce vytřást. Jmenoval se Janek. Kudy chodil, tudy na Marušu myslel. Myslel na ni, sotva po rozednění, kahanec, krumpáč a kladívko popadl. Myslel na ni cestou ke skále, myslel na ni, když skálu lámal a myslel na ni, když se za tmy do dědiny vracel. Janka musel mít každý rád. Chaloupku měl čistou a před vrátky záhon růží. A pracovat uměl, radost poslouchat. Vždyť skála pod jeho kladívkem zněla jako kovadlina. I Marušině matce se Janek zamlouval. Tím víc jí mrzelo, že dcera je den ode dne pyšnější a zatvrzelejší. Dny ubíhaly a nic se nemělo k lepšímu. Janek se trápil a Maruša se smála. Až jednou k poledni zastavil u nich znenadání kočár. Byl celý měděný, kola měl měděná a k měděné oji byl zapřažen pár měděných koní. Z kočáru vyskočil mladý pán v měděném odění a povídá.
1: V téhle zahrádce, matko, roste krásný květ a já bych ten květ rád do svého sadu přesadil.
2: Vzácný pane, polekala se matka. Jaký květ by se vám tu mohl zalíbit? Vždyť já mám zahrádku chudobnou, samý jíl a kámen.
1: Tvoje dcera,
0: usmál se měděný pán a ukázal matce zlatý prsten. To je ten květ, který

0: si do svého domu přesadit. Maruša vyšla před vrátka. Změřila si měděného ženicha pyšným pohledem, na zlatý prsten ani nepohlédla a řekla: Nadarmo si k nám cestu vážil. Vyslechnu jen jediného, pána převzácného. Ve stříbrném kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi stříbrný pás, co bude svítit jako měsíc na nebi. Dobrá, vyřídím mu to, uklonil se měděný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl měděným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Dny běžely jako voda. Janek se nepřestával trápit a Maruša si pospěvovala. A jednou, zase k poledni, zastavil před vrátky znenadání kočár. Byl celý ze stříbra. Kola měl ze stříbra a ke stříbrné oji byl zapřažen pár stříbrných koní. Z kočáru vystoupil mladý pán ve stříbrném odění a povídá: Slyšel jsem, že na téhle zahrádce, matko, roste tuze vzácný květ.
1: Vzácný pane, vylekala se matka, jaký květ by se vám mohl na mé kamenité zahrádce zalíbit?
0: Tvoje dcera, usmál se stříbrný pán a ukázal matce zlatý pás. Donesl se mi její vzkaz a jdu si tedy pro ni. Maruša vyšla před vrátka. Už okénkem si stříbrného ženicha prohlédla. Stříbrný pás, který jí přinesl darem, se jasně třpitil. Ale Maruša se jen na podpatku otočila a řekla:
2: Snad jsem ti něco takového vzkázala. Už si nevzpomínám, myslím však na jiného, pána převzácného. Ve zlatém kočáře si pro mě přijede a zlaté střevíčky, co září jako slunce na nebi, mi obuje.
0: Dobrá, vyřídím mu to. Uklonil se stříbrný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl stříbrným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Janek se zatím ostrým krumpáčem a zvonivým kladívkem stále hlouběji do skály prokousával. Pracoval sám. Nikdo z chlapců mu nestačil. Jeho kladívko bylo slyšet po celé dědině. Janek hledal zlatou žílu. A ta se skrývala až v samém srdci skály. Těžká práce ho těšila. Pomáhala mu zapomenout na pyšnou Marušu. Ale večer, když se hvězdičky kutálely po nebi jako zlaté ořechy, bývalo mu smutno. Janek se trápil a Maruša si pospěvovala na zahrádce. A jednou, opolední, zastavil před zahrádkou kočár. Přijel tak sprutka, že Maruša ani nestačila skočit do chaloupky. Jen se schovala za keř a nechala matku, aby se vzácnou návštěvou promluvila. Kočár zářil, až oči bolely. Byl celý ze zlata. Kola měl zlatá a ke zlaté oji byl zapřažen pár zlatých koní. Po zlatých schůdcích sestoupil mladý pán ve zlatém odění a povídá: Na tvé zahrádce, matko, vyrostl krásný květ a já bych ho do svého sadu nejraději přesadil.
1: Převzácný pane, zhrozila se matka, nevím, o jakém květu to hovoříš, vždyť má zahrádka je samý jíl a kámen.
0: Ano, o tvé dceři mluvím. Usmál se zlatý pán a ukázal matce pár zlatých střevíčků. Až si tyhle střevíčky obuje, zavezuji daleko a hluboko. Až tam, kde není nic než zlato. Matka se zachvěla podivným chladem. Zlatý ženich
2: se stále usmíval, ale jeho úsměv neuměl zahřát. Byl studený jako zlato. I Maruša pocítila strach. Vyšla k matce, ale nedokázala ze sebe vypravit jediné slovo. Vzácný pán jí rychle nazul zlaté střevíčky a vysadil ji do kočáru. Pak švihl zlatým bičem a kočár, jako by se do skály propadl. Když byli hluboko a daleko, zlatí koně zaržáli a zastavili se před kamennou bránou. Zlatý ženich tleskl a brána se sama od sebe otevřela. Dobře jsi s nevěsto ženicha vyvolila, řekl. Jsem králem těchto skal, se mnou budeš žít ve zlatě a živa budeš zlatem. Maruša chtěla promluvit, ale ústa jako by jí zamrzla. Pojď, usmál se zlatý král. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň. Maruša jen přikývla a král podruhé tleskl. Otevřela se druhá kamenná brána. A v tom okamžení se kolkolem rozlil jas, až oči slzely. Ženich s nevěstou vstoupili do hodovní komnaty. Na zlatém stole spočívala na podnostech zlatá kuřata a zlaté bochánky, zlaté hrušky a poháry, ve kterých zvonily perly. Ženich se posadil ke stolu a bez okolků se zakousl do hromady zlata. Pak zvedl pohár a sousto zapil jemnými perlami. Maruše vyhrkly z očí slzy. Z celého srdce zatoužila po krajíčku chleba. V tu chvíli zlatý král tleskl po třetí. Před nevěstou se objevily tři pecny chleba. Jeden měděný, druhý stříbrný a třetí zlatý. Očisté krásy přecházely, ale žaludek se svíral hladem. Ženich se velice podivoval, že Maruša nemůže ani drobeček ze zlatého pecnu pozřít, ani perlou žízeň uhasit. Nijak ji však do jídla nenutil. Dokonce dovolil, aby vstala od stolu a odešla do své komnaty. Na druhý den k ní vstoupil, v ruce držel zlaté jablko a s chutí z něho ukusoval. Pojď, řekl. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň. Ale Maruša už celá zesláblá jen zavrtěla hlavou. Král ji do jídla nenutil. Sám se odebral ke svatební tabuli. Maruša zatím bloudila temnými skalními chodbami. Hledala cestu domů. Kdesi hluboko v podzemí byl i Janek. I jemu bylo smutno. Potom, co Maruša odešla z dědiny, zůstával ve skále dlouho do noci a kopal a kopal. Zvonění jeho kladívka však do vesnice nedolehlo. Janek byl velice daleko a velice hluboko. Byl už skoro v samém srdci skály. Jednou, když kladívko položil, aby setřel z čela pot, uslyšel za skalní stěnou tichonký pláč. Pláč se ozýval z hlubiny skály, odinut než kde ho čekalo bohatství. Ale Janek se dlouho nerozmýšlel. Nechal zlato zlatem a začal kopat v místech, odkud vycházel tichý nářek. Vůbec nelitoval, že se od zlaté žíly vzdaluje. Vždyť lidské slzy jsou cennější nad všechno zlato. Kopal a kopal, dokud krumpáč neotupil. Kladívko už také dosloužilo. Janek musel poslední kámen vylomit holýma rukama. Všechny nechty si přitom ulámal. Ale když jej vylomil, spatřil v temné chodbě dívku. Byla hladem a žalostí tak strápená, že jí mládenec ani poznat nemohl. Ale byla to ona. Byla to pyšná Maruša. Hodný Janek jí hrubou dlaní slzy osušil. Pak jí v dlaních přinesl vodu ze skalní studánky. A nakonec sáhl do mošny a rozlomil z kývu chleba. Své jediné jídlo na celý den. Maruša krajíc popadla a ještě než poslední drobeček sezobla, Janek jí odpustil. Vždyť slzy všechnu bývalou píchu z její tváře smily. Odvedl si ji domů a brzo se slavila chudička, ale veselá svatba. Měděný, stříbrný, ani zlatý návštěvník z hory se už ve vsi neobjevil. Za to Janek se k hoře a započaté práci vrátil. A když konečně narazil na zlatou žílu, přibyla do jejich chaloupky vedle radosti a lásky i hojnost.

zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.

0: synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
0: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli, nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
0: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.
4: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila. Teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte. Vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila. Slyšíme, slyšíme. Nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přines... Počkej. Zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Jo, a koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggy mu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už ne, už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Je nějak moc nahořánku.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit do košíčku.
0: Do košíčku.
2: A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž. Už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavu. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělačího utrhnu a pak
2: si. A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju
0: myslíš
2: dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
2: Ale no tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť?
0: Dobrou chuť, ahoj!
3: Bábinko!
4: Ano?
3: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
4: Kterého myslíš?
3: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
4: No to já...
3: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
4: Jo, tak to byl pštros.
3: Špros?
4: Pštros.
3: Pštros?
4: No, ano.
3: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
4: Ach jo.
3: A bábinko?
4: No, co je zase?
3: Co je ten pštros zač?
4: No, to je obyvatel Afriky.
3: No, nazdar.
4: Co je?
3: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
4: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
3: Mohla.
4: Ale nemohla.
3: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
4: Ale to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
3: Zvířat? Snad ptáků, ne?
4: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
3: Ojej.
4: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
3: No.
4: No?
3: No. I tak třeba... 5 slonů.
4: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
3: Že je velký.
4: No a?
3: A tlustý.
4: A?
3: A má silnou a vrásčitou kůži.
4: A proč?
3: Protože se špatně žehlí.
4: Ale jde ty brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
3: Aha.
4: A Máničko?
3: No.
4: Nech už tě hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
3: Co bych tam dělala?
4: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
3: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že Čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
4: A co?
3: Bábinko, Čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
4: A proč na ten jih odlétají? Aha.
3: Protože pěšky je to daleko. Aha.
4: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
3: To nevím.
4: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: Dnes je 8. října.
1: A svátek slaví Věra.
0: Věra?
1: Věra je jméno odvozené od slova víra.
0: Jete.
1: No, a i když se vám to možná nezdá, Věra je u nás mezi 10 nejpoužívanějšími jmény. Takže...
0: Věry, Věrky a Věrušky.
1: Užijte si dnešní svátek.
0: Všechno nejlepší. Jo, jo, jo. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Máš to doma kruté zřejmě. Bratře Září, vystřídej.

0: pěkně nám rozkvětá.
1: Schválně jsem ukápal trochu vedle, aby přišel vodník Ferda. Tak co je s tebou? On nejde, že bych měl v konívce zkaženou vodu? No to ji musím utřít.
2: Ne, neutírat. Neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: Už jsem se bál, že kouzlo s kapkou přestalo fungovat.
2: Já jsem, no nic. Nejdřív dospíváme tu písničku. Viď, strejdo, Antoníne.
0: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Tak, milé malé slečny a milí malí pánové, už jsme tady zas. Já i vodník Ferda. On je to sice od přírody jen mrňousek, tak víc sam frlínek, hastr, máneček, jak vodní brouček. A proto na něj některé děti ani nevěří. Ale já jsem svědek, že se umí udělat velký, no, skoro jako kluk. Minule, jak mě překvapil, když se z kapky vody Bůh ví jakým kouzlem vytáhl, jsem vám ani nestihl říct, jak vypadá.
2: Myslím, že mi to docela sluší.
1: No tak, nebudeme přehánět.
2: Sám sobě se někdy docela líbím.
1: Nejnápadnější je, že má oči jako dva míčky na ping-pong. Na nohou, jen po třech prstech.
2: Mně tři docela stačí, aspoň si je nepletu.
1: Mezi nimi blánu, jako kachna nebo husa.
2: No a to je kvůli plavání.
1: A na kebulce všeho všudy, kolik?
2: Pět.
1: Pět vlásků. Za to tuhých a silných trčí mu z hlavy vzhůru jako větvičky. Umíte snad počítat do pěti, abyste věděli, že je to málo.
2: Proč málo? Taťka má jen dva. Češe si je na pěšinku.
1: A co, že si dnes Ferdo vykoukl z kapky až na podruhé? Neslyšel jsi? Nebo ti voda zalehla ucho?
2: Tady před domem jsem uvázel za kalhoty na tyčce plotu, protože jsem ho musel přelézt.
1: Proč bys musel? Je tam branka.
2: Nešla otevřít.
1: Nahoře je takový háček, tím stačí jen otočit.
2: To se lehko řekne, já na něj nedosáhl.
1: Promiň, to mě nenapadlo. No hlavně, že jsi tady. A co nám povíš?
2: Povím, co se nám v rybníce přihodilo s čápem dlouhým zobákem. To je můj kamarád, protože jsem ho loni na jaře zachránil, i když jsem ho předtím neznal.
1: Zachránil? A před kým?
2: Před pytlákem Fouskem.
1: Počkej, Ferdo, počkej. Děti možná nevědí, kdo je to pytlák.
2: Aha, pytlák je každý, kdo loví v rybníce bez povolení. Kořist pak někteří takoví černí lovci strkají do pytle, aby nebyla vidět, a proto se tomu říká pytlačení. Vy lidé to děláte taky.
1: Mě do toho nezatahuj. A proč říkáš vy lidé? Co pak Fousek není člověk?
2: Fousek je vidra.
1: Vida, vidra. Ale bojím se, Ferdo, že i tohle budeš muset vysvětlit.
2: Vidra je vodní šelma a velký hladovec.
1: Hladovec? Tak to není. Hlodavci jsou králíci, myši, morčata nebo bobři.
2: Říkám hladovec, strejdo. Vidra má kožich, fousky od pusy do obou stran a živí se masem, loví ryby, žáby, všechno, co je v rybníce.
1: To přece musí, aby se uživila. Tak proč jí to vyčítáš a proč jí nadáváš do pytláku?
2: Protože vidra Fousek byla hrozně zákeřná. Sbírala v bahně všelijaké dráty a harampádí a mazaně je narafičila. Počítala s tím, že si je nějaká ta rybka nebo žába bude chtít prohlédnout a že se jí drát omotá kolem krku nebo kolem nohy. Ona pak v noci připluje a toho nebožáka zbaští.
1: Fuj ho! To je ošklivé.
0: Vidry, titry, šmidly, fidly, kde pak starý vidrákli, dry, dry, dry. Vy, to vám nikdo nepoví. Vidry, titry, šmidly, fidly, s chutí bych mu schoval židly, dru, dru, dru. Vu, škoda, že ho nenajdu.
2: No jo? Pod vodou se dějí stejné věci jako u vás mezi lidmi. A všichni, co tam žijí, musí být opatrní a pořád se musí rozhlížet, aby jim něco neublížilo.
1: A co s tím má společného čáplouhý zobák? Přece nebudeš tvrdit, že by si vidra troufla na čápa.
2: Co asi? Chytrému na pověs. No, co je to tady? Přestaň těmi křídly mlátit, dělá se vítr.
3: Ferdo, kamaráde, mě něco drží za nohu.
2: Co by tě drželo? A jak to, že mě znáš? A říkáš mi kamaráde, když já tebe neznám?
3: Já mám z té své výšky přehled. Jsem čáp, dlouhý zobák.
2: Těší mě.
3: Co mě drží, nevím. Ale když se hnu, hrozně to bolí. Nemůžeš se tam dolů podívat a pomoct mi. Voda se zakalila a já do ní odtud z hůry nevidím.
2: Vydrž chvilku. Hlavně už nedělej vítr, my ho dole pod vodou nemáme rádi, protože probouzí velké vlny a pak není nejen vidět, ale ani slyšet.
3: Hlavně rychle, Ferdo, rychle.
2: Jen klid, já se tam mrknu.

0: tohle bum. V domovském rybníce hned vedle osiky upadne do pasti zákeřníkům.
1: Milý dlouhý zobáku, chytil ses do starého hrnce vidráka Fouska. Má ve dně díru a ty si stoupl z rovinka do ní. A protože její okraje jsou ostré jako nože, tak nemůžeš nohy vytáhnout.
2: Co s tím uděláme? Pomoz mi, Ferdu.
1: Už jsem zavolal raka střihavku, on klepetem jako nůžkami tu díru zvětší a bude vyhráno.
2: Nepotrvá to dlouho.
1: To bude hned a Fouskovi dá tatínek z našeho rybníka výpověď.
2: Váš Moldánek byl pro mě vždycky ráj. A teď tohle.
1: Inu, jak říká maminka, neštěstí nechodí po horách, ale po hastrmanech.
2: A po čápech. Ferdo.
1: Co zas máš?
2: Mně se zdá... Moje noha je najednou volná.
1: Tak sláva!
2: To ti nikdy nezapomenu. Až budeš něco potřebovat zase ode mne, tak jen zavolej a já přiletím jako vítr.
1: Radši jen jako vánek, prosím tě, kvůli těm vlnám, víš?
3: To jsi byl kabrňák, Ferdo. A co Fousek? Musel pryč?
1: Musel. Už je od něj pokoj.
3: To si váš rybník Moldánek asi odechl.
1: Prosím?
3: Že si váš rybník Moldánek...
1: Jak si vypátral, že bydlím právě v Moldánku? Já ti to přece neřekl, mělo to být tajemství.
3: Dlouhý zobák to prozradil před chviličkou. Tobě to ušlo.
1: Asi v zápalu vyprávění.
3: Nic si z toho nedělej. Záhad kolem tebe je pořád tolik, že se mi ani nechce počítat. A Moldánek je pro rybník moc hezké jméno.
1: Viď, takhle k večeru, když se rozkuňkají žáby a šumí rákosí a na hladině sem tam něco žbluňkne.
3: A dlouhého zobáka si potom ještě někdy viděl?
1: Mnohokrát, jenomže pak byl podzim a zima a on byl zas někde v Africe a vrátil se až letos na jaře.
3: Na svaté hoře? Šáp letí přes moře, to máš pravdu.
1: A stal se ten malér. A samo sebou, že v tom měla zase prsty naše drahá neposlušná Hančinka.
3: Povídej.
1: Oni totiž čápy, tobě to strejdo nemusím vysvětlovat, ale kvůli dětem, oni se čápy živí žábami nebo malými rybičkami.
3: S tím se nedá nic dělat. I čáp musí jíst a krmit malá čápata.
1: Já vím. Proto taky taťka vydá vždycky na jaře příkaz, aby všichni v rybníku dávali dobrý pozor. A někteří čápy jsou velmi slušní pánové. Však zrovna sám dlouhý zobák, ten se vždycky předem ohlásí a všechny sám před sebou varuje zpěvem.
0: Pozor, pozor, žáby, ryby, nedávám vám žádné sliby, naopak vás klapi, klapi, klap, varuju, jsem tady, čáp. Moje děti křičí hlady, prořídnou teď vaše řady, schovejte se, udělám jen chňap, kdo bude mít oběd, čáp.
1: Tentokrát svou písničku taky zaspíval, ale trochu pozdě. Oběma nohama stál už ve vodě a pak, jen co dozněl poslední tón, zobák dolů klof a už držel běličku. Jenomže to byla bělička Nelinka, oblíbená kamarádka naší Hančinky. Obě zkrátka na jeho písničku nedbali a rýdili spolu u samé hladiny. A Hančinka spustila takový křik, až se na rybníce vzedmuly vlny jako zabouřky.
4: Nelinka! Nelinka! Kruťák čáp mi sebral moji Nelinku. Zadrž ho taky, štípni ho, Ferdo, ať je pustí, ať je nemaští. Pomoc! Pomoc!
3: To přece musel slyšet i dlouhý zobák, nebo ne?
1: Slyšel a lekl se možná ze všech nejvíc. Nohy mu stuhly, nemohl se hnout. Naštěstí, protože jindy by se byl dávno vznesl vzhůru ke svému hnízdu na vysokém starém topolu a už by rybičku cpal hladovým čápatům do krku. Teď nic. Čekal. taky mu asi chvíli trvalo, než vůbec pochopil, kdo to křičí a co to křičí. A to už jsem se já chytil jeho dlouhé červené nohy a vyšplhal jsem se po ní nahoru až nad hladinu a tam jsem na něj spustil. Slova země přímo pršela jako z vodotrysku. Kamaráde milý, dlouhý zobáčku, ještě jsme se letos ani pořádně nepozdravili. Vítám tě na Moldánku, ale prosím tě, tu Běličku, co si ulovil, tu radši honem zase pusť, než přijde můj taťka vodník, protože on naší Hančince udělá, co jí na očích vidí, je to jeho miláček. A kdyby se rozlobil, že si ulovil z rovinka Nelinku, ona s ní Hančinka kamarádí, víš? A tak, jako je Hančinka přítelkyně Nelinky, tak jsem přece já zase přítel tvůj. Hlavně svůj zobák nesklapuj úplně, ať zůstanou Nelince všecky kosti a ať jí nepocucháš ploutvičky, prosím tě, prosím tě, prosím tě.
3: To tedy byla pěkně dlouhá řeč. Došlo mu vůbec, kdo to na něj mluví? Pamatoval se na tebe, nenapínej nás.
1: Dlouhý zobák s Běličkou Nelinkou pořád ještě v zobáku. Mrskala se v něm, jak mohla, ale čáp stisk nepovolil. Pohleděl dolů na svou nohu a na mě, pak sehnul krk a strčil zobák s Rybičkou pod vodu. Než jsem stačil něco říct nebo udělat, dal si Nelinku k noze, ze zobáku ji pustil, ale místo toho jí blesku rychle přišlápl. A pak povídá...
2: Nazdar, Ferdo.
1: Nazárek, to se mi ulevilo.
2: Ještě jsem Nelinku nepustil.
1: Ale pustíš ji, viď?
2: Zpíval jsem přece varování. Která ryba je chytrá a za něco stojí, mohla se včas ukrýt a nemusel se tady strhnout takový poprask.
1: To víš, hloupé holky hrály si s naší Hančinkou a neviděli, neslyšeli.
2: Jejich chyba. Mám doma 3 hladové krky. Když teď Nelinku pustím, budu muset lovit znova. A v Moldánku už to asi nepůjde, budu muset jinam. Což se mi nechce, protože mě bolí křídla a nohy a krk a peří a všechno. Ani ty, jak mi visíš na noze, mi tam nejsi dvakrát příjemný.
1: Promiň, musel jsem k tobě nahoru rychle, abys mě včas uviděl a uslyšel. A po noze to šlo ohromně, já šplhám jako datel. Co bys říkal například Loužáku?
2: Co je s Loužákem?
1: Rybník vedle, že bys třeba příště lovil radši tam.
2: Ty jsi ale vykuk, Ferdo. Tam snad vodníci a malé vodničí slečny, co si hrají s rybičkami, nejsou.
1: Nejsou, ten je volný. Z města tam pořád ještě vypouštějí špínu. Tak se strejček s tetičkou a s celým svým dvorem odstěhovali.
2: A co bych tam teda asi tak ulovil? Ten neřád z města?
1: Aha, tak vidíš, to mi nedošlo. Zapomeň na to.
2: Nech tyhle starosti na mě, ano. Dobrá. Nelinku vám pustím.
1: To budeš pašák, dlouhý zobáku.
2: Ale něco za něco. Ty se mnou poletíš k nám.
1: Kam? K vám do Afriky?
2: Nahoru, na topol, do hnízda. Ani jedno z mých čápat ještě nikdy nevidělo vodníka. Já jsem jim o tobě vypravoval, jaký jsi šikula. A že rád zpíváš. Teď mě napadá. Ty jim tam na hnízdě zaspíváš.
1: A jak si představuješ cestu?
2: Jednoduše. Sedneš si mi na záda, chytíš mě kolem krku a poletíme.
1: Spadnu.
2: A co by spadal? A kdyby, tak tě stačím zase chytit.
1: To, já myslím, není dobrý nápad.
2: Ani pro tuhle svou neopatrnou Nelinku bys to neudělal.
1: Není moje, je Hančinčina.
2: A Hančinka je tvá sestra. Budeš pro ní hrdina.
1: Hrdina?
2: Možná o tobě napíšou do čítanky a děti ve škole se o tobě budou učit.
1: Že bych jako vodník Ferda z Moldánku...
2: Budeš slavný.
1: Tak jo, dobře, poletím s tebou.
2: Konečně slovo chlapa. Ale řekni sestřičce... A ty neopatrná Nelinko, ty si to taky pamatuj. Tohle bylo naposled, co beru ohledy. Kdo se neohlídá sám, tomu já příště milosti dělat nebudu. Už ať tě nevidím, Nelinko.
5: A my, Ferdo, poletíme?
1: Hned teď?
2: Co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítra.
1: Aspoň minutku mi dopřej.
5: Nechceš, doufám, zmizet.
2: Dal jsi mi slovo.
1: Jen mě něco napadlo a musím to zařídit. Čekej.
3: To jsem netušil, že jsi tak ješitný, Ferdo.
1: Ješitný? Co to znamená?
3: Že tě zlákala sláva. Víš, co se říká mezi námi lidmi? Všechna sláva, polní tráva.
1: A proč ne? Tráva je zelená jako moje sáčko a to se mi líbí.
3: No, jak myslíš? Ale povídej, jak se letěl?
1: No, dřív jsem musel dolů pod vodu za Hančinkou a za Nelinkou, protože jsem chtěl, aby Čápovi za jeho velkorysost poděkovali. To by si podle mě zasloužil, jenže když jsem o tom začal, bránili se, že je ani nenapadne, že je dlouhý zobák lupič a lupičům, že se neděkuje. Ať prý se jde vyspat, že dětem ve škole by vyspaný Čáp mohl sloužit jako učební pomůcka.
3: Já je trochu chápu, že jim potom leknutí nebylo do zpěvu, ale na druhé straně...
1: Naštěstí se do věci vložil taťka.
6: Konec řečí, konec výmluv. Ferda má jednou výjimečně pravdu. Udělám vám z leknínového listu hlásnou troubu, aby vás bylo dobře slyšet a vy dlouhému zobákovi zaspíváte.
4: Já mu zpívat nebudu.
6: Ticho, basa marentete. Nebo vás ově strčím do rákosové šatlavy, však už to tam znáš. Zrovna tam je žabák kvak kvak, budete mu dělat společnost.
4: Proč tam je kvak kvak?
1: Protože svým kvákáním rušil v noci mlynářovi kamilku. Je z toho chudinka tak nevyspalá a bledá a průsvitná, že vypadá jako křídílka vodních vážek.
4: Já kamilku neznám.
6: Někdy ti ji ukážu. Teď nezamlouvej svůj úkol.
4: Zpívat takovému kruťákovi to zrovna.
6: Mimochodem, starý rak Střihavka má světničku hned vedle šatlavy. Víš o tom? Povídám, víš o tom?
4: Jo.
6: A přesvědčilo tě to?
4: No, Nelinko.
6: Aspoň si budete pamatovat, že máte být opatrné. Tak honem spuste už. My s Ferdou budeme taky trochu přizvukovat.
7: Milý dlouhý zobáčku.
1: Zobáčku.

0: Čápovi se písnička líbila. Natřásal se, až se mu peří čepejřilo, a kdyby se uměl dlouhým červeným zobákem usmát, určitě by to byl úsměv od ucha k uchu. Pak na mě kývnul, já jsem se mu po noze vyšplhal tentokrát až na záda a už jsme letěli.
1: Nebojíš se, Ferdo?
0: Ani snad?
1: Ne, vůbec.
0: No, trošinku možná.
1: Teď to vezmeme nahoru a hned zase dolů. Ať vidíš, jaké to je ve vzduchu, když jsi pořád jen pod vodou.
0: Já nevím, dlouhý zobáčku, ale dnes mi asi zpívání pro tvoje děti moc nepůjde.
1: Tak dobře, necháme to na jindy. Chceš dolů, domů?
0: Za to bych ti byl moc vděčný.
2: To by se neudělalo dobře, viď?
0: Asi jsem předtím snědl něco, co mi nesedlo.
2: Nejspíš, asi.
0: Jinak se mi to líbilo. Viděl jsem náš rybník jako zrcadlo a cesty jako bílé stužky a louku jako zelený koberec. Úplně jsem chvíli litoval, že taky nejsem čáp. Ale potom jsme přistáli.
2: Pro jistotu, viď. Já rozumím.
0: Dlouhý zobák odletěl. A já bych asi měl jít taky.
2: Počkej. Rád bych se tě na něco zeptal. Jsem už starý člověk a věříš, Ferdo, že jsi první živý vodník, s kterým jsem se potkal?
0: My se totiž moc neukazujeme. Ještě tak v pohádkách, ale míchat se mezi lidi, to mi jen výjimečně.
2: Tak proč ses objevil zrovna u mě?
0: Víš proč?
2: Proč?
0: A nic ti nepovím. Zvykněte si už konečně, lidičkové, že nemusíte vědět všecko. Třeba se mi zachtělo trochu ti zamotat hlavu. A snad jsem byl opravdu jen rád, že jsi mě pamatoval. Ačkoliv to je taková spousta roků, co jsi o mě čítal.
2: Ale když mi to neprozradíš, budu si zítra myslet, že ses mě zdál.
0: Zeptej se dětí. Když se na mě budou pamatovat, tak jsem tady opravdu byl. Aby se všem zdál stejný sen, to se nemůže přihodit ani vám, rádoby převědoucím lidem. Byl jsem tady, už jsem pryč, jsem jen z kapky vody. Šeptej o mě nebo křič, nepřeju ti škody. Na hlavě pět vlásků, šaty z vodních pěn. Kdo vyhraje sásku, jsem či nejsem sen. Mrač se na to nebo směj, mizím v celé kráse. Chceš-li ale, zavolej a já přijdu zase.
3: Vigi básnička.
4: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
5: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
4: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
2: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? Nechte se překvapit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pat a Mat zpátky na venkově v kinech od 8. října.
0: Piggy reklama.
3: Sen pro jezevce. Když se vypravovalo hajadlo na cestu za zimním snem pro jezevce a chystalo se obléci hajadlovský pláštík, řekl mu správce skladiště snů.
4: Stejnokroj si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
5: Klobouk? A tvrdý pánský?
3: Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli.
4: No, ano.
3: Kýval správce a nahlížel do zápisků.
4: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání. Klobouk jako pan Rada.
5: Kdo je to pan Rada?
3: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
4: Pan Rada sedává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
5: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav. A štítkem čepice se nařídí směr cesty.
4: Tvrdé a kulaté klobouky nemáme? Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
3: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy Verunky, když ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložena v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Teď se jim bude bonbon hodit. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kamaráda ze všech stran. Maličký skřítek v hajadlové uniformě vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
6: Vypadáš spíš

0: na houbu, než na člověčího pana radu. Soudilo jedno hubaté hajadlo.
1: Nebo jako voják v helmě.
0: Mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku. Je to tvrdé a těžké. Tlačí to do čela a chce mi to spadnout z hlavy. Fňukalo jezevčí hajadlo, které se samo sobě v tvrdém pralinkovém klobouku pranic nelíbilo.
2: Jak pak s tím poletím?
3: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila, radili všichni dohromady. Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
0: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram J jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se radši trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo. A pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách. Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a škup a už mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák. Strachy zapištělo a dalo se na útěk. Ale ten čumák do něj vlídně drcnul a zafuněl jako na omluvu.
3: Odpusťte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
0: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné. Vypjal se a vytkl.
3: Pane, sežral jste mi klobouk. Byl tvrdý, kulatý.
0: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo.
3: Bývali za parkovou zdí čmeláci. Bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru. Ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
0: Mlsné zvíře vzdychlo za čmeláky, kteří měli veselá červená gaťata i bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
3: Čmeláci nejsou. Nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka. Až bude pršet.
2: Potřebuju zpátky svůj klobouk.
0: Zlobilo se hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
2: Klobouk, jako má pan rada a jak si to přáli u jezevců.
3: Já jsem jezevec,
0: řeklo zvíře.
3: A s kým mám tu čest?
2: Jsem jezevčí hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek,
0: řeklo hajadlo. A pro jistotu se podívalo do zápisníku, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
2: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák z fousisky, drápy hrabavé.
0: Přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku.
3: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené hajadlo,
0: zafuněl jezevec.
3: Má rodina vás očekává. Je to kousíček 5 metrů pod zemí za jasmínovým keřem. Tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž sedává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
0: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
2: Pozdravím vznešenou paní jezevcovou jen pouhým pozdravem halí belí. Smeknout na pozdrav nemám čím. Nemám klobouk.
1: Ale to s tím kloboukem, to bude mílka,
0: řekl jezevec a zastavil se.
1: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené hajadlo osobně. Já sám jsem si přál mít ve snu klobouk. Tvrdý, kulatý, jaký přináší, čili aportuje, panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on. A třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka. Mám totiž děti.
0: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé, třetí.
1: Vedu vám přítele,
0: řekl otec jezevec.
1: Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan Rada volat Dakl k noze.
2: Přinesu takový sen,
0: slíbilo jezevčí hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka. A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
1: Dnes budete mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk,
0: vykládal.
1: Když chceme mír se psem, musíme umět všechno jako pes, aby se na nás nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám. Pozor!
0: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel.
1: Všichni jezevci za kloboukem! Teď!
0: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když sem nechodí děti. Jezevčí učitel zavelel.
1: Žádné hraní! Přinést klobouk! Aport!
0: Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce.
1: Jak pak se nosí klobouk? V zubech přece!
0: Káral je a učil jezevec učitel.
1: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech. Dakl bude koukat.
0: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen, jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes Dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění. A jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem a odkud nehrozí jezevčí rodině už nebezpečí.

0: ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.
2: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Jogi cvičení a jdeme na to! Tady je Piggy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
1: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co, Piggy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
1: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
1: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoč si ke mně prdelkou, No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
1: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
1: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
1: máte
0: stabilitu?
1: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
1: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
1: A pustíme dolů.
0: Dolů.
1: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
1: a povolím. Zdvihnu a povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž. Drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
1: na zadečku.
0: Na té půlce té nožičky, co
1: aby
0: cvičila.
1: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
1: Dozadu děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím, zanožím a vrátím, zanožím a vrátím. Týdadýda, týdadýda, dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
1: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
0: zase
1: druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu a s tím zadečkem pomůže.
1: Pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti.
0: A druhá nožička sám už.
1: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
1: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a hmitám a táhne nás tu pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
1: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
1: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
1: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
2: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek. No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Žáholce až do města Jičína. A teď se na našeho cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden? Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Žáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by cipíska nezaslechl od někud z lesa Žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale náš cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Žáholci, aby se poohlídl po cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla cipíska?
3: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
2: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
4: Ale když si pro cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
3: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
2: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: Dnes je 8. října.
1: A svátek slaví Věra.
0: Věra?
1: Věra je jméno odvozené od slova víra.
0: Jde.
1: No, a i když se vám to možná nezdá, Věra je u nás mezi 10 nejpoužívanějšími jmény. Takže...
0: Věry, Věrky a Věrušky.
1: Užijte si dnešní svátek.
0: Všechno nejlepší. Jo, jo, jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrenkama rád. Žirafy, apice, zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrenkama rád. Žirafy, apice, zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrenkama rád. Žirafy, apice, zebry, hrši, slonice, nesmyslíky s tygrenkama rád. Žirafy, opice, zebry, hruši, slonice,

0: Tajemná cesta krále Šalamouna. Během stavby jeruzalémského chrámu si král Šalamoun dával velký pozor, aby Asmodeus, král všech démonů, nemohl svými kouzly zmařit jeho dílo. Proto ho raději uvěznil v královském paláci. Když byl chrám dokončen, zavolal si král Asmodea k sobě a řekl mu: propustím tě, pokud mi prozradíš jedno tajemství. Rozumím řeči ptáků, znám tajemství větru a tajemství Božího jména. Jedno je však pro mě stále utajeno. Je to tajemství přeludů a klamů. Potřebuji ho znát, abych mohl dobře vládnout, abych rozeznal pravdu od přeludu a klamu. Asmodeus vyslechl slova krále Šalamouna a nakonec souhlasil. Dobrá, králi, ukážu ti, co je přelud a co klam, řekl pobaveně Asmodeus. Sundejte mi pouta a ty, králi, odlož svůj prsten s Božím jménem. V přítomnosti Boží moci nemohu nic dělat. Šalamoun mu tedy podal prsten a Asmodeus ho okamžitě vyhodil do velké výšky, až se ztratil kdesi za horizontem a spadl do moře. Potom rozevřel svá mohutná křídla, nabral Šalamouna z jeho trůnu a vyhodil ho tisíce mil od jeho paláce. Šalamoun letěl vzduchem jako šíp, až dopadl na jakési pole v cizí zemi. Opatrně se postavil a přemýšlel, kudy se má vydat. Šel dlouho pustou krajinou, až došel k tůni. Sklonil se k ní, aby se osvěžil, ale když spatřil svůj obraz ve vodě, polekal se. Ne, to přece nemůže být on. Namísto velkého krále Šalamouna uviděl chudého žebráka v roztrhaných šatech. Světlo, které vyzařovalo z jeho tváře, zmizelo i s korunou a královským pláštěm. Byl tak zdrcený, že usedl pod strom a usnul. Druhý den se opět vydal na cestu, která měla skončit až za mnoho let. Nejprve všude vyprávěl, že je král, ale nikdo mu nevěřil. Kdo by uvěřil žebrákovi, že nosil kdysi na hlavě korunu? Spíše ho považovali za pomateného a nevěnovali mu žádnou pozornost. Po třech letech přišel Šalamoun do království, kterému vládl král Amon. Na náměstí právě přicházel královský kuchař s koši plnými ovoce. Šalamoun se nabídl, že mu pomůže, a oba se rychle spřátelili. Brzy začal i Šalamoun pracovat v královské kuchyni. Jednou požádal kuchaře, aby mohl sám připravit pokrm pro královskou rodinu. Kuchař souhlasil a nevycházel z údivu, jak jde jeho příteli práce pěkně od ruky. Král Amon byl velice spokojen a přikázal, aby i nadále pro něho připravoval jídlo pouze Šalamoun. Brzy si Šalamouna všimla i královská dcera Nama. Zamilovala se do něho a přála si, aby se stal jejím mužem. Také Šalamoun splanul láskou ke krásné Namě a tak jednoho dne oznámila princezna svému otci, že se chce vdávat. Král Amon však nezdílel jejich radost. Nikdy, křičel král, princové z celého světa ti klečeli u nohou a ty si vybereš našeho kuchaře. Když viděl, že princezna neustoupí, rozkázal, aby oba odvezli někam daleko do pustiny a nechali je tam na pospas osudu. Tak se Šalamoun ocitl znovu v širé pustině, tentokrát i se svou milovanou Namou. Neměli co jíst, neměli co pít, jen ohnivé slunce nad jejich hlavami nemilosrdně spalovalo jejich těla. Šaty a Šalamounova hůl, to bylo vše, co jim zůstalo. Co když právě jeho hůl má kouzelnou moc? Šalamoun jí popadl a za chvíli s její pomocí objevil podzemní pramen, proudící hluboko pod pískem. Vykopal jámu a ta se za okamžik zaplnila čirou vodou. Tady budeme žít, má milá, řekl Šalamoun a pustil se do práce. Nanosil kameny, aby pro ně postavil obydlí, vyhloubil v zemi brázdy, kterými nechal protékat vodu a tím zavlažil okolní půdu. Do ní zasadili semínka různých druhů ovoce, které v okolí objevili. Ano, dokázali si i v této pustině vytvořit domov. Stali se rodiči tří dětí, dvou chlapců a jednoho děvčátka. Strávili tu spolu 12 let. Jednou se však stalo cosi podivného. Na nebi se objevil tmavý mrak, ze kterého se spustil hustý déšť. Voda se rozlila po celém okolí. Obrovský příval vody spláchl Šalamounův dům i jeho ženu. Sám Šalamoun byl odnesen proudem daleko odtud. Probudil se v neznámé zemi s řetězy na nohách. Nějací zloději ho zajali a chtěli ho prodat na trhu jako otroka. Šalamoun byl ještě příliš zesláblý a plný smutku ze ztráty své rodiny. Nedokázal by se ubránit takové přesile a tak byl nakonec opravdu prodán jakémusi kováři. Po celý den musel pomáhat v kovárně a protože byl velmi pracovitý, brzy si získal kovářovu přízeň. Také kovářův syn si ho velmi oblíbil. Toužil se stát zlatníkem a tak se od Šalamouna učil jeho zručnosti i zlatnickému umění. Zanedlouho získal práce na královském dvoře. Kovář byl šťasten, že jeho syn získal takové ocenění a děkoval Šalamounovi za jeho pomoc. Jednou, když přišel syn navštívit svého otce do kovárny, požádal ho Šalamoun, zda by mohl on sám vytvořit pro krále nějaký vzácný klenot. Syn souhlasil. Dobře si pamatoval, kdo ho naučil jeho zlatnickému umění. Šalamoun vyrobil zlatou holubici, zdobenou rubíny, měsíčními kameny, tyrkysem, perletí a diamanty. Do zobáku jí vložil zlatou větvičku a 3 zlaté rolničky jako poupátka. Všichni užasli nad tou krásou. Král nechal okamžitě Šalamouna povolat do paláce, vyplatil ho z otroctví a jmenoval ho hlavním královským zlatníkem. Král si všiml, že Šalamoun je také velmi moudrý. Stále častěji za ním chodíval, aby si poslechl jeho moudré rady. Toho dne však přišel se zvláštní zprávou. Královská dcera má prý už několik nocí stejný sen. Zdá se jí o muži, který šplhá k jeskyni nad zátokou ve tvaru půlměsíce. V jedné štěrbině vždy objeví klenot nesmírné krásy, který září jako plamen. Teprve včera prý uviděla ve snu muži do obličeje a uvědomila si, že se dívá na Šalamouna, nového zlatníka v jejich královském paláci. Princezna tolik zatoužila po vzácném klenotu, že se roztonala a přestala vycházet ze své komnaty. Král si nevěděl rady. Přinesu vám klenot, po kterém vaše dcera tak touží, uklidňoval ho Šalamoun a brzy na to opustil palác. Putoval mnoho měsíců a všude se vyptával na zátoku ve tvaru půlměsíce. až najednou zaslechl dětský hlas, který svolával ostatní k půlměsíční zátoce. Běžel dětem a poprosil, aby ho zavedli k jejich zátoce. Došli společně na místo. Šalamoun spatřil zátoku, u ní strmý útes a na něm jeskyni. Poděkoval dětem a začal šplhat k jeskyni. Vstoupil dovnitř, hledal ve všech štěrbinách, ale nic nenalézal. V jedné štěrbině sice uviděl ležet zdrsnělý kámen, ale ten se příliš nelišil od ostatních. Co s ním? Udeřil jim o stěnu jeskyně, kámen se rozpůlil a z něho vypadl vzácný klenot. Šalamoun se zaradoval, konečně našel to, co hledal. Uložil klenot do své brašny, lehl si do jeskyně a usnul. Když se probudil, čekalo ho další překvapení. Pohlédl dolů a zjistil, že nastal příliv. Voda stoupá a blíží se k okraji jeskyně. Za chvíli se již jeskyně plnila mořskou vodou. Šalamoun si uvědomil, že je ve velkém nebezpečí. Přidržoval se skály až do chvíle, kdy se přihnala prudká vlna, která ho vynesla z jeskyně a unášela neznámo kam. Když ho vlna opět snesla dolů, zjistil, že se vrátil zpátky do království, odkud byl vyslán pro vzácný poklad. Spěchal ke králi, aby mu odevzdal dar pro dceru. Princezna byla šťastná a její nemoc byla ta tam. Král děkoval Šalamounovi z celého srdce a slíbil, že mu daruje všechno, co si jen bude přát. Šalamoun požádal krále o svobodu. Chtěl by odejít a obnovit své vlastní království, které kdysi opustil. Král splnil svůj slib a rozkázal připravit pro Šalamouna spolehlivou loď na dalekou plavbu. Příští den byla spuštěna na moře krásná loď a Šalamoun se vydal hledat své ztracené království. Cesta byla dlouhá a tak si krátil čas tím, že seděl na palubě a chytal ryby. Hned napoprvé, co spustil svůj prut do vody, chytla se na jeho druhý konec zlatá rybka. Ještě nikdy takovou rybu neviděl. Rozhodl se, že ji nesvěří lodnímu kuchaři, ale že si ji připraví sám. Když však rybu rozřízl, udiveně zíral na svůj vlastní kouzelný prsten s vyrytým božím jménem. Jak se dostal do jejího břicha? Ano, Asmodeus ho přece kdysi hodil do moře. Král se zaradoval, navlékl si prsten na ruku a náhle se stalo něco neočekávaného. V tu chvíli seděl Šalamoun na svém trůnu v Jeruzalémě a díval se na Asmodea. Téměř hodinu jsme na tebe čekali, králi, promluvil Asmodeus. Prozraď mi nyní, zda ses dozvěděl něco o tajemství přeludů. Král nevycházel z údivu. Jak to hodinu? Musel jsem být pryč mnoho let, zlobil se Šalamoun. Ani nevíte, co všechno jsem prožil. Když však uviděl nechápavé pohledy všech svých ministrů, pochopil. Propusťte Asmodea, přikázal strážím. Asmodeus splnil mé přání.
1: Digi básnička.
2: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
1: A z modrého nebe zbylo jenom hance na šaty.
2: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
1: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: A teď ještě jednou.
2: už je podzim. Hnědá hlína lepí se nám na paty.
1: A z modrého nebe zbylo jenom hance na šaty.
2: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
1: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Být ředitelkou není žádný med. To mi teda věřte. Všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše? A potom málem padne tomdlo. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan. Nedávno byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka partě, já jsem z toho Janek. To se mám jako vdát, nebo co? A Standa se chechtá, no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolína řekne, jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nače Žovka řekne, tak to zase ne. Viděla jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá. Víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka, na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká, o, to víte, nějakou obyčejnou no opici bych si nevzal, to by bylo pod mou úroveň, jenže vy jste ředitelka, madame, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si, pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá, tedy s londýnskou garden...

0: Ale Sir Harry řekl, cože, já se mám stýkat s nějakou myší, promiňte, to není společnost pro mne, ani pro vás, madam, večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný.
1: A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé noblehosty. Pan Bažant diamantový, paní Liška stříbrná, pan Hrozníš královský a samozřejmě pan Páv ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenže Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti, jen lepší věci, obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřiče a další vzácné lahůdky a pan Páv je ochutná a skřehotá. Výborné, znamenité, tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne, jsme přece lepší zvířata, Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího.
0: Zvedal se mi žaludek, když jsem musela jíst totež, co nějaký obyčejný klokan. Mimochodem, Žofínko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, vy.
1: Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka za svou partou. Načež spustí hezky zostra. To bylo přímo geniální, pozvat toho pičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan Hrozníš královský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzi se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale Sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, Sir Harry řekne dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být?
0: To bude snídaně, uvidíte, řekne Sir Harry. Ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst.
1: A pan Veverka řekne,
2: to teda opravdu nemůžete. Hlavně proto, že to není k jídlu.
1: Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne Žovka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně. Načež Sir Harry zařve,
0: o co to má znamenat?
1: A Žovka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a Žovka řekne. Tak vážení, bylo to poučné, aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janí

0: Kinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. A tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp. Řekla mu a šla do školy.
1: Vlk sedí v roku.

0: vtip. Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No, jasně.

solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad vonavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš, volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.

0: Digi cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku anebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku s dětmi. My, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak chodím
2: a dost, a dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: Na karate? To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, řekla bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: Aha. A máme florbal. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když taky někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit
0: na
2: tenis.
0: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pica.
2: A máš takový košíček. Košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: Přes síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
0: Ping-pong.
2: Přesně tak.
0: Si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem pro radost.
2: Přesně tak. Hmm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je
0: Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří. Mole! Šéf si štítivě odfrkl. Sežerou vás moly! A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila. Víc jsem jich nesehnal,
1: omlouval se Vasil, přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
4: Já? A v pohodě?
1: Tulamor senior se chytil za srdce.
4: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
3: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
0: A co já, otče?
3: Zvolal ukřivděně.
4: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra, řekl. Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
0: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
3: To se poprvé ozval škrtič Čango.
4: Co se asi tak dá dělat v kleci?
3: Zavrčel Padre.
4: Třeba protáhnout se mřížema.
3: Navrhl Pepa Padrát.
4: Nebo
3: zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
4: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
3: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
4: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
0: přiškrtí, špetl Ramses.
4: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček, můj tolík.
3: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
4: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
3: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
4: No, kam asi? Zavrčel Padre. Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
3: Ne, že by bylo, ale přikývli.
4: Ano, šéfe.

0: Dnes je 8. října.
1: A svátek slaví Věra.
0: Věra?
1: Věra je jméno odvozené od slova víra.
0: Jde.
1: No, a i když se vám to možná nezdá, Věra je u nás mezi 10 nejpoužívanějšími jmény. Takže...
0: Věry, Věrky a Věrušky.
1: Užijte si dnešní svátek.
0: Všechno nejlepší. Jo, jo, jo.

0: bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom nějací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky, někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začaly nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně. Přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami, profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami, doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapít všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval. Ach, jich ouvej, proč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl. Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A sem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali. Nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla, třeba výjdi, výjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak výjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, staň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince, chudák. A maminka povídala, však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl. Máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal, počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnící péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. A objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá. Na něco jsem přišel. A oni hned. Posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptéra, tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl, vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnicí péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni, viděli. A tatínek na to. To je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak naschledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda. Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola 3. Dopisy od nikoho. Útěk brazilského hroznýše Harry mu vynesl vůbec nejdelší trest. Když konečně zase směl ven z přístěnku, letní prázdniny už začaly a Dudley mezi tím stačil zničit svou novou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním mu spadlo na zem a rozbil se a když si poprvé vyjel na závodním kole, porazil starou paní Figovou, která o berlích přecházela z obý ulici. Harry byl rád, že školní rok skončil, tím ovšem ještě neunikl Dudleyho bandě, která se u nich scházela každý den. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli všichni hloupí hromotluci. Jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě. Honičkám na Harryho. Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval alespoň nepatrný záblesk naděje. Od září se měl učit na střední škole a poprvé v životě tam neměl chodit společně s Dudleym. Ten už měl místo ve Smeltings, ve škole, do které kdysi chodil i strýc Vernon. Pierce Polkis tam šel také. Za to Harry měl chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudley mu to připadalo nesmírně směšné. První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy, vykladal Harry mu. Nechceš jít nahoru a vyzkoušet si to? Ne, děkuju, odmítl Harry. V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebylo něco tak hnusného jako tvoje hlava. Mohlo by se mu z toho udělat zle. A utekl pryč, než Dudley dokázal pochopit, co mu to vlastně řekl. Jednoho červencového dne se teta Petunie vypravila s Dudleym do Londýna, aby mu koupila smeltingský stejnokroj. A Harry ho nechala u paní Figové. Nebylo to tak hrozné jako jindy. Harry zjistil, že paní Figová si zlomila nohu, když zakopla o jednu ze svých koček a zdálo se, že už je nemá tak ráda jako dřív. Dovolila Harry mu dívat se na televizi a dala mu kousek piškotu s čokoládovou polevou, který chutnal, jako kdyby ho měla doma už několik let. Ten večer se Dudley v obývacím pokoji předváděl rodině ve svém zbrusu novém stejnokroji. Žáci smeltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické. K jejich oblečení patřily i cukovité hůlky, kterými tloukli jeden druhého, když se učitelé nedívali. To se považovalo za dobrou průpravu pro další život. Když se strýc Vernon díval na Dudleyho v jeho nových pumpkách, chraplavě prohlásil, že je to nejúžasnější okamžik v jeho životě. Teta Petunie v slzách tvrdila, že ani nemůže uvěřit, že to opravdu je její malý dudlíček. Tak už vypadá pěkně a dospělé. Harry se neodvážil pronést ani slovo. Měl pocit, že už mu snad praskla dvě žebra, jak potlačoval smích. Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo. Zdálo se, že puch vychází z velkého kovového škopku ve výlevce a Harry si ho šel prohlédnout zblízka. Škopek byl plný něčeho, co vypadalo jako špinavé hadry, které plavaly v šedivé vodě. Co to je? Zeptala se tety Petunie. Ta sevřela rty, jako vždycky, když se odvážil na něco zeptat.
1: Tvůj nový školní stejnokroj, vysvětlila mu.
0: Harry se znovu podíval do škopku. A tak, nevěděl jsem, že musí být tak mokrý.
1: Nemluv hlouposti, odbrala ho teta Petunie. Barvím ti nějaké oblečení pod Dudleym na šedo. Obarvené bude vypadat úplně stejně jako to, co budou nosit ostatní.
0: Harry o tom vážně pochyboval. Řekl si však, že udělá líp, když se s ní nebude hádat. Sedl si ke stolu a snažil se nemyslet na to, jak bude první den ve Stonewallské škole vypadat. Asi jako kdyby na sobě měl zbytky staré sloní kůže. To už přišli do kuchyně i Dudley a strýc Vernon a oba krčili nosy, jak tam páchl Harryho nový stejnokroj. Strýc Vernon si jako obvykle roztáhl noviny a Dudley uhodil do stolu svou smeltingskou hůlkou, kterou teď pořád nosil sebou. Slyšeli klapnutí poštové schránky a dopisy, které spadly na rohošku.
2: Dojdi pro poštu, Dudley, řekl strýc Vernon spoza novin.
3: Ať pro ně dojde Harry.
2: Dojdi pro poštu, Harry. Ať pro ně dojde Dudley.
3: Opožeň ho tou svou smeltingskou hůlkou, Dudley.
0: Harry smeltingské hůlce uhnul a šel pro poštu. Na rohošce ležely tři zásilky. Pohlednice od Marš, sestry strýce Vernona, která byla na dovolené na ostrově White, hnědá obálka, která vyhlížela jako nějaký účet, a dopis pro něho. Harry ho zdivil a chvilku na něj třeštil oči. Srdce mu skákalo jako na obrovské pružině. Za celý život mu ještě nikdy nikdo nenapsal. Však kdo by mu také mohl psát? Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné. Dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky. Nicméně dopis tu ležel, s adresou napsanou tak jasně, že to žádný omyl být nemohl. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, Zobí ulice 4, Kvikálkov, Surrey. Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem. Na obálce nebyla žádná známka. Harry dopis roztřesenou rukou obrátil a spatřil rudou voskovou pečeť, na které byl erb. Velké písmeno B, kolem kterého byly lev, orel, jezevec a had. Tak pojď s sebou, Harry, křikl Slíc Vernon z kuchyně. Co tam děláš? Díváš se, jestli v nějakém dopise není bomba? A sám se svému vlastnímu žertu zachechtal. Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis. Podal strýci Vernonovi účet a pohlednici, posadil se a začal pomalu otvírat žlutou obálku. Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si otvrkl a obrátil pohlednici. Marge je nemocná, oznámil tetě Petunii. Snědla nějakou špatnou surmovku. Tati! Ozval se Dudley najednou. Tati! Harry něco dostal! Harry se právě chystal, že se ten svůj dopis napsaný na stejném silném pergamenu jako obálka rozloží, když mu ho strýc Vernon vytrhl z ruky. Ten je můj! Bránil se a zkusil znovu se ho zmocnit. A kdo by ti asi mohl psát? Ušklíbil se strýc Vernon, jednou rukou dopis roztáhl a podíval se do něj. Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo. Po několika vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše. Petunie! Nemohl popadnout dech. Dudley se pokusil dopis mu sebrat a přečíst si ho. Strýc Vernon ho však držel tak vysoko, že na něj Dudley nedosáhl. Ta Petunie si ho zvědavě vzala a přečetla si první řádek. Chviličku to vypadalo, že nejspíš omdlí. Držela se oběma rukama za hrdlo a chroptěla, jako když se dusí. Vernone, můj ty bože, Vernone! Zírali jeden na druhého, jako kdyby zapomněli, že Harry a Dudley jsou ještě pořád v kuchyni. Dudley nebyl zvyklý, aby si ho nevšímali. Důrazně poklepal otci na hlavu svou smeltingskou hůlkou. Chci si ten dopis přečíst, řekl hlasitě. Já si ho chci přečíst, řekl Harry navstekaně, poněvadž je můj. Vypadněte oba dva! Zakrákal strýc Vernon a strčil dopis zpátky do obálky. Harry se ani nepohnul. Chci svůj dopis! Ukaž ho mně! Dožadoval se Dudley. Ven! Zařval strýc Vernon, chytil Dudleyho i Harryho za límec, vyhodil je do předsíně a zabouchl za nimi dveře. Harry a Dudley se v tu chvíli zuřivě, ale ve vší tichosti poprali o to, kdo bude poslouchat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley, takže Harry, kterému visely brýle na jednom uchu, si lehl na břicho a poslouchal štěrbinou mezi dveřmi a podlahou. Vernone, říkala právě teta Petunie třaslavým hlasem, podívej se na tu adresu. Jak vůbec mohou vědět, kde spává? Myslíš, že pozorují náš dům? Pozorují. Špehují. Možná, že nás sledují. Ale co budeme dělat, Vernone? Myslíš, že bychom jim měli odpovědět? Napsat jim, že si nepřejeme. Harry viděl naleštěné černé polobotky strýce Vernona, jak přecházel po kuchyni sem tam. Ne, prohlásil nakonec, nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanu žádnou odpověď, ano, to je nejlepší. Nebudeme dělat vůbec nic. Jenže... Já o nikoho takového v domě nestojím, Petunie. Copak jsme si nepřísahali, když jsme ho vzali k sobě, že z něj ty nebezpečné nesmysly dostaneme. Když se toho večera strýc Vernon vrátil z práce, udělal něco, co ještě nikdy předtím. Přišel za Harrym do přístěnku. Kde je můj dopis? Uhodil Harry na strýce, hned jak se stěžka protlačil dveřmi. Kdo mi to píše? Nikdo. Byl to prostě omyl. Už jsem to psaní spálil. To žádný omyl nebyl. Ohradil se Harry pobouřeně. V té adrese byl napsaný i můj přístěnek. Ticho! Zaječel strýc Vernon a ze stropu spadlo několik pavouků. Potom se párkrát zhluboka nadechl a vynutil ze sebe úsměv, který působil spíš strápeně. Totiž, víš, Harry, pokud jde o tenhle přístěnek, tvoje teta a já jsme si říkali, opravdu už na něj začínáš být trochu velký.
1: Tak jsme si mysleli, že by nejspíš bylo dobře, kdyby se přestěhoval do Dudleyho druhé ložnice.
0: A proč?
1: Nech si ty hloupé otázky. Osopl se na něj strýc. Zkrátka si odnes svoje věci nahoru a hned. U Dursleyových měli 4 ložnice. Jedna patřila strýci Vernonovi a tetě Petunii, jedna byla pro návštěvy, což obvykle bývala Marge, sestra strýce Vernona. V jedné spal Dudley a v té poslední měl všechny hračky a věci, které se do jeho první ložnice už nevešly. Harry mu stačila jediná cesta nahoru, aby přestěhoval všechen svůj majetek z přístěnku do pokoje. Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité. Měsíc stará kamera ležela na věži malého, ještě pojízdného tanku, kterým Dudley onehdy přijel sousedova psa. V koutě stál Dudleyho první televizor, který prokopl, když nevysílali jeho oblíbený pořad. Byla tu veliká ptačí klec, v níž kdysi býval papoušek, kterého Dudley ve škole vyměnil za opravdovou vzduchovku, a ta ležela na polici s hlavní úplně ohnutou, jak si na ní sedl. Ostatní poličky byly plné knih. Ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl. Ze zdola bylo slyšet Dudleyho, jak huláká na matku.
4: Já nechci, aby tam byl. Já ten pokoj potřebuju. Postali se, aby ho tam to vypadnul.
1: Harry vzdychl a natáhl se na postel. Ještě včera by dal všechno na světě za to, aby mohl být tady nahoře. Dnes by raději seděl u sebe v přístěnku, ale s tím dopisem v rukou, než být tady a nemít ho. Dalšího dne u snídaně všichni seděli zamlkle. Dudley byl otřesený a zdrcený. Celý večer prokřičel, několikrát udeřil otce svou smeltingskou hůlkou, na svál se pozvracel, kopl matku a prohodil svou želvu střechou skleníku. Přesto však mu jeho pokoj nevrátili. Harry myslel na včerejší ráno touhle dobou a trpce litoval, že ten dopis neotevřel už před síni. Strýc Vernon a teta Petunie se jen zasmušle dívali jeden na druhého. Když přišla pošta, strýc Vernon, který se očividně snažil být Harrymu vlídný, pro ně poslal Dudleyho. Slyšeli ho, jak celou cestu tluče svou smeltingskou hůlkou do všeho předsíni. A potom vykřikl:
4: má další dopis! Pan Harry Potter, nejmenší ložnice v domě, zobí ulice 4!
1: Strýc Vernon s předušeným výkřikem vyskočil za židle a rozběhl se do předsíně a Harry mu běžel v patách. Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho zezadu držel za krk. Po chvilce zmatenou zápasu, při kterém oba utrželi spoustu ran s vedlingskou hůlkou, se strýc Vernon zase postavil na nohy. Ještě lapal po dechu, ale Harry ho dopis svíral v ruce.
0: Běž do přístěnku, cítíte k sobě do ložnice a ty, Dudley, zmiz. Prostě zmiz.
1: Harry přecházel po svém novém pokoji kolem dokola. Někdo věděl, že ho z přístěnku přestěhovali sem, a zřejmě se také vědělo, že ten první dopis nedostal. Určitě to znamenalo, že ten někdo se pokusí poslat mu další. A tentokrát už se Harry postará, aby ho dostal. Měl svůj plán. Příštího dne v 6 hodin ráno se rozdrnčil opravený budík. Harry ho spěšně zaklapl a potichu se oblékl. Hlavně nesměl vzbudit Dursleyovi, kradl se po schodech dolů a cestou se nerozsvítil jediné světlo. Hodal počkat na pošťáka už na rohu zobí ulice a vzít si od něj dopisy pro číslo 4. Srdce mu hlasitě bušilo, jak se plížil temnou přecíní k domovním dveřím. Harry se vymrštil do vzduchu. Šlápl na rohožce na něco velkého a měkkého, na něco živého. Nahoře se rozsvítilo a Harry ke své hrůze zjistil, že to velké a měkké byl strýcův obličej. Strýc Vernon ležel ve spacím pytli před domovními dveřmi. Očividně se chtěl pojistit, že Harry neudělá to, co měl právě v úmyslu. Snad půl hodiny na něho křičel a potom řekl, ať jde a udělá mu šálek čaje. Harry se celý sklíčený očoural do kuchyně a než se vrátil, pošta už stačila dorazit a spadla strýci Vernonovi přímo do klína. Harry jen zahlédl 3 dopisy s adresou napsanou zeleným ingoustem. Chci, spustil, ale to už mu strýc Vernon před očima cupoval jeho dopisy na kousky. Toho dne strýc Vernon nejel do práce. Zůstal doma a zatloukl poštovní skránku hřebíky.
5: Uvidíš,
1: vysvětloval tady Petuny z ústy plných hřebíků,
5: že když je nebudou moc doručit, tak s tím prostě přestanou.
6: Tím si nejsem tak jistá, Vernone.
1: Petunie, ti lidé uvažují zvláštním způsobem. Nejsou jako ty a já, prohlásil strýc Vernon a snažil se zatlouci hřebík kouskem ovocnou chlebičku, který mu teta Petunie právě přinesla. V pátek přišlo Harrymu hned 12 dopisů. Jelikož se nedali vhodit do poštovní schránky, prostrčili je pod dveřmi a červenami po stranách a několik jich dokonce vpravili dovnitř okénkem na záchodě v přízemí. Strýc Vernon znovu zůstal doma. Nejdřív spálil všechny dopisy, pak si vzal kladivo a hřebíky a zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven. Při práci si broukal náruč plnou tulipánů a při sebemenším zvuku sebou pokaždé trhl. V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou. Dovnitř se dostalo 24 dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které tetě Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékař a tvářil se přitom velice rozpačitě. Zatímco strýc Vernon zuřivě telefonoval na poštu a do mlékárny a snažil se najít někoho, komu by si mohl stěžovat, teta Petunie dopisy rozcupovala v kuchyňském mixéru.
7: Toto proboha zrovna tebe tak naléhavě chce?
1: Zeptal se Dudley Harryho užasle. Když v neděli ráno strýc Vernon zasedl k snídani, vypadal dost špatně a unaveně, přesto však šťastně.
8: V neděli pošta nechodí,
1: připomněl jim spokojeně, jak si mazal marmeládu na noviny,
8: takže dneska žádné zatracené dopisy.
1: Ve chvíli, kdy to řekl, pil cosi kuchyňským komínem dolů a zasadilo mu to pořádnou ránu do zátylku. V zápětí začaly z ohniště jako kulky vyletovat dopisy. Mohlo jich být 30 nebo 40. Dursleyovi před nimi ohýbali. Harry však vyskočil do vzduchu a pokoušel se některý chytit.
8: Ven! Ven!
1: Strýc Vernon chytil Harryho kolem pasu a vystrčil ho do přecíně. Hned za ním vyběhli i Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama a strýc Vernon přibouchl dveře. Slyšeli, jak se do místnosti ještě pořád valí dopisy a odrážejí se od stěn a od podlahy.
8: Už toho mám dost,
1: prohlásil strýc Vernon. Snažil se mluvit klidně, ale vytrhával si přitom z kníru obrovské komáčovou vzu.
8: Koukejte, ať jste během 5 minut připraveni na cestu. Jedeme odtud. Zbalte si jenom něco na sebe a nechci slyšet ani slovo.
1: S pouhou polovinou kníru vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil nic namítat. 10 minut na to se už dostali zatlučenými dveřmi ven, seděli v autě a řídili se k dálnici. Dudley na zadním sedadle popotahoval. Otec mu vlepil pořádný pohlavek, aby nezdržoval, když se pokoušel nacpat do svého sportovního pytle televizor, video a počítač. A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno. Čas od času strýc Vernon najednou otočil a chvíli jel opačným směrem.
8: Musíme jim ujet. Prostě jim musíme ujet,
1: mumlal si pro sebe pokaždé, když měnil směr. Vůbec nikde se nezastavili na nic k jídlu ani k pití. Za soumraku už Dudley hlasitě skučel. V životě ještě nezažil tak hrozný den. Měl hlad, přišel opět televizních pořadů, které chtěl vidět a ještě nikdy se mu nestalo, že by tak dlouho na svém počítači nezlikvidoval nějakého vetřelce z cizích světů. Nakonec strýc Vernon zastavil u ponurého hotelu na okraji nějakého velkého města. Dudley a Harry měli pokoj s manželskými postelemi a s vlhkým, zatuchlým povlečením. Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru. Seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících aut a přemýšlel, co to všechno znamená. Ráno měli k snídani kukuřičné vločky od včerejška a topinky se studenými rajčaty z konzervy. Právě dojedli, když k jejich stolu přišla majitelka hotelu.
6: Promiňte, ale není někdo z vás pan H. Potter? Mám toho v recepci možná stovku.
1: Zvedla dopis z hůru, takže si mohli přečíst adresu napsanou zelným inkoustem. Pan H. Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Coquart. A Harry po dopisu chňapl, ale strýc Vernon mu srazil ruku stranou. Majitelka hotelu vytřeštila oči. Já si je vezmu, řekl strýc Vernon, spěšně vstal a vyšel z jídelny za ní.
6: Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?
1: Navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale strýc Vernon jakoby ji neslyšel. Nikdo z nich nevěděl, co doopravdy hledá. Zavezl je doprostřed hustého lesa, tam vystoupil, chvíli se rozhlížel kolem, zavrtěl hlavou, vrátil se do auta a jeli zase dál. Totež se opakovalo uprostřed zoraného pole, v polovině vysutého mostu a v nejvyšším poschodí mnohapatrového parkoviště.
4: Tatínek se zbláznil, viď?
1: Zeptal se Dudley sklesle tety Petunie na večer.
6: Strýc Vernon zastavil na nábřeží, všecky je zamkl v autě a zmizel. Začalo pršet. Po střeše vozu bubnovaly veliké kapky. Dudley se rozfňukal.
7: Je pondělí,
6: řekl matce.
7: Dnes večer dávají velkého Humberta. Já chci někam, kde bude televize.
6: Pondělí. To Harry mu něco připomnělo. Pokud bylo pondělí a díky televizi se na Dudleyho obvykle dalo spolehnout, že ví, co je za den, pak zítra v úterý měl on sám mít 11. narozeniny. Harryho narozeniny samozřejmě nikdy nebyla žádná sláva. Loni mu Dursleyovi darovali ramínko na šaty a staré ponožky po strýci Vernonovi, ale přesto 11 vám není každý den.

Na dnešní noc předpovídají bouři, oznámil stric Vernon radostně a tleskl rukama. A tento dobrý muž bude tak laskav a půjčí nám svůj člun. Tou se k ním přiloudal bezubý stařík a s dost zlomyslným ušklepkem jim ukazoval starou veslici, která se kolébala v ocelově šedé vodě pod nimi. Nějaké zásoby jsem už opatřil, takže všichni na palubu. V loďce byla strašlivá zima. Za krkým zatékala ledová vodní tříšť a do tváří je bodal mrazivý vítr. Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je stric Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení. Uvnitř to vypadalo hrozně. Páchlo to tam chaluhami, vítr profukoval škvírami v dřevěných stěnách a ohniště bylo vlhké a prázdné. V chatrči byly jen dvě místnosti. Ukázalo se, že jejich zásoby obnášejí po jednom balíčku smažených bramborových lupínků pro každého a čtyři banány. Stric Vernon se pokusil rozdělat oheň, ale prázdné obaly od bramburků jen čadily a skroutily se. Teď by se nám pár těch dopisů docela hodilo, co říkáte? Nadhodil rozmarně. Byl ve velice dobré náladě. Očividně si myslel, že nikdo nemá sebemenší možnost dostat se v bouři až sem a doručit jim poštu. A Harry s ním v duchu souhlasil, i když sám z toho žádnou radost neměl. Podem noci se kolem nich rozvěsnila ohlášená bouře. Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr. Teta Petunie našla ve druhé místnosti několik splesnělých přikrývek a ustlala Dudleymu na pohovce prožrané od molu. Sama se uložila se stricem Vernonem na hrbolatou postel v sousední místnosti a Harry mu nezbylo nic jiného, než si najít to nejměkčí místo na podlaze a schoulit se pod tou nejtenčí a nejpotrhanější přikrývkou. Jak noc ubíhala, bouře řádila stále zuřivěji. Harry nemohl usnout. Třásl se zimou a mlel sebou, aby našel nějakou pohodlnější polohu a v žaludku mu kručelo hladem. Dudleyho chrápání teď přehlušovalo vzdálené burácení hromů, které začalo před půlnocí. Svítící ciferník hodinek, které visely z páči na tučném zápěstí přes okraj pohovky, Harry mu prozradil, že mu za 10 minut bude 11 let. Ležel a sledoval, jak se jeho narozeniny přibližují. Přemítal přitom, jestli si na ně Dursleyovi vůbec vzpomenou a kde teď asi je ten, kdo mu všechny ty dopisy posílal. Zbývalo ještě 5 minut. Harry slyšel, jak venku něco zapraštělo. Doufal, že se nepropadne střecha, i když pak by uvnitř možná bylo tepleji. Ještě 4 minuty. Možná, že dům v zobí ulici, až se tam vrátí, bude tak plný dopisů, že se mu nějak podaří jeden ukrást. Ještě 3 minuty. Že by to moře tak divoce doráželo na útes a zbývaly už jen 2 minuty. Co znamená ten podivný praskavý zvuk? Že by se útes rozlomil a řídil se do moře. Už jen minuta a bude mu 11. 30 vteřin. 20. 10, 9. Možná by měl probudit Dudleyho, jenom aby ho rozštílil. 3, 2, 1. Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma s pohledem upřeným na dveře. Venku někdo byl a bouchal, aby ho pustili dovnitř.

0: Láďo, představ si, co se mi stalo.
1: Povídej, Piggy.
0: No, víš jak, veverka pořád něco kuchtí a pořád od ní voní nějaké dobroty. Tak jsem jí říkal, že mám velikou chuť na nějaký dortík. A ona mi včera donesla dárek a hádej, co to bylo?
1: No? Ten dortík?
0: Jasně. Měl jsem radost, jenže
1: co, Piggy?
0: Jenže, když já mám radši malinový dortík a dostal jsem jahodový.
1: Ale Piggy, to od tebe vůbec není hezké. Víš, že se říká darovanému koni, na zuby nekoukej.
0: A co má společného kůň a dortík? Co to znamená?
1: Piggy, to znamená, že když od někoho něco dostaneš, tak na tom nemáš hledat chyby. Jen si představ, že ti veverka chtěla udělat radost. Upekla ti dortík, měla s tím spoustu práce a starostí a určitě se těšila, jak si pochutnáš. A ty nad tím teď ohrneš nos.
0: Takhle jsem o tom nepřemýšlel. To máš pravdu. Já mám jahody vlastně taky rád. Je! Zavoláme veverku a dáme si dort všichni společně. Co říkáš, Méďo?
1: Tak jo.
0: Ten jahodový.
1: Jo.
0: Bude moc dobrý, viď?

dneska říkala mi, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí, takže v čuku letu, zlomenina je tu, jen jsem šel a zlomil jsem si ruku, přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Maruška, a ta dostala k narozeninám balíček. Nikdo nevěděl, kdo ho poslal, ani maminka, ani tatínek, ani dědeček, ani babička. Spadl z nebe, řekl Maruščin bratříček. Co pak v něm asi bude, zajímala se maminka. Dort, hádal tatínek. Šaty pro panenku, prorokovala babička. Pixla tabáčku, těšil se dědeček. Živý indián, mínil bratříček. V nebi nejsou indiáni, odsekla Maruška. Už se začali hádat. Co kdybychom se podívali? Navrhla honem maminka a balíček rozbalila. To bylo zklamání. V krabici ležela prapodivná skleněná čepice. Marušce bylo do pláče. Tu mám nosit, mračila se. Budou mě studit uši. Tatínek ji konejšil. Třeba je to teď v módě. Lepší by byla pixlička tabáku, mínil děda. Nekuř, okřikla ho babička. Indiáni taky kouří, ozval se bratříček. Jenže dědeček není indián, napomenula ho maminka. Já se z toho asi zblázním, řekl tatínek. Maruška přestala plakat. Už to mám? Nasadím si čepici a budu vám všem dělat generála. Honem si nasadila čepici a podívala se do zrcadla. V tu chvíli zmizela, jako by se do země propadla. Tatínek se začal strachovat, maminka se začala strachovat, strachovala se i babička, dědeček a malý bratříček, ale platné jim to nic nebylo. Marušce se opravdu zdálo, že se někam propadá. Zavřela oči. Když je zas otevřela, stála v křišťálové jeskyni a před ní na křišťálové židličce seděla křišťálová babička. Maruška se v ní viděla jako v zrcadle. Jak jsem se sem dostala? Divila se. Babička řekla, poslala jsem ti k narozeninám kouzelnou čepici. Kdo si ji nasadí a podívá se do zrcadla, ten se propadne až sem. Já jsem zrcadlová stařenka a schovávám se do zrcadel. Tam mě nikdo nevidí, protože jsem skleněná. Jednou jsem pozorovala, jak se češeš, a protože já taky potřebuju učesat, vzpomněla jsem si na tebe. Ale pozor, mé vlasy jsou skleněné, to řekla a podala Marušce skleněný hřeben. Holčička se dala do česání, babička klimbala a moc si libovala. Ne, obráceně, napřed si libovala a potom klimbala. Ale najednou vykřikla, ouvej, toto bolí. Maruška se podívala a byla v ní malá dušička. Zůstal jí totiž v hřebenu jeden skleněný vlas. Dala se do pláče. To nevadí, těšila ji stařenka, nech si ho na památku. Potom Marušce nařídila, aby ji vrátila skleněnou čepici a zamkla ji do křišťálové truhly. Už ji nebudeš potřebovat. Jdi, abys tu nenastydla, v podzemí je velká zima. A dovedla Marušku ke skleněným schodům. Tam nahoře je jezírko a u něj sedí moje sestřička, je celá z vody. Pozdravuji ode mne, loučila se s dívkou. Maruška se vydala po schodech vzhůru výš, pořád výš. Chvilinku na ní počkáme. Sláva, už jsme se dočkali. Věřte nebo ne, skleněné schody dovedly Marušku na dno jezírka a odtud rovnou na břeh. Div divoucí, ani trochu se nenamočila. Na lavičce pod smuteční vrbou seděla stařenka v závojíčku z mlhy. Co tě ke mně přivádí? Zeptala se Marušky. Posílá mě vaše sestřička, mám vás pěkně pozdravovat, vyřizovala Maruška a ukázala skleněný vlas. Vyprý jste celá z vody? No ano, usmála se stařenka. Ale na první pohled se to nepozná, jen když si sáhneš. Maruška si sáhla a hned měla ruku celou mokrou. Nespravila bys mi závojíček, už na šití nevidím, poprosila Stařenka a podávala děvčátku jehlu a nit. Nit byla celá z vody. Maruška se pustila do práce. Když byla hotová, sáhla Stařenka do kapsáře a vytáhla odtud zářivou kapičku vody. Až přijdeš domů, pusť kapku na zem. Udělá se jezírko a do něj hoď skleněný vlas. Dál už sama uvidíš. Maruška poděkovala a spěchala domů. Kde pak jsi byla tak dlouho? Volali na ní z okna rodiče, babička, dědeček i malý bratříček. Báli jsme se o tebe. Ale Maruška se jen usmála, upustila na zem kapičku a v té chvíli se před nimi objevilo jezírko. Děvčátko do něj vhodilo skleněný vlas a věřte nebo ne, uprostřed jezírka vyrostl skleněný ostrov a na něm nádherný skleněný domeček. To je krása, hlesla maminka. To je krása, špitl tatínek. To je krása, volali ostatní. Ale no jo, broukl dědeček. Potom se všichni do toho skleněného domečku nastěhovali a spokojeně v něm žijí dodnes. Moc se jim tam líbí. Jenom dědeček se občas zahudruje. Lepší by byla pixlička tabáčku. Ale babička ho hned okřikne.
1: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
2: Divá bára.
3: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
2: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vypl fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.
3: Digi básnička.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeď, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokinkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Piggy vtip.
2: Dva kamarádi se spolu hádají.
3: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
1: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
3: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: Sokové a Šmakovinky. Ahoj, ahoj, ahoj. Mávám vám ze své kuchyně, kde jsem připravená nejen já, Veverka Laskonka, ale i můj věrný učeň a pomocník Piggy.
1: Nazdár! Bude dort! He.
0: Nebude, Piggy. Děti jsou u rádí, jsme tady všichni a můžeme začít s dnešním receptem.
1: Takže ten dort...
0: Piggy, nach toho.
1: Bude dort?
0: Dort nebude.
1: Och jo! Než jsme začali vysílat, tak si říkala, že to bude sladěvoučké. Takže dort!
0: No ale dort ne. Ale sladoučká pochoutka to bude. Poslouchej. Uděláme si teplý sendvič s arašídovým máslem a banánem. Co ty na to?
1: Dort to úplně není, ale zní to dobře. Smířuju se, že jsem bez dortu. A jde se na to. Co mám nachystat?
0: Tak nachystej pánvičku, lžičku, nůž namazání.
1: Ten je kulatý, ne?
0: Ano. Dva plátky chleba, obyčejné máslo a arašídové máslo. Nejlépe to neslazené, které je vyrobené jen ze samotných arašídů. Banán.
1: Všechno to tu leží, no, takže to mám.
0: A ještě mletou skořici a med. Máme všechno?
1: Všechno nahromadě!
0: No tak jdeme na to. Poprosím tě, aby ses nejdříve postaral o arašídové máslo.
1: Jo. To já už se právě tak jako starám s radostí.
0: Piggy, ty mlsoune, vždyť tam nic nezůstane.
1: Ale říkala, že se o něj mám postarat. Tak...
0: No ale namaším, prosím, oba plátky chleba.
1: No tak dobře, na to tam snad ještě zbylo. Co dál?
0: Teď oba ty natřené krajíce malinko posypej skořicí.
1: Je, teď mi tam té skořice spadlo nějak moc.
0: Ukáž, to je v pořádku, skořice víc nevadí. A teď oloupej banán a nakrájej ho na kolečka.
1: Také můžu tím nožem, který je kulatý, ne?
0: Ano, a těmi kolečky pak oblož jeden z krajíců.
1: To mám ty banány dávat na to arašídové máslo?
0: Ano, a pěkně zhusta. Ještě banán trošičku pokapeme medem. A přiklopíme druhým krajícem.
1: Tak to tam dám. Takhle, už to mám.
0: Výborně. A teď přijde na řadu opékání. Takže...
1: Já vím, já to řeknu. Pomoc dospělého.
0: Právně. Vy doma si zavolejte na pomoc dospělého. Piggy mu pomůžu já. Na pánvičce na mírném ohni rozehřejte trošku másla a na něj pak přijde sendvič. Opékejte ho opatrně a pomalu, ať chleba nespálíte a z obou stran. Chlebík se opeče jako topinka a navíc teplem se krásně spojí všechny chutě, které jsme ukryli dovnitř. Arašídové máslo, med, skořice a banán.
1: Kam se na tohle hrabou všechny dorty světa? Juhu! Už to bude, Laskonko. Můžu to už spučnout. Zbíhají se mi sliny. Voní to. Já už to nevydržím.
0: Ustahuji pánvičku z plotny a dávám ti sendvič na talíř. Ale opatrně, ať se nespálíš. A teď prosím, omluvte Piggyho. Pochutnává si a myslím, že se nebude moc rozloučit jako vždycky. Má plnou pusinku, jak slyšíte. A pokud se sliny zbíhají i vám a chtěli byste si recept vyzkoušet, najdete ho jako vždy v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Pa, pa, pa, mlsotkové a šmakovinky, mějte se hezky.

jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Jich divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Nehlídaj zpěti tyhle matky a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hady. A ty maminky mávnou rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu a ty.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dnes jen tenký hlas.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pekař peče housky, uštipuje kousky, pekařka mu

0: Kapitola 8. Proč musí být diamant diamantem?
1: Profesor Kurama vyšel z laboratoře s knihou v ruce. Chtěl si sednout na lavičku do parku a knihu si v klidu přečíst.
0: V parku však seděla jeho známá holčička a zle se mračila.
2: Dobrý den,
1: pozdravil ji pan profesor.
0: Ale holčička ani neodpověděla, jenom se zamračila ještě víc.
2: Co pak se ti stalo?
3: Dospělí lidé jsou zlí,
0: řekla zlostně.
2: A co ti kdo udělal?
1: Zeptal se pan profesor starostlivě. Uvědomil si, že i on je dospělý.
3: Víte, co se mi stalo?
0: Začala holčička vyprávět svůj příběh.
1: Když seděla prve v parku na lavičce, přistoupil k ní nějaký pán se zachmuřeným obličejem a upřeně si ji prohlížel.
0: Když už chtěla holčička utéci, pán vytáhl z kapsy nafukovací balónek a pravil: Na, holčičko, ten ti dám.
1: Položil holčičce balónek do ruky a spěšně odešel. Ani neměla čas poděkovat.
0: Nafoukla tedy balónek. Měl podobu panenky, byl celý červený a velmi se jí líbil.
1: Tu přišel do parku jiný pán a posadil se na lavičku vedle holčičky.
0: Z kapsy vyndal cigaretu a zapálil si ji. Ty máš pěkný balónek, holčičko, pravil jí a zasmál se na ní.
1: Teď jsem ho dostala, mám z něho velkou radost.
0: Skutečně hezký balónek, usmíval se pán a dotkl se ho zapálenou cigaretou.
1: Prásk! Balónek praskl.
0: Dal jsem mu ochutnat cigaretu. Zachechtal se pán, ani se neomluvil a byl ten tam.
3: Pán, který měl takovou přísnou a nepřátelskou tvář, mi dal krásný balónek. A jiný pán, který se na mne usmíval, mi ho zničil.
0: Dodala holčička strápeně.
2: Lidem se opravdu nedá věřit.
1: Pravil profesor Kurama a zahleděl se do dálky.
0: O něčem přemýšlel.
2: Už to mám. Vyrobím takový přístroj.
3: Jaký přístroj zase?
0: Ptala se holčička.
1: Ale to už vedle ní pan profesor neseděl. Pospíchal do své laboratoře. Opět začal jeho obvyklý pracovní postup.
0: Ponocoval a teprve za několik dní byl hotov s tím, co si vzal do hlavy.
1: Uchopil přístroj a odešel do parku.
0: Holčička seděla na lavičce jako vždycky.
2: Podívej se, přístroj už je na světě.
3: Jaký přístroj?
2: No, nic ti nebudu vysvětlovat, raději ti to hned prakticky předvedu.
1: Řekl pan profesor a vložil do přístroje baterii. Rozsvítila se malá červená lampička. Pan profesor vyjmul z přístroje mikrofon.
2: Je tu na blízku někdo dospělý?
1: Zeptal se.
0: Spozoroval, že se k ním blíží nějaká žena.
1: Pan profesor jí vyšel v ústrety a pravil.
2: Promiňte laskavě, jsem profesor Kurama z vysoké školy. Chtěl bych vyzkoušet svůj vynález. Mohla byste mi prosím povědět, na co jste právě myslela?
0: Žena se usmála a začala mluvit do mikrofonu.
4: Zrovna jsem přemýšlela o tom, jaká krásná je modrá obloha nade mnou. Modrá a hluboká a plují po ní bílé obláčky. Také jsem uvažovala, jaké je dnes nádherné počasí.
2: Děkuji vám,
1: řekl profesor Kurama a otočil knoflíkem na přístroji.
0: Z toho zvláštního magnetofonu se ozval hlas ženy.
4: Mne vlastně ani zamák nezajímá, jaká je obloha, jen jsem se tak koukala kolem. Bílé obláčky? No kdyby aspoň byly k jídlu. A místo sluníčka bych radši před sebou viděla mísu rajských jablíček s majonézou. To bych si pošmákla. Jaký já mám hlad?
0: Žena vytřeštila překvapeně oči.
1: Přístroj opakoval přesně to, co si myslela.
2: Ano, ten přístroj říká, co si lidé opravdu myslí.
1: Pravil spokojeně profesor Kurama.
4: Ale jděte!
0: Podivila se žena a spěchala raději pryč.
2: Pomocí tohoto přístroje poznáš, kterému člověku můžeš věřit a kterému nikoli.
1: Řekl pan profesor a podíval se na holčičku.
0: Ta se mračila víc než před několika dny, kdy jí neznámý muž propálil balónek.
2: Co pak ti zase přelétlo přes nos?
3: Pane profesore, ta paní byla moje maminka. To je zvláštní. Vždycky vypadá taková vážná a zatím je úplně jiná.
1: Pan profesor se zasmál.
3: Pojďme s tím přístrojem někam do ulic, pane profesore.
2: Tak dobře, jdeme.
0: Oba vyšli z parku.
1: Jen se dostali do města, spatřili zástup lidí.
3: Co se tam asi stalo?
0: Přistoupili blíž
1: a viděli, že se tam hádá jakýsi muž s cizí ženou.
5: Dobře si ho všichni prohlédněte. Tenhle muž mi ukradl diamant,
1: křičela žena.
6: Ty lhářko prolhaná, nic takového jsem neudělal,
0: křičel muž.
5: Nevěřte mu ani slovo. Myla jsem si tuhle u studny ruce a položila jsem si na roubení prsten s diamantem a on mi ho chtěl vzít.
6: To není pravda. Myslel jsem, že ho tam někdo zapomněl, tak jsem ho chtěl odevzdat policii. V tom se dala tahle ženská do křiku. Chtěl jsem tam prsten dát zpátky, když tu z něho vypadl diamant a někam se zakutálel. Přiběhl pes a diamant spolkl.
5: Jak můžete plácat takové nesmysly? Kdo to jak těživ slyšel, aby psi žrali diamanty?
0: Muž ani žena nebyli k utišení.
3: Pane profesore, teď můžete vyzkoušet svůj přístroj,
0: řekla holčička.
2: Ano, zkusím to.
1: Profesor Kurama se postavil mezi lidi, kteří obklopovali dvojici, a nastavil hádajícím se mikrofon.
0: Muž a žena se ještě chvíli přeli a pak náhle zmlkli.
2: Už jste domluvili?
1: Zeptal se pan profesor.
5: Já trvám na svém. Tenhle muž mi ukradl diamant. Velký diamant,
0: pravila žena.
6: To není pravda, sežral ho pes.
2: Dobrá, to už jsme slyšeli.
1: Zarazil je profesor Kurama.
0: Otočil knoflíkem a z přístroje se ozval nejprve hlas muže.
6: Abych pravdu řekl. Chtěl jsem ten prsten s diamantem sebrat a vzít do zaječích. Jenže pak mě žena uviděla a tak jsem prstem honem dal na místo, ale diamant z něho vypadl a pes ho sežral. To jsem v životě neviděl, aby pes žral s takovou chutí diamanty.
1: Muž stál jako zařezaný, když se slyšel.
0: A žena se hned dala do křiku.
5: Je to zloděj, je to zloděj, ať mi vrátí můj diamant.
1: V té chvíli se z přístroje ozval hlas ženy.
5: Vždycky jsem toužila mít diamant, ale nikdy jsem neměla tolik peněz, abych si ho mohla koupit. Tak jsem si vypálila z cukru diamant umělý a počítala jsem s tím, že mi ho jednou někdo bude chtít ukrást. A vymyslela jsem si, že pak budu tvrdit, že mi vzali pravý diamant. Domnívala jsem se, že se zloděj poleká, koupí opravdový diamant a dá mi ho. Ani ve snu mě nenapadlo, že by ho mohl spolknout pes.
1: Lidé, kteří stáli kolem, se smáli.
7: To je hlupák, když nerozezná cukr od diamantu.
8: Ona je taky pěkná podvodnice, když požaduje diamant za cukr.
0: Mluvili jeden přes druhého, až je to přestalo bavit a rozešli se.
1: Zůstal tam pouze profesor Kurama, holčička, zloděj a podvodnice.
0: Muž a žena se teď osopili na pana profesora.
5: Tenhle dědek nás tak zostudil.
6: Udělal ze mne hloupého zlodějíčka.
1: Pan profesor chtěl utéci.
0: Ale ve spěchu přístroj upustil.
1: A ten se rozbil.
2: Takový krásný přístroj a já ho rozbil.
1: Bědoval, když se vrátili s holčičkou do laboratoře. Ale holčička měla opačné mínění.
3: To je dobře, že se rozbil. Já nemám takové přístroje ráda.
2: A proč pak?
3: Kdyby ho dostala do rukou moje maminka, to bych dostala. Já si někdy přeju takové věci.
2: Aha.
0: Pomyslel si profesor Kurama a na přístroj zapomněl.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn pasáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasle pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji. Ovce rozpustile tancovali a nejblázněji

0: přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
1: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl, odsekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se, uvidíš, že všechno dobře dopadne. Oba starší bratři se rozesmáli. Ty chceš jít do města? Když jsme nepořídili my dva, co pak tam asi dokáže takový budiš k ničemu? Otec už nechtěl poslouchat jejich posměšky a řekl přísně. Jen ať jde, ať ukáže, co umí. Třeba dopadne líp než vy. A dal mu koš plný nejkrásnějších hroznů. Diego vzal koš a vydal se do města. Na pěšině uprostřed pastvin potkal stařenku. Co pak to prodáváš? Zeptala se stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se

0: podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře pořídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná. Nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

0: Figy hádanka.
1: U sta hromů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
2: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? Nechte se překvapit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pat a Mat zpátky na venkově v kinech od 8. října.
0: Piggy reklama.
3: No, to se řekne. Sova je moudrá, že jo? Nerije. Kdo nerije a neokopává, tomu se to čte. Ovšem v těch knihovnách, co tam mají prachu, neutřou to, ale čtou. No jo, tak to pěkně utřeme. Aha, tady. Mám to naloženo. Založeno. Jistě, přesně. Přesně. Tak jsem si to myslela. A zase to sadaření. No, že? Vždycky ti tento nonc čtenářové přijdou stejně jen na to, co my domácnostní tento nonc dávno víme. Jak jinak taky, že?
0: Ahoj, Justýna!
4: To, no, Růžovka, ty, ty pumprdlíko, ty, takhle na mě vyskočit ze záklopky, ze zálohy, no, a je to. Tak jsem se lekla, upustila jsem knížku i západku.
5: Jako západku?
4: Základku, závlačku, ne, záhrabku, ne, tento nonc, to do té knížky, jak se to, no, do knížky.
5: Do knížky, záložku?
4: No, záložku, založila jsem ten ořech.
5: Ty jsi založila záložkou ořech?
4: Ale ne, myslela jsem knihu a na té stránce byl ořech.
5: Budeš pěstovat ořechy? Já myslel, že rostou tak nějak jako sami?
4: No, ořechy, tento noc, no ty vaše.
5: Naše ořechy? Čí naše? Já žádné nemám. To.
4: Na ty louskací přece, Piggy, jak je tento noc louskáte.
5: No, to spíš asi laskonka louská ořechy. Na Vánoce hlavně louská.
4: Já měla krásný ořech. 5 švestek. A pak si mě vyklepal, vylekal a teď zase nemám nic. To je hrůza.
6: Ahoj, Piggy. Ahoj, Justýno. Promiňte, zdržel jsem se. Já jsem se totiž začetl.
4: Začetl, co? No, jistě. To se dalo čutat. Čekat. Nazdar, Hugo.
6: Co je, Piggy? Proč tak divně koukáš?
5: Protože Justýna měla ořech, co byl 5 švestek a v něm byla záložka a pak jsem jí vylekal a teď nemá nic.
6: Je, to je tedy vtipné, že? To je asi nějaká hříčka. Asi jste se na mě domluvili, že? Ale já, abych tak řekl, nějak nerozumím.
5: No to já právě taky ne, tak se jen koukám a čekám, až mi to dojde.
4: Vy jste mi teda parťáci. Jeden leká a druhý chodí pozdě. Začneme kvapčasí. Čas kvapí. Dneska mám 5 švestek.
5: Slyšíš, Hugo? Švestky jsou tu. Teď ten ořech se záložkou.
4: Vidíte? Švestky, 5 švestek, to je ořech.
6: No, ořechy máme rádi, ale naše jazykové oříšky, to je teprve krása, že? Jazykový oříšek pro nás máš, Justýno?
4: No, říkám, že mám 5... Počkat, moment, tady něco nehraje, že vy mi to děláte na schvál,
6: co? No? Děláme na schvál, Justýno?
4: Že si ze mě děláte lajdáci, legraci. Jak přijdu s ořechem, tváříte se, jako byste neuměli do 5 napočítat. A všelijak se cídíte, tydlíte, divíte a děláte, jako bych nic neřekla a hloupě se ptáte a vůbec... To je snad nějaké tento noc splynutí, totiž stydnutí, ne, spiknutí.
5: No tak teď už ti nerozumím vůbec.
6: Justýno, co tě to popadlo? Nikdo se nespiknul, hádáme se s tebou rádi. A musím uznat, že tvé oříšky jsou čím dál lepší. Tak co to plácáš?
5: No. A to ještě nezačala o tom založeném ořechu, pořád je jen u švestek.
4: Cože? Já plácám? Vyplácáte. Řekla jsem, že dnes půjde o 5 švestek. Švestek. Proč se říká, zbal si svých 5 švestek. To je dnešní ořech a měla jsem to v knížce od Hedy. Zaleštěné, založené. A teď to nemám, protože mě tohleto pometlo vylekalo a záložka je puč. Fuč.
6: Aha, takhle, Justýno, my jsme nepochopili, že to je ten oříšek.
4: Nechápu, co je na tom k nepotopení. Nepochopení. No ale dobře, dobře. Hlavně začneme, prosím vás. Proč se říká a jak vzniklo, zbal si svých 5 švestek?
5: Je to zná.
6: Já taky.
4: No, to je jasné, to zná každý. Ale zapištěli, zamýšleli jste se nad tím někdy? Proč se to tak asi říká? Proč švestky? Proč 5?
5: Já jsem se nad tím asi nikdy nezamýšlel.
4: Hugo, co ty?
6: No, já popravdě taky ne.
4: No, výborně. Takže já mám bod. To bylo jednoduché. A to jsem si myslela, že to dneska bude příliš kladné. Totiž snadné. Víte aspoň, co to znamená?
6: To bychom asi dali dohromady. Co říkáš, Piggy?
5: To se přece říká ve chvíli, kdy třeba máš od někud odejít. Zbalím si svých 5 švestek a jdu. Viď, Hugo?
6: No, znamená to, že si pozbírám a zbalím svých pár věcí a jdu. Je to tak, Justýno?
4: No, víceméně.
6: Tak nám řekni, jak to celé vzniklo. To je zajímavé. Když se nad tím zamyslím, tak mi to moc smysl nedává. Proč zrovna ty švestky?
4: Ano, správně. To je na tom to zajímavé. Narazila jsem na to v jedné knize, co mám.
5: Na půdě, my víme.
4: Ne, co jí mám půjčenou od Hedy.
6: Ty jsi začala půjčovat knihy od slečny učitelky Hedy Okaté?
5: To zírám.
4: Je to kniha o historii pěstitelství. Žádný hloupý tento nonc klofan, román.
6: Aha, tak nic.
4: No, žádné nic. Naokvak. Naomak. Totiž naopak. Totiž zemědělství, to je nejdůležitější. A vždycky bylo. Živilo se jim mnoho lidí, denně dřeli na poli, starali se o dobytek, pracovali v sadech a podobně.
6: No ano, ano, to víme. A co ty švestky?
4: Hned, hned, Hugo. Ty jsi mi najednou nějaký uspěchaný. Kde jsem to, tento nonc, no. No.
5: A podobně, si říkal.
4: Aha, no, ano. A podobně. Co?
5: No, říkala jsi, jak moc pracovali a podobně.
4: Co pracovali? Co pracovali? Dřeli na těch polích a přitom byli vlastně spokojeni. Zemědělci, sedláci, rolníci bývali nedůvěřiví k různým novotám.
5: Novotám? Jaké mohly být kdysi novoty na poli?
4: Oho, to by se zdivil, Piggy. Tak třeba tohleto rybníkářství, nebo i to sadařství, to všechno postupně kvíkalo, vznikalo a lidé se všechno teprve museli učit a hledat způsoby, aby všechno rostlo a aby se uživili.
6: Budou, no. Už prosím, ty švestky...
4: Nepřidružovat, nepřerušovat,
6: pardon.
4: Hugo. To s těmi sady přímo souvisí s ořechem.
5: S tím založeným.
4: No ano, v knize, tam, kde jsem to měla založeno, píšou, že ti první sadaři to neměli vůbec jednoduché. Rolníci se jim smáli a vyčítali jim, že jsou líní pracovat na poli, tak jako oni, a věří nějakým pochybným novotám, na kterých chtějí zbohatnout.
6: Aha, takže byli asi škodolibí a radovali se z každého neúspěchu těch sadařů, viď?
5: Co to je neúspěch u sadaře?
6: Třeba malá úroda.
4: Přesně, Hugo. Třeba takový sadař měl švestkový sad a přišel kas, totiž ten mák, mráz, a zničil veškerou úrodu až na pár švestek.
5: Chudáci švestkaři.
4: A sadaři. Sedláci se jim vysmívali, že si mají zbalit těch svých pár švestek a jít zase zkoušet štěstí o dům dál. A to je ten můj ořech.
6: Taková věc musela být asi pro sadaře tragédie, protože mu tak umrzl zdroj obživy a musel tedy opravdu odum dál.
4: A dodnes z toho máme to úsloví o pěti peckách. Neckách. Ne, švestkách, tak.
5: Vážně se to říká kvůli zmrzlým švestkám? Fakt, jo?
4: No, Piggy, ty jsi Tomáš. Stejný Tomáš, jako byli ti sedláci, co nevěřili sadařům.
6: Piggy, ale není Tomáš.
4: Ale Hugo, přece neříkám Piggy mu, že je Tomáš. Říkám mu, že je Tomáš. Říkala jsem, že je nevěřící Tomáš.
6: Aha.
4: Hugo, chceš snad říct, Hugo, že nevíš, co znamená, když je někdo nevěřící Tomáš?
6: No tak to...
5: Já to taky nevím. A nejsem nevím. Tomáš, jmenuju se Piggy.
4: Mám já to ale trápení s váma. No, aspoň mám oříšek na příště. Nevěřící Tomáš, a oni to neznají, píšu si... Tomáš, neznají, to byste se nikam daleko nedostali, kde byste beze mě byli, na mě si jen tak nepřijdete, takže za dnešek mám bod, že, a příště bude za Jonáše, totiž za Tomáše, no, Růžovko, zapiš mi ho.
5: Jonáše nebo Tomáše?
4: Hod,
6: taky nevím.
4: Totiž bod, no, bod.

0: Vádol jsem.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
2: A teď ještě jednou.
1: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se víse bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto, jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
0: A dobře se napapejte,
1: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání, pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý.
0: Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
1: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů,
0: řekl si. Pobídl spřežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
2: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
1: Mám dost svého,
0: řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval starec hostu bubínek.
2: Vezmi si ho, může se ti hodit.
0: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
2: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
0: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
2: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
1: Zbytečné starosti,
0: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
2: V čase nouze ti přijde vhod.
0: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
1: Co s holou kostí?
0: Pomyslel si.
1: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
0: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ní zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a najedl se až k prasknutí. Co nespořádal k večeři, snědl pak ráno. A aby se přesvědčil, že kost je opravdu kouzelná, pomyslel si znovu.
1: Kéž by ses obalila masem.
0: A v mžiku měl v rukou celou kýtu. s veselou se vydal na cestu. K večeru ho slunce zavedlo k jakési osadě. Mladý muž si dodal odvahy a vstoupil do prvního stanu. Žil v něm otec s dospívající dcerou.
3: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
3: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
1: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
1: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
3: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
3: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
1: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
3: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
1: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první stařec. Náčelník ho uvítal slovy.
4: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
1: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
4: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
4: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
1: Půjdu sám,
0: řekl muž.
3: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od druhého starce a šel.
4: Jsem velký šaman,
0: přivítal ho náčelník.
4: Přiveď mi svou ženu, jak to učinili ostatní, a budeme přátelé.
1: Moje žena je a bude moje.
4: Dobrá, jak chceš,
0: odpověděl náčelník. Sáhl po biči a začal muže šlehat. Taky mladý muž vytáhl bič a začal jim šamana mrskat. A tak se oba bičovali, až náčelník upadl a křičel.
4: Dost! Přestaň! Vyhrál jsi nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
1: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
4: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel, aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl:
4: už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
4: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk! A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O myších, kterým chutnalo železo. V jednom malém městě žil kdysi kupec. Byl spíš chudý než bohatý, neměl ženu ani děti, měl jen těžkou železnou váhu, památku po otci. Na té váze už vážil nejenom jeho otec, ale i děd, praděd a také otec toho praděda. Jednou se kupec rozhodl, že se vydá do světa za výdělkem, aby se bídy zbavil. Uzamkl dům, vzal těžkou váhu na rameno a zaklepal u souseda. Milý sousede, řekl mu, jdu za tebou, protože vím, že jsi člověk spravedlivý. Odcházím do světa a nevím, kdy se vrátím. Mám strach, aby mi zatím zloděj neukradl váhu. Je to památka po předcích. Vážil na ní už můj otec, děd, praděd a také otec mého praděda. Moc tě prosím, schovej mi váhu u sebe. Až se vrátím, vezmu si ji zase zpátky. Soused mu ochotně slíbil, že se o váhu postará a kupec odešel do světa. Štěstí mu však nepřálo a tak se po dlouhém čase vrátil domů stejně chudý, jako byl dřív. Zaklepal u souseda a řekl, milý sousede, vrátil jsem se a jdu si pro svou váhu. Moc ti děkuji, že jsi mi ji u sebe nechal tak dlouhou dobu. Soused však byl lakomec. Váhu si chtěl nechat a proto odpověděl skormouceně. Je mi líto, že tě musím zklamat. Uložil jsem váhu ve sklepě, aby ji nikdo neukradl, ale sežrali ji myši. Nezbyl z ní ani kousek. Kupec si pomyslel, jak mohou myši sežrat těžkou železnou váhu. Mrzelo ho, že ho soused oklamal a kudy chodil, tudy přemýšlel, jak by dostal váhu zpátky. Nedaleko kupcova domu tekla řeka. Jednoho horkého dne uprostřed léta kupec spatřil, že se v zátočně koupe sousedův syn. Vyšel z domu a řekl chlapci, proč pak si tu hraješ tak sám, kde máš kamarády? A chlapec odpověděl smutně, se mnou si nikdo nechce hrát, všichni říkají, že můj otec je lakomec a já, že budu jednou zrovna takový. Víš co, řekl kupec, půjdeš do mého domu, někde se tam schováš a zůstaneš v úkrytu tak dlouho, dokud tě nenajdu, i kdyby to mělo trvat až do rána. Chlapci se nápad moc líbil, rozběhl se do kupcova domu a ukryl se na půdě mezi trámy. Kupec se zatím posadil do trávy na břehu řeky a díval se do vody. Po nějaké době se objevil na cestě udýchaný soused. Spatřil kupce a zeptal se, neviděl jsi tady někde

sokol, uchopil ho do drápu a odletěl s ním k horám. Viděl jsem to na vlastní oči, ale nemohl jsem už nic dělat. Soused se na něj chvíli díval, jako by nevěřil vlastnímu sluchu. Potom popadl kupce za límec a zvolal: pomoc! Lidé dobří, pomoc! A s velkým nářkem odvlekl kupce k soudci. Pane, řekl soudci hněvivě, tento muž je darebák, podvodník a lhář. Našel jsem ho na břehu řeky, v níž se koupal můj syn. Chlapec se však domů nevrátil a tento muž tvrdí, že viděl, jak ho v drápech odnesl sokol. Ať se hned přizná, co udělal s mým synem. Přece nemohl mé dítě odnést obyčejný sokol. Soudce se podivil a řekl kupci, to je opravdu nemožné. Jak by sokol mohl odnést v drápech chlapce? Na tom přece není nic podivného, odpověděl kupec. Takový sokol dokáže odnést nejenom chlapce, ale i meska, anebo koně. Soudce se rozlobil. Co to povídáš? Vždyť sokol neunese ani králíka. A kupec řekl mírně. Pane, když mohou myši sežrat těžkou železnou váhu, proč by nemohl sokol odnést malého chlapce? Soudce hned pochopil, co se stalo, povstal a řekl: poslyšte oba můj rozsudek. Ty vrať kupci železnou váhu a ty vrať otci jeho syna. Neboť taková je spravedlnost. A oba tak učinili. Soused s hanbou, kupec vesele a s radostí.

zázračném rouchu. Byl jednou jeden král a ten měl pěknou dceru. Jednoho dne seděla princezna před zrcadlem a česala se. Z nenadání objevila ve vlasech malou vešku. Přivolala krále a řekla: Otče, podívej se, co jsem našla ve svých krásných vlasech. Král se podíval a pravil: Vešku z princezniných vlasů nemůžeme přece jen tak zabít. Něco ti povím. Dáme jí do skleničky a budeme se dívat, co udělá. Dali veš do skleničky, za několik dnů vzala princezna skleničku do ruky a vykřikla: Otče, pojď se podívat, jak veška vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do skleničky sotva vejde. Chvíli uvažoval, co dělat, pak řekl: Dáme ji do skleněného džbánu. Dali veš do velkého skleněného džbánu. Za několik dní se přišla princezna podívat, co veš dělá, a vykřikla: Otče, pojď sem, ta veš zase vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do džbánu stěží vejde. Přemýšlel, co dělat, a pak řekl: Dáme ji do hrnce. Dali veš do hrnce. Uplynulo několik dnů, princezna se podívala do hrnce a zvolala: Otče, pojď se podívat, ta veš se za chvíli nevejde ani do největšího hrnce z tvého království. Král chvíli uvažoval, prohlížel si veš a pak pravil: Už vím, co uděláme, dáme ji na dvůr do ohrady. Dali veš do ohrady, ale za pár dnů vyrostla veš tolik, že se nemohla v ohradě ani pohnout. Princezna znovu zavolala krále, král obcházel ohradu ze všech stran, probíral si přitom rukou své bílé vousy a přemýšlel. Po dlouhé chvíli konečně zvolal: Víš, co uděláme, dcero? Já tu veš dám zabít a udělám si z její kůže královské roucho. Sluhové zabili veš, stáhli ji a nejlepší krejčí ušili z její kůže královské roucho. Král si roucho oblékl, přivolal trubače a řekl mu: Teď oznámíš všem mým podaným.

že se má dcera bude vdávat. Už má na to nejvyšší čas. Avšak vezme si jen toho, kdo uhodne, z čeho jsem si dal ušít své nové královské roucho. Ze štěnice, z blechy nebo ze vši. Hned se začali sjíždět ze všech stran synkové urozenců, hrabat i knížat, aby hádali, z čeho je nové královo roucho. Jedni říkali, královské roucho je z gazely. A jiní říkali, že je z medvědí kůže, z jelena, anebo z býka. Nikdo se neodvážil hádat, že je ze štěnice, z blechy, nebo dokonce ze vši. Na večer 5. dne dorazil ke královskému paláci chudý pastýř. Brána už byla zavřená a začalo se stmívat. Pastýř se neodvážil zabušit na bránu. Ulehl do trávy pod otevřené okno, dal si ruce za hlavu a chystal se spát. Už zavíral oči, když zaslechl otevřeným oknem princeznin hlas. Otče, já se chci vdávat. Ta hádanka je příliš těžká a nikdo ji neuhádne. A potom uslyšel pastýř krále. Dcero moje, přece si nevezmeš kdejakého hlupáka, který nepozná, že moje roucho není ani z gazely, ani z medvěda, ani z jelena, ani z blechy, ani ze štěnice, ale z obyčejné vši. Pastýř se spokojeně usmál a řekl si, zítra se ožením s královskou dcerou. Pak zavřel oči a spal hlubokým spánkem až do rána. Když vyšlo slunce, pastýř vstal a šel za králem. Pozdravil ho a řekl, že si jde pro princeznu. Podívej se tedy dobře, pravil král, z čeho je moje roucho? Pastýř se předklonil, dal si dlaně na kolena a řekl, pane králi, otočte se ke mně zády. Král se otočil a pastýř řekl, pane králi, obraťte se ke mně ještě levým bokem. Král se znovu pootočil, pastýř zavrtěl hlavou a řekl, pane králi, obraťte se ke mně ještě pravým bokem. Král se znovu otočil, pastýř si ho chvíli prohlížel a pak řekl, a teď, pane králi, choďte chvíli sem a tam. Král přecházel od okna ke dveřím a od dveří k oknu, pastýř ho dlouho sledoval a pak řekl pomalu, z gazely to není, z medvěda to není, z jelena to není. Že by to bylo ze štěnice, to taky není. Pane králi, obraťte se ještě jednou. Že by to bylo z blechy, to taky není. Ne, z blechy to určitě není. Pane králi, pojďte blíž k oknu. Že by to bylo přece jenom z blechy? Ne, z blechy to není. Pane králi, přejděte blíž ke dveřím. A že by to bylo ze vši? Že by to bylo doopravdy ze vši? No jistě, já už to mám. Je to ze vši. A král řekl, je to ze vši. A já ti dám svou dceru za ženu. Avšak nedávám ti ji, protože si uhádl, z čeho je mé nové roucho. Dávám ti ji, neboť si donutil krále, aby tě poslouchal na slovo. Vezmi si mou dceru, chlapče. Ty jediný si ji zasloužíš.

0: Tygy hádanka. Který ptáček nosí fráček? Co to je?
1: Je, to bude kos.
0: No.
2: Má krásný černý fráček.
0: Vlaštovka?
2: Ptáček, fráček.
0: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
1: To bude tučňák.
0: Tučňák nosí.

0: mu dnes dal. Labyrint. Ne, ten už byl. Pometlo? Ne, to už taky bylo, to jsme probírali dokonce s Justínou. Ta tomu tehdy dala, že prý je... Ne, Hugo, soustřeď se, nechytej lelky. Lelky? To už taky bylo. Piggy je tu za chvíli a já nemůžu přijít na slovíčko do dnešního louskání oříškování. Novida. Poledne. Zvony zvoní. V krásné literatuře touhle dobou chodí polednice a Piggy tu bude každou minutu. No jasně, mám to, že mě to nenapadlo dřív.
1: Hugo! Už jsem tady. Já vím, kdyby tu byla Justína, tak by řekla, kdo pozdě chodí sám sobě, tento nám se škodí. Jdu opít Julinku později, ale podívej, co ti nesu. Chlebíčky od Laskonky. Chlebíčky. Hugo, co se ti stalo?
0: Vůbec nic. Vymyslel jsem parádní oříšek.
1: No, je na tobě řada. Dáš si chlebík? Ne?
0: Piggy, jsi jak Justína. Pořád se všechno netočí jenom kolem jídla.
1: Pořád ne, to máš pravdu. Ale dost, ale fakt dost často.
0: A přijde vůbec Justína? Čekáme na ní?
1: Dneska ne. Minule dostala na frak a urazila se. Tak dnes budeme louskat jazykové oříšky v klidu.
0: A Justína zatím v těch svých tlustých knihách po babičce hledá něco, co my dva nikdy neuhodneme, co?
1: A nebo vymýšlí vlastní slova.
0: To se máme na co těšit.
1: Doufám, že ta svá slova bude hledat co nejdýl.
0: No, ale pozor, je to pořád kamarádka. Buď hodný.
1: Já jsem hodný. Tak hupinky hop do louskání. Co pro mě máš?
0: Napadlo mě, jestli bys věděl, co nebo kdo je klekánice.
1: Fujavice, brdavice, pumprlice, parádnice, klekánice, pleskovice, vlasatice.
0: Piggy, soustřeď se na tu klekánice, ano. Klekánice.
1: Klekání, něco s klekáním.
0: Jdeš na to dobře.
1: Klečet, papadat na kolena, padanice.
0: Tak zas tak dobře na to nejdeš.
1: Ne. Klekánice nemá s klečením nic?
0: No, vlastně má.
1: Takže klekánice by mohla být něco jako závod v klečení.
0: No.
1: Klečí se o závod a když je po všem, řekne se tomu, kdo to vydržel nejdýl. To byla ale povedená klekánice. A on řekne, ten vítěz jako řekne, vůbec mě netlačila kolena a udělal jsem osobní rekord.
0: No, Piggy.
1: Brkačka, hračka, mám to. Víc takových oříšků. Já mám bod.
0: Nemáš. Šel jsi na to nejdřív dobře, ale závod v klečení to není.
1: Tak, nevím a bod máš ty. No. A teď vysvětluj.
0: Klekánice je od slova klekání.
1: To jsem říkal.
0: A souvisí to nějak s hodinkami a hodinami.
1: No, klečíš, koukáš na hodinky a měříš si, jak dlouho ještě musíš klečet, aby strhnul rekord a vyhrál, víš?
0: Piggy, souvisí to s hodinkami, které nemáš. No co je? Co mlčíš?
1: Jsem úplně zmatenej. Zavedenej, zničenej, zaoříškovanej a zalouskanej. Nevím nic.
0: Dřív byly vlastní hodinky na patce obrovská vzácnost. Byly ukrutánsky drahé. Lidi své vlastní hodinky neměli, tak si určovali denní čas podle bimbání zvonů na věžích kostelů. Nebo se v těch zvlášť velkých městech, třeba v poledne, vystřelilo z děla. Střílelo se poledne.
1: Jo, takže ozve se bum. A já kleknu? No to je jasný, kleknu, protože se leknu. Jak se leknu, začnu třeba koktat. A pak se říká bum z poledne. A má z toho klekánici chudinka. To bude choroba, viď, ta klekánice, viď? Z toho uleku, viď?
0: Ne. Neklekalo se kvůli uleknutí, ale klekalo se kvůli modlitbičce. Třikrát za den. Ráno, v poledne a večer. Celý den lidi pracovali na polích, nebo na statcích, nebo v dílnách. Jakmile se rozezněly zvony, buď na kostelních věžích, nebo zvony v malých zvoničkách ve vsích.
1: Tak ty zvonky, viď, zvonky.
0: Lidi klekli a modlili se. A zvonilo se tak dlouho, jak dlouhá byla ta modlitbička, kterou se modlili. Jmenovala se Anděl Páně a trvala asi 2,5 minuty.
1: Jakáže to, co modlitbička? Co, jaká?
0: Jmenovala se Anděl Páně a trvala asi 2,5 minuty.
1: Anděl Páně, to je film?
0: Ale...
1: Ne, to je dva filmy, jsou to... A trvají mnohem díl.
0: Víš co, Piggy, klekánice, ano, drž se svého slova.
1: Tak dobře. Klekání jsou tedy takové hodně staré hodinky.
0: Vlastně ano, lidé se podle klekání řídili. Vstávali s ním, když vyšlo sluníčko, v poledne věděli, že je poledne a oběd, a večer večeře a čas, aby šli děti spát. Klekání svolávalo děti domů, když běhali venku. A navíc, jakmile se zvon rozezněl, lidé poklekli
1: a modlili se. Jo, tak klekání máme, no. A ta klekánice, ale tu nevím.
0: A co polednice, tu znáš, ne?
1: Jasně. Polednice. To je pěkná potvora, strašidlácká. Chodila v poledne a bylo hodně, hodně ošklivo z ní. A když bylo zvlášť neposlušné děťátko, brala si ty zlobivé děti.
0: Přesně tak.
1: Ještě, že teď už nechodí, když je ta moderní doba, že jo? Polednici teda nemám rád, ne?
0: No a ta klekánice je taky taková podobná babice.
1: Vážně? Jsou dvě! Ty potvory jsou dvě!
0: No, už je to tak. Neboj, neboj, jsou to jen pověry. Ve skutečnosti samozřejmě neexistuje ani jedna. Ani nikdy neexistovaly. Jen se jimi děti strašily, aby poslouchali rodiče.
1: Mně by stačila jen ta polednice. K čemu dvě? K čemu klekánice navíc? No to nechápu teda.
0: Polednice se měla zjevovat v poledne. Klekánice měla práci večer. Sběr dětí, které se po klekání, hned jak se ozval zvonek a řekla se modlitbička, nedostavili domů. Chodila pak vesnicí a kontrolovala, jestli jsou všechny děti doma. Když narazila na nějaké pozdě se vracející dítko, čapla ho a...
1: Zdobla ho, co? Určitě si ho dala k večeři jako pralinku, co?
0: To není jisté. O klekánici se toho neví tolik jako o polednici. V některých vsích věřili, že pozdní návrat domů potrestá klekánice tak, že dítě na noc zavře do kapličky, ale že je ráno zaspustí a nijak jinak je netrestá.
1: No stejně bych se bál. Jeden nikdy neví. Asi je fakt lepší chodit včas.
0: Určitě.
1: Doma je to přece jenom nejbezpečnější, víš?
0: Přesně tak. Ale Piggy, no tak přece nevěříš na staré povídačky. Už jsem ti přece říkal, že polednice i klekánice jsou bytosti, které si vymysleli dospělí, aby jimi strašili děti. Nemáš se čeho bát, neexistují.
1: No dobře, Hugo. Máš bod. Ale příště prosím tě vyber něco méně strašidelného. Přece jenom
0: to jsem nevěděl, Piggy, že jsi takový strašpitel. Víš co? Dáme si ty chlebíčky od Laskonky.
1: To je nápad! Sníme je a pak mě dovedeš domů, jo?
0: Dojdeš sám? Proč bych tě měl vodit?
1: No, protože jeden nikdy neví.
0: Ale ty přece víš, že se ti nemůže nic stát. Že žádná polednice ani klekánice není. Že jsou to jen báchorky.
1: No, to vím, ale stejně mě dovedeš, jo?
0: Tenhle oříšek... To je tedy oříšek, vypráskanej, to jsem tomu dal.
1: Hele, ten bod, který teď máš, ti přece stojí za odvedení malého vystrašeného čuňátečka, prasátečka, Piggyška domů, ne?
0: Ty lumpe, ty si ze mě děláš legraci, ty se vůbec nebojíš.
1: No, to ti to trvalo, než si na to káp. Dáme si ty chlebíčky. Dáme si do nosu chlebíček.
0: To je dobrota.
1: Aby si byl dělá, aby si se mnou chlepa.

0: básnička.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
1: Samozřejmě.
0: Ano?
1: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
0: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
1: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
2: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
1: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
0: Ona by se mu potila hlava, vidíte?
1: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
2: Kdo?
1: Slunce.
0: Jak to veliké?
1: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
0: Vím.
1: No, to si neumíš ani představit.
2: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
1: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
0: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
1: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
2: Ono není celé?
1: Kdo?
0: To slunce.
1: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
2: Jsi říkal, že je to kus?
1: Protože je tak obrovské.
0: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
1: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
0: Ne.
1: 300 tisíc zeměkoulí.
2: Z jednoho slunce, tatí?
1: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
0: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
1: Kdo by nebyl kulatej?
2: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
1: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
2: Ano, tatí.
1: No, konečně.
0: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
1: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
0: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
1: No tak co?
0: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
1: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
2: Jak by pak byla velká zeměkoule?
0: No?
1: Ta? Ta by byla mrňavá.
0: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble.
1: Ještě o hodně menší.
0: Jako budík?
1: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
0: Jejde.
2: Takže by to nešlo, vej, tatí.
1: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
0: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
1: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
2: Ale nám se nechce, tatí.
0: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
1: Tak ho, Máničko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
2: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.

0: to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomeranč za rohem!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka. Ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzle. Zdravím vás, moji milí malí přátelé netopíří magie. Mávám vám na pozdrav svými sametovými křidélky a jsem šťasten, že jsme opět spolu. Nachystejte si své kouzelnické sešity. Právě začínáme. Dnes si zakouzlíme podvodní hladinou. V minulosti jsme již několikrát experimentovali s různými hustotami tekutin a dnes se k tomu malinko vrátíme. Uděláme si malou podmorskou sopku. Není třeba se bát, sopka bude malinká, bezpečná a překrásná na pohled. Budete žasnout. Nejprve si ale nachystejte vše potřebné. Průhlednou sklenici, vodu, olej, ten vám půjčí maminka z kuchyně, tekuté potravinářské barvivo, sůl a lžičku. Bez dalších odkladů jdem rovnou na náš hokus pokus. Tak. Naplňte sklenici do 2/3 vodou. Máte? Skvěle. Teď budeme pokračovat s olejem. Do stejné sklenice k vodě opatrně nalijte olej. Vidíte to, co já? Mevuji. Olej zůstává nahoře nad hladinou vody. Nalijte ho tolik, aby horní olejová vrstva byla zhruba centimetrová. A teď to malinko zamotáme a přidáme trošku magie. Až si tenhle experiment sami pořádně prozkoušíte a jak se říká osaháte, můžete pak v této chvíli vyzvat dobrovolníka z publika, aby přistoupil. Dejte mu potravinářské barvivo a pověřte ho úkolem kápnout barvivo do vody. Zní to jednoduše, nespa? Jen ať to zkusí. Kapka totiž zůstane v olejové vrstvě. Až do vody se kapky barviva nedostanou. Ale díky tomu, co vám teď prozradím, budete znát trik, jak kapku barviva krásně až do vody dostat. Je to jednoduché. Obsah vaší sklenky ze zhora osolte. No ano, slyšíte správně, přidejte jen trochu soli a zkoumejte, co se bude dít. Když přidáte jenom špetku soli, když přidáte půl lžičky soli, když do sklenice hodíte celou lžičku soli nebo dvě, pokračujte v přidávání soli a dobře pozorujte, co se děje. Sůl narušila neproniknutelnou olejovou vrstvu. A jestli vidím dobře, voda se začíná obarvovat. Barevné kapky začínají vířit a vytvářet ve vodě obrazce. Podobně to opravdu vypadá, když se v moři objeví pravá podmořská sopka. Jak je to možné? Jak se stalo, že barva se najednou dostala do vody a předtím to nešlo? Vysvětlím hned, Linko. Jakmile nalijeme olej do vody, zůstane na povrchu, protože má menší hustotu než voda. Přidávaná sůl se potopí až na dno, protože je těžší než olej i voda. Sebou až ke dnu sůl pronese do vody jak kapky barviva, tak malé částečky oleje. Jakmile se ale sůl začne rozpouštět, uvolní všechny chycené částečky a ty putují zase zpět k hladině. Barvivo se cestou rozpustí ve vodě a společně s těmi malinkatými bublinkami oleje udělá ve sklenici nečekané barevné rodeo. Opravdu krásný a živoucí experiment. Barvivo pronikající z rozpouštějící se soli do vody vypadá jako malý výbuch podvodní sopky ve vaší sklence. Ano, ano, tak to celý náš pokus pojmenujeme. Výbuch podvodní sopky. Magnifik! Děkuji za vaši vzácnou a mě tak milou pozornost a těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jít tím pryč,
0: odbyl jí macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
2: Ale ne, jen jeden.
1: Vy si děláte legraci, že?
2: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
0: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek.
2: Bolí jen jeho a já ho lituju.
1: Leda tak, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou, a taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
1: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: jou,
0: zakvílel camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním průce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Krucíš, to nám nedělej,
0: zlobil se macourek.
2: Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně,
0: sliboval camfourek.
1: Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
1: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím,
0: prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice, a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strajda Mour před námi schoval.
1: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl, i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně,
0: uznal macourek a hned začal čibuk nacpávat.
1: Vždyť já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
3: Ale v tom, uf,
1: Uf! Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek jau, ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf, teda, ale že to byla síla, liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň.
3: Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček?
2: No jo, safra, vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky.
1: Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, voňavě, docela jinak než strejdův čibuk.
4: Ty, packo, zkusil to Macourek. Nevíš, kam dala teta Františky?
3: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
4: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila. Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
1: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
3: Honem, nastav zub a ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, nech to přečtu,
4: nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
1: Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké.
3: Co zub? Ještě bolí?
1: Pořád tě neslyší.
3: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek.
1: Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem.
2: Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody.
3: Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
1: Protože mě ten František šimrá v nose.
4: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
2: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
1: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec.
2: Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
3: To jinak nejde, strejdo, vysvětloval Macourek. To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub.
1: Jenže on bolí dál,
4: stěžoval si Camfourek a to neměl.
1: Bodeď by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
2: Víš co, zajden spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
3: Ne, k zubaři, ne!
4: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne, že ne.
1: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká?
3: To si píš. Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
4: Ale to asi nemůžou, uvažoval Macourek, jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
1: Snad abychom mu šli naproti. Bude asi moc bídný, starala se Pacička.
4: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
4: Zahlaholil Camfourek. Honem, pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
1: A co Zoubek? Vyjevila se Pacička.
5: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
4: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
0: No a tak šli na ty hrušky.

0: Paní učitelka říká, tak děti, teď se mi pěkně představíte.
1: Já jsem Prokop Buben.
0: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
1: Jak Prokop.
2: A nebo se mohl jmenovat. Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.
3: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
4: Žalobajda. Byl studený zimní den a padal sníh. Paní Holubová zamíchala kakao v konvici a vyhlédla z okna v kuchyni. Byly 3:10 a to byl čas, kdy se obvykle vracely děti ze školy. Narovnala na talíř pocukrované koblihy a vedle připravila 2 naleštěná červená jablka. Jakmile se děti objevily na rohu, nalila jim do hrnků horké kakao. Vendulka s Matějem chvilku podupávali před dveřmi, aby si otřepali sníh z bot. Paní Holubová jim pomohla s kabátů, ometla je a pak je oba rychle zahnala do příjemně vytopené kuchyně.
5: Jak bylo ve škole?
4: Zeptala se Vendulky, zatímco jí pomáhala svlékat svetr

0: Co já vím? Jenže mně je to fuk, protože já je taky nesnáším.
1: Vendulka se posadila ke stolu v kuchyni a s chutí se zakousla do koblihy. Matěj, kterému bylo teprve 7, seděl na zemi a lopotil se s kalhotami. Maminka mu navrhla.
0: Ukáž, pomůžu ti.
2: Kde pak, to umím sám.
1: Odmítl pomoc chlapec.
2: A jestli chceš vědět, proč nemá Vendulku nikdo rád, tak ti to povím. Je to žalobnice užalovaná. Chodí na děti žalovat paní učitelce. Já ji taky nesnáším.
1: Paní Holubová se otočila ke své dcerce.
0: Vendulko, opravdu žaluješ?
1: Vendulka se zatvářila pyšně.
3: To se ví. Pokaždé, když někdo breptá, nebo zlobí, anebo píše psaníčka, já to na něj paní učitelce řeknu. Dneska jsem jí třeba pověděla, že si Pepík Martinů při kreslení odsucával štětec. My si štětce odsucávat nesmíme. Měli jsme dělat tečky prstem.
1: Upila trochu kaká a způsobně si otřela ústa. Byla spokojená, jak se jí všechno daří. Paní Holubová ovšem vůbec spokojená nebyla.
0: To je hanba, Vendulo. Žalovat paní učitelce kvůli takové hlouposti.
2: Jenže ona žaluje pořád. Nedělá nic jiného, jen špehuje děti. A taky ani nezbývá čas na hraní.
1: Vykládal Matěj. Vendulka se na něj přísně podívala.
3: Dej si pozor, Matěj. Já na tebe řeknu, že jsi už 5 dní nečistil zuby a že zhodil Punťovi játra, co jsme měli minulou středu k večeři. A taky jsi znechal drobné od nákupu a koupil jsi za ně bombóny. A včera jsi četl pod peřinou a svítil jsi s baterkou.
2: A ty jsi zase ráno zastrčila kus stopinky do zásuvky z příbory. Převrhla si Punťovi misku s vodou, ani si to neutřela. A ty bombony, co jsem koupil za drobné od nákupu, si jedla se mnou.
1: Vendulka zrudla a zapitvořila se.
3: Ble, ble, ble, ble, ble. Ty kobliho nafoukaná.
2: Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ty jsi zas koza uchňouraná.
1: Neodpustil si Matěj. Vendulka spustila křik.
4: Mami, on říká, že jsem koza ukňouraná. Co pak kozy kňourají?
1: Paní Holubová rázně zakročila.
0: Jdi se převléknout, Vendulko, a pak si zacvič na klavír. Ty se taky převlékni, Matěj, a potom jdi do sklepa uklidit tatínkovo nářadí, co jsi tam včera roztahal. Řeknu vám, že je to s vámi k nevydržení. Zkazili jste mi náladu na celý den, sotva jste přišli ze školy.
1: Paní Holubová se otočila, odešla do pokoje, kde měla rozložené šití a zavřela za sebou dveře. V krbu hořel oheň, bylo tam teplo a klid, rádio tiše hrálo, za okny se k zemi snášely velké sněhové vločky a maminka nemusela poslouchat žádné hašteření svých ratolestí. Pustila se do práce. Povolovala Vendulce jarní šaty a přitom přemýšlela o tom, proč se z ní stala tak nesnesitelná žalobnice. Žalování je nakažlivé a tak není divu, že se maminka bála, aby se nepřeneslo i na Matěje. Paní Holubová šila, hloubala a přemýšlela. Mezitím sníh v chomáčcích navršil peřinku na okenní římse, uhlíky v krbu bzučely a žhnuly a z vedlejšího pokoje se ozývalo brnky brnk, brnky brnk, jak Vendulka cvičila koledy. Paní Holubová si pomyslela,
0: tak vida, nakonec se snad všechno k dobrému obrátí. Vendulka přece roste a to není žádná legrace.
1: Najednou klavír utichl, dveře se rozletěly do kořán a Vendulka oznámila.
3: Asi bych ti měla říct, že Matěj sedí na schodech u sklepa a kouká do knížky.

0: Když jsem mu řekla, ať něco dělá, rozkřikl se na mě, jdi zastřískat do piana, kozo ukňouraná.
1: Paní Holubová se nenechala vyvést z míry.
0: Řekla jsem, aby cvičila na klavír a ne, aby slídila, co dělá nebo nedělá Matěj. Když na něho nedohlídnu já, tak to neudělá nikdo. Ty tady pořád jen sedíš a šiješ a dveře máš zavřené.
1: Urazila se Vendulka.
0: Až budu potřebovat pomoc, zavolám tě. Teď jdi a ještě chvíli hraj.
1: Prohlásila odměřeně paní Holubová. Vendulka se otočila a odhopkala pryč. Paní Holubová vstala a zavřela za ní dveře. Zase všechno utichlo až na to, že její dcera zuřivě mlátila na piano koledy. Ze sklepa však nebylo slyšet ani hlásku. To trvalo asi 10 minut. Pak znovu vrzly dveře a objevila se v nich Vendulka s Matějem. Křičeli jeden přes druhého.
2: Ona mě špehuje.
0: On si pořád jen čte.
2: Nikdo ji nemá rád a já taky ne.
0: A on zas loni o Vánocích sežral všechno cukroví.
2: Jestli chceš vědět, co se stalo s tím plnícím perem, co tady před 3 roky nechala paní Wagnerová, tak Vendula ho donesla do školy a Martin Filip na něj šlápl.
0: Matěj dluží 3 koruny za pokutu v knihovně a taky nemůže najít průkazku. Každému o mě říká, že jsem koza ukňouraná.
2: A ona mi zas rozbila to nové kukátko.
0: Jenže... On mi rozlil do zásuvky inkoust.
2: A ona mě bije.
0: On si ze mě dělá legraci.
1: Paní Holubová je odvedla do dětského pokoje a zavřela za nimi dveře.
0: Teď tady bude ticho. A vy dva si tu buďte až do večeře.
1: Povzdechla si a šla vařit. Sotva postavila vodu na čaj, zazvonil telefon.
0: Prosím. Tady Holubová,
1: ohlásila se do sluchátka, jak se sluší a patří.
3: Dobrý den.
1: Ozvalo se na druhém konci. Byla to paní Láry Fáry.
3: Zrovna jsem upekla perník a tak jsem si říkala, jestli by Vendulka s Matějem nepřišli ochutnat. Majka Tůmová si vzala na starost čaj a Katka Kroužilová prostírání stolu.
0: To je od vás moc hezké, paní Láry Fáry, ale Vendulka s Matějem byli protivní. Zavřela jsem je v dětském pokoji a tam musí zůstat až do večeře.
3: To mě opravdu mrzí,
1: pokračovala paní Láry Fáry.
3: A co pak provedli?
0: Žalovali na sebe. Vendulka přišla dneska odpoledne ze školy a chlubila se mi, že chodí paní učitelce žalovat na děti. Žaluje i na Matěje. A on zas na ní. Už si s nimi opravdu nevím rady. Já totiž žalování nesnáším.
3: Tak to jsme na tom stejně, paní Holubová.
1: Přisvědčila paní Láry Fáry.
3: Té chorobě se říká žalobajda. A mezi dětmi se tuze rozšířila. Honzík říká. A já říkal. Honzík říkal, že jsem. A já říkal až po tobě. A on říkal... A tak dále.
1: Zasmála se paní Láry Fáry.
3: Ujišťuju vás, že jsem vyslechla spoustu žalování všeho druhu. Setkala jsem se s tichošlápky i s třídními šplhouny, s uplakánky i s maminčinými mazlíčky, s cimprlínami i ukňouranci a všichni žalovali. Každý jinak. Dobře vím, že je to hotové neštěstí, když s tím děti začnou.
0: Máte pravdu. Vendulka se mi dneska odpoledne svěřila, že jí ve škole nikdo nemá rád. Ale jí je to prý jedno, protože ona taky všechny nesnáší.
3: Řekla bych, že je to jen otázka času.
1: Uklidňovala maminku paní Láry Fáry.
3: Přesto si ale myslím, že bychom měli začít žalobajdu léčit co nejdřív. Vím o jedné báječné medicíně. Pošlu vám je po Majce Tůmové. Zastaví se u vás cestou domů. Jsou to takové malé pastilky, trochu jako bombóny, kterým se říká lékorky nebo pendrek. A chutnají zrovna tak. Uvidíte, že dokážou zázraky. Počkejte, dnes máme čtvrtek. Radši s tím léčením počkejte do zítřka. Dejte Vendulce i Matějovi jednu pastilku na noc a další až v sobotu večer. V neděli odpoledne mi zavolejte a povíte mi, jak to působí. Abych nezapomněla, radši si na neděli nezvěte žádnou návštěvu. Léčba žalobajdy by mohla cizí lidi vyvést z míry. Tak nashledanou. Pozdravujte ode mě Vendulku i Matěje.
1: Pak to ve sluchátku cvaklo a paní Lárifáry zavěsila. Maminka chvíli seděla a bez hnutí se dívala na telefonní přístroj. Malé černé pastilky, které dovedou zázraky. Jak asi vypadají? A jak účinkují? Kolem půl šesté zazvonila u dveří Majka Tůmová, celá zasypaná sněhovými vločkami, s rozzářenýma očima, protože si právě pochutnala na perníku a podala paní Holubové malý balíček.
4: Nesu vám dárek od paní Láry Fáry,
1: oznámila způsobně.
4: Mám vyřídit Vendulce a Matějovi, že pro ně příští čtvrtek zase upeče perník a aby určitě přišli.
1: Paní Holubová zvala Majku dál, ale ta řekla, že už musí domů, aby prostřela k večeři. Rozloučila se a odešla do temného zimního podvečera. Paní Holubová šla do kuchyně a rozbalila balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm maličká krabička se štítkem Medicína proti žalobajdě. Uvnitř našla malou černou lahvičku a v ní čtyři černé pastilky. Paní Holubová je velice dlouho a pečlivě zkoumala. Vypadaly opravdu jako lékorky, ale určitě to lékorky nejsou, když paní Lárifáry tvrdí, že jsou kouzelné. Maminka je uložila zpátky do skleničky, tu pak dala do krabičky a krabičku položila na horní polici nad sporák. Ať už to dopadne jak chce, stačil jí jediný pohled na krabičku s nápisem Medicína proti žalobajdě a spadl jí kámen ze srdce. Hbitě se otáčela kolem plotny, uvařila večeři a nakonec prostřela stůl. Pan Holub přišel z práce tak unavený, že se maminka ani slůvkem neodvážila zmínit o trampotách s dětmi. Teprve, když bylo jídlo na stole, zavolala je a tvářila se, že nevidí jejich zlostně semknutá ústa a sveřepé pohledy. Matěj si nacpal do úst skoro celou půlku brambory, Vendulka nestratila ani chvilku a okamžitě na něj začala žalovat. Maminka ji však honem poslala do kuchyně pro mlýnek na pepř. Pak zase Vendulka srkala mléko a Matěj se už chystal, že to na ní řekne, až nakonec paní Holubová spráskla ruce.
4: Podívejte, chudák Punťa má takový hlad, že se nám tady snad rozbrečí.
1: Maminka neustále odváděla pozornost jinam. A tak se podařilo, že večeře proběhla v klidu a nikdo při ní už nežaloval. Další den ráno i odpoledne to ovšem u holubů vypadalo příšerně. Děti se hádali a žalovali na sebe, sotva vstali z postele, až do té doby, dokud neodešli zase spát. Paní Holubová si zacpávala uši a nemyslela na nic jiného, než na malé černé pastilky. Jenže to skončilo jinak. Přišel pan Holub, dal Vendulce i Matějovi pár pohlavků a prohlásil, že na něj můžou jeden druhému žalovat. Když se dost vybrečeli, takže bylo jisté, že se neudáví, maminka jim každému dala spolknout jednu pastilku. Nemohla se ani dočkat rána, aby viděla, jak bude zázračná medicína působit. Druhý den vytrvale sněžilo a děti dlouho spaly. Vendulka vstávala první. Přiloudala se do kuchyně, napůl jako strašák do zelí a napůl jako větrný mlýn na maškarním plese. Natáhla si staré vyrudlé šortky, které jí navíc byly už těsné, roztrhané tričko a obnošené maminčiny sandály. Smytím se neobtěžovala a v noci si přeležela copánky, takže jí jeden trčel na sever a druhý na jih. Ospalýma očima mžourala na svět jako jezevec. Paní Holubová se zhrozila.
0: Vendulko, venku je taková chumelenice a ty se klidně oblékneš jako v létě. Koukej si vzít nějaké džínsy a svetr, abys nenastydla. Jdi se umýt a vyčistit si zuby a pak mi přines kartáč. Učešu tě.
1: Vendulka se na maminku nevraživě podívala a pomalu se odšourala pryč. Pak přišel Matěj. Byl oblečený, jak se patří, ale když se maminka chystala, že mu vyhrne rukáv, aby zkontrolovala, jestli je umytý, zjistila, že má na sobě vespod pyžamo. A nejen to, pod pyžamem ještě spodní prádlo. Paní Holubová ho taky poslala pryč, ale začalo jí to vrtat hlavou.
0: Co když to způsobily ty kouzelné pastilky, že se děti tak bláznivě přistrojily? Bylo to hrozné mít doma dva žalobníčky, ale aby navíc spali ve spodním prádle a nosili pyžamo i ve dne, anebo aby se v zimě oblékali do šortek.
1: To bylo i na maminku Holubovou trochu moc. Připravila hrnky s mlékem a namazené chleby a ustaraně se ohlédla ke schodišti.
0: Co je napadne teď? A jak na ně kouzelné pastilky zaúčinkují?
1: Netrvalo dlouho a přesvědčila se o tom na vlastní oči. Nejprve zaslechla křik a hádku, pak rychlé cupitání, a nakonec mlasknutí, jako by někdo dostal facku. Pak kvílení a dusot po schodech. Žalobníčci přiběhli celý udýchaní a rudí a jeden přes druhého se překřikovali. Oba chtěli začít žalovat jako první.
4: Mami!
1: Začala hned ve dveřích Vendulka.
4: Mami! Matěj!
1: Jenomže místo dlouhého výkladu, který chtěla spustit, se jí z úst vyvalil oblak černého dýmu. Vypadal jako opravdický černý mrak, až na to, že na něm dole visely čtyři malé černé ocásky. Čtyři malé černé žalobásky. Oblak se vznesl ke stropu, přilepil se tam a ty čtyři žalobásky se mírně pohupovaly na jeho břiše. Matěj na to chvíli udiveně hleděl a pak začal.
5: Viděla jsi to, mami? Vendule šel z pusy kouř? A já to na ní řeknu, ona...
1: Chtěl ještě dodat kouří, ale místo toho vypustil z úst stejnou velkou černou bublinu. Vypadala taky jako mrak, jen z ní visel pouze jeden ocásek, protože Matěj chtěl žalovat jedinou věc. Matěj s Vendulkou stáli s otevřenými ústy a civěli ke stropu. Paní Holubová se vzpamatovala první ze všech.
0: Vždycky jsem si říkala, jak takové žalování asi vypadá. A teď to vidím. Je to strašné.
1: Vendulka s Matějem mlčeli. Podívali se ke stropu, pak jeden na druhého a pak zase ke stropu. Nakonec se šli nasnídat. Po snídani pořád ještě hustě sněžilo. Vendulka s Matějem prohlásili, že musí posypat chodník. Navlékli si kamaše, kabáty, čepice a palčáky ale nemohli se dohodnout, čí jsou které boty, a tak se o ně začali tahat. Strkali se a pošťuchovali, až se nakonec oba dali do breku a běželi žalovat mamince. V tu ránu jim z úst vyletěly další dva chomáče černého kouře, z nichž visely dlouhé černé cáry. Jako černá mračna pomalu stoupali ke stropu a přilepili se tam hned vedle těch prvních.
4: Představ si, kdybychom teď byli ve škole.
1: Zhrozila se Vendulka. Matěj se zamyslel.
2: To by kluci koukali. Umím si představit, co by řekla paní učitelka. Matěj, holube, přiznej se, ty zkouřil.
4: Já bych si vůbec nevěděla rady, kdyby se mi to stalo ve třídě. Všichni by se mi smáli. Tu máš, vem si ty boty. Jsou určitě tvoje, já mám přece větší.
1: Obuli se a mlčky vyšli ven sypat chodník. Paní Holubová každou chvíli vyhlédla z okna. Uvažovala, co by se asi stalo s černými žalobásky venku. Vznesly by se až k nebi, nebo by zůstaly těsně nad žalobníčkovou hlavou? K polednímu se o tom přesvědčila. Děti odklidili sníh, posypali chodník a pustili se do stavění sněholáka. Vendulka byla větší a nasazovala mu hlavu, jenomže jí ujela noha a milého sněholáka povalila. Matěj se čertil, měl dojem, že Vendulka rozbila sněholáka na schvál. Rozběhl se k domovním dveřím a začal do nich bušit pěstí.
2: Já to na tebe řeknu!
1: Volal. Když mu paní Holubová otevřela, Matěj chtěl už začít žalovat, ale z úst mu zase vyletěla velká černá bublina s kouřovým ocáskem. Pomaloučku stoupala vzhůru, až se dostala asi metr nad Matějovu hlavu a tam se zastavila. Sotva se chlapec pohnul, následovala ho. Matěj vzal lopatku na sníh a ohnal se po ní, jenomže to nebylo nic platné. Jen ocásek se maličko zakýval. Vendulce to přišlo k smíchu.
4: Musím přivést Jarku, Majku, Huberta a Petru, aby se podívali, jaký jsi žalobník.
2: Kdyby ses radši umyla, ty kozo ukňouraná.
1: Rozčiloval se Matěj.
4: Nech toho. Víš, že mi nemáš nadávat, kozo ukňouraná. Já to na tebe řeknu. Maminka povídala, že když mi budeš nadávat, vymyslí pro tebe nějaký trest. Mami!
1: A... Z pusy se jí vyvalil velký kouřový oblak s obrovským dlouhým ocasem. Zůstal viset asi metr nad Vendulčinou hlavou. Vendulka se polékala.
4: Jdeme domů, Matěji. Co kdyby přišla třeba listonožka a uviděla ty naše černé bubliny?
1: Odhodili lopatky a běželi k domovu. Černé žalobásky pluly jako mraky nad jejich hlavami až do kuchyně, kde se přilepily k ostatním. Toho odpoledne se stala zvláštní věc. Vendulka s Matějem si v kuchyni malovali. Matěj sestru dloubl loktem a ona se už chystala, že to na něho půjde říct, ale v tom si vzpomněla na ošklivé černé žalobásky, podívala se ke stropu a všechno, co se jí dralo na jazyk, spolkla. Jaký žalování klouzalo krkem dolů, jeden z těch černých mraků se začal zmenšovat, až se nakonec rozplynul docela. Za chviličku Vendulka zlomila Matějovi červenou pastelku a on vstal a chtěl se rozběhnout, že to na ně poví, ale v tom se náhodou podíval ke stropu. Při pohledu na všechny ty ošklivé černé žalobásky ho napadlo, že mu třeba Vendulka nechtěla tu pastelku zlomit schválně, a tak raději žalování taky spolkl a posadil se zas k výkresu. Další černá bublina u stropu se zcvrkávala, až zmizela. Když se pan Holub vrátil z hokejového zápasu, na který se byl podívat, zbývaly u stropu už jen dva mraky. Jeden černý se dvěma malými žalobásky a ten největší s dlouhým ocasem. Tatínek se podíval ke stropu a zavrtil hlavou.
5: Pro boha živého, snad si zase něco nepřipálila, maminko.
4: Pojď se mnou na chviličku vedle do pokoje, Karle. Musím se s tebou promluvit.
1: Odvedla ho paní Holubová pryč. Za chvilku se tatínek vrátil do kuchyně se smetákem a pokoušel se žalobásky vysmíčit, leč marně. U večeře byly děti nezvykle tiché a hodné. Za celý večer nepadlo jediné křivé slůvko. Před spaním dala paní Holubová Matějovi a Vendulce spolknout poslední pastelky, ale měla dojem, že to snad už ani není potřeba. Když byly děti v posteli, pan Holub si vylezl na stoličku a snažil se ještě jednou žalobásky vymést. Dařilo se mu to však asi tak, jako by chtěl zametat kouř. Nakonec toho musel nechat.
2: Spropadená věc.
1: Ulevil si nakonec. Paní Holubová se usmála.
4: Já myslím, že to pokračuje docela dobře.
1: V neděli Vendulka nežalovala a Matěj taky ne, a tak se zcvrkl i poslední ocásek u stropu. Večer maminka zatelefonovala paní Láry Fáry a vylíčila jí, jak to všechno proběhlo.
4: Myslíte, že jsou z té žalobajdy už na dobro vyléčení?
1: Zeptala se nakonec.
3: Doufejme, že ano.
1: Odvětila jí paní Láry Fáry.
3: Pro jistotu vám ale dám další radu. O kouzelných pastilkách před dětmi ani slovo. Kdo ví, možná je ještě někdy budete potřebovat.
1: V pondělí ráno všechny žalobásky zmizely. Kdyby Vendulka s Matějem věděli, že už jim nic nehrozí, třeba by žalovali dál, až by se hory zelenaly. Bubliny se žalobásky by jim teď přece od pusy nestoupaly, protože večer předtím nespolkli žádnou pastelku. To ovšem netušili. Jak dostali chuť žalovat, hned se chytili za pusu a honem se podívali ke stropu. V pondělí odpoledne přišla Vendulka ze školy a oznámila mamince, že se s dětmi ve škole udobřila. Matěj neříkal nic. Měl modřinu pod okem a odřený nos a kupodivu se ani slůvkem nezmínil, kdo mu to udělal.

0: no tak mi poraďte. Já nemám zdání, jak mezi tolika vybrat si jednu.
1: Já to uměl dědě, když jsem býval mladý.

0: básničku.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
0: A teď ještě jednou.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Figy hádanka.
1: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Chlapeček, vytesaný.
3: Pinokio!
0: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
3: toho,
0: nikdo v lese.
3: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
0: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
3: To je pravda, ten jenom když lhal.
0: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
3: A kdo?
0: Veliký, veliký otesán.
3: Je.
0: Takže malý otesán.

0: si potrím na ostričko.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
3: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
2: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
3: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
2: To nemohu vědět.
3: A hory?
2: To nemohu vědět.
3: A města? A řeky? A pouště?
2: To také nemohu vědět.
3: Vždyť jste zeměpisec.
2: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
3: Jak to?
2: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
3: Jak to?
2: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
3: A jde se tam někdo podívat?
2: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
3: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
2: My nezaznamenáváme květiny.
3: A proč? Jsou tak krásné.
2: Protože květiny jsou pomíjivé.
3: Co to je pomíjivé?
2: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
3: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
2: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
3: Ale co to znamená pomíjivé?
2: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
3: Mé květině hrozí blízký zánik?
2: Ovšem.
3: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
2: Planetu Zemi. Má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: Původ pásovců. A tady, drahoušku, je jiná povídka z dávných a dávno minulých časů. Asi uprostřed té dávné doby žil na březích hrmutné Amazonky bodavý a pichlavý ježek, který jedl hlemíždě ze skořápek a všelico z jiného. Měl přítelkyni pomalou a vážnou želvu, která také žila na březích hrmutné Amazonky a jedla zelené saláty a jiné věci. A bylo to tak docela v pořádku, drahoušku. Či ne? Ale v téže době, za oněch dávných a dávno minulých časů, žil na březích hrmutné Amazonky také strakatý jaguár. Jedl vše, co mohl chytit. Když se mu nepodařilo chytit jelena nebo opice, jedl žáby a brouky. A když nemohl chytit ani žáby a brouky, šel k matce jaguářici a ta mu vysvětlila, jak jíst ježky a želvy. Říkala mu často a často, mávajíc půvabně ocasem:
1: Synáčku, najdeš-li ježka, musíš ho hodit do vody, kde se rozvine. A chytíš-li želvu, musíš ji vybrat tlapou z krulíře.
0: A bylo to docela správné, drahoušku. Jedné krásné noci na březích hrmutné Amazonky objevil strakatý jaguár bodavého a pichlavého ježka a pomalou a vážnou želvu, jak seděli pod kmenem vyvráceného stromu. Nemohli utéci, a tak bodavý pichlavý se stočil do klubička, protože to byl ježek, a pomalá vážná zatáhla hlavu a nohy do krulíře, jak jen nejdál mohla, protože to byla želva. A bylo to tak docela správné, drahoušku, víš?
1: Teď mě poslouchejte, začal strakatý jaguár, protože je to velice důležité. Maminka mi říkala, jestliže najdu ježka, že ho mám hodit do vody, kde se rozvine, a chytím-li želvu, že ji mám vybrat z krulíře tlapou. Kdo teda z vás dvou je ježek a kdo želva, protože to nedovedu rozeznat ani za cenu svých skvrn.
2: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptal se bodavý pichlavý.
2: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když rozvineš želvu, musíš ji vykrunířovat z vody vyběrákem, a když vytlapuješ ježka, musíš ho hodit na krunýř.
3: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptala se pomalá a vážná želva.
3: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když dáváš vodu ježkovi, musíš ho hodit do své tlapy, a když potkáš želvu, že ji musíš krunýřovat, až se rozvine.
2: Myslím, že to tak vůbec nebylo, odpověděl strakatý jaguár, ale byl již trochu zmaten. Ale řekni to prosím znova a zřetelněji.
1: Když vybíráš vodu tlapou, musíš ji rozbíjet ježkem, radil bodavý pichlavý.
3: Ale, dodala želva, když tlapuješ chytáka, hoď ho do želvy vybírákem.
2: Už mě z vás bolejí skvrny, řekl strakatý jaguár. A kromě toho jsem od vás nechtěl žádnou radu. Chtěl jsem jen vědět, kdo z vás dvou je ježek a kdo želva.
1: To ti nepovím, řekl bodavý pichlavý. Ale můžeš mě vybrat z krulíře, chceš-li?
2: Aha, zvolal strakatý jaguár. Už vím, že ty jsi želva. Myslel si, že to nepoznám. A teď...
0: Strakatý jaguár sekl po ježkovi střepatou tlapou právě v okamžiku, kdy bodavý pichlavý se svinul. Jaguárova střepatá tlapa byla samozřejmě hned plná bodlin a ještě horší bylo, že odhodil ježka daleko a daleko mezi stromy a křoví, kde bylo příliš tma, než aby ho mohl zase najít. Strčil potom střepatou tlapu do tlamy s výsledkem, že bodliny píchaly tím víc. Když konečně mohl zas promluvit, řekl:
2: Teď už vím, že to vůbec nebyla želva, ale...
0: A poškrábal se neporaněnou tlapou na hlavě. Jak poznám, že to druhé je želva?
3: Já jsem přece želva,
0: ozvala se pomalá vážná.
3: Tvá maminka měla docela pravdu, když ti řekla, že mě musíš vybrat tlapou z krunýře. Tak se do toho dej.
2: A před minutkou si povídala, že to tak neříkala.
1: Pravil strakatý jaguár a vykusoval si bodliny ze střepaté tlapy.
2: Říkala si, že říkala něco docela jiného.
3: Dobře tedy, mám za to, že říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala něco jiného, ale nevidím v tom rozdíl, protože říkala-li to, co říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala, je to totéž, jako bych já říkala, že ona říkala to, co říkala. Naopak, jestli se domníváš, že ona říkala, že mě máš rozvinout vyběrákem, místo abys mě vytlapoval hodem z krunýře, nemohu si pomoci. Či mohu?
2: Ale říkala si přece, že chceš, abych tě vybral z krunýře tlapou, namítl strakatý jaguár.
3: Promyslíš-li si to, zjistíš, že jsem nic takového neříkala. Řekla jsem, že tvá matka říkala, že mě máš vybrat z krunýře.
1: Pravila pomalá vážná.
2: A co se stane, jestliže to udělám?
1: Ptal se jaguár velmi váhavě a opatrně.
3: Nevím, protože mě dosud nikdo z krunýře nevybral, ale řeknu ti pravdu. Chceš-li mě vidět, jak plavu pryč, stačí, když mě hodíš do vody.
2: Tomu nevěřím, soudil strakatý jaguár. Popletla si všecko, co mi řekla maminka, abych udělal s tím, co se zeptala, zda vím jistě, že říkala a co jsem měl udělat, takže teď nevím, zda stojím na hlavě nebo na svém strakatém ocasu. A teď mi říkáš něco, čemu nerozumím a to mě spletlo ještě víc. Maminka mi říkala, že mám jednoho z vás hodit do vody a protože se zdá, že se bojíš vody, myslím, že nechceš, abych tě tam hodil. Skoč tedy do rmutné Amazonky, rychle.
3: Varuji tě, tvá maminka nebude mít z tebe radost. Neříkej jí, že jsem ti to neřekla,
1: pravila pomalá a vážná.
2: Jestliže řekneš ještě jediné slůvko o tom, co maminka říkala,
1: odpověděl jaguár, ale ještě neukončil větu, když pomalá vážná se klidně ponořila do rmutné Amazonky. Dlouhý kus plavala pod vodou a pak vylezla na písčinu, kde bodavý pichlavý na ní již čekal.
4: Unikli jsme jenom o chloupek, řekl bodavý pichlavý. Strakatý jaguár se mi nelíbí. Co jsi mu řekla, že jsi?
3: Podle pravdy jsem mu řekla, že jsem opravdická želva, ale on tomu nevěřil a chtěl, abych skočila do vody. A tak ho přesvědčila, že jí opravdu jsem. Když jsem skočila, velmi ho to překvapilo. Teď to šel povědět mamince. Slyšíš ho?
1: Slyšeli ho řvát zas a znova mezi lesy a křovinami na břehu rmutné Amazonky, až k němu přišla maminka.
5: Synku, synku,
1: opakovala bůhví kolikrát půvabně mávajíc ocasem,
5: že zase provedl něco, co si neměl dělat.
2: Chtěl jsem vybrat tlapou něco, co říkalo, že chce být vybráno z krunýře. A mám teď tlapku plnou bodlin,
1: kvílel strakatý jaguár.
5: Synku, synku,
1: opakovala znovu bůhví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
5: Podle bodlin v tvé střepaté špinavé tlapě vidím, že to byl ježek. Měl si ho hodit do vody.
2: To jsem udělal s tím druhým tvorem. Ten říkal, že je želva. Já mu nevěřil, ale byla to doopravdy pravda a ten tvor se ponořil do rmutné Amazonky, odkud už asi nevyleze. A já teď nemám co jíst a myslím, abychom se raději odstěhovali někam jinam. Urmutné Amazonky jsou na mne, na chudáka, všichni moc chytří.
3: Synku, synku,
4: opakovala Bůh ví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem. Teď dávej pozor a pamatuj si, co ti říkám. Ježek se svíjí do klubička a jeho bodliny trčí na všechny strany. Podle toho poznáš ježka. Ta stará paní se mi docela nic nelíbí.
0: Staral se bodavý pichlavý, skrytý ve stínu širokého listu.
4: Jsem zvědavý, co všechno ještě ví.
3: Želva se nestáčí,
4: pokračovala matka jaguářice a opakovala to Bůh ví kolikrát, mávajíc půvabně ocasem.
3: Jen hlavu a nohy vtahuje do krunýře. Podle toho poznáš želvu.
6: Mně se ta stará paní docela a docela nic nelíbí,
4: souhlasila pomalá a vážná želva.
6: Ani strakatý jaguár nemůže zapomenout na takové poučení. Je to velká škoda, že neumíš plavat, bodavý pichlavý.
4: Nemluv na mne, bručel bodavý pichlavý. Raději přemýšlej, oč by bylo lepší, kdyby ses uměla svinout. Ale tohle je pěkná kaše. Poslouchej strakatého.
0: Strakatý jaguár seděl na břehu rmutné Amazonky, vykusoval si bodliny z tlapy a odříkával.
4: Nestáčí se, ale plavat zná, tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná, tak se ježek poznává.
2: Tohle nezapomene ani za uherský měsíc,
4: řekl bodavý pichlavý.
2: Podrž mi trochu bradu, pomalá vážná, zkusím se naučit plavat. Mohlo by mi to být prospěšné.
6: Výborně,
4: řekla pomalá vážná a podpírala bradu bodavého pichlavého, který se hrabal v rmutných vodách Amazonky.
6: Z tebe bude ještě dobrý plavec,
4: chválila ho pomalá vážná.
6: Ale teď mi zase ty můžeš trošinku uvolnit hořejší štít a já zkusím, jak to půjde se stáčením. Mohlo by mi to být prospěšné.
4: Bodavý pichlavý pomohl želvě uvolnit hořejší štít a pomalá vážná se s námahou a usilovným svíjením dokázala trošinku stočit.
2: Výborně, řekl bodavý pichlavý. Ale pro dnešek dost. Jsi celá černá v obličeji. Pojď se mnou laskavě ještě jednou do vody. Chce se naučit plavat na boku, když říkáš, že je to tak lehké.
4: A bodavý pichlavý to zkoušel na boku, zatímco pomalá vážná plavala vedle něho.
6: Výborně,
4: řekla pomalá vážná.
6: Ještě trochu cviku a bude z tebe hotová velryba. Ale teď smím-li tě obtěžovat, povol mi horní i dolní štít ještě o dvě dírky. Zkusím ten úchvatný oblouk, o kterém říkáš, že je tak snadný. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Výborně,
4: pravil bodavý pichlavý, ještě celý mokrý rmutnou vodou Amazonky.
2: Prohlašuji, že bych tě ani nerozeznal od některého z našeho rodu. Dvě dírky si řekla, myslím, jo? Trochu víc švihu, prosím. A nechrochtej tolik, nebo nás strakatý jaguár uslyší. Až skončíš, chtěl bych zkusit nadlouho se ponořit do vody, když tvrdíš, že je to tak snadné. To bude strakatý jaguár překvapen.
4: A tak se bodavý pichlavý ponořil a pomalá vážná se ponořila za ním.
6: Výborně,
4: libovala si pomalá vážná.
6: Trochu víc hospodárnosti s dechem a budeš se moci zařídit rovnou na dně Amazonky.

0: Pár překvapen.
1: Výborně, řekl Boda vypichlavý. Ale příliš to namáhá tvé destičky na horním štítě. Dříve leželi pěkně vedle sebe a teď přesahuje jedna druhou.
0: To je jen z toho cvičení, namítala pomalá vážná. Také jsem si již všimla, že tvé bodliny jakoby splývaly a že teď vypadáš spíš jako smrková šiška než kaštan, jak si vypadal dřív.
1: Opravdu? Ptal se Boda vypichlavý. To je tím, že se máčím ve vodě. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Pokračovali v cvičeních až do rána a vzájemně si pomáhali. Když slunce bylo již vysoko, odpočívali a sušili se. Tehdy zpozorovali, že oba vypadají docela jinak než dříve.
0: Bodavý pichlavý, řekla želva po snídani, už nejsem taková.

0: pohádek přes svůj vybarvený ocas.
1: Dobré jitro,
0: pozdravil ho bodavý pichlavý.
1: Jak se dnes vede tvé drahé roztomilé matince?
2: Děkuji, zcela dobře,
0: odpověděl strakatý jaguár.
2: Ale musíš prominout, že právě v téhle chvíli si nemohu vzpomenout na tvé jméno.
1: Trochu nehezké od tebe,
0: řekl bodavý pichlavý.
1: Už proto, že včera touhle dobou ses pokoušel vybrat mě tlapou z kruny Jiře.
2: Ale vždyť si žádný neměl. Byly to jen a jen bodliny,
0: řekl trochu dotčeně strakatý jaguár.
2: Já přece vím, co to bylo. Jen se pěkně podívej na mou tlapu.
3: Řekl jsi mi, abych skočila do rmutné Amazonky a utopila se,
0: řekla pomalá vážná.
3: Proč jsi dnes tak nezdvořilý a zapomnětlivý?
1: Nezapomněl jsi, co ti říkala maminka,
0: pravil bodavý pichlavý.
1: Nestáčí se, ale plavat zná, tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná, tak se ježek poznává.
0: A oba se svinuli do klubíček a kouleli se kolem strakatého jaguára, že se jim až dělala kola před očima. Tu odešel k mamince.
2: Mami,
0: žaloval.
2: Dnes jsou v lesích dva noví tvorové. Jeden o něm si říkala, že neumí plavat plave a druhý o něm si povídala, že se neumí stáčet, svíjí se do klubička. A oba, myslím, nemají bodliny, poněvadž jsou šupinatí po celém těle, místo aby jeden byl hladký a druhý velmi bodlinatý. Kromě toho se oba koulí dokola a mně je z toho na nic.
3: Synku, synku,
0: opakovala matka jaguářice bůhví kolikrát půvabně mávajíc ocasem.
3: Ježek je ježek a zůstane ježkem. Želva je želva a nemůže se nikdy stát ničím jiným.
2: No ale to není ježek ani želva. V každém je kousek s obou a já nevím, jak se to jmenuje.
3: Nesmysl, řekla matka jaguářice. Každý má své vlastní jméno. Nazvala bych to pásovec, než zjistím jméno skutečné a nechala bych to na pokoji.
0: Strakatý jaguár učinil, jak mu řekla, zvláště pokud šlo o to, aby to nechal na pokoji. Ale zajímavé je, drahoušku, že od té doby až do dnešního dne každý na březích rmutné Amazonky nazývá jak bodavého pichlavého, tak i pomalou vážnou pásovcem. Na jiných místech žijí ovšem ježci i želvy, jsou i v naší zahradě, ale ten opravdický, starý a chytrý druh, jehož šupiny leží taškovitě, střechovitě jedna na druhé jako šupiny smrkové šišky a který žil na březích rmutné Amazonky v oněch dávných a dávno minulých dobách, se jmenuje pásovec. A je to tak docela v pořádku, viď, drahoušku.

0: v restauraci. Máte prázdnou sklenici. Chcete ještě jednu?
1: Neblázněte, pane vrchní. Co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

modrém hrnci, který rád vařil rajskou omáčku. Byl jednou jeden hrnec a ten hrozně rád vařil rajskou omáčku. Někoho by to třeba nebavilo, někoho baví docela jiné věci, televize nebo pastelky. Někdo by si možná řekl, to byl ale blázen ten hrnec, když ho bavilo zrovna tohle. Ale proč by hrnec nemohl rád vařit? Proč by měl hrnec přemýšlet o pastelkách? A tak ten modrý hrnec stál na plotně, vařil právě rajskou omáčku a říkal si, to se mi to dnes výborně vaří, to bude báječná rajská omáčka. To je dobře, že jsem hrncem, že jsem hodně mladým hrncem a že budu ještě dlouho vařit omáčky. A byl tak šťastný, že poplotně poskakoval. Ale představte si, co se nestalo. Když po obědě paní Zajíčková myla nádobí, hrnec jí upadl a tuk, byla v něm díra. Tak, řekla paní Zajíčková panu Zajíčkovi, teď ten hrnec můžeme rovnou vyhodit, je v něm díra, poteče. Můžeme ho spravit, řekl pan Zajíček, to není tak těžké. Spravíme ho a bude vařit dál. To nestojí za to, řekla paní Zajíčková. Nač se starat o hloupý hrnec, který teče? Koupíme nový a hotovo. Tak dobrá, řekl pan Zajíček, vzal modrý hrnec a vyhodil ho na dvůr. To snad není ani možné, myslel si hrnec. Já, že už nikdy nebudu vařit rajskou omáčku? Ani koprovou? Ani smetanovou? Tolik dobrých omáček jsem uvařil paní Zajíčkové a teď jí ani nestojím za to, aby mě dala spravit, když teču. A velice se rozlobil. Dobrá, řekl si. Když teču, tak teču. A tekl. Nejdřív jako docela maličký potůček, kterého si všimla jenom jedna malá kachnička, a hned se v něm čvachtala a volala, koukejte, tady je nějaký malý potůček, to je legrace. Ale to už hrnec stekl jako veliký potok. Plavala v něm psí bouda a konev, byl to pořádný potok, spíš řeka. A všude kolem seděli rybáři s dlouhými pruty a lovili ryby a plno lidí se tam chodilo koupat s ručníky, sodovkami a slunečníky. To je, pane řeka, říkali si. Je tady vody po krk. Tady by mohli klidně jezdit parníky, viďte. A opravdu byla to velikánská řeka. Jel po ní parník a na něm lidé v bílých šatech a rybáři volali, jeďte si jinam, pašíte nám ryby, slyšíte? A mávali pruty. Byl z toho veliký křik. A paní Zajíčková, která zrovna pletla dečku, řekla panu Zajíčkovi, podívej se prosím tě, co se to venku děje. A pan Zajíček se podíval z okna a místo dvorku uviděl ohromnou řeku s parníkem a všude plno rybářů a lidí v plavkách. A tak se chytil za hlavu a běžel pro paní Zajíčkovou. Podívej se, co se stalo. Ten modrý hrnec teče jako řeka. A paní Zajíčková nechala pletení, běžela k oknu a volala na lidi, co blázníte, to není řeka, to je náš modrý hrnec, který teče. To je tedy pěkné nadělení, volal kapitán parníku. Jsme tedy v hrnci, co teď? A lidé na parníku běhali sem a tam a volali, kdo ví, kam dojedeme, co když se octeme v moři, zastavte to. A někteří si brali záchranné pásy a skákali do vody. Co můžeme dělat? Volala paní Zajíčková. Když ten hrnec teče, tak teče. S tím se nedá hnout. Jak to, že se s tím nedá hnout, řekl pan Zajíček. Stačí ten hrnec spravit
a nepoteče. A šel na dvůr, vzal modrý hrnec, který tekl, spravil ho a bylo to. To jsme měli štěstí, řekl kapitán a oddechl si a lidé na parníku s ním. Rybáři vzali pruty a šli domů a kdo se koupal, utřel se ručníkem a oblékal se. A tak se modrý hrnec dostal zpátky na plotnu a vařil omáčky dál. Vařil je výborně. A ze všech nejlíp tu rajskou. Mohl jsem být i mořem, kdybych byl chtěl, myslel si. Někoho by to určitě bavilo. Moře je přece nádherná věc, lepší než televize nebo pastelky. Ale já jsem hrnec. Baví mě omáčky. A basta.

0: táta pusu, mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos!
2: Digi básnička! Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: A teď ještě jednou a pomalu.
2: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony.
0: Babinka
1: je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
0: To co je?
1: A co ti je?
0: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
0: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
0: Aj na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
0: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Že nechybí, jsou tam obě dvě.
0: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
0: Mani, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
1: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? Tam je ten balon netrefil.
0: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
1: Náhodou, já už jsem na fotbale byla.
0: Fakt?
1: Fakt.
0: A jak se ti to líbilo?
1: Byla to švanda.
0: Jo,
1: no,
0: co?
1: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
0: No, čeprsk.
1: No.
0: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
1: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
0: Víš co, jdi se raději pověsit.
1: Co?
0: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
1: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
0: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
1: No, to vím taky.
0: Je! Gól! Viděla jsi?
1: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
0: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
1: Chudáček, že si raději neodpočine.
0: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
1: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
0: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sám.

0: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
1: Co je to? Je, to se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
1: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
1: Rok!
0: Ano!

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Myšáci a myšky, všichni rychle sem. No čau, to jsem já. Myšanda počítačově vzdělaná. Na internetový dálnici jako doma. Myška Bibi. Mávám vám od svýho svítícího monitoru a jsem celá nažhavená zodpovědět všechny vaše dotazy. Tak se do toho rovnou pustím. Přišla mi zpráva od Anetky. Je ze Zlína, je jí 7, píše. Ahoj, Bibi. Posílám ti písání. Proč sovy houkají? Často je slyším. Máme sovu na chatě ve Valachách. Řekni mi, jak ty sovy. Děkuju tě pěkně moc, Anetka M. Nejdřív jsem si říkala, to se s Anetko asi spletla, ne? Když to poslala mě. To je spíš dotázek pro naší slečnu sovu Hedu Okatou. Ale pak jsem si řekla, houbelec Bibi, ty jsi tady od toho, abys odpovídala. Tak do toho a koukej hledat. Děkuju tě, Anetko, pěkně moc. No jasně, jsem tu přece od toho, abych vám odpověděla na každičkou vaši otázku. Takže jsem pátrala a odpovím i na tuhle fajnovou otázku, Anetko. Protože to je krásná otázka. Měla jsem to tentokrát jednodušší. Nemusela jsem tolik čmuchat na netu. Když je sova vaše dobrá kámoška, hned jsou některé otázky celkem snadný. Anetka píše, že na chalupě sovy často slýchá. To máš teda, Anetko, nejspíš kapánek špatný spaní, protože sovy jsou, jak známo, noční ptáci. To znamená, že jsou aktivní v noci a přes den spějí. A nebo se jen tak různě, trochu unaveně, poflakujou po větvích stromů, nebo se někam zapikolíkujou do dutin ve skalách a prohlubní a tak, aby měli klid a mohli si oddáchnout zase na večer. Takže jejich houkání je slyšet hlavně v noci. Sový houkání je fakt zvláštní a přitom hezký zvuk. To se vůbec nedivím, že to Anetku tak zaujalo. Heda teda není úplně koncertní houkálistka, ale když mi ukazovala různý sový signály, tak jsem čubrněla. Zajímavý je, a to je pro mě fakt novinka, že houkání není jediný zvuk, který sovy vydávají. Jo. Kromě houkání totiž cvrlikáj, pískáj, křičej nebo i vrčej. No fakt? Vědci si ty všechny zvuky, které sovy vydávají, takhle rozstřídili a označili. Každý typ sovýho zvuku slouží hlavně k sovýmu domlouvání, ke komunikaci. Takovým tím typickým houkáním, který jsme už všichni někdy slyšeli, si prej sovy dávají hlavně informace o svém území. Jakože, tady bydlím já, tak sem nechoď, no, nebo tak nějak. Když se sovy cítějí ohrožený, tak můžou, stejně jako my všichni, nečekaně vypísknout. Dalším sovým zvukem, který v noci slýcháme, je pištění sových mláďat. Soví rodiče se totiž v noci vydávají na lov a když se ty mladí v hnízdě zatím vzbudějí, tak tím pískáním dávají najevo, že už mají pořádnej hladík a něco by ďobli. A taky je jim trošku smutno po rodičích, že jo? No. Tak co by si nekňourli? A protože se sový zvuky dobře nesou nočním vzduchem a taky protože se lišejí podle jednotlivých sových druhů, poznají soví rodiče bezpečně houkání právě těch svých ptáčátek a rychle se k ním vrátí zpátky. I s nějakým tím soustíčkem. Tak Anetko, odteď už můžeš začít s posloucháním sových zvuků taky vědecky. Jedna ze sov tě každopádně pozdravuje. A to nemyslím nikoho jinýho, než naší sový slečnu, učitelku Hedu Okatou. Řekla,
Pozdravuj Aničku a já už musím letět. Takže teď, když jsem pozdrav vyřídila, už musím ne letět, ale šmejdit zase dál. Mějte se, písklatá!

Pod kopcem Šibeňákem u Jičína žil na chalupě člověk a říkali mu Šejtroček. Ve stáji mu stál pěkný kůň Hnědák. S ním Šejtroček oral a vozil a taky rád pomohl, když si soused řekl. Za chalupou měl Šejtroček kousek louky, kam chodili tancovat víly. A kterou trávu češou víly palečky, taková roste do výšky i do výživy. Po takové trávě se Šejtročku v Hnědáček leskl jako vyloupnutý a sílu měl, že se o tom povídalo. Doslechl se to taky jičínský starosta Humpál a vzkázal, aby k němu Šejtroček hned přišel na radnici. Šejtročkovi to nasadilo do hlavy starost. Až po Hradec se totiž vědělo, že pod čepicí Humpálovi sotva křeše, za to ale je poroučivý. Když chalupník Šejtroček přišel na radnici, Humpál už tam byl a povídá. Postavil jsem si Šejtročku dům, ale nevyšlo mi. A vede chalupníka k oknu. Okolo rinku stojí domy do kvartu, všecky pěkně v řadě, jen ten nový starostenský je o krok vzadu. A ty mi, Šejtročku, ten dům přivedeš na správné místo, na 3 kroky před ostatní, povídá starosta Humpál. Rád bych věděl, jak, řekl Šejtroček. Humpálovi se zdá, že není dost ochotný, a tak uhodil rukou o stůl. Máš přece koně siláka, a tak toho koně zapřáhneš a vyvezeš mi dům víc do rinku. Šejtročkovi bylo dovyjevení. Dům se přece drží v gruntech, řekl. Když dobře zabereš, svedeš to, povídá starosta Humpál a uhodil rukou o stůl podruhé, že je poručeno. Šejtroček z toho měl těžkou mutaci. Bál se, že se mu Hnědák při takové práci strhá. Starostovi Humpálovi z toho bylo pořád víc do zlosti. Nakonec křikl. Buď mi popojedeš s domem jen o kousek, anebo vyvezeš svou chalupu až za Jičínská Humna. Protože stojí na obecním. Druhý den tedy chalupník Šejtroček přivedl svého Hnědáka do Jičína na rink. Starostův dům už byl opásaný nejtlustšími konopnými provazy, co se jich našlo u provazníků. Máš přichystáno, povídá starosta Humpál. Přivěz postraněk a popožeň koně, aby zabral. Šejtroček přivěsil postraněk a připásal k němu Hnědáka. Humpál táhl po zemi holý čáru, kudy se má dům hnout. Je, povídá mírně Šejtroček. Na to mírné slovo Hnědák zabral, až se opěnil potem. Dům ale stojí, drží se v gruntech. Nepůjde to, starosto, povídá Šejtroček. Jak jsem řekl, nepůjde to. Podíval bych se, křikl Humpál. Postavil se Hnědákovi rovnou před oči, aby kůň viděl, že mu to poroučí sám starosta, a zamával holí. Je, nebo to speru po Uhersku. Na zlé si Hnědáček nezvykl. Zabral přes sílu, přešlo v něm, a už nikdy nebude do tahu. Zkazil jsi mi koně! A Šejtroček udělal ostrý krok k Humpálovi. Starosta jen ukázal sem, ukázal tam, byzici už jsou na skoku k Šejtročkovi. Radši vzal Hnědáčka za ohlávku a odvedl ho z města. Doma ho pustil na ten kousek zelené louky za chalupou, aby si koník užíval aspoň trávu a studenou rosu, když mu Humpál tolik ublížil. Šejtroček na svého Hnědáčka vzpomínal, kudy chodil. Kůň mu taky chyběl v hospodářství, nebylo koho zapřáhnout před vůz nebo k pluhu.
A tak šel jednou šejtroček silnicí, co vede druhou stranou po hrázi rybníka kníže. Najednou, jako by mu do smutných myšlenek zalehlo cizí naříkání. Šejtroček se podívá a on tam na dubové větvi sedí vodník Česílko, co v tom rybníce hospodařil. Taky naříkáš, povídá šejtroček. Česílko nadsedl na větvi, až se zahoupala. Abych nenaříkal, jen si líp všimni. Šejtroček se líp podíval a vidí, že větev roste rovnou z prostředka rybníka. Jak se tam dostala, diví se. I vždyť k ní patří celý dub, na to Česílko. Stál na hrázi, převážil se a teď leží pod vodou. Dál si vodník Česílko stěžoval, že mu dub zalehl celý rybník. Pro vodníka v něm není k hnutí a ryba v něm ani kloudně s křelemi nemávne. V takovém rybníce je opravdu těžké vyžití, pokýval hlavou šejtroček. Ale já tě toho zbavím. A vypůjčil si na kraji jíčína sekiru, osekal z dubu větve a vytáhl je na břeh. Česílkovi už bylo líp, ale ještě si stěžuje. A co kmen? Leží na dně jako trám. Každou chvíli si o něj orazím hlavu. S kmenem bude hůř, zamyslel se šejtroček. Na to by musel být kapitálský valach. Síly, aby měl nejmíň za 40, abych s ním ten kmen vyvlekl z rybníka. Česílko si to poslechl. Chvíli přecházel pod ně, pak vešel mezi ryby a popadl kapitálského sumce. Byl to sumec jako Holdegrón. Pod bradou měl pěknou žemlovou náprsenku, jak už sumci mývají. Vodník Česílko s ním chvíli něco myklikoval a pořád silněji a ze sumce je valach. Pěkný valach žemlové barvy. Můžeš mu říkat žemlička. A síly má nejmíň za 40, povídá Česílko. Šejtroček hned valacha okšíroval jen tak do houžví a zapřáhl dubový kmen. Jen žemlička zabral, kmen vyběhl z rybníka jako tříska. Zas je tu dobře k hnutí, vydýchl si Česílko. A ještě povídá, za tu službu ti šejtročku půjčím žemličku do tahu. Nuzoval ses jako chalupník, teď si polepší jako forman. Formanský vůz se taky na dně rybníka našel. Co je takový rybník rybníkem, lecos do něho spadne. Šejtroček odtrhl z vozu řasu, zapsáhl k oji žemličku, poděkoval Česílkovi a vyjel poprvé po formansku. U sedláře si koupil bič obíjený stříbrem a do města Jičína už vjeli s velikou formanskou fúrií.

0: Když přijeli na ring, starosta Humpál zas nespokojeně obcházel svůj dům. Jen zahlídl Šejtročka, křikl: "Vida, zrovna mi jedeš do náruče. A s jakým pěkným valachem? Rovnou zapsáhni a ať už je můj dům na 3 kroky před ostatními." Šejtroček jen trochu přitáhl šlajfek a vzdoruje: "Už jsem kvůli tobě, starosto, strhal Hnědáčka. S tímhle žemlovým to nedopustím." V tom se ale valach Žemlička otočí přes plec a tichoučce pošeptá: "Jen mě zapřáhni." A tak ho Šejtroček zapřáhl do Humpálova domu. Když pak chtěl Žemličku pobídnout do tahu, starosta křikne: "Počkej, já sám." A švihl valachovi holí kolem uší. Žemlička zabral takovou silou, že se starostův dům hnul. Jak ale ledaco překáželo, skřivil se ze všech stran. "Zkazil jsi mi dům!" křikl starosta. Šejtroček jen střelil bičem: "Vyčítej sám sobě! Kůň šel na tvé rozkázání." Když to řekl, zatočil Šejtroček pryč z rinku. Starosta Humpál se div nezajíkl žlučí nad křivým domem. A byl ten starostenský dům tak křivý, že si v něm Humpál už nikdy rovně nepostál ani nepoležel.
1: Nejlepší jsou kasuáři. Že je v noci tma, to ví každý, ale každý neví, jaká tma je v noci v pralese. Tam je totiž tma tak černá, že když vám náhodou alespoň trošku neposvítí světluška, neuvidíte vůbec, ale vůbec nic. A v té tmě je občas slyšet strašidelné dunění, funění, chrčení, mručení i pískání. Tehdy se všichni pokaždé začnou bát, protože vědí, co to znamená. Pralesem právě prochází kasuár. Kasuár! To zní jako když si číhat a vrčí šelma. Kasuár! Zní jako tajemné zaklinadlo. Kasuár potřebuje hodně jídla. Zhání ho i v noci a má s tím plno práce. Proto také, tedy kvůli tmě, nemůžete v pralese kasuára nikdy vidět, jenom slyšet. Jednou brzy ráno měl jeden kasuár konečně chvíli čas a tak si vyšel na krátkou ranní vycházku kolem vody. Tam ho uvidělo malé divoké prasátko, co se jako obvykle tou dobou rýpalo v blátě. "Jej!" vykvikl překvapeně. "Co jsi záč?" "Pták," řekl kasuár. Malé prasátko kviklo znovu. "Jej! Tyže jsi pták? Nepovídej, jsi dost velký, abys věděl, že láce nemá. Jak se jmenuješ?" "Kasuár," řekl kasuár. Prasátko vylezlo z bláta a zůstalo na něho civět. "Takže to jsi ty. V noci, když je v pralese tma, všichni se tě trošku bojíme. Ale teď, když konečně vidím, jak vypadáš, už se tě vádne vodu. A ostatním povím, že jsi vlastně docela legrační." Kasuár se divil. Nikdy ho zatím nenapadlo, že by mohl být legrační. "Protože si legračně vymýšlíš. Říkáš, že jsi pták a místo, abys lítal ve vzduchu, tak tu chodíš po zemi. No proč nelítáš?" Kasuár vzdychl. "Nejde mi to." "No jo, ze začátku to nejde nikomu. Utěšoval ho prasátko. Létání se musíš učit. To bys koukal, jak už pěkně létají malí papoušci. Malé divoké prasátko chvíli přemýšlelo a pak se rozhodlo. Jestli chceš, já tě lítat naučím. I když samo nelétalo, mockrát papoušky pozorovalo a tak si trouflo. Sedni si tamhle na strom a až řeknu teď, přeletíš z jedné větve na druhou. Kastluár si pomyslel, že tohle by zkusit mohl. Vyškrábal se na nízkou větev, kterou mu prasátko vybralo, a ta se pod ním hned zlomila. Kasuár žuchnul dolů, až zem zaduněla. To nepůjde, bručel otráveně. Nejsem papoušek, jsem kasuár, jsem velký a těžký. Ještě, že mám na hlavě pořádnou přilbu. Bez ní už bych byl samá boule. Zkus to znovu, naléhalo prasátko. Když chceš letět, hodně mávej křídly, ale hlavně je pořádně roztáhni. Jenže kasuár se za svá křídla vždycky trochu styděl. Byla malinká a on tušil, že ho neunesou. Ne, řekl, už nemávám, už neroztahuju, už nemám čas, jdu domů. Malé divoké prasátko však bylo velmi svědomité a když jednou začalo kasuára vyučovat, nemohlo jen tak najednou z ničeho nic přestat. Chtělo vědět, co bude kasuár doma dělat. A když slyšelo, že bude sedět na vejcích, rozhodlo se, že půjde s ním, aby mu pomohlo. I když si celou dobu tajně myslelo, že se kasuár jenom vymlouvá, aby se nemusel učit létat. A kdo ví, možná ani žádná vejce nemá. Náhodou, mám jich hodně a jsou celá nádherně zelená, chlubil se kasuár. Vajec bylo pět, ale byla celá černá. Překvapilo to i kasuára. Zase lžeš, zase si vymýšlíš, vyčítala mu prasátko. To my, malá divoká prasátka, nelžeme nikdy. Kasuár se bránil, že vejce byla doopravdy zelená a zčernala, až když je nechal chvíli samotná na sluníčku. Ostatně brzy prasátko uvidí, jak roztomilí malí kasuáři se z nich vyklubou. Z tak černých vajec se i v pohádce vylíhne leda plivník. Nevěřím ti už ani slovo. Rozlobilo se prasátko doopravdy. Ale když se rozhodlo, že s takovým lhářem proláným nebude mluvit, no zrovna když chtěl odejít, vyklubalo se první kasuárovo kuřátko, brzy po něm druhé, třetí, až jich bylo rovných pět. No vidíš, že jsem nelhal, ani si nevymýšlel, řekl pyšný kasuár. No jsou to ptáci jako já, no jenom jsou o moc menší a taky roztomilejší. Můžeš je teď učit létat, půjde jim to určitě líp než mě. Malí kasuárci byli veselí, s prasátkem si pěkně hráli, ale létáním také moc nešlo. Marně to chtělo prasátko naučit. Za to uměli rychle utíkat. Vždycky dopoledne s prasátkem pilně trénovali a odpoledne všechny pralesní závody v běhání vyhrávali. Nohy jim po takovém výcviku pořádně zesílili. Na hlavách ti malí závodníci začali nosit krásné přilby a také dostali lesklá černá trička. Slušelo jim to tak, že kdo je viděl, chtěl si je vyfotografovat. I velký kasuár měl jejich fotografii a každému se s ní chlubil. No, řekněte, nejsou roztomilí, a to se vylíhli z černých vajec. Myslím, že s nich jednou něco bude. Jak tak koukám na ty jejich nohy, mohli by třeba hrát fotbal. A to také nakonec pod vedením prasátka udělali. No jednou už nikomu nevadilo, že nelítají. Vždyť o to lépe běhali. a hlavně kopali. Hráli od rána do večera a družstvo malých kasuárů nikdy nikdo neporazil. Byli rychlí, bojovní a slavní. Ale odpočívat mohli teprve v noci, když byla tma nejčernější. Procházeli se kasuárci spolu s velkými kasuáry pralesem. Chodili pomalu, aby se nezadýchali. Loudali se hustým křovím. Zatímco ti velcí scháněli pro všechny večeři, ti malí, slavní a touhle dobou už strašně hladoví kasuárci si pískali, chrčeli, funěli a strašidelně duněli. Prostě si odpočívali od té denní fotbalové slávy. Že v noci uslyší kasuáry, s tím už teď počítal každý. Je pravda, že kasuár zní pořád trochu, jako když si číhat a vrčí šelma. Ale doopravdy se ho nebojí nikdo. Vždyť fotbalové družstvo malých kasuárů je nejlepší v pralese.

0: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě země koule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzostrašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidí mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně,
1: no vida, a co pak je to za patentní pilulky?
0: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
1: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
0: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
2: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou.
1: Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
0: A vzal vyjevenému agentovi s rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
1: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
0: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvílce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji zazátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečků jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: trpaslíčkovi.
1: Byl jednou jeden trpaslíček.
0: A ten měl dlouhou zlatou niť.
1: A na té niti zlatý klíček.
0: Uměl s ním všecko otevřít.
1: Malinké zámky na ovoci.
0: Otvíral na zahrádkách v noci.
1: Za

0: zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: A teď ještě jednou.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Tak už jsem tady, prosinec, poslední měsíc roku. Jistě se těšíváte na Vánoce, na stromeček a dárky. Já vám k tomu přidám pohádku o podivuhodných Vánocích, které zažila zvířátka v jednom šumavském lese.

0: 3 dny a 3 noci hustě sněžilo a zdálo se, že zima se tu chce zabydlet na hezky dlouho. Od té doby ráno co ráno a někdy i k večeru prošlapával děda Smrček cestu od chalupy do lesa, kde na mítině stál krmelec. To je taková zimní jídelna pro zvířátka. Ještě jako mladý hajný ho děda sám postavil a dal si záležet. Na 4 sloupcích šikmá střecha, uvnitř jesličky, do kterých se dává seno, aby se jelení zvěř nemusela u jídla ohýbat, korýtka na všelijaké zrní a z pařezu vydlabaná miska pro sůl. Na Štědrý den byla obloha bez mráčku a ukázalo se i sluníčko. Ne, že by zrovna hřálo, za to sníh se v jeho paprscích třpitil, až oči přecházely. Jen aby to vydrželo, staral se děda, když ukládal na široké lesnické saně na dílku pro zvířátka. Kaštany a žaludy pro divoká prasata, zrní ptákům, hlávky zelí a mrkev zajícům, přidal ošatku jablek, nezapomněl ani na sůl a navrch přivázal otep vonavého sena. Těžké saně po ušlapané cestě jen klouzaly a za chvíli už děda rozděloval všechny ty dobroty pokrmelci. Tak si to pěkně užijte, zavolal do lesa, jako by věděl, že ho poslouchají staré uši. Sotva sáně zmizely za lesem, vybubnoval datel pozvánku na slavnostní večeři. Začíná se, až vyjde první hvězda, na nikoho se nečeká. Kdo by se taky opozdil? Smrky a borovice obsadili ptáci, kteří neodlétají do teplých krajů. Na větvích se houpaly veverky, kolem krmelce dováděli zajíci, lasičky a kuny. Jeleni, srnci i daňci netrpěli, vyhrabali kopítky. A jezevec brblal na dlouhé čekání, že už ho zebou tlapy.
1: Chybí prasečí rodinka, volala straka.
0: Divili se, vždycky tu bývají první, aby se jim tak něco stalo. A v tom už přibíhá matka Bachyně a s ní vyděšená selátka. Ale jsou jen 4. Pomozte, prosí Bachyně. Můj nejmladší se chytil do pasti. Sama ji neotevřu. Nikdo se na nic neptal. Všichni se za ní rozběhli. Nedaleko krmelce, mezi nízkým smrčím, spola zakrytá větvemi, stála bytelná klec. Ze 3 stran mříže, vpředu padací dvířka, zabořená hluboko do země. V rohu se choulí ubohé prasátko. Ale ani jelenovi silné parohy z dvířky nepohnuli, mříže nevylomili. Já vím, kdo nám pomůže, křikl mladý srneček a už utíkal z lesa rovnou k dědově chalupě. Netrvalo dlouho, všem se ale zdálo, že je to celá věčnost, a objevil se děda Smrček i se saněmi. Nejdřív nadzvedl padací dvířka a vysvobodil nešťastné prasátko. Pak naložil klec na saně. Doma ji rozřeže na polínka, aby do ní žádný pytlák už nemohl nikoho chytit. Vyšla první hvězda. Slavnostní večeře chutnala zvířátkům jako snad nikdy. Jen matka Bachyně si povzdechla. Ani jsem dědovi neřekla děkuju.
1: Měli bychom mu napsat poděkování, navrhla straka. Uměla totiž písmenka, protože pilně vysedávala na okně třídy, ve které se prvňáčci učili psát.
0: A kde chceš teď v noci sehnat vánoční pohled? Už klíbla se Kavka.
1: Žádný nepotřebuju, mávla křídly straka a už byla na zemi.
0: Rozběhla se po netknutém sněhu, běžela kousek dopředu, pak se vrátila obloučkem zpátky
1: Tak co vidíte?
0: Ale to je přece písmeno D, zvolala rychle Kafka, aby ji zase někdo nepředběhl.
1: A z takových písmen napíšeme dědovi poděkování. Až ráno vstane, může si je přečíst.
2: No, a co když písmena do rána zapadnou? Nebo roztajou? Namítl jezevec, protože se mu nechtělo vzdálit od vánočních dobrot a krom toho byl líný na krok.
1: Poprosím mraky, aby nesněžili a mráz, aby hlídal, zvolala poštolka, odrazila se od větve a už mířila k noční obloze. Ostatní se vydali k dědově chalupě. Měsíc jim svítil na cestu a také na práci. Naproti oknům dědovy světnice vyšlapávala straka velká písmenka. D, E, K, U, J, E, M, E. Děkujeme. V její stopě šli potom pěkně za sebou ptáci, kuny, veverky, zajíci, prasátka a nakonec jelení zvěř. A když nejstarší jelen otiskl své kopítko do posledního E, všichni, i Kafka, chválili straku za ten skvělý nápad. Jenom jezevec se strachoval, jestli to poštolka s mraky a mrazem zařídí včas a dobře. Zařídila. A ještě líp. Mraky poslali na zem pár hrstí vloček, větřík je opatrně seřadil kolem nápisu a mrazíky na ně dýchali tak dlouho, až z nich vznikl krásný křišťálový rámeček. Ráno vyšel děda Smrček ze dveří a svým očím nevěřil. Dlouho, předlouho se díval na velká, trochu kostrbatá písmena.
0: Já vám také děkuju. To je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostal. Řekl to tiše. Spíš to jen zašeptal. Ale věděl, že ho ptáci i zvířátka slyší, protože ho mají rádi. A taková láska nepotřebuje hlasitá slova. Víte?
3: Jak si muž se ženou vyměnili práci? Byl jednou jeden muž, jakých je na světě spousta. Každý den pracoval v lese a ohýbal u ohně smrkové větvičky na výrobu dřevěných ohrad. Jeho žena zatím doma předla, vařila a starala se o domácnost. Tak měl každý svou práci. Muž ale pořád reptal, že kvůli obživě dře a otročí jenom on, zatímco manželka nanejvýš uvaří kaši, sedí si doma, jí a žije si blaze. Žena mu vysvětlovala, že se doma taky musí pořádně ohánět a že kdyby se nestarala o domácnost, muž by neměl nic do úst ani na sebe. On ale nic z toho nechtěl slyšet. Měl za to, že všechno leží jen na jeho bedrech. Jednoho dne, když už se takhle dohadovali pěkných pár pátků, řekla žena:
4: Dobrá, zítra si tedy práci vyměníme. Já půjdu do lesa ohýbat větve a ty zatím doma zastaneš mou práci.
3: Muž proti tomu nic nenamítal.
5: Já se o dům postarám,
3: odpověděl.
5: Ale jak to ty zvládneš v lese, na to jsem zvědavý.
3: Časně z rána řekla žena manželovi.
4: Napeč chleba, struč máslo, napas krávu a uvař k obědu hustou kapustovou polévku.
5: To bude hračka,
3: pomyslel si manžel A s tím se rozloučili. Žena si vzala sekiru a vydala se do lesa. Muž šel rozdělat oheň v kamnech a zamísit na chleba. Když usoudil, že je těsto hotové, dal se do pečení. Umíte si ale představit, jaký chleba asi tak mohl upéct, když do něj zapomněl dát kvasnice a když nevymetl pec. Myslel si, že všechno udělal správně a při pomyšlení na čerstvý chléb se mu zbíhaly sliny.
5: Čerstvý chléb je neskutečná dobrota,
3: pomyslel si.
5: Ale když se jí s uzeným masem, chutná ještě líp.
3: A tak šel do spíže pro jediný kus uzeného, který měli. Jenže maso bylo hodně slané a proto si chtěl nalít trochu piva. Uzené tedy položil na schody do sklepa a sešel dolů. Právě když z bečky vytáhl čep, přiběhl pes a sebral uzené. Muž o maso ani za nic nechtěl přijít a tak se rozběhl za psem. V tom si uvědomil, že má v ruce čep od bečky, nechal tedy uzené uzeným a chvátal zpátky do sklepa, aby aspoň zachránil pivo. Bylo ale pozdě, bečka byla prázdná a všechen drahocenný mok vytekl na podlahu. To bylo mrzuté, muž se ale utěšoval myšlenkou, že manželce se v lese určitě nevede o nic líp. I když bude muset oželet uzené a pivo, má přece vynikající čerstvý chléb a jak praví přísloví, kdo má chléb, hladem neumře. Útěcha mu ale dlouho nevydržela, protože když se vrátil do světnice, všechen chleba tam našel spálený, takže z něj neochutnal jediné sousto. Bylo to k vzteku.
5: Tohle se nedaří,
3: povzdechl si.
5: Že já tu mámu nenechal, ať zůstane doma. Ale jestli se mně takhle nedaří, co teprve ona v lese? Co když si sekerou utne ruce i nohy?
3: Na takové myšlenky ale nebyl čas. Slunce už stálo vysoko na nebi a on měl k obědu uvařit kapustovou polévku.
5: Ta se přece dělá z něčeho zeleného,
3: řekl si. Vzal proto ženinu z brusu novou zelenou halenu, nařezal ji na malé kousky a dal do hrnce. Že polévku bez vody neuvaří, tomu bylo jasné, jenže studna byla daleko. A taky má stlouct máslo. Jak to jenom všechno stihne?
5: Když si máselnici dám na záda a pořádně s ní budu po cestě třást, tak až se vrátím, bude v ní máslo.
3: Jak řekl, tak taky udělal. V tom spěchu ale zapomněl máselnici zavřít a když se sehnul, aby vědro vytáhl ze studny, stekla mu všechna smetana po hlavě do studny. Celý nešťastný se vrátil k plotně. Měl taky jít s krávou na pastvu, nemůže ale přece být v domě i na pastvě zároveň.
5: Co s tím?
3: Ve slunci se střecha porostlá trávou krásně zelenala a muže napadlo, že by se kráva mohla dobře napást i tam. Proto jí kolem krku uvázal dlouhý provaz, vytáhl ji na střechu a konec provazu schodil komínem do chalupy. Už o něco klidnější vešel do světnice, uvázal si provaz kolem pasu a zafoukal do ohně pod hrncem. Jenže v tom kráva spadla ze střechy a muže provaz vytáhl do komína. V tu chvíli se z lesa vrátila žena s velikým svazkem stočených větviček na zádech. Když uviděla, jak na zdi chalupy visí kráva, rychle provaz přeřízla a vešla do chalupy. Tam ležel na zemi manžel, celý vyuzený a popálený.
4: Bůh Bůh mě ochraňuj,
3: vykřikla žena.
4: Tak jak se ti dařilo?
3: Chudák manžel ze sebe nemohl vypravit jediné slovo. Jen skučel a naříkal. Ale jak se mu dařilo, to brzy žena uviděla na vlastní oči. Uzené bylo pryč. Pivo vylité na zemi, chléb spálený, smetana ve studni, halena nakrájená v hrnci, kráva donedávna povýšená na střeše a muž sám potlučený a popálený. Jak to bylo dál, to každý snadno uhodne. Žena se mohla dál v klidu starat o domácnost, muž chodil bez reptání do lesa a už nikdy si na svůj úděl nepostěžoval.
6: Dobrý večer, děti. Jednou se stalo, že musel tatínek odjet. Jel někam něco udělat nebo zařídit, poradit nebo spravit, to já už dnes nevím. Ale bylo potřeba tam jet rychle. A tak se u tatínka v práci rozhodlo, že poletí letadlem nějakým rychlým, tím nejrychlejším, poněvadž bylo potřeba jet na druhý konec světa, až někam do nějaké tramtárie, jak se říká. Tatínek se zbalil, vzal kufry, batoh, svačinu na cestu, maminka mu dala sladkou pusu, ty taky, a jel. Na letišti nasedl do tryskáče spolu s ostatními cestujícími a když se všichni usadili, přišla jedna krásná slečna, vysvětlila všem, kde jsou záchranné pásy, plovací vesty a dýchací kyslíkové masky, rozdala každému bonbon, aby ho cumlal, až budou startovat, aby se totiž nikomu neudělalo špatně. A kdyby se to přece jen přihodilo, tak jim vysvětlila, kde jsou takové blinkací pytlíky. Každému to ukázala a když šla kolem tatínka, tak mu dala ještě jeden bonbon, protože jí tatínek byl moc sympatický. A už odstartovali. Motory hučely, plameny šlehaly, letadlo se celé trochu třáslo, když se hnalo po betonu a pak najednou se odlepilo od země a frk vzhůru. Tatínek to všechno viděl, protože seděl u okna a díval se ven. Letadlo rychle stoupalo. Letiště dole vypadalo jako lesklý nehet a letadla jako stříbrné tečky na něm. A celé město bylo za chvilku jako barevná dětská stavebnice. Celá krajina s řekami, lesy a jezery, jako rozeseté pestré skvrny a mezi nimi nalepená zrcátka vodních ploch. A už všechno zahalily mraky a vypadalo to jako sněhové peřiny nastlané pod letadlem. Pak krásná slečna roznášela všem jídlo, pití a nějaké sladkosti a tatínkovi strčila do ruky celý pytlík čokoládových bonbónů. Snad na tohle si aspoň vzpomenete, protože vám je pak přece přivezl z té cesty domů. Pak promítali film. Kdo chtěl, poslouchal hudbu ve sluchátkách nebo taky podřimoval. Letadlo letělo klidně a vypadalo to, že jenom tak pluje. Ale ono se pohybovalo strašně rychle, jenom to nebylo poznat. A tu se ale objevila ta krásná slečna, celá bledá, v zápětí na to se už letadlo začalo třepat a jakoby poskakovat, jednou sem, po druhé tam, jako nějaká obrovská blecha, a slečna povídá. Vážení cestující, stal se malér, náš pilot se praštil do hlavy a omdlel, teď tam leží v pilotní komoře, nohy má nahoře, já se bojím, že třeba umře a co bychom pak dělali, to opravdu nevím. Já sama, ani tady různí pomocníci na palubě letadla si s tím neporadíme, řídit to neumíme, tak se připravte na nejhorší, ledaže by někdo z vás... Tak mluvila vyděšená slečna a rozhlížela se kolem po letadle a prosebným zrakem bloudila po tvářích pasažérů. Ale nikdo nic. Lidé klopili oči, rozhazovali rukama, někteří už začali i pištět a rozčilovat se. Jak to, že nemáme náhradního pilota? Křičel jeden.
7: On to nestihl, omluvil se, poněvadž mu domů přišel instalatér,
6: vysvětlila krásná slečna a zbledla ještě víc. To zase museli lidi uznat, že instalatér prostě taky nemůže vždycky, že ano? No, zkrátka nastal zmatek veliký, rozčilení a strach. Slečna upřela oči na tatínka.
7: A co vy, interesantní pane, statné postavy, inteligentního pohledu a mužného zevnějšku, vy byste si nevěděl rady, nemohl byste pomoci nám, bezbraným a slabým?
6: Tatínek původně na sebe nechtěl nijak upozorňovat, ani se vyvyšovat, ale teď už se nedalo nic dělat, když byli v sázce životy. A tak jen skromně poznamenal. Inu, býval jsem v mládí tak trochu leteckým modelářem. I nějakého toho draka jsem dětem udělal, tak se snad v tom létání taky trochu vyznám. Vstal a pevným krokem, ačkoliv se letadlo zmítalo tu sem, tu zase tam, se odebral do pilotní komůrky. Pilota, který bezvládně ležel na zemi, odsunuli se slečnou na bok a tatínek usedl k řízení. Samozřejmě nešlo to hned, ale po chvíli už se v tom vyznal a vzal letadlo do rukou. Stroj se uklidnil a poslouchal jako hodinky. Jen nebylo vidět, kde teď vlastně jsou. A tak tatínek se vydal do prostoru na zdař Bůh. Náhle se před nimi objevila nějaká neznámá planeta. Tatínek zpomalil a blížil se k ní, až pak pomalu přistál na nějaké louce, jako by létal celý život jistě a bezpečně. Do letadlového rozhlasu ohlásil: přestávka, vystupovat. Otevřel dveře a všichni vystoupili. Hned se k ním nahrnuli obyvatelé té planety, vypadali trochu jako rákosníček a byli moc hodní. Nabízeli tatínkovi, ať tam zůstane jako jejich král. Ale tatínek řekl: nemohu, milí vesmírní přátelé, musím na zem, za ženou a dětmi. Krásná slečna trochu zesmutněla a pravila: ach, vy jste ženat? Povzdychla si zhluboka a otřela nenápadně oči. Rákosníčci pak ukázali tatínkovi směr, kudy zpátky na země kouli, všichni nastoupili a pak letěli zase zpátky. Za nějakou hodinku byli nad zemí. Pilot už se mezi tím probral, sedl zase k řízení, tatínkovi moc děkoval a dovolil mu zůstat v pilotní kabince. Slečna tatínka vděčně objala a chtěla mu dát pusu a adresu, kdyby něco. Ale už přistávali a tak se museli všichni zase připoutat a nestihlo se to. Všichni cestující byli nadšení, jaké krásné dobrodružství prožili. A jeden z nich byl malíř a rákosníčka, jak si ho z té planety pamatoval, potom namaloval. Tatínek musel sice ještě na policii, protože se zlobili, že řídil letadlo bez dovolení, ale pak ho přece jen propustili. Když pak udělal tam v té tramtárii, co měl, vrátil se zase domů a dovezl vám ty bombóny a mamince krásný šátek. Ale že řídil letadlo, a tak, to se nepochlubil. Maminka mu pak říkala, jak jste se všichni na něho těšili a objímala ho a hubičkovala, protože se dlouho neviděli. A tatínkovi to bylo stokrát příjemnější než od té slečny z letadla. A povídali si a pak už byli unavení, tak šli spát. A vy běžte už taky, ať jste zítra tak šikovní a silní a stateční jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: posluchači. Vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justýnou. Nově také básnířkou, veršopletkyní. No, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické tvorby musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. No. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme s celá jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potřij ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Nechápu. Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobu se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek. Tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: Vigi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jojo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslechnu. Zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát. Čeho?
0: No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No, no. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni.
0: Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromok, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
0: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat? Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady necivěl zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamen. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava, a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici.

bosatí, košilatí. Jak zaspíval ré, spadly čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách. Někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka trá, prtýra, bůra, prvýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal jedno bahnu jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamenu. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litr jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistil

listoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.

0: Kapitola 10. V kraji hub.
1: Teď se zas vrátíme do jeskyně fialek,
0: oznámila mi šedozelená.
1: A půjdeme tam s Kratkou. Není to sice moc příjemná cesta, ale už jsme se příliš opozdili.
0: Vešli jsme do úzkého a temného tunelu. Šedozelená mi brzy zmizela v temnu a viděla jsem jen svítící ciferník na jejich hodinkách. Člověk by byl řekl, že to je malá lucerna, která se kývá ve tmě. A šla jsem za tím světlem, jak nejlépe jsem dovedla. Z klenby na nás padaly veliké kapky vody a někdy jsem sklouzla po blátivé půdě, že jsem div neupadla. Potom se tunel rozšířil. Tichem proniklo zatroubení a octli jsme se před padacím mostem nad propastí.
2: Kdo tam?
0: Zvolal někdo hrobovým hlasem.
1: Excelence šedozelená.
2: Heslo, prosím.
1: Čáry máry fuk.
2: Dobře.
0: Zaskřípaly řetězy, padací most se snesl dolů a po něm k nám kráčela veliká krysa s pochodní v ruce. V druhé ruce držela halapartnu a na sobě měla brnění, jaké jsem viděla na rytířích v historických knížkách. Její chraptivý a drsný hlas, jako kdyby vycházel z nějaké studně. Vedla nás rozlehlým podzemím s klenbami s černalými kouřem pochodní. Spalo tam mnoho prapodivně skroucených hub všech možných barev. Široké klobouky jim visely na křivo až na uši a houby chrápaly, jako když řeže pilou. Maličtí sloni běhali sem a tam a jediným pohybem chobotu narovnávali ty houby, které divže už neklesly.
2: Ach, ich, ty houby.
0: Zasténala krysa.
2: Ty už tak zlenivěli, že mi budete muset poslat alespoň dalších 12 slonů. Tihle jsou už naprosto vyčerpáni tou námahou. Bylo by od vás velice laskavé, excelence, kdybyste na mne nezapomněla.
1: Dobře, dobře, promluvím o tom s královnou,
0: řekla žába.
1: Ale potřebovala bych průvodce, abychom se brzy dostali k růžové bráně, protože v téhle končině se dobře nevyznám.
0: Krysa probudila jednu zavalitou dobráckou houbu s dřeváky stejně širokými jako celé její tělo, vězící v kaštanově hnědém kabátě. Její veliká hlava se podezřele kývala při každém kroku. Vedla nás mezi opravdovou záplavou hub a přitom povídala.
3: Jmenuji se Chřapáč a jsem jediná houba, která dokáže ujít 2 kilometry a neusnout.
0: Ale myslím, že se jen chlubila, protože už teď zívala a oči se jí zavíraly. Chvilku bojovala proti ospalosti, ale najednou jí hlava klesla tak těžce na ramena, že se odloupla a kutálela po zemi. Rázem otevřela oči a začala volat.
3: Cililink, cililink.
0: Tělo rychle přiběhlo k hlavě, chytilo ji do rukou a nasadilo si ji na krk.
3: Takhle to dělám,
0: řekla nám houba hrdě.
3: Udělám budíčka a hned jsem jako rybička.
1: ale zase jen vychloubala, protože sotva ušla několik metrů, hlava se jí skutálela k nohám. Tentokrát si ji nenasadila pořádně. Obličej měla otočený dozadu. A tak to vypadalo náramně směšně, když kráčela dopředu a dívala se sama sobě na paty.
4: Při chůzi dostávám závrať,
1: vysvětlovala nám.
4: Takhle nebudu vidět věci před sebou.
3: A dovedu vás mnohem bezpečněji k cíli.
1: Sotva domluvila, hlava jí upadla po třetí a skutálila se až k mým nohám.
3: Víte, tak mi nějak slábnou paže,
1: doznávala, když hlavu sebrala.
3: Až se skoro bojím, že už ji ani nevyzvednu.
1: Ale běda. Teď jí zase upadly nohy a musela si pro ně dojít po rukou. Šedozelená už začínala být netrpělivá, nervózně se podívala na hodinky a houba si toho všimla. Snažila se udržet rukama hlavu zpříma, ale dřímota ji zmohla znovu a tak silně, že houba upadla a přitom jí uletěly obě ruce.
5: Tak už se nenamáhej,
1: dodala žába.
5: Jen nám aspoň pověz, kterým směrem máme jít.
1: Ale tělo houby leželo jako kláda vedle odpadlé hlavy, která začala mocně chrápat.
6: To je pěkné nadělení,
1: řekla šedozelená.
7: Nezabloudíme,
1: ptala jsem se chvějícím se hlasem.
5: Ale kde pak?
1: Zasmála se žába hlasitě.
5: Bude nám to jen déle trvat.
1: Najednou jsem nešťastnou náhodou vrazila do jedné spící houby. Ta se svalila na druhou, ta zase na další, až se celá řada hub zhroutila jako kuželky. Šedozelená se opovržlivě dívala, jak padaly, a svěřila mi svůj plán.
5: Nepošlu jim 12 slůňat, ale 50 ješků a ti je budou bodat do zadečků tak silně, že jim zajde chuť stále si sedat.
1: Potom jsme dál bloudili mezi tou bohatou úrodou hub. Zdálo se mi, že jen chodíme stále dokola a byla jsem z toho zoufalá. Pak jsem si všimla maličkého světélka, které se rozsvěcovalo a zhasínalo v pravidelných přestávkách.
5: To je jistě maják u růžové brány,
1: řekla šedozelená. Ten maják byl vlastně jen starý světelkující červík, který seděl na stéblu trávy a kouřil fajfku. Uctivě vstal a přeskakujícím hláskem pravil.
8: Krůžové bráně, prosím, třetí pěšina vlevo.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla, Liso, budeš s námi čekat na nový rok? No to teda určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že to je dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci, kdy začíná nový rok. Že prý smím? A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lasse a Bosse a já jsem jim řekla, Brita, Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lasse řekl, Bosse, Ole a já budeme taky čekat, už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to kluci vyvzpomněli právě teď a že chtěli být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi, ale dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý. Dědeček je tak hodný, šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že je možné dovědět se, co se nám přihodí v příštím roce, když rozstavíme olovo a vlijeme je do studené vody. Když prýpak ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Panečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s pěti svíčkami. Kolem něho jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je vždycky hrozně prima, řekla Anna. Lasse, Bosse a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmátravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu. Ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi kapsle už jsme znali z dřívějška. Ale pak už se nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří, ale bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se rozhodli přikrást ke dveřím klukovského pokoje a podívat se klíčovou dírkou, co dělají. Já tam nic nevidím, řekla Brita, která se podívala první.
2: Oni tam nejsou.
1: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
0: To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem. Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu Lasovu kapsli a tou je probudíme. Bum! Ozvalo se hned za námi. Až jsme nadskočili, jak jsme se lekli.
1: Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna.
0: Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů na všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani potuchy.
1: To je opravdu zvláštní, řekla Brita.
0: Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že tu straší.
3: Jen počkejte, až Lasse chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude na dosmrti pamatovat.
4: Tak prosím, udělej to honem, slyšeli jsme Lassův hlas vysoko nad námi. A nahoře na trámech pod střechou stály Lasse, Bosse a Ole. Měli jsme strašnou zlost.
5: Jak jste daleko s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lasse.
0: Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok.
1: Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje a když viděli, jak jsme si to krásně zařídili se svíčkami, ohněm v kamnech a zkrátka se vším, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám. Bose běžel pro jejich jablka, ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umyvadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova stvrdnul, vyndal ho, dlouho si ho prohlížel a pak povídal:
6: o tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
5: Ho, ho, ho, zasmála se Anna.
1: Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy. Můj kousek olova vypadal nějak divně.
6: Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
1: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála. Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme hodně jablek a ořechů a pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli pěknou hru s oříšky. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita: desem kouř. A Anna odpověděla: běžím na půdu. A Brita se jí zeptala: kolik kluků si bereš sebou? Pět, řekla Anna. A protože Brita měla v ruce zrovna pět oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů. A Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla dvakrát tolik oříšků než kdokoliv z nás.
6: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli a hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani dvě minuty a usnul.
1: Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc, že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lasse, kolik je hodin.
6: Půl jedenácté, řekl Lasse.
1: Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že snad nikdy nebude 12 hodin, ale nakonec přece jen bylo. Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné. Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijde. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme: ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné. Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát. Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy a odvlekli jsme ho do jeho postele, ale ani přitom se neprobudil. Lasse ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli.
6: Ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil,
1: řekla Lasse.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
2: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
1: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
3: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
1: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
4: Slej!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Paře se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali paře z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil. No prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštěla až ke stropu.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Jozífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: Bílým kopcem šlehačky, však už voní na míse. Hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi? Slyšel. Podívejme, cvrček Kalafunka a chytá slzičky do kostkovaného kapesníku. Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, Kalafunko?
2: Praskla mi strunka na lupínkových housličkách a večer mám hrát na rusalčím bále.
1: Tak honem, musíme sehnat novou strunku.
2: Když tahle byla tažená z jarního vlání.
1: Ajeje, kde teď vzít jarní vlání?
2: Tak vidíš, večer nezahraju k tanci rusalkám.
1: Víš co, já mám nápad. No. Poběžím k pavoučkovi provazničkovi, ten ti strunku vysouká.
2: Jenom jestli, aby mi neporadil místo struny provázek.
1: Kde pak provázek? Ten souká jemné nitky rusalkám a vílám na závoje.
3: A kde ten pavouček bydlí?
4: Tady, v zelené ostružině.
3: Jen aby byl doma.
1: Provazníčku! Hej!
5: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
5: No, co pak jsem tak malý?
3: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
1: Ani nás nepřivítá a už bručí.
5: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
5: Hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze cpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
4: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
5: A co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
5: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už 10 večer.
5: Každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli a všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusalkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci?
4: Ale cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
5: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám, soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby cvrček nezahrál a muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
3: Hned ji vyzkouším.
2: Melichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
4: Že on šel na jahody.
2: Melichárku!
5: Melichárku, vrať se!
4: Kde jen může být?
5: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
4: Já mám nápad, Kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
5: Hraj, Kalafunko, hraj!

0: Kamarádi, kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl? Přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku. Ty se budeš rusalkám líbit.
1: No.
2: A teď honem na bál.
3: Kalafunko, spust na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A sistel rudla, jak se natřásá.
3: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola. Já si půjdu pro víru. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška. Celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
3: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor! Kde jsem stonožka? Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100?
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
3: Schovejte se!
2: Pozdě!
4: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
4: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
3: Ale já netančím stonožko.
4: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, a...
3: Šlápla jste mi na nohu.
4: Promiňte.
3: Moje nohy.
4: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek víc.
3: Jak to kapánek? Celou stovku. Jen si neubírejte.
4: Promiňte, promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
3: Má jich 100.
4: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
3: A smutný? Ne, já jsem veselý. Náramně veselý.
4: To ráda slyším. Tak a znovu. Pěkně. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun.
3: Dávejte přece pozor.
4: Ty nejsi žádný tanečník.
3: Já se přímo vznáším, stonožko, jako motýl.

0: balastu, nožka utekla. Jozívku, kamaráde, jak se ti tancovalo?
1: Oh, ale ani se neptej. Zdupala půl paseky, nohy mi pošlapala a nakonec si roztrhla sukni. A ještě řekla, že je to všechno moje vina. Zkazila mi celý bál.
0: Tak si jdi zatancovat s vzpomínkovou vílou. Tančí jako vánek.
2: Všichni tančili a tančili, jak už to na plese bývá. Kránu si na ně přišel podívat měsíc, nešetřil chválou, jak se bál vydařil, ale pak si dal k uchu kornoutek z dlaně a zaposlouchal se. Uslyšel, jak všichni jsou veselí, jen Melichárkovi srdíčko tiká smutnou písničkou.
0: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
1: Tobě se mezi námi nelíbí?
0: Líbí, líbí, ale doma je doma.
3: Ale všichni tě tu máme rádi.
4: A bude se nám po tobě stýskat.
3: No.
5: Zůstaň u nás, Melichárku.
3: No.
0: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
2: A tak se všichni s Melichárkem rozloučili. Potom vzal měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním. Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk, i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy, tma a sen.

0: Pohádka o kazi světu Milanovi. Milan byl úplně obyčejný chlapec, bydlel v obyčejném domě na obyčejném sídlišti a měl úplně obyčejné rodiče. Jenže i ten nejobyčejnější chlapeček měl nějakou neobyčejnou vlastnost. Náš Milan byl kazi světem. Pokazil nebo rozebral na úplné kousky všechno, co se mu dostalo do rukou. Dokud byl Milan malý, nikomu to nevadilo. Malé děti jsou zvědavé a neskušené a proto se stává, že rozbíjí nějakou hračku nebo užitečný předmět. Později, když vyrostou, přestanou být kazi světy a najdou si nějakou moudřejší zábavu. Jenže Milan rostl a čím byl větší, tím byl také větším a zkušenějším kazi světem. Jeho starostliví rodiče z toho byli nešťastní a všechny cenné věci museli před ním skrývat nebo zamykat, aby je nerozbil. Největší problémy však nastaly, když Milan začal chodit do školky. Rodiče ho prosili na kolenou, aby tam nic nezničil a neudělal jim ostudu. Milan jim to slíbil, ale už první den rozbil všechny hračky, druhý den rozebral na pískovišti houpačky a klouzačku a nakonec třetí den rozbil na záchodě všechny splachovače. Tak se stalo, že děti si neměli s čím hrát a nemohli ani chodit na záchod, protože pokažený splachovač většinou postříkal a některé menší děti dokonce i v záchodě spláchl. Milana za trest vyloučili ze školky. Rodiče po této zprávě smutně seděli v kuchyni s hlavami v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věděli, že s Milanem je nic dobrého nečeká, protože po letních prázdninách měl začít chodit do velké školy. Představovali si, co všechno se dá ve škole rozbít a rozebrat. Tatínek se postavil a začal řečnit. Když chodil do školy on, nikdo nemohl nic zničit, protože všude byla disciplína, pořádek a pravidelná docházka. Ale teď... Potom se uklidnil a opět si sedl. Nějak bylo, nějak bude, řekl si. Po prázdninách tedy rodiče koupili Milanovi aktovku, penál, sešity, tušky a pera a odvedli ho na první vyučovací hodinu. Tak se stal Milan školákem prvňáčkem. S veselým úsměvem mával svým rodičům a plný očekávání vstoupil do školy. Milanovi se ve škole líbilo. Učil se psát a číst, našel si mnoho nových kamarádů a co bylo nejdůležitější, stále objevoval nové a nové věci, které mohl rozbít. Nejprve rozbil svůj nový penál, takže se nedal zavírat, potom rozbil pero a tašku. Rodiče koupili všechno nové, ale po dvou dnech opět všechno zničil. Rodiče se rozlobili a řekli, že jestli ještě jednou všechno rozbije, bude si svoje věci nosit v pytli nebo plechovém kbelíku. Milan se lekl a od té doby se soustředil jen na ničení školního majetku. Začal nenápadně a skromně. Rozbil ve třídě všechny židle, stoly a školní tabuly. Všechny děti museli při vyučování stát a učitel psal křídou na stěnu. Když popsal všechny stěny a některé děti už plakaly únavou, protože je od stání bolely nohy, učitel dostal nápad. Zavolal školníka, aby opravil zničený školní majetek. Školník byl zuřivý stařec se sježenými vousy. S velkým křikem a hrozbami se pustil do oprav, přičem všechny děti museli stát v koutě a tiše ho pozorovat. Práce na opravách trvaly školníkovi týden, protože Milan mu v nestřežené chvíli vždy něco rozbil. Jednou vrtačku, jindy svářecí agregát, potom kladivo. Učitel celou dobu mlčky seděl za učitelským stolem, který mu školník opravil jako první. Držel si hlavu v dlaních a přemýšlel nad svým osudem. Po týdnu bylo všechno opraveno. Děti byly veselé, usměvavé a spokojeně se posadili do svých lavic. Veselý byl i učitel. Rozhodl se, že vyučování začne hodinou zpěvu, protože zpěv je výraz radosti. Děti se postavili, učitel jim jako dirigent dal znamení a třídou zazněla krásná píseň o ptáčcích, květinách a jaru, zpívaná dětskými hlásky. Píseň jako zurčící potůček nesla se celou školou. Ze třídy na chodbu a odtud do jiných tříd, zborovny, ředitelny, tělocvičny. Celá škola poslouchala krásnou píseň a před školou dokonce zůstalo stát několik starých babiček, které vzlikaly dojetím. Kazisvětu Milanovi se však píseň nelíbila. Zdálo se mu, že už dlouho nic nezničil a proto se rozhodl, že pokazí alespoň píseň o ptáčcích. Záměrně začal zpívat falešně, hrubým, bučivým hlasem, aby ostatní děti zmýlil. A to se mu podařilo. Nejprve se spletl Pišta, Milanův soused v lavici. Potom děvčátko stojící před ním a nakonec se zkáza nezadržitelně rozšířila i mezi ostatní děti. Píseň se najednou rozsypala. Marně učitel mával rukama a vyvaloval oči, aby našel falešného zpěváka. Ze třídy už nevycházel zvučící potůček, ale hrozivé kvílení a skučení, připomínající nějakou dobře vyhládlou, rozzuřenou masožravou šelmu. Staré babky od školy vylekaně utekly. Vyučování v ostatních třídách bylo přerušeno a ředitel se školníkem běhali po chodbách, aby našli původce celé hrůzy. Nakonec se jim to podařilo. Kazisvět Milan stál mezi dětmi a naprázno otevíral ústa, aby to vypadalo, že zpívá. Ředitel se školníkem však měli mimořádně vycvičený sluch. Milana odhalili, chytili ho a zavřeli do školní kotelny, aby už nic nemohl pokazit. Ředitel přikázal školníkovi, aby kotelnu hlídal a sám si sedl k telefonu, aby zavolal Milanovi rodiče, požárníky, policii a záchranku. Než všichni stačili přijet, Milan se v kotelně pustil do své oblíbené činnosti. Nejdříve rozbil kotel, potrubí pro teplou a studenou vodu a hlavní odvzdušňovací ventil, potom objevil elektrickou rozvodnou skříň, pojistky a hlavní ventily na plyn a vodu. I ty rozbil a protože stále ještě neměl dost, zničil i všechny stěny, dlažbu a hromadu uhlí. Kotelna byla celá rozbitá a s ní i škola, protože nefungovala topení, elektřina a netekla voda. Všechny děti se velmi radovaly. Vyběhly ze tříd, utíkali domů a křičeli hurá, hurá! Ředitel se školníkem stáli na chodbě a snažili se je zastavit. Přišla policie, požárníci, záchranka a nakonec i Milanovi rodiče. Ředitel se držel za hlavu, potom se zavřel v ředitelně a nikoho nechtěl vidět. Milanovi rodiče se dožadovali vysvětlení. Náš syn Milan, křičel tatínek, je obyčejný chlapec, který jen občas něco rozbije. Jenže nikdo ho neposlouchal a všichni se snažili zachraňovat pokaženou školu. Kazisvěta Milana za trest vyloučili ze školy. A protože ve všech školách se dozvěděli, jakým je kazisvětem, nikde už ho nechtěli přijmout. Milanovi rodiče přemýšleli, že ho dají do polepšovny, jenže ani v polepšovně ho nechtěli. A tak jim nezbylo nic jiného, než držet Milana doma a dávat pozor, aby něco nerozbil. Milan nechodil do školy a proto se nikdy nenaučil malou násobilku, ani vyjmenovaná slova a číst uměl jen písmenka M, A, E a U. Sedával zavřený ve svém pokoji a vydával podivné, bučivé a kvílivé zvuky, dokud mu tatínek nebo maminka nedali něco zničit. Nuže, tak to dopadnou všichni kazisvěti a kazisvětky, milé děti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jednou šli Mach a Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s námi jede na výlet k rybníku Krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by jel nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bychom potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to?

Dostí dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou. Tak nevím, machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatan vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu, taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu. Protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy. To tak, stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarády jen tak neopustí a tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka Krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého. A tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého. A tak tleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic, přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu. A Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla, prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla, tak to se tedy opravdu nedělá. Zvedněte ruku, kdo to byl. Ale nikdo ruku nezvedl a všichni si říkali, tak a co teď? Máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to je? Jenomže pro Jonatána to nebyl problém. Pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl Jonatán opravdu mistr. To víte, pes je pes. Chvilku čmuchal tuhle a pak zase támhle a už nesl jeden chlebník soudružce učitelce. A soudružka učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla, no ovšem, Horáčkův chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď mi na oči. A přede všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala, já žasnu, takový chytrý chlapec, zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo, aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal, tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat, raz, dva, tři
A jak skočil, hned se začal topit a volal: pomoc, pomoc! Bylo to hrozné a děti křičeli: Horáček se topí, prosím, on se topí! A soudružka učitelka se chytala za hlavu: tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče, ale Jonatán

kaptán udělal hup a uštáhl Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat, a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla: "To už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně." Jenomže Mach řekl: "Prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes." A Šebestová řekla: "On je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet." A Mach řekl cosi do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla: "Promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila." A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů. A když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka: "Milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí, ale pes je pes. A Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala." A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla: "Tak víte co? Ode dneška už Jonatána zamykat nebudu. A když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím." A Jonatán začal štěkat radostí haf, haf, haf. A Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal: "No ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl."

0: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo, já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já, podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla, já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní, u nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím, otevřte mě někdo.
0: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty bys si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl, to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal, ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to. Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou, prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy.
2: Správně, souhlasil ořech,
0: aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, Všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
3: Zeptej se, kudy se jede na Vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne,
0: zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
4: to je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady Vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
4: Tomhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov tamhle, podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
5: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík Svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal.
4: Kudy se jede na Vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal.
3: To s nám toho poradil,
0: zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl. Kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.
3: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
3: Změnit kurz o 180 stupňů, zabalil.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali: sláva!
1: Co tady křičíte?
0: Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
3: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na Vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvětl se stromeček.

0: Chudák děda. Od rána Hejhli čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hejlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patr se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
1: A co mám jako dělat?
0: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
1: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
0: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
1: Jasně, řekl Hejlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
0: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
1: Poklepal si na kapsu.
0: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
1: To je fakt, překývl Hejlík.
0: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
1: To Hejlíka zaskočilo. Proč?
0: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
1: Dederon se krátce zachechtal.
0: Ale po setmění, ať seš zpátky.
1: Hejlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hejlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hejlík.
0: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
1: Děda se rozhorčením zadýchal.
0: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
1: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hejlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Byla zima,
2: padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
3: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
2: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
3: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
2: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařezové chaloupce.
3: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
2: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
3: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
2: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
3: Přece si nenarazím nos,
2: zaprskal tchoř Šuperka, který sehnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a po domě dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům řka. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3, pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
2: 5. kapitola. 5. srpna už ptáci nespívali. Slunce svítilo tak slabé, že je bylo sotva vidět. Nad lesem však stála kometa velká jako kolo odvozu a kolem ní byl ohnivý kruh. Šňupálek neměl chuť hrát. Šel sám a přemýšlel. Ostatní také mlčeli. Jenom čenich občas zafňukal a říkal, že ho bolí hlava. Bylo úděsné horko. Pak se les rozestoupil a objevila se před nimi pustá krajina s dlouhými písečnými přesypy. Nekonečné množství hebkých písečných kopečků, na nichž tu a tam rostly chomáče, trávy, ječmenky. Mumínek se zastavil a větřil ve vzduchu. Moře cítit není, řekl, spíš něco zapáchá.
3: Asi nějaká poušť, dodal chmurně čenich. Poušť, kde naše kosti zbělají a navždy budou ztraceny. Bolí mě hlava.
2: V písku se těžko šlo. Putovali dál nahoru a dolů přes kopečky. Podívejte se tamhle, řekl Ferko. Hatifnati se vydali na pochod. V dálce na přesypech táhl dlouhý zástup hatifnatů. Pohledy strnule upírali k obzoru a neklidně mávali tlapkami. Jdou na východ, pokračoval Ferko. Možná by bylo nejlíp pustit se za nimi, vědí, kam jdou, jak víte.
4: My ale bydlíme na západě, namítl Mumínek. Tatínek a maminka bydlí na západě.
2: A pokračoval v cestě rovnou do Mumíního údolí.
3: A já mám taky žízeň,
2: fňukal čenich. Nikdo mu však neodpověděl. Písečné přesypy se snížily. Země byla pokryta mořskými chaluhami, které ve svitu komety zářily červeně. Tu ležely oblásky a mušle, tam i kusy březové kůry, dřeva a korku, prostě všechno, co se dá nalézt na mořském břehu. Moře však nikde. Zastavili. Stoupli si vedle sebe do řady a nevěřili vlastním očím. Kde mělo být moře se svými vláčnými modrými vlnami a houpajícími se racky, tam zela pouze propast. Stoupala z ní pára, dole bylo slyšet bublání a vycházel odtamtud nezvyklý a pronikavý zápach. Břeh před nimi se prudce svažoval do zelených slizkých strží.
4: Moře se ztratilo, řekla slečna Ferka slabým hlasem. Proč by se moře ztratilo?
3: Nevím, zabrumlal Mumínek. Ještě štěstí, že každý není ryba, poznamenal čenich a snažil se tvářit kurážně.
2: Šňupálek se však posadil, chytil se za hlavu a zvolal.
5: To krásné moře se nenávratně ztratilo. Je po plachtění, po plavání, po velkých štikách, je po prudkých bouřích a průsvitném ledu. Už nikdy se v něm nebude zrcadlit měsíc. A břeh už není břehem, je s ním na dobro konec.
2: Mumínek se posadil vedle něho a řekl, však se vrátí, všechno se vrátí, až kometa odletí, nemyslíš? Šňupálek neodpověděl. Jak se ale dostaneme na druhou stranu? Zeptal se najednou Ferko. Vždyť tu díru neobejdeme za dva dny. Nikdo mu neodpověděl.
6: Musíme uspořádat schůzi, pokračoval Ferko. Ustanovuji se za předsedu a tajemníka. Máte nějaké návrhy?
3: Přeletět ji,
2: řekl čenich. Přejít, zabručil Mumínek.
7: Nedělejte hlouposti, řekl Ferko. Na ty nemáme čas. Vaše návrhy se jednomyslně odmítají. Navrhněte něco jiného.
3: Navrhni něco sám,
2: vykřikl Mumínek nazlobeně.
7: Strž se nijak překonat nedá. Zapiš si to do toho svého sešitu, že až přiletí kometa, budeme všichni na padrť. Vždyť ani Šňupálek nevěří, že vyvázneme se zdravou kůží.
2: Nastalo hluboké ticho. Pak se zvedl Šňupálek a řekl,
5: provedeme přechod na chůdách, tak to určitě svedeme.
3: No ovšem, zvolal Mumínek, to je výborný nápad. Chůdy, pochopitelně, rychle, musíme si opatřit chůdy. Zachráníme se, vrátíme se domů.
2: Všichni se honem rozběhli chůdy hledat. Nikde se nenajde tolik věcí jako na mořském břehu. Mumínek našel v půli zlomený pobřežní plavební znak. Slečna Ferka našla násadu na koště a veslo. Šňupálek našel rybářský prut a vlajkovou žerť. Čenich našel chmelovou tyč a rozbitý žebřík. Ferko však vážil cestu až naspět do lesa a opatřil si dvě útlé smrkové tyčky na chlup stejně dlouhé. Pak se všichni opět sešli a zahájili výcvik v chůzi na chůdách. Šňupálek kráčel na svých chůdách bez obtíží, tam a zpět,
7: a ukazoval ostatním, jak na to. Dělejte delší kroky. A jenom klidně volal. Nemyslete na to, jen s citem. Nedívejte se dolů, nebo ztratíte rovnováhu.
8: Mně se točí hlava. Pozvracím se,
7: křičel čenich. Poslyš, čenichu, obrátil se na něho Šňupálek. Je docela možné, že mořské dno skrývá potopené poklady. A čenichovi i hned přestalo být špatně.
4: Podívejte se na mne, zvolala slečna Ferka. Já už to umím, už to umím. Vůbec nepřemýšlím, jenom chodím s citem.
7: To známe, poznamenal její bratr. Za hodinu Šňupálek řekl. Už to zřejmě umíte. Je na čase vyrazit.
8: Ještě ne. Musím se přece trochu zacvičit,
7: prosil čenich a vrhl chvatný pohled do hlubiny, kde bývalo moře. Nemáme čas, odpověděl Šňupálek. Nezapomeňte dávat pozor na bahno a na trhliny. Pojďte za mnou.
2: Pak s chůdami pod paží slézali jeden po druhém do červeného šera. Nohy jim klouzali a smekali se po mořské trávě a ve vodní páře na sebe sotva viděli.
4: Nezapomněli jste snad, že to děláte na vlastní riziko?
7: Zeptal se čenich.
4: Vůbec ne, odpověděl mumínek. Vím to.
2: Můžeš být úplně klidný.
7: Rozprostřelo se před nimi mrtvé mořské dno. Vypadalo neobyčejně žalostně. Všechny krásné chomáče chaluch, co se dřív kolébali v průsvitné vodě, tu ležely splihlé a černé. A ryby se zoufale zmítaly v několika zbylých jezírcích. Něco pronikavě zapáchalo. Všude ležely medúzy a drobné rybky a lapaly po vzduchu. Slečna Ferka k ním běhala, sbírala je a dávala do jamek s vodou. Tak, tak, říkala, teď ti bude zas dobře. Strašně mě to mrzí, pravil mumínek. Všechny ale těžko zachráníme. Aspoň některé, odpověděla slečna Ferka a vzdychla. Vylezla zpátky na chůdy a následovala ostatní. Z mořského dna vypadala kometa mnohem větší a ve vodní páře se zdálo, že hoří plápolavým plamenem. Naši cestovatelé, podobní dlouhonohému hmyzu, však putovali stále dál do mořských hlubin. Tu a tam se z písku zvedaly mohutné temné hory. Jejich vrcholy kdysi tvořily ostrůvky a skály, u nichž se šplouchala drobotina a přistávaly výletní lodi.
4: Už se nikdy neodvážím plavat v tak hluboké vodě, řekl čenich a otřásl se hrůzou. Když si představím, že tohle všechno jsem měl pod příškem,
7: podíval se do pukliny, v níž byla ještě voda s tajemným hemžením života.
2: Je to ale krásné, úděsné a krásné, poznamenal Šňupálek. A ještě vědomí, že před námi zde nikdo nebyl.
8: Tamhle je, vykřikl najednou čenich, truhla s pokladem. Říkal si, že jsou tady potopené poklady.
7: Odhodil chůdy a začal divoce vyhrabávat truhlu z písku.
8: Pojďte mi na pomoc, je zamknutá, sedí jako přibitá.
7: Nemůžeme ji brát sebou, je moc velká, řekl Ferko. Pospěš si, milý čenichu. Než dojdeme k cíli, najdeš ještě mnohem hezčí věci. A tak čenich svraštil zoufale čumáček a putoval dál. Skály vypadaly vyšší a divočejší a půda byla plná puklin. Chůdy v nich každou chvíli uvízly a proto postupovali stále pomaleji. Občas někdo z nich upadl. Přestali si povídat a jenom šli a šli a šli. A najednou se před nima objevila potopená loď. Vypadala chuděra strašně trudnomyslně. Stěžeň měla zlomený a rozbité boky pokryté mušlemi a mořskou trávou. Její příslušenství a zařízení odnesly mořské proudy. Dřevěná figura na zobci však zůstala. Upírala pohled mimo ně a smutně se pro sebe usmívala.
4: Myslíš, že se zachránili? Zašeptala slečna Ferka.
7: Samozřejmě, odpověděl Mumínek, měli přece záchranné čluny.
4: Pojď, půjdeme.
7: Nevypadá to tu ani trochu povzbudivě.
4: Počkej chvilku, zakřičel čenich a seskočil z chůd. Vidím něco lesklého, něco ze zlata.
7: Vlezl pod vrak a začal hrabat v mořské trávě.
4: Díky, vykřikl, ze zlata a s drahokamy na rukojeti.
7: Slečna Ferka se naklonila, aby se podívala a ztratila rovnováhu. Zakolébala se na chůdách dopředu a dozadu, pronikavě vykřikla a pak spadla obloukem do černého nitra vraku. Mumínek jí ihned pádil zachránit. Vyšplhal se po zrezivělém kotevním řetězu na palubu, sklouzl se tam na kožešině z mořské trávy a nakoukl do temnoty.
4: Kde jsi? Vykřikl. Tady,
7: pípla slečna Ferka. Uhodila ses? Zeptal se Mumínek.
4: Ne, ale mám strach, zněla odpověď.
7: Mumínek se skočil za ní dolů. Loď mu sahala až po bříško a páchlo tam ošklivě plesnivinou.
4: Zase čenich a ty jeho věčné drahokamy, poznamenal Mumínek uštěpačně. Já ho chápu, namítla slečna Ferka. Taky mám ráda drahokamy, zlato, perly a diamanty. Třeba tady nějaké jsou? Co kdybychom?
7: Je zde velká tma, řekl Mumínek. A je tu moc nebezpečně.
4: Ano, odpověděla slečna Ferka poslušně. Buď tak hodný a zvedni mě.
7: A Mumínek jí pomohl do otvoru, na němž býval příkop úložného prostoru.
4: Co je s vámi? Zavolal Šňupálek. Jsem opět zachráněna, odpověděla slečna Ferka vesele a vytáhla zrcátko, aby zjistila, zda se nerozbilo.
7: Sklo však bohu díky bylo neporušené a na jeho zadní straně nechyběl žádný rubín. V zrcátku slečna Ferka uviděla svou mokrou ofinu. Potom spatřila černý otvor, z něhož vylezla dole Mumínkovi uši a za ním v hloubi temnoty něco dalšího. Něco pohyblivého, co pomalu lezlo blíž a blíž k Mumínkovi.
4: Pozor!
7: Vykřikla. Něco je za tebou! Mumínek se otočil. Měl za sebou chobotnici. Z temnoty se k němu šinula nejnebezpečnější obrovská mořská nestvůra. Mumínek se pokusil vylézt po stěně lodi nahoru, ale prkna byla příliš kluzká. Vždycky uklouzl, až bluňkl zase zpátky do vody. Nad ním seděla křičící slečna Ferka se zrcátkem v klapce. Chobotnice se k němu přiblížila. Najednou se však zastavila a začala mrkat. Ferčino zrcátko zachytilo žhnoucí kotouč komety, odrazilo jeho svit a vrhlo chobotnici do tváře velké, oslnivé prasátko. Nestvůra se polekala. Celý svůj život trávila ve tmě toho nejhlubšího moře. Teď byla temnota ta tam, moře taky, a co bylo nejhorší, ošklivé červené světlo jí zasvítilo rovnou do očí. Chobotnice vzdychla, omotala si všechna svá chapadla kolem hlavy a stáhla se do nejodlehlejšího tmavého kouta.
4: Slečno Ferko, zachránila jsi mi život, radoval se Mumínek. A jakým inteligentním způsobem?
7: To byla náhoda, odpověděla slečna Ferka. Chtěla bych tě před chobotnicí zachraňovat každý den.
4: Dobrá, řekl Mumínek. Ale moc bych o to nestál. Pojďme, chci odtud pryč.
7: Putovali celý den pustou mořskou krajinou do stále větších hlubin. Byly zde obrovské hlubinné mušle, naprosto jiné než ty, co se sbírají na pobřeží. Zdobily je hroty a závity a měly krásné, syté barvy.
4: Dalo by se v nich bydlet, poznamenala slečna Ferka. Slyšíte, jak v nich šumí?
7: To je hlas moře, pravil Šňupálek. Mušle vzpomíná na moře. Dostal chuť si zahrát a tak vytáhl foukací harmoniku. Nevydala však ani hlásku. Vodní pára ji připravila o všechny tóny. To je zlé, řekl Šňupálek ustaraně. Tatínek ji určitě spraví, až se vrátíme domů, ozval se Mumínek. Tatínek všechno spraví, jen se na to podívá. Teď jsme blízko míst, kde je moře nejhlubší, pravil Šňupálek. Jděte opatrně. Tady už mořská tráva nerostla. Mořské dno se před nimi prudce svažovalo a pokrývalo je šedivé bahno. Panovalo naprosté ticho a ve vzduchu se vznášelo cosi slavnostního. A pak se najednou celé dno ztratilo. Zmizelo v propasti plné stínů a vodní páry. Nikdo nešel na její okraj, aby do ní nahlédl. Mlčky odbočily. Jenom slečna Ferka se obrátila a tiše povzdechla, protože zrovna u srázu ležela největší a nejkrásnější mořská mušle. Měla krásně bílou barvu a svítila v soumraku. Zpívalo v ní moře. Nechej ji tam, řekl Mumínek. Je tady nebezpečno, doleží nestvůry, jaké nikdo neviděl, co svět světem stojí. Bydlí tam v bahně. Nastal večer. Drželi se co nejblíž jeden druhého a poslouchali to neskutečné ticho. Všechno bylo měkké, vlhké a nezvykle zamlklé. Postrádali všechny ony vlídné a skromné zvuky, co jsou s večerem slyšet na zemi. Šum listí při závanu nočního větru, pípání ptáku, kroky spěchající domů. Oheň rozdělat nemohli a báli se usnout. Vždyť tu na ně mohla číhat, kdo ví, jaká neznámá nebezpečí. Nakonec vylezli na jednu vysokou skálu, kde se cítili trochu bezpečněji a snědli tam zbytek ferkových a ferčinných sucharů. Mumínek držel noční stráž první a rozhodl se, že ji vezme i za slečnu Ferku. Zatímco se ostatní schoulili k sobě a usnuli, seděl a zíral na mrtvé mořské dno. Světlo komety je zbarvilo do červena, všechny stíny však byly sametově černé. Mumínek pozoroval chmurnou krajinu a uvažoval, jak se země musí bát při pohledu na blížící se ohnivou kouli. Uvažoval, jak má všechno nesmírně rád. Moře, les, déšť, vítr, sluneční svit, trávu a mech. A jak by bylo těžké bez toho všeho žít. Pak ho ale napadlo, že maminka určitě ví, jak se dá všechno zachránit.

0: To bylo pořád bláta, to bylo ošklivo. Kdo nemusel, nevytáhl ani paty z domu. A kdo musel, nemohl přijít tomu nečasu na jméno. Jenom Francínek nehromoval, jenom on měl radost, když mu paní máma nařídila, že musí přivést ze samoty kredenc. Protože na samotu se jelo přes pole a v polích mohl potkat Evelínku. Vždyť jí dosud nedal srdce, které vystřílel na výročním trhu. Pořád ho měl tajně zabalené v šátku pod hromádkou sena na bamberáku. Každý den chodil pod kůlnu, každý den seno poodhrnul, jestli mu na jeho skrýši paní máma nepřišla. Než vyjel, napjal přes bamberák plachtu, ještě jednou poodhrnul seno, aby viděl cípek šátku. Pak práskl bičem, až spadl kus omítky se štítu. Mrholilo, všude bylo blát a všude bylo ošklivo a přesto si Francínek pískal a vyhlížel Evelínku.
1: Ne, že by bylo to mrholení obzvlášť stvořené pro její procházky, ale ona je přece polní žínka a v polích musí být, ať je jak chce, říkal si Francínek. Pole musí střežit. Střežit je jako voják. Když jsme měli my na vojně cvičení nebo stráž, šli jsme do polí, i když mrholilo. Proč by měla být Evelínka někde schovaná kvůli páru kapek? Není z cukru ani ze soli.
0: Až se objeví, řeknu jí, pojď ke mně pod plachtu a podívej se, jaké jsem ti vystřílel srdce.
1: To není jen tak trefit 30.
0: Holky na něm mohly oči nechat. Ale já ho dám tobě.
1: Třeba, že na mě pořád něco vidíš. A dělám, co dělám, pořád ti her švec není něco vhod. No to se rozumí, že nejsem anděl. Ale ty nesmíš být taky pořád taková princezna. Kdyby tě to trošku pustilo, mohli bychom to spolu dát i dohromady.
0: Vzal bych si tě za ženu, jestli už někoho nemáš.
1: Nouzi bychom spolu mít nemuseli. Kdyby bylo nejhůř, šel bych zase na vojnu.
0: Za čas by mě dali i šarži. A pak bych dostal přidáno. To by hned bylo veselější.
1: Ale jestli chceš, budu dělat třeba v polích, když jsi z nich. Jenom nesmíš být pořád tak urážlivá, tak paličatá.
0: Francínek si zase začal hvízdat. Tam, kde vítr přežalostně kvílí, tam já dívka přenešťastná jsem. A najednou, jako když utne, na mezi vedle cesty stála Evelínka. Vlasy měla splíhlé, sukni urousanou, mokrý živůtek se jí lepil na tělo.
2: Pánenko, zmáchaná ty vypadáš, řekl jí místo pozdravu.
1: To se nemůžeš někde schovat, jsi mokrá skrz naskrz, ofoukne tě vítr a začneš buchcát.
0: Nemohu se schovávat, když mě potřebují, obrátila se Evelínka k němu polozády. Dotklo se jí, jak jí Francínek řekl, že vypadá a že ho vůbec nenapadlo pozvat ji na chvilku pod plachtu, když tak mrholilo.
1: Naštěstí ho to zrovinka napadlo.
0: Pojď se schovat ke mně pod plachtu, ať alespoň chvilku nemokneš.
1: Odvezu tě, kam budeš chtít.
0: Děkuju, nechci, pohodila hlavou Evelínka. Dojdu si tam sama.
1: A co bys chodila? Jsi už tak dost zapatlaná, jen pojď, podám ti ruku.
0: A vtáhl polní žínku na kozlík vedle sebe.
1: Stejně ti musím něco ukázat.
0: Něco pro tebe mám. Něco jsem ti přinesl, abys viděla, jak si tě považuju.
1: Já nic nechci, trucovala Evelínka. A chceš nebo nechceš, na to se tě neptám.
0: Odhrnul Francínek kupičku sena v bamberáku a opatrně vytáhl šátek s marcipánovým srdcem.
1: Přinesl jsem ti něco, co si ještě v životě nedostala. Tu máš.
0: Evelínka váhavě vzala placatý uzlíček do ruky a položila ho vedle sebe na kozlík. Pak rozvázala všechny čtyři cípy, rozbalila šátek. A co to? V ubrousku nebylo žádné srdce. V ubrousku bylo myší hnízdo a v něm 5 tlustých, vykulených myšek, které čekali, co se bude dít.
1: Teda, přesněji řečeno, původně tam to marcipánové srdce bylo, celé. Ale myšky si na něm postavili to obydlí a marcipán, který přečuhoval, ohlodali.
0: Jenže to Evelínka nemohla tušit.
1: Celá zrudla nevolí, hněvivě přivřela své šikmé oči a seskočila z kozlíku. Považovala tento dar za Francínkův nejapný žert. Myšky se lekly
0: a rozutekli se na všechny strany. Evelínko, zvolal Francínek, když se probral z toho opaření. Evelínko, já za to nemůžu, já ti vystřílel srdce, Evelínko. Jenže kde byl Evelínky konec? Místo ní se ozval docela jiný hlásek. Nejedete k nám? Maminka říkala, že si k nám tenhle týden přijdete pro kredenc. Jestli pro ní jedete, mohu si vlézt k vám pod plachtu? Dobrý den. Byl to Ondroušek. To dobrý den vzalo Francínka za srdce. No pojď, řekl a smetl z kozlíku hnízdo i se zbytkem srdce a šátkem s vyšitým F. Ondroušek se vyšplhal na sedačku jako lasička a Francínek blaskl na koně. Vy na ně ale smutně mlaskáte, řekl na to Ondroušek. Nestalo se vám nic? A na koho jste to volal, když jsem přicházel? Nevolal jste na tu hezkou paní, co na mě vždycky vyhraje jahody? Volal, přikývl hlavou Francínek. Volal, ale ona nedbala. Ona se rozhněvala. Z toho si nic nedělejte, chlácholil ho Ondroušek. Řekněte

0: To teprve před vraty.
1: No si bude nejlíp, když ji nechám trošku vyhněvat. Snad se vyhněvá dožní. Řekni, jak to bylo s tím srdcem a že bych ji rád požních viděl. Ať přijde na dožínkový bál, že celý večer protancuju jenom s ní, že ji budu čekat na dožínkovém bále do půlnoci. Jestli ale nepřijde do půlnoci, tak asi vymlátím z lítosti hospodu. A to já dovedu. Na to, ať veme jet. Na Kocantě jsme byli dva pěšáci proti 12 dělostřelcům a stačili jsme na ně. Můj kamarád je házel z okna na dvůr a já z lokálu do kuchyně. Pak Francínek práskl bičem a vjel do vrat na samotě. Na zápraží už stála kredenc.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: To jsme si postavili krásný dům, pochvaloval si Tomík spokojeně, když se s ostatními dětmi usadil do sněhu. Všichni s ním souhlasili. Opravdu to byl moc krásný domeček. Na podlahu doprostřed umístila Pipi velký kastrol s čokoládou, z kterého se pořád ještě kouřilo, a kolem něj rozložila spoustu dortů. Zrovna se chtěla pustit do servírování, když náhodou pohlédla do jednoho z okének. Venku, přímo u rohu vily Vilekuly, stál malý kluk. Bydlel v městečku jen pár dní a s Pipi se zatím nestačil seznámit. Tak mu bylo jasné, že pozvání na její vánoční večírek pro něho určitě neplatí. Celý den mu bylo do pláče a večer už to nevydržel a šel se za dětmi aspoň podívat. Rozhodně nechtěl, aby ho někdo viděl. Teď postával u domu a obdivoval nádherný vánoční strom a domek ze sněhu. Uvnitř se děti smály a štěbetali. A on najednou ucítil v krku tak strašně velký knedlík, že to až zabolelo. Právě v té chvíli ho Pipi spatřila. Klučina se pořádně vyděsil, když se Pipi vynořila z domečku. Nejdřív měl chuť vzít do zaječích, ale ať už to bylo čímkoliv, nedokázal se pohnout z místa.
1: Co ty jsi zač? Zeptala se Pipi.
0: Elof, pípnul kluk. Nechtěl jsem tu nic vzít. A potom rychle poprosil. Nemohl bych se k vám do domečku jen podívat. Slibuju, že opravdu vůbec nic nesním. Vyhrkl to dřív, než se stačil rozmyslet. Protože on by tak strašně rád za dětmi do domečku aspoň na chvilinku.
1: Nepřipadá v úvahu, odmítla ho Pipi.
0: Ano, nic jiného Elof ani nečekal. A ten knedlík v krku mu snad ještě narostl.
1: Nepřipadá v úvahu, že bys směl do domečku, když slibuješ, že nic nesníš, pokračovala Pipi. Ale jestli slíbíš, že toho spořádáš ze všech nejvíc, pak ať už jsi vevnitř.
0: A strkala před sebou Elofa do sněhového domečku. Za okamžik seděl mezi dětmi a ládoval se takovou spoustou dortů a čokolády, že mu pro ten knedlík nezbyl v krku ani kousek místa. Oči mu zářily víc než svíčky, které Pipi zapíchala do sněhu na stěnách.

Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byli děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašné

0: strašně smutné, přímo zoufalé vytí. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek. Černý, chundelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč.
1: Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz, vybídla ho.
0: A tomu byste nevěřili. Černý pejsek byl dvěma skoky u Pipy a stulil se jí do náruče, jako kdyby právě po tomhle už dávno toužil. Kňučel a naříkal, jako by se pokoušel vysvětlit, proč je tak nešťastný.

0: Tak tohle to s tebou je, politovala ho Pipi. Chudáčku můj. A jak to s ním je, Pipi? Ptal se Tomík. Ty vážně rozumíš, co ti říká? A proč bych mu neměla rozumět? Vždyť se mnou mluví úplně normálně jako každý jiný. Říká, že se jmenuje Šmudlík a že je úplně sám a vůbec nikdo ho nechce. Že už se tady 3 dny od rána do večera plahočí sněhem a má ukrutný hlad a žízeň a rád by byl můj pes, jen kdyby tu směl zůstat. Pipi, tomu přece dovolíš, že mu to dovolíš, žadonila Anika. Pipi vzala Šmudlíkovu hlavu do dlaní a podívala se mu do očí. To víš, že dovolím, přikývla. A Šmudlík skákal a štěkal a vrtěl ocáskem, pokoušel se Pipi olíznout vlasy a tváře a čelo a pak se spolu váleli v závějích tak dlouho, že Šmudlík už nebyl smutný černý pes, ale veselý bílý psík s kožichem plným sněhu. Pipi zaběhla do vily vylekuli pro pár kousků masa, aby Šmudlík nemusel jíst šlehačkové dorty. A ještě dostal pořádnou misku mléka. Měl takovou radost, že celý večer běhal dovnitř a zase ven, skákal mezi dětmi a z čiré radosti občas nějaký ten šlehačkový dort povalil. Ano, přesně tak to tenkrát bylo, když se u Pipy objevil pejsek. Tedy Pipi, teď máš ve vile vylekule psa a koně a opičku. To je pravda. Už mi chybí jen krokodýl a 2 menší chřestýši, pochvalovala si Pipi spokojeně.
1: Ne, Pipi, prosím, hlavně si k sobě neber chřestýše, vykřikla Anika zděšeně. To bych sem už nikdy nevkročila.
0: Kdo ví, zasnila se Pipi. Jednoho krásného večera se třeba ve dveřích objeví chřestýš a bude plakat a žadonit, aby tu směl zůstat, že bude můj náhrdelník.
1: Nestraš mě, vydechl Elof. Co bys mu řekla, Pipi?
0: Já nikdy nikomu nedokážu říct ne, přiznala Pipi. Asi bych i chřestýše pozvala dál.
1: Jen to ne, hrozila se Anika.
0: Uvidíme, co bude, až to bude. Teď ale musíme sníst všechny ty dorty.

Dráteník a hraběnka. Byl jeden starý hrabě v starých bukách a byl to muskej, jenže neměl jako svý, co muskej má mít. No, matka věděla, co je. Rmoutila se nad tím, taková věc nejde zamluvit. Ale nakonec si myslá, jiná pomoc nebude, synáček ostane tak, starý mládenec, co inýho. Když rodiče zemřeli a tej byli umlí, mladý mu nezbývalo, aby si nějakou vynašel, aby přecej měl posluhu a takový. No, tak si vynašel jenu z chudýho šlechtického ústavu, ale honou Reno měla, byla hned pro, tak si ji vzal. Žili spolu pěkně, nic, žádný roztržky neměli, jen je za časek mrzívalo, tam a tam mají děti a my nic. No, ten i těšil, dyť není tak zlé, bez dětí taky to jde, aspoň nemáme na koho hospodařit. Na chvilku ji usatonil, ale jdou kousek, ona zas vidí, jak si jiný voděj hošička nebo dcerušku, nedalo i to a tak mu povídá. Vidíš, tamhle ty mají děti a my nic, jsme porád na měkký vodě. No, jazyk ji nemohl zarazit, jeho to jako trápilo, když mu jen vyslipovala, tam a tam mají dítě, jaká je z toho radost a my nic. Až najednou přijde tam takovej elegantní dráteník mladej na zámek, přijde, jestli je co drátovat. Služka si ho láskavě okoukla a prej, drobínek počkejte. Hned běží a povídá paní, kdo přišel. Prej takovej překrásný člověk, v obličej jako panskej, škoda, že je dráteník. Tak jsem mu řekla, aby počkal. Paní se přišla podívat a opravdu něco nepomyšlenýho. Chvíli se nemohla utrhnout, no, když tu je, že mu něco sežene. Jste ženatej? Ptá se ho, aby zavedla řeč. Ano. A jak pak dlouho? Asi 5 roků. Máte taky děti? I to prej máme. Jednoho hošika a 3 děvčata. Za 5 roků? Jo. Jenou byl párek, 2 děvčata. Ta se mohla vyděsit. Honem běží k barounoj, jako hraběti. Byla z toho skoro, říká je, pojitřela. Pojď se podívat, to stojí za to. Je tu 1, 5 roků ženatej a už mají 4 děti. Jenoho hošička a k tomu 3 děvčátka. To by ani do hlavy nenapadlo. No, hrabě šel. Tady vidí, elegantní člověk to byl, po drátenicku ustrojenej, tak pová svý paní, aby odešla a vostal s ním vo samotě. Tejkom s ním vostal, pěkně rozprávěli a ten hrabě se ho po chvíli ptá. Co pak takhle, nechtěl byste s mou paní? Vrčí jen, že nemá dost co málo, aspoň jenoho halanta. Když byste to vyřídil a bude synáček, dostanete 1000 zlatých. No, o to by nebylo jen chtít, ale mám jen malou faktoraci, taková paní a já tule sprostej člověk. A ještě, kdyby se ke ušemu žena o něčem dozvěděla, jaký oni jsou, já nechci mít doma žádný potahování. Hrabě mu povídá, však se to v tichosti odbyde. Žádnej nic nevykváče, ví nic, my taky nic, řeči nebude, nikdy ne. A když se to povede, dostanete, co jsem připověděl. No, když to mocně mělo bejt, dráteník si všechno převážil a teda byl přitom. Hned se jde meldovat a pověděli si to, jak to asi stojí. Paní přijde, zavedla ho do pokoje, všechno tam bylo pěkný. No, ten si ji připravil, hodil sebou a na uštívení těla bylo. Tejkon, když se pokocali, ona poudá. Bude to dobrý, děkuju vám. A strčila mu 10 do ruky. Milej chlapík odešel, ještě mu na cestu poudá. No, až bude čas, tak přijďte, dostanete vaši dietu. A byla na něj až tuze předobrá. Teďko trvalo to, když bylo 40 neděl,
paní povila překrásný dva synáčky, ale těžce zkusila. Už hní ducha necítili. Hrabě měl svou radost, jenže málem by byl přišel o ženu. No ale dokázala to, všechno se dalo do pořádku a paní si uzala k dětem kojnou, aby si je varovala. Bylo už dlouho, ten byl zatím zdrátování doma. Ale jen si krapínek pobyl a zas hajdá do světa. Tak jenom přijde z bázni boží, jestli je co drátovat. Služka ho jen zblejskla a jako hepatýrem běží k paní nahoru. Zas je tu ten hezký dráteníček. Ty hrklo, haš k pantochlích. Skoč prej pánoj, ale hned a řekni, kdo tam je. A aby poseděl. Když hrabě dostal vědomost, přijde, dává mu ruku a zrovna mu taky vysadil na stůl 2000. Dráteníka to vyděsilo. Teď bylo jen 1000 zlatých smluvený. No jo, ale máme 2 a žádný 2 hezky hoškové. Tak ten bere peníze a povdá. Poslouchejte, pane, kdyby nebejvala voskovaná podlaha a já se mohl vzepřít, jak je nebe nade mnou, byly by 3.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody, že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek a je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet, ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
7: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
6: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
7: No, ona totiž... Ona...
8: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
6: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
7: No.
8: S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo právě, když tam měla prádlo.
9: No zase já, no.
6: Opravdu, Máničko?
9: Když on to Hurvínek neřekl celé.
6: No tak jak to bylo?
9: No, jenom pověz Taťuldovi, na co jsme si hráli.
6: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
8: Ne, ne. Mánička ne, ale Šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
6: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
9: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
6: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
9: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
6: No to kočičky dělají.
9: No.
6: A proč jsi nebyla kočička ty?
9: No.
8: No přece tatí nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
9: To byl můj jogurt, no.
6: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
9: Říkej.
6: Pověz, no.
8: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
9: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
6: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trání. Šňůry na prádlo.
9: To ne?
8: Nebylo, ale když ono tak strašlivě pršelo.
9: No, a pak svítilo sluníčko.
8: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
9: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela a udělala drc, no.
8: Prádlo udělalo hrc.
6: Uh-huh. A paní Žufíková udělala vrr.
9: Uh-huh.
6: Já se jí nedivím. Uh-huh. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, uh-huh. Abyste věděli.
8: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala.
9: Yeah.
8: Ale stejně nějak zapomnětlivá.
6: Proč myslíš?
8: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
9: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
8: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
6: No dobře, dobře, ale co bylo dál?
9: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
6: Jak seznámit? No. Proč?
8: To my nevíme.
9: Nevíme.
8: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
9: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
6: Tak ty znáš pana Žufíka?
8: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
6: Vy jste spolu závodili?
8: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
9: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
8: Nechytil.
9: To byl nervák.
6: Nervák?
9: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
6: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
8: Já tati nevím, jestli mu šlo to okno, nebo co?
6: O jaké okno zase?
9: No, přece. O to okno, co no. Měli Žufíkovi.
8: Měli Žufík.
6: Měli?
9: No.
6: A už nemají?
9: No.
8: Já za to tati vážně nemůžu.
9: Nemůže za to.
8: On mi Honza Huňku přihral na hlavičku a už to bylo.
9: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a vypadá to moc hezky, pane Spejble.
6: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to jsou mi novinky.
8: No, tati, já jsem...
6: Napřed šňůra drc.
9: No.
6: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
9: No.
6: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
9: Yeah.
8: Když to ale není zdravé sedět doma.
9: No.
6: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
9: Ale co budeme doma dělat?
6: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
10: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi.
0: Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež!
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
4: Když je to lež, tak mi dej půl království!
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
4: Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem.
0: Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: Jednou byl Rumcajs s sypískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
1: Halíři, podaš mi rachejtli, poručil si kníže pán. Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
0: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
1: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
0: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal, povídá Rumcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš cipísku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
2: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
0: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s sirkou a podpálil v rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
1: Sapristi,
0: povídá kníže pán,
1: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
0: A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
2: bravo, rachejtle, bravo.
0: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
1: Jestli jste kněžnou vysila, teď jsem zase smutný já.
0: Rumcajs s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Čarodějka s korunkou. Pan král ležel na zádech pod pruhovanou peřinou a vzdychal. Někdy jen tak jemně. Aj, aj, aj. A někdy taky. Je mi ne. Barborka ležela pod podobnou peřinou a otráveně se dívala do stropu. Na rozdíl od tatínka jí bylo všecko jedno. Honza ležel na trávníku za chalupou v Poříčí a díval se do modrého nebe s kadeřavými obláčky. Ale to bylo někde úplně jinde a jeden o druhém zatím nevěděli. Pan král utrápeně povzdechl a převrátil se na bok. Ne, že by to nějak pomáhalo. Barborka byla na to, aby se převracela na bok, trochu moc líná. A tak dál ležela na zádech. Honza se obrátil na bok a zašustili pod ním noviny. Byl to velice oblíbený pohádkový zpravodaj. Honza se tu dočetl, že do Jestřebích hor se přistěhoval od Jičína starý drak Kulajda. Takový drak důchodce, kterého už nebavilo práce s rytíři a spouštět hrůzu na pocestné. Pořídil si tedy se slevou starší ojetý drakomobil a jezdil od města k městu. Kde byla nějaká pouť, posvícení nebo zabíjačka, tam za malý poplatek dělal dětem kolotoč. Bylo v tom zpravodaji, že hledání pokladu loupežnického hejtmana Moučky Matyáše pokračuje. Zatím bez úspěchu. A byly tu i inzeráty nabízející amulety a čarodějné bílí, zaříkávání i ušknutí všeho druhu. A na poslední stránce, pěkně v rámečku, stálo velkými písmeny. Král provdá dceru s bohatou výbavou. Hrdinové vítání. K doptání v Bukovici číslo 17. To by bylo něco, řekl si Honza. Taková venkovská princezna by nebyla k zahození. On sám měl už draků plné zuby. Už se viděl, jak ho královští sloužící obskakují. Honzova maminka zrovna dodělávala buchty. Honza si je narovnal do tlumoku, přihodil pár žvíkaček, zamával rodnému Poříčí a pelášil na vlak. Když bude mít štěstí, bude v Bukovici za půl hodiny. Sotva nastoupil do vagónu, přistoupil k němu štětinatý dědek. Honza koukal, že je to vlastně jeho starý známý, Hejkal Šramota, co dřív strašil lidi v lesích na Trutnovsku. No to víš, to hulákání v lese mě už dost namáhalo, přiznával Hejkal, sotva se přivítali. A taky naši páni přišli na to, že v lese se ani hejkat nemá. Děsí to prej nejen lidi, ale taky zvěř, a to je ještě horší. Takhle vyvolávám akorát stanice a kontroluju lístky, ale taky je s tím někdy trápení. Zahučel a z ničeho nic se rozkřikl, až to ve vagónu zadunělo. Nejdrzejší jsou trpaslíci. Chtělo by se jim jezdit na poloviční lístek, ale co pak to jde? Trpaslík je jednou trpaslík, starý bůh ví kolik let. Kam by pak ty dráhy přišly? A oni se ti darebové sotva mě zahlédnou, schovávají pod lavice a na poličky, kam se dávají kufry, lezou lidem do tlumoků a do kabátů, no rejdí po vagónu jako zběsilí, že se jich člověk ani Hejkal nedopočítá. Trochu si postěžoval, že v lese u Trutnova bylo přece jenom líp, jenže hulákat po lese nesmí. Tak nakonec vzal tu práci u dráhy. Když pak vyvolává Náchod, Hronov, Kozínek, police nadmetují, to podle toho, na které trati má právě službu, lidé si naopak libují, že takový Hejkal je nad všechny nádražní tlampače a nad rozhlas, kterému někdy není ani pořádně rozumět. Než se nadáli, byli v Bukovici. Honza vystoupil a pustil se ušlapanou cestou mezi poli. Ani se nenadál a došel k malému rybníčku, kde se dělo něco nekalého. Dvě podivná chlapiská s vyholenými lebkami se smála a poskakovala a třetí se právě chystal s velikým rozmachem něco hodit do vody. Honzovi to všechno bylo nějaké divné a ozval se v něm dávný smysl pro pořádek a spravedlnost. Co pak to tu máte? Povídá. A jak se na něj ten největší z kolohnátů škaredě podíval, bezděčně sevřel sukovici. No, tak si jen pochlup, co to tady vyvádíte. Přidal Honza na hlase a zamával klackem, který by stačil i na draka. Kolohnát se zarazil a ostatní dva se notně ošívali. Jakoby při pohledu na ramenatého mládence měli už zaděláno na útěk. Tak bude to, vykřikl Honza. A ten habán, očividně velice nerad, pustil balík v plátěném pytlíku na zem. Jak pytlík dopadl, lítostivně v něm cosi zamňoukalo. Že by nějaké zvířátko? A tak to tedy ne, povídá Honza. Zatočil sukovicí, habán se polekal, ještě ze vzdoru do pytlíku kopl a v zápětí se už dal na útěk a ostatní dva za ním. Utíkali podél kolejí k Hronovu, až zmizeli. Honza se sehnul, rozvázal tkaničku, kterou byl pytlík zavázán, a do trávy u jeho nohou vypadl čert. No, tedy čert. Spíš by se mělo říct čírtě, protože Honzovi sahal sotva po kolena. Ledva se trochu otřepal a promnul si uslzené oči, zasypal Honzu mektavou vděčností. Děkuju ti, kamarádem, moc krát ti děkuju, breptal udýchaně. Už jsem měl na mále, ti darebové mě chtěli hodit do vody. A víš, co je to voda pro čerta? Já se ti odměním. Možná tomu nevěříš, ale když přijde na to, i čert může být vděčný. Kdybys něco potřeboval, pomohu ti. A co pak tady hledáš? Znám tu kde koho, ale tebe ne. Kde jsi se tu vzal? Honza mu svěřil, že má namířeno do Bukovice. A co tam hledá? Že tam nějaký král vdává svoji dceru. V Bukovici? Divil se čert. To jsem teda blázen. Žádný zámek v Bukovici není. A kde by se tam vzala princezna? Všechny ty rozmazlené holky máme v evidenci. Ale tak to bylo v novinách, povídá Honza. Třeba tam mají nějaké větší hospodářství, krčil rameny. Podívej se, taková popelka taky nebyla ze zámku. Začínala přebíráním čočky a hrachu. A kam to nakonec dotáhla? Až na královnu. No jo, popelka, pohodil čertík hlavou. To byla ještě jiná doba. Ale jestli chceš, já ti tu princeznu pomůžu najít. A tak šli. V Bukovici jako vymeteno. Domečky pěkné, ale zámek žádný. A zeptat se nebylo koho. Až najednou Honza kouká, na jednom domě je výstavná cedule a na té stojí psáno velkými písmeny. Pečivo a mouka, denně čerstvé zboží. A pod tím menším písmem král Alois. Tak, takhle to je. Popotáhl Honza trochu zklamaně. To je mi teda pěkné království. To se v těch novinách nepsalo. No ale, když už jsme tady. Vystoupil pár schodů ke vchodu do krámku a čert ho poslušně následoval. V krámku, třeba že zvoneček nahlas zacinkal, jako by nikdo nebyl. Až se pohnul jeden zamoučený pytel opřený vzadu o stěnu a povídá.
1: Račte si přát.
0: On to byl sám pekař, jenže tak tlustý a tak zamoučený, že se od těch velkých pytlů nedal na první pohled rozeznat. Honza na to povídá. Máme čest s panem králem? Když král přisvědčil, Honza pokračoval. Víte, četl jsem v pohádkovém zpravodaji.
1: Jo, ten inzerát,
0: řekl pan král a jeho hlas zněl teskně jako ševelení smuteční vrby.
1: Tak vy taky. To je těžká věc. Já ten inzerát snad vůbec neměl dávat,
0: pravil pan král, který vlastně ani nebyl králem, tím korunovaným.
1: Ale co mám dělat?
0: Drmolil nešťastně a zamoučněné koutky úzce mu chvěly.
1: Já jsem člověk poctivej a živnostník zachovalej a tak vás musím předem varovat. Ona Barborka není, nebo aspoň nebejvala špatná holka. A tu výbavu od nás zaručeně dostane, jen co půjde z domu. Jenomže k tomu vám musím napřed něco říct.
0: Honza a s ním i ten diblík nestačili zírat. Pan král se jim svěřil, že Barborku poslal na prázdniny k tetě do lesů na Hejšovině.
1: Sestra mé ženy je totiž lesní čarodejnice. Ono v každé rodině je něco. A nám se přinatrefilo tohle. Barborka se u té báby, Bůh mi odpust, ale jinak to říct nemůžu, naučila trochu čarovat. A v Bukovici, co se vrátila, se jí už nechce líbit, že tu není žádný kulturní a společenský život. A že by si chtěla vzít nějakého prince, který by ji odtud odvedl. Jenže to je právě to, stěžoval si pan král, že se jí teď z princů žádný nelíbí. A jak se jí nelíbí, tak ho těmi kouzly, co se přiučila od tety, promění. Pánové, řekl pan král, já už mám plný dvorek drůbeže a nevím, co s tím. Ona z těch princů nadělala kohouty a slepice. Co pak můžu jen tak z ničeho nic zaříznout nějakého prince? Nebo je nutit, aby snášeli vajíčka? A jak to dělá? Stačí, že si nasadí takovou čarodějnou korunu a každé kouzlo se jí na to tata splní.
0: No co, neskusíme to, otočil se Honza na čerta. Horší než s paní Krucajdou to nebude. S tou jsem se nakonec docela dobře domluvil. Pan král byl z toho celý na měko. Prý kdyby se to povedlo, že jim bude rohlíky a dalamánky vozit zadarmo až do Poříčí celý rok. Když vstoupili do světnice, nejdřív ze všeho bylo vidět obrovskou postel, na ní ještě větší peřinu a dvě nohy čouhající spod peřiny. Dobrý den, pozdravil Honza hezky zvučně. Ani si nevšiml, že v tu ránu čertík někam zmizel. Peřina se pohnula. Nohy na jednom konci zmizely a na druhém se vynořila rozcuchaná hlava s obrovskýma rozespalýma očima. Co je? Proč mě nenecháte spát? Ozvalo se nevrle a hlava se zase schovala pod peřinu. No, nazdar, řekl si Honza. Při pohledu na děvče ho napadlo, že by bylo asi lepší stát proti rozlobenému drakovi. Protože ta holka byla protivná už na první podívání. V tom ho něco zatáhlo za nohavici. Co pak chceš? Obrátil se na čerta, který tam stál a culil se jako batole. No nevím, co je tady k smíchu, mračil se Honza. Já pro tebe něco mám, usmíval se potutelně čertík. Vždyť jsem ti to říkal, ty mě, já tobě. A taky teď říkám malej, ale mazanej. A podával mu malou korunku. Opravdu spíš tak pro děvčata. Já jsem jí sebral, sotva vystrčila hlavu.
1: Hromský dílo, ulevil si Honza. To bychom teď mohli...
0: Nemáš nějaký nápad? No, šeptal mu čert, ale musel hodně povyskočit. Co kdybychom, když ze všech těch princů nadělala drůbež...
1: Honza si nasadil korunku, vyslavil zaklínadlo, co mu čertík napověděl, a na polštáři seděla rozčepířená tlustá slepice. Zlostně kvokala, otáčela na Honzu vyčítavě své krhavé oči, ale nic víc nemohla.
0: A teď odčarujeme ty chudáky, co běhají po dvoře.
1: Pane králi, prohlásil slavnostně, když se vrátili do obchodu. Budete mít na čas o jednu vypasenou slepici víc. Dávejte si na ně pozor. Za nějakou dobu by mezi tou havětí mohla přijít k rozumu. A tu korunku někde dobře schovejte. Třeba se vám ještě bude hodit. A inzeráty do novin už radši nedávejte.
0: Pan král jim poděkoval vskutku královsky. A s těmi rohlíky to prý platí. Na dvoře se najednou hemžili rytíři, princové, hrabata, dokonce i jeden místokrál a honem po vesnici scháněli auta, taxíky, povozy a bričky, aby se co nejrychleji dostali pryč.
1: No a co s tebou, povídá Honza čertovi. Trefíš vůbec domů? Takovej malej.
0: Malej, ale mazanej, šklíbil se čertík. Neboj se, peklo se už z dálky pozná počuchu,
1: říkávalo se ve starých dobách. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. To však musí být už hodně stará moudrost. Tihle dva se loučili jako nejlepší kamarádi.

Anččin výlet na draku. Ančka se dívala zvědavě na přípravy. Několik dřevěných příček bylo k sobě přivázáno provázky a pokryto lesklou látkou. Ančka slyšela, jak si několik hochů povídalo o draku. Domyslela si tedy, že toto asi je drak. Když byl ocas připevněn a veliké klubko těžkého motouzu přivázáno, jeden z kluků držel draka vysoko ve vzduchu a druhý v chůzi odmotával klubko. Vál zrovna hezký větřík, hoch s klubkem tedy zvolal "Pust ho!" a dal se do běhu. Marcela držela Ančku tak, aby viděla, jak drak lítá ve vzduchu, jak krásně se vznášel, ale tu najednou začal divně lítat. A ačkoliv děti volali na chlapce s motouzem, začal sebou drak zmítat na jednu nebo na druhou stranu, až konečně po 4 nebo 5 kotrmelcích se zřítil k zemi. Má moc krátký ocas, usoudil jeden hoch. A tu se děti scháněly po hadrech, které by přivázali draku k ocasu. Přivážeme Ančku, rozhodla Marcela. Jistě jí bude ohromně bavit cesta vysoko do nebe. Hoši přivítali s nadšením toto nové rozhodnutí. A tak byla Ančka přivázána k draku. Tentokrát se drak vznesl rovně do vzduchu a zůstal klidný. Chlapec s klubkem odmotával a odmotával, až byl drak s Ančkou vysoko, vysoko nad dětmi. Jak se to Ančce tam nahoře líbilo. Viděla na míle daleko, široko, daleko. A děti vypadaly tak maličké. Najednou přišel prudký závan větru a Ančka cítila, jak jí na dračím ocasu unáší. Slyšela, jak vítr stále víc a více hvízdá. Ale najednou ucítila Ančka rupnutí. Byl to hadr, kterým byla přivázána, a pokaždé, jak jí vítr otočil, bylo trhnutí větší. Marcela pozorovala, jak se Ančka vznáší vysoko nad loukou a byla velice zvědavá, jak se jí to asi líbí. Byla by si sama tolik přála být také tak vysoko s Ančkou, ale když už se dívala tak 5 nebo 10 minut, začala jí být dlouhá chvíle. Pouštět draka je přece jen moc jednotvárné. Mnohem větší zábava bylo pořádat čajové dýchánky pod jabloní. Spustíš, prosím tě, už brzo draka? Zeptala se chlapce, který draka pouštěl. Chtěla bych už Ančku. Nech jí ještě trochu se projet, hoch odpověděl. My ti ji přineseme domů, až spustíme draka. Vezmeme si ještě jedno klubko provázku a pustím ho ještě výš. Ale Marcela nechtěla odejít bez Ančky. Sedla si tedy na zem a čekala, až hoši draka stáhnou. Marcela, jak pozorovala Ančku, která vypadala jako tečka na nebi, nemohla ovšem vidět, jak se trhá hadřík, kterým byla Ančka přivázaná. A tu se hadřík přetrhl docela a Ančka letěla sama po hlavě k zemi. Marcela vyskočila a leknutím nemohla ani promluvit. A také drak bez Ančky padal dolů. My ti Ančku přineseme, vykřiklo několik chlapců, když viděli Marcelin ustrašený obličej. Utíkali v ten směr, kam asi Ančka spadla. Marcela a její kamarádky utíkali s nimi. Děti běželi, běželi a běželi, až konečně našli draka se zlomenou jednou příčkou. Ale Ančku nikde neviděli. Jistě spadla někam blízko vašeho dvora, řekl jeden hoch Marcele, protože byl drak zrovna nad námi, když panenka spadla. Marcela byla docela zničená. Šla domů a lehla si do postele. Maminka s dětmi sama šla hledat Ančku, ale Ančku ne a ne nikde najít. Když se tatínek vrátil večer domů, taky šel Ančku hledat, ale neměl žádné štěstí. Marcela nic nevečeřela a ani mamince, ani tatínkovi se nepodařilo jí uklidnit. Ten večer nikdo neuložil panenky spat.
neboť Marcela se šla sama vyplakat na svou postýlku. Konečně se ještě pomodlila za Ančku a usnula. A zdálo se jí, jak víli vzali k sobě Ančku na návštěvu do své říše a jak ji potom poslali naspátek k Marcele. Ráno se probudila s pláčem. Maminka hned k ní přišla a těšila ji a tatínek slíbil odměnu tomu, kdo by Ančku našel. Je to všechno má vina, maminko, vzlikala Marcela. Já jsem neměla půjčit Ančku chlapcům, aby ji přivázali k draku. Ale já vím určitě, že mi ji víli pošlou zpátky. Maminka vzala holčičku do náruče a hladila a těšila ji, ačkoliv sama byla přesvědčená, že je Ančka už doopravdy ztracená a že ji nikdy nenajdou. A teď, kde myslíte, že Ančka byla celou tu dobu? Když se hadr s ní přetrhl, vítr ji unášel samotnou vzduchem, až ji položil mezi větve vysokého jilmu u domova Marcelčina. Ančka tam tedy ležela a dívala se do větví stromu. Dva ptáčci, čermáčci, kteří měli hnízdo na tom stromě, odletěli a štěbetali. Za chvíli se vrátili a doráželi na Ančku, protože ležela u jejich hnízda. Ale Ančka ani sebou nehýbala, jen se na ně usmívala. Když se utěšili a přestali na Ančku dorážet, jeden z nich si ji dobře prohlédl. Byla to maminka Čermáková. Zavolala tatínka Čermáka. Podívej se na tu pěknou přízi, můžeme si jí vyslat hnízdo, řekla. A tak Čermáčkové přiskákali k Ančce a zeptali se, zdali by jim dala trochu svých vlasů na hnízdo. Ančka se na ně jen usmívala a tak čermáčci táhali Ančce vlasy, až měli už dost, čím by čistě a měkce vyslali své hnízdečko. Přišel večer a čermáčci zpívali své písně na dobrou noc. Ančka viděla, jak hvězdy vycházejí, jak jiskří celou noc a jak v raním svitu mizí. Ráno tahali zase čermáčci Ančce vlasy. Vytáhli si ji trochu stranou, takže teď vykukovala z větví a když slunce docela vyšlo, Ančka zpozorovala, že leží ve stromě na dvoře vlastního domova. Ještě před snídaní šla Marcelka zase ven hledat Ančku a byla to ona sama, která ji našla. Poslouchejte, jak se to stalo. Maminka Čermáková vydávala Marcelku s Ančkou hrát si často na dvoře i začala volat. Vidíš, vidíš? A tatínek Čermák také volal. Vidíš, podívej, podívej, vidíš, podívej, podívej, vidíš, vidíš. A jak Marcelka vzhlédla do stromu, aby viděla, proč čermáčci dělají takový rámus, objevila Ančku, která vykukovala na ní za větví. Jak se zaradovala. Tady je Ančka, vykřikla. A maminka s tatínkem vyšli ven a viděli, jak se Ančka na ně usmívá. Tatínek šel na půdu, odkud oknem dlouhou tyčí schodil Ančku, která spadla rovnou do Marcelčiny náruče, kde byla pevně objatá. Už nikdy nepoletíš na draku, Ančko, řekla Marcelka. Tak se mi po tobě stýskalo. Už mě nikdy nesmíš opustit. Tak byla Ančka donesená domů, kde dostala snídani se svou malou paní. Maminka s tatínkem se usmívali, když nakoukli do pokoje, ve kterém Ančka s Marcelou snídali,

0: mákosí šustili a jinak se celkem nic nedělo. Aspoň to tvrdila jedna krokodýlí slečna, jmenovala se Mína. Pořád jen vzdychala nad nudným rákosím a bahnem a když uprostřed řeky plula velikánská loď, odkud bylo slyšet hudbu, Mína zvědavě kroužila kolem a jen se vrátila do rákosí, spustila.
1: Ach, ta loď, jak nádherně hraje. A večer na palubě tančí slečny s pány a k tomu jim salutuje kapitán ve zlatě premované čepici. O, to je něco jiného než tady v rákosí, kde se vůbec nic neděje.
0: Ono je líp, když se nic neděje, zlobil se na Mínu prastarý krokodýlí dědeček.
1: Ty tomu nerozumíš, dědečku,
0: vrtěla hlavou Mína.
1: Je to moc krásné.
0: A co je na tom krásného?
1: Třeba to, že jednu z těch slečen miluje kapitán.
0: Vzdychla Mína,
1: vyznal jí lásku a dal jí zlatý náramek.
0: To je toho. Zacvakalo na Mínu zuby dědeček. O tebe si taky někdo přišel říct. Krokodýl Ignác, jenže když pořád trajdáš bůh ví kde, ani se to nedozvíš.
1: Přece bych si nevzala krokodýla,
0: ohrnula Mína nos.
1: Ten kapitán má kromě čepice i roztomilý knírek a přesto mu slečna z lodi řekla ne. A hodila náramek přes palubu. Koukni.
0: A Mína ukázala dědečkovi zlatý náramek. Měla ho nasazený na drápku jako prstýnek. Celé dny pak krokodýlí slečna Mína plavala za lodí a natahovala uši. Slyšela, že kapitán znovu a znovu vyznává slečně lásku. A za týden slyšela, že slečna řekla ano, a teď si plánují svatbu. Tím se stalo, že i Mína změnila názor.
1: Dědečku, kde je Ignác?
0: Spustila jen, co se vrátila domů do rákosí.
1: Není sice kapitán, ale když mi slíbí, že si nechá narůst knírek a že spolu poplaveme na svatební cestu hned za tou lodí, vezmu si ho. Ani se nemusí starat o prstýnek, ten už mám tady na drátku.
0: Tak tedy byla svatba na lodi i v rákosí. Všichni se přitom hodně smáli i plakali, ovšem víc slz bylo na krokodýlí svatbě, protože slzy umějí ronit přece jenom nejlíp krokodýly. To nakonec uznala i nevěsta Mína a byla to poslední slova, co od ní krokodýly slyšeli. Ráno po svatbě zmizela, plavala s Ignácem za lodí na svatební cestu a v rákosí u řeky Nilu se zase nic nedělo. Až do podzimu, kdy přišlo od Míny psaní, přinesl ho čáp z dalekého světa, kam odplula loď a tvářil se přitom náramně vážně, i když toho si všiml jen prastarý zkušený krokodýlí dědeček.
1: Milá krokodýlí rodinko, nevím, jak jsme mohli žít, když jsme jen plavali tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili a v rákosí šustili. Teď je to úplně jiné. Bydlím v zoologické zahradě, v apartmá s bezpečnou pevnou mříží. A drahý Ignác se má ještě líp. Sice se nestal kapitánem, ale přesto hodně cestuje a představte si, má teď dva zámky ze zlata.
0: O, Mína ta si uměla vybrat dva zámky ze zlata, žasla rodinka. Je to vůbec pravda, čápe?
2: Pravda, pravdoucí, viděl jsem je na vlastní oči, ale víc už prosím nechtějte vědět,
0: odpověděl smutně, zaklapal zobákem a letěl.

0: byl pryč. Zrovna v tu chvíli plula uprostřed řeky Nilu loď.
1: Vypadá jako ta, co přinesla štěstí Míně.
0: Všimla si jí jedna čilá krokodýlí dívenka.
1: Poplavu k ní a snad i mě potká štěstí a vdám se za manžela, co má dva zlaté zámky. O, my to taky zkusíme,
0: zvolali další a za okamžik houf krokodýlích slečen zakroužil kolem lodi. Na přídi stál kapitán s knírkem, ale nesalutoval, jen se mračil a hromoval. Co je to dneska s těmi krokodýly? Chtějí mi sežrat loď? Že já po nich něco hodím? Jo, já jim ukážu. Potom se ve vzduchu cosi zlatě zablesklo.
1: Už hází prstýnek, která ho chytí, vezme si kapitána a bude na tom líp než Mína, která se vdala jen za krokodýla.
0: Radovali se krokodýlí slečny.
1: Plác!
0: A na vlnách řeky Nilu přistála hranatá hnědá věc, na které svítilo cosi zlatého.
1: Prstýnek to není, jenomže co to tedy je?
0: Vyhrkly zmatené slečny, připluli blíž, ale že žádná z nich dosud nevytáhla paty z rákosí, věc nepoznali a museli se zeptat zkušeného dědečka.
2: Co by to bylo?
0: Odpověděl tichounce.
2: Je to kufr a taky, však jsem to tušil, když čáp dělal ty kukuče, taky to je náš, tedy Mínin, drahý Ignác.
1: Cože, tohle je drahý Ignác?
0: Vypískla jedna dívenka.
2: No, ano,
0: vzdychl dědeček.
2: Vidíš, má dva zlaté zámky.
1: Uvej, ach, tak Ignác, drahý,
0: fňukla druhá.
2: Inu, kufr z krokodýlí kůže je drahý.
0: Smutně pokýval hlavou dědeček a plaval pryč a do řeky mu kapaly velké velikánské slzy. A za ním plavaly i krokodýlí slečny. Také plakali tak moc, že hladina řeky Nilu stoupla, protože krokodýlí slzy jsou největší na světě. Od té doby se už žádný krokodýl na lodě uprostřed řeky ani nepodíval. Opět se jen v bahně bahnili a v rákosí šustili, plavali tam a zase zpátky a nic víc se už nedělo. A bylo jim dobře.
3: V chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil, ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králíkárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo. Tady je ledárna, hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal: hrrr, na nepřítele! Protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozhlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo popískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník. Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž. Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky. Kde to jsme? Zeptal se kaktus. Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla. Vlezte si zase do krabic, jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna, mně je hrozná zima, ještě bych se nastyd, řekl kaktus. Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla. Pojďte si radši hrát na slepou bábu. To se zahřejeme všichni, navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl. Teď si baba, ty. Já, že jsem baba? Rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky. Schválně, předved nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice. Zrovna vám budu něco ukazovat. Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře. Já vím co. Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus. Jak se to hraje? Zeptal se doutník. To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou. A kdo vyhraje toho buřta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro. Jakého buřta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro. Proč zrovna o buřta? Řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník. A pokukoval po doutníku pro dědečka. V tu chvíli projevila zájem o hru také kamna a už se viděla, jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se doutník. Nehraje se ani o buřta, ani o doutník, řekl kaktus. To je divná hra. O co se vlastně hraje? O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější. Dárky se dali do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamiro skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hejhulou je kaktus, pískla píšťalka. Jen pačky, řekl kaktus. Postavil se k píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a kaktus se hned uvelebil na její místě. Píšťalka pádila ke krabici na doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hej hulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po sklíži. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala: rychle, pojď se schovat! Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla: tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali, a ze zmatení vykřikl: škatule, škatule, hejbejte se. V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si kamna vykořují.

0: A na pořadu máme radu 11. Pozornost je vždycky milá, ta nikdy neurazila.
1: Dá to ale práci. Vymysli takové moudro, taťulínku.
0: Co se ti na tom nelíbí?
1: To, kdo by nebyl rád, když něco dostane?
2: Například já, hurvínku, když dostanu pohlavek.
1: Řeklo se pozornost a pozorností se myslí dárek, dívtko.
3: Ale nejenom dárek, hurvínku.
2: Jej, Dananky, a co ještě?
3: No každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
0: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
1: Jaké je nesprávné oslovení, tatí?
0: No například, když si to popleteš a panu Sládičkovi budeš říkat...
2: Paní, že ano.
0: Máš oči, ne? Ale ze Sládička uděláš slanečka.
1: A řeknou pane Herinek.
0: No, to by to bylo podobné.
2: Jej, Dananky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
3: No tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
2: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete.
0: Šmanko, to je Máničko, on své jméno zná, ale ty ne.
2: Jak to? Já své jméno znám taky.
0: Na to se ho nebudeš ptát.
2: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
0: Tak dost, dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
1: Darebáctví.
2: Je darebáctví.
0: Dáreček, šmankote,
2: no,
0: který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
1: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl jsi, že jsem ti udělala radost.
0: No já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako že jsi mi neudělal.
2: Celý. Jak by se stvářil, hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
1: To bych se asi moc netvářil.
3: No vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
2: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
0: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco, rozumíš? Že nekoupíš, co uvidíš.
2: Ale co neuvidím?
3: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
1: Chápe, dívko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
0: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
3: Ano.
0: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
2: Proč?
1: Peníze neudělají radost?
0: Ale... Dal bys tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
1: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budeš zírat, co jsem ti vybral k svátku.
2: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, hurvínku?
1: Kopací merunu.
2: Jo.
0: Cože?
1: Kopací míč.
0: No, to tedy zírám.
2: Zírá.
0: Co budu dělat s kopacím míčem?
1: Hrát kopanou, co asi?
2: No.
0: Já? V mém věku? Za tím pumlíčem si lítej sám.
1: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
0: Jo, takhle, že se nestydíš.
3: No vidíš, hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to se nedělá.
2: Jo, zírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
3: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co si sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
2: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
3: Nech mě domluvit, protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
2: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
3: Jenže dárek odmítnout je nezpůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že si neměl dělat škodu.
2: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
0: Na tom nezáleží, Máničko. Darovanému koni na zuby nekoukej.
2: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
0: Kdo by tě mohl kousnout?
2: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na zuby.
0: Ale to je hloupost.
1: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko.
0: Mámko, to je přísloví, darovanému koni na zuby nekoukej, nabádá.
1: Aby s ním šla k zubaři, vej, tati.
0: Ale ne, aby na daru nehledala vady.
3: Ano, a kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
1: Třeba hříbátko.
3: Ale ti, bomboniera, kniha nebo drobný umělecký předmět.
0: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele...
1: Zeleninu.
0: No, půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
3: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
1: To by vadilo?
2: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
0: A proto ne, Máničko. Cena není rozhodující.
3: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
1: Radost!
3: Správně.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za náskyným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No, dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplněnových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltal je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám penicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameny a říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhly, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a penicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny, děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, píš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu, dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým penicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Od kdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu, a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
1: Opuštěný palác. Král Šalamoun měl ve svém paláci kouzelný koberec s překrásným vzorem, protkaný zlatým a stříbrným hedvábím. Říkalo se, že mu koberec slouží jako zrcadlo, ze kterého lze vyčíst budoucnost. Často si brával koberec na střechu svého paláce, posadil se na něj a když pronesl Boží jméno, koberec s ním vzlétl k nebi a zanesl ho kamkoliv si přál. Jednoho dne si pozval král Šalamoun svého rádce Asapa ben Berachiu a prince všech démonů Ramirata, aby ho doprovázeli na jeho cestě. Usedli na létající koberec a za chvíli je již vítr unášel k nebi. Šalamoun se spokojeně díval kolem sebe a přemýšlel. Na světě není nikdo takový jako já, neboť mě Bůh obdaroval moudrostí a porozuměním. Pověřil mě vládou nad vším, co stvořil. Během jeho přemýšlení přestal z nenadání foukat vítr a koberec se začal snášet dolů k zemi. Všichni se vyděsili. Větře, vrať se, volal zoufalý král. Vítr mu odpověděl. Až přestaneš se svou pýchou a vrátíš se k Bohu, potom se vrátím i já. Šalamoun se styděl za svá slova, ale co bylo vysloveno, nedalo se vzít zpátky. Přistáli tedy na zem nedaleko neznámého paláce. Rozhlíželi se kolem sebe, ale nikde nespatřili živou duši. Vydali se k paláci, obešli ho kolem dokola, ale nikde neobjevili vchod ani bránu, kterou by se dostali dovnitř. Šalamoun požádal prince Ramirata, aby zavolal své démony, ať zjistí, zda tu někdo žije. Démoni prohledali celý palác, ale kromě obrovského orla hnízdícího na střeše, nikoho jiného nenašli. Vzali orla a snesli se s ním před krále Šalamouna. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho král. Jsem Elenat, králi, odpověděl orel. A jak jsi starý? Zeptal se ještě král. Je mi 700 let, zněla odpověď. Tak to budeš jistě vědět, kudy se dostaneme do paláce, řekl Šalamoun. Nenašli jsme žádný vchod. Orel se zamyslel a pravil. Můj pane, je mi líto, že vám nemohu pomoci, ale nevím, kde je vchod. Snad by vám poradil můj starší bratr Altamar. Je na světě mnohem déle než já. Je mu téměř 1300 let. Zavolám ho. Orel se vznesl k nebi a za chvíli byl zpátky i se svým bratrem ještě mohutnějším, než byl on sám. Altamare, pověs nám, kudy se vstupuje do paláce, přivítal ho nedočkavý král. Můj otec, orlí král, mi řekl, že vchod je na západní straně, přemýšlel orel. Je skrytý pod nánosem kamení a zarostlý křovím. Mnoho let do paláce nikdo nevkročil. Na ta slova oba ptáci roztáhli svá obrovská křídla a odletěli. Všichni se i hned vydali k západní straně. Ramirat poručil démonům, aby odvalili kamení. A opravdu pod ním objevili velkou železnou bránu. Šalamoun přistoupil blíže a uviděl na zámku nápis. Vězte, že jsme zde pobývali po mnoho let. Potom nastalo sucho a hlad. Pěstovali jsme perly na místo pšenice a to nás málem zahubilo. Proto jsme opustili palác a přenechali ho orlům. Chcete-li vstoupit, otevřete skleněnou schránku nad vchodem a vezměte klíče od bran našeho paláce. My se již nevrátíme. Šalamoun otevřel skleněnou skřínku, vyjmul klíče a odemkl hlavní železnou bránu. Vrata se skřípěním otevřela a za nimi byla ještě stříbrná a zlatá brána, které musel král odemknout, než se dostal na nádvoří. Opatrně kráčeli po stříbrných a zlatých cihlách, až zamířili k překrásnému altánku uprostřed nádvoří. V altánku uviděli velikého stříbrného štíra. Jak se ho Šalamoun dotkl, štír se nadzdvihl a otevřel tím vchod do podzemí. Všichni se stupovali dolů po zlatých schodech a na konci našli veliké bohatství. Různé druhy perel, diamantů, rubínů, mnoho stříbrných a zlatých předmětů. Na konci byly další dveře a na nich napsáno. V tomto paláci žil kdysi silný a mocný král, který na trůně sedával. Když se naplnil jeho čas, spadla mu koruna z jeho královské hlavy a zemřel. To je to jediné, co se o něm ví. Šalamoun otevřel dveře a uvnitř spatřil sochu na zlatém podstavci. Vypadala téměř jako živá. Přistoupil blíže a jemně se jí dotkl. V tu chvíli se socha pohnula, oči ji zablískaly a z nozder sršel oheň. Zakřičela mohutným hlasem. Vstávejte, děti satanovi! Přišel další král, kterého pýcha zahubí. Zničte ho! V místnosti ožily všechny sochy a výhružně pohlíželi na Šalamounovu družinu. Krále Šalamouna však nevylekali. Jakmile před nimi pronesl nahlas boží jméno, všechny sochy rázem umlkly a zřítily se k zemi. Asap se sklonil k soše, která předtím promluvila jako první, sejmul jí z krku stříbrnou destičku a podal jí králi. Šalamoun si ji prohlížel, ale přestože ovládal 70 jazyků, včetně řeči ptáků a zvířat, nedokázal vyluštit, co je na destičce napsáno. Přečtu vám to, králi, promluvil Ramirat. Je to napsáno jazykem, který před mnoha stoletími zanikl. Jen démoni ho ještě znají. Tak čti, pobízel ho král. Ramirat četl. Já, Šedat Ben-Ad, jsem vládl tisícům měst. Jezdil jsem tisíckrát na tisíci koních. Tisíckrát jsem zabil tisíce nepřátel. Získal tisíce pokladů. Myslel jsem, že není nikdo mocnější než já. Když však přišel anděl smrti, nedokázal jsem se ubránit. Neobstál jsem před ním. Pamatujte, na konci všeho je smrt a nic po člověku nezůstane, jen jeho dobré jméno. Když Šalamoun uslyšel tato slova, pochopil, proč je vítr zanesl právě k tomuto paláci. Co potkalo krále Šedada, potká jednou i jeho. Ano, smyslem života není jen hromadění majetku nebo moudrosti. Nejdůležitější je zachovat si po celý život dobré jméno. Jak tak přemýšlel, přihnal se z nenadání prudký vítr, nabral krále, Asapa i Ramirata a zanesl je zpátky do Jeruzaléma. Šalamoun se vrátil do Jeruzaléma pln skromnosti a pokory. Nikdy nezapomněl na to, jaké moudré lekce se mu dostalo tohoto výjimečného dne.

0: Pavouček Pája měl krásný domov. Narodil se v lese, ve větvích zeleného smrku. Brzy po ránu tu bývalo nejpěkněji. Droboučká rosa se třpitila na pavučinách všech jeho bratránků a kamarádů a všude bylo ticho. Les se probouzel pomalu, jen Pájův strýček, pavouk Sekáč, byl už na nohou. Ohromně pečoval o své zdraví a sílu a velice si zakládal na pověsti největšího sekáče v celém lese. Včera si upletl dlouhé silné lanko a teď se na něm houpal přes potůček tam a zpátky a přitom hlaholil, aby ho všichni viděli a slyšeli: vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět přes potok, kdo chce letět tam a zpátky, vstávat, vstávat, den je krátký. Strýčkovi dělalo dobře, když ho všichni kolem obdivovali. A nejvíc ho obdivoval právě pavouček Pája. Moc toho ještě neuměl, byl to mrňousek a nešika. Ale přitahovala ho každá záhada a každé dobrodružství. A tak hrozně litoval, že dosud nic pořádného nezažil. Všichni jeho bratránkové a kamarádi už uměli plést sítě hladce i obratce a křížem, krážem, a on se lopotil s jednou pavučinkou celý den. A přitom sněl o tom, že jednou uloví zlatou mušku. Ten kluk snad ani není z našeho rodu, hartusil strýček večer, když se pavoučci z okolí sešli na chvíli povídání před spaním. To já jsem v jeho věku už chytil do sítě stršáně. Sršáně, úžasli všichni kolem. Jak říkám, co pak jsem si někdy vymýšlel, halekal strýček Sekáč a bušil se do prsou jako zápasník. A co jsi ještě chytil, strýčku, zeptal se Pája. Jednou jsem chytil cece. Cece? Cece, žasli pavoučci, ale jen Pája se nestyděl zeptat, co je to? To je moucha, kterou naštěstí v našem lese nepotkáte, řekl strýček tajemným hlasem. To je škoda, povzdechl si Pája. Slyšíte toho hrdinu? Smál se strýček. Sám ještě neulovil ani jepici a teď by si snad přál, aby to v našem pokojném lesíčku vypadalo jako v Africe. V Africe? Úžasli všichni sborem. No právě tam, řekl strýček spokojeně. Právě tam, v černé Africe, jsem nastražil past a ulovil strašlivou mouchu cece. Já bych se taky rád podíval někdy do Afriky, zasněl se Pája, ale hned ho okřikli. Tiše, nech strýčka povídat. A kde mám začít? Křičel strýček spokojeně. Moc rád vyprávěl různé příhody skutečné a hlavně vymyšlené. A uměl je splétat stejně dovedně, jako pavučiny ve větvích stromů. Pak se pohodlně uvelebil v síti a začal. Tak nejdřív vám povím, jak jsem se vůbec do Afriky dostal. Pěšky to nešlo, to dá rozum. I kdybych měl místo svých 88 nohou, tak bych to po svých nezvládl. Ale viděl jsem, jak se do Afriky chystají vlaštovky. Vlaštovky? Podivili se pavoučci kolem. Ano, vlaštovky, pokýval hlavou strýček. Seděli na mém stromě a bylo jich tam mračno. Ty ses jich nebál? Kdo to strýčkovi skočil do řeči? No samozřejmě Pája. Strýček se jen zamračil a hned pokračoval. Vlaštovky jsou vlastně takový létající pavouci. Ne, podivili se pavoučci sborem. Tohle by je nikdy nenapadlo. Ano, jsou jako my, protože také chytají mouky, řekl strýček vítězně. Jenže je nechytají jako my do sítí, nýbrž rovnou do zobáčků. Aha, řekli pavoučci. Proto jsem si řekl, že poletím do Afriky s nimi. Upletl jsem si ohromně silné lanko. Jeden konec jsem si uvázal kolem pasu a s druhým koncem jsem čekal na nějakou šikovnou vlaštovku. A když se objevila, zachytil jsem se jí smyčkou za nožku a tradá, už jsme letěli do Afriky. To byla hodná vlaštovka, zasnil se Pája. Strýček nad tím chvíli přemýšlel. Já nevím, řekl. Spíš hodně spěchala. Ani jednou se neohlídla dozadu. Vůbec si mě nevšimla. A tak jsem doletěl do Afriky vlastně na černo. Na černo. Vylekali se pavoučci. No a to je vlastně všechno, řekl strýček. Když jsme tam dorazili, seskočil jsem z vlaštovky a hned si upletl pořádnou síť na africké mouchy. A už první noc jsem ulovil cece. Cece, cece, opakovali pavoučci a kývali se ospale ze strany na stranu. Jak vypadá? Co dělá? Vyptával se Pája, ale strýček už podřimoval. Moucha, cece, je černá jako noc a přináší spavou nemoc, zívl strýček sekáč spolu spánku a začal si pobrukovat. Koho píchne v noci dusné, ten na věky věků usne. Spí a spí, jak moucha cece. Probudí se doma v lese. A když tu ospalou písničku dobroukal, všichni kolem už byli v limbu, jen Pája ještě nespal. Na africkou mouchu ale nemyslel. Chystal si dlouhý sen o zlaté mužce, kterou jednou určitě uloví.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

V křišťálovém paláci planety Země se na jubilejním miliontém zasedání ročních období sešly jaro, léto a podzim. Zima měla trochu zpoždění, ale nakonec taky dorazila. Schůze se odehrávala 31. prosince, aby bylo jasné, než začne nový rok, kdo a kdy a jak dlouho bude panovat. Jaro přišlo svěží, odpočaté, rozkvetlé a natěšené, že se už brzo ujme vlády. Léto bylo sice celé opálené, ale tvářilo se otráveně, protože už dlouho odpočívalo a ještě dlouho odpočívat mělo, a tak bylo docela znuděné. Podzim se obléknul do slušivého kabátu z barevného listí a bylo vidět, jak ho mrzí, že jeho doba králování už je pryč. Zima měla plášť z třpitivé bílé látky, na hlavě korunu a v ruce žezlo, které znamenaly, že teď vládla ona. Promiňte, že jdu pozdě, to víte, mám hodně práce, omluvila se zima. A opravdu, za okny mrzlo až praštělo. Tak jak si to letos rozdělíme? Ne, že se na mě zase skoro nedostane, řeklo jaro vyčítavě. Mělo pravdu, minulý rok trvalo jaro snad jen měsíc. Já jsem ochotná na začátku března ze své funkce odejít, řekla zima. Jaro se na ní mile usmálo. Podívejte, já se teda nijak uskromňovat nehodlám, přihlásilo se o slovo léto. Stejně mě všichni mají nejradši, a tak bych mělo trvat nejdéle, minimálně od května do září. Jenže to se nelíbilo ani jaru, ani podzimu. Strhla se velká hádka. Léto pořád tvrdošíně trvalo na svém. Zima se všechno snažila rozumně urovnat, ale léto jí napadlo, že je hrozně chladná. A tak se do sebe pustili všichni. Podzim léto odfouknul do rohu místnosti, za což ho léto na oplátku spražilo slunečním paprskem a propálilo mu díru do kabátu. Zima léto zmrazila do ledové kostky, ze které se pěknou chvíli nemohlo dostat. Vidíš, já si na rozdíl od tebe se zimou poradit umím, řeklo jaro létu. Ale to nemělo dělat. Léto se naštvalo, rozžilo.

únor, březen, duben a jaro nikde. Pořád jen léto. A nepřišel ani podzim, ani zima. Lidé už byli celý rudí. Spousta z nich bylo spálených od sluníčka, bylo jim horko, potili se a byli unavení. Vůbec nevěděli, co se to děje. Až jednoho chytrého pána napadlo, že zjistí přímo u zdroje, co za tím věčným létem stojí. A tak se s veškerou potřebnou výbavou a svým věrným psem Rexem vypravil na cestu do rovníkové Afriky, nejteplejšího místa na zemi. Cesta to byla dlouhá a náročná. Horko z nich vysávalo veškerou energii, ale nakonec přece jen zdárně dorazili do cíle. Mezi dunami písku spatřili nádherný křišťálový palác. Vešli dovnitř a uviděli léto, jak se labužnicky rozvaluje na trůnu, na hlavě korunu a v ruce žezlo. Za ním sedělo k židli přivázané nebohé jaro. Vedle na zemi ležel v bezvědomí podzim a z komory bylo slyšet kňourání zimy. Pána to velice rozlobilo. No co to má znamenat? Zakřičel. Léto se zarazilo a podívalo se, kdože to na něj tak řve. Jmenuji se inženýr Koláček a přišel jsem vám oznámit, že máme už rok nepřetržité léto. To přece nejde. Všem je nám velké vedro, tráva úplně uschla, vzduch se skoro nehýbe, všude plno much, které roznášejí nemoci. Nic neroste, obilí nedozrává, není skoro co jíst a to věčné pocení, odpočívání na plážích a na koupalištích a schovávání se ve stínu už taky nikoho nebaví. No dovolte, rozčílilo se léto a už chtělo pana inženýra potrestat. Jenže léto nepočítalo z ducha přítomností psa Rexe. Nenápadně se přiblížil k trůnu a v pravou chvíli kousnul léto do ruky. Léto zaskočilo bolestí a upustilo žezlo. Rex na léto vrčel, výhružně cvakal zuby a držel ho v šachu. Léto se ani neodvažovalo pohnout. Mezitím pan inženýr vysvobodil zimu z komory, skřísil podzim a rozvázal jaro. Když léto vidělo, že ostatní období jsou volná a že Rex ho jinak nepropustí, vzdalo se. Pan Koláček pak všechna období přiměl podat si ruce a usmířit se. Období se dohodla, že každé z nich bude vládnout 3 měsíce, aby to bylo spravedlivé. Pan inženýr Koláček i Rex měli z jejich zmoudření velkou radost. Svůj úkol splnili a bylo na čase rozloučit se a vyrazit zase domů. Těšili se, že je třeba už po cestě konečně potká

0: Když Esmeralda osaměla, padl na ní strach. Lesu se nebála ani samoty. Měla za sebou už pár hlídek. Padl na ní strach z odpovědnosti. Jediná samotinka dostala do rukou osud své družiny v této velké hoře. Esmeralda se vyšplhala až na horní cestu a dala se do klusu. Najednou to v ní cuklo. Jsem to ale Káča. Já si běžím pohodlně po cestě, aby mě každý viděl už z dálky. V mžiku zapadla do lesa. Mezi stromy se nedalo běžet. Na takovém strmém svahu se šlo nepohodlně i krokem. Musela jít kulhavě, takže levou našlapovala výš a pravou níž. A když tak ušla 100 metrů, začalo se jí lepit tričko na záda a čelo měla samou krupičku. Najednou k ní zaletěl z dola z údolí jekot. Nejdříve se polekala, ale pak pochopila, co se stalo. Nějaká družina napadla ještěrky a snažila se jim vyrvat domnělý poklad. Snažila se připravit ještěrky o bandasku, až k ní dolehalo, jak lišák vavík udílí jakoby rozčílené rozkazy. Utíkej, utíkej, my je zdržíme. Až k ní dolehal dupot, výkřiky a zvonění konve o kámen. Pak se zdvihl nový huronský řev. Do boje zasáhla další družina, zřejmě poštolky, protože poznala Lindušku vlas. Honička tam zuřila na plné obrátky. Obě cizí družiny zřejmě naletěly na vavíkovu léčku. Musím běžet. Pootočila se a v ten ráz zůstala jako zdřevěnělá. 20-30 kroků od ní stála na cestě celá družina veverek. Hejkal i Kutilka, Tesařík i Karkulka, Mimi i Kociánek. Všechno je v trapu, blesklo jí hlavou, ale pak si všimla, že ji nikdo z veverek nevnímá. Všichni zírali napjatě přes údolí a snažili se rozpoznat, co znamená lomos na protější stráni. Esmeralda se bála pohnout. Jen očima zakroužila kolem dokola, zda by se nedalo uniknout. Nedalo. Pustím míč, blesklo jí hlavou. Pustím míč ze stráně a pak pro něj slezu. Zastaví se v potoce. Ale uvědomila si, že si veverky míče všimnou hned, jak se rozkutálí. Rozhodně pod ním praskne větvička a jakmile půmlič udeří o strom, pustí se veverky za ním. Esmeraldě hůčelo v hlavě od přemýšlení jako ve strojovně. Odláká mě, napadlo jí. Pustím míč a odlákám je. Veverky stále nehnutě luštily, co se na protější stráně děje. Esmeralda položila míč a ten se začal kutálet. Ale dřív, než nabral rychlost, vyřítila se na cestu. Ruce vzhůru a pokladcem, křikla na ně, až se vylekali. 6 párů očí se na ní s údivem otočilo. Co tu vyvádíš, Esmi?
1: Jsem bavíková hlídka. Dejte sem poklad, nebo začnu křičet.
0: Esmeralda halasila, až jí lezly oči z důlku. Překřikovala míč, který letěl po stráni k potoku a občas zaduněl o smrk. Nikdo z veverek to však nepostřehl. Všechnu jejich pozornost upoutal v té chvíli malý, upocený, prskající křeček Esmeralda. Esmeraldy, nezdržuj, řekl jí Hejkal a obrátil se na svou družinu. Na druhé stráni je zřejmě zápas o poklad. Tamhle za zákrutou je stezka do údolí. Seběhneme dolů a vložíme se do toho taky. Esmeralda osaměla. Povedlo se mi to, šeptala si a celá se roztřásla rozčílením. Teď jenom najít ten míč a pustila se po stráni dolů. Stráň to byla parádní, spíš pro horolezce než pro hledání míčů. Sestoupila o 1/3 a divý námahou nepopraskala lítka. Sestoupila o 2/3 a na čele jí naskočil šrám od suché smrkové větévky. Paže měla poškrábané do krvava od malinového houští a nohy opuchlé od kopřiv. Míč ležel v potoce. Esmeralda vlezla do studené vody až po kolena, aby si vychladila palčivé puchýře ožahavek. Pak si omila paže a tváře a bylo jí líp. Hluk honičky za bavíkovou bandaskou se ozýval stále silněji. Když Esmeralda vystrčila hlavu nad potoční břeh, viděla houf tak blízko, až se polekala. Esmeralda sklouzla zpět do potočního koryta, vzala míč a pospíchala potokem k táboru. Na louku se z užlabiny neodvážila, to by jí mohl někdo zahlédnout. žádný běžecký souboj by nevyhrála, protože po tom sestupu strání měla nohy jako z olova. Až těsně u tábora vyběhla z Rokliny na palouk a běžela k Radimovi. Radim stál k ní zády a napjatě sledoval, jak se k táboru valí válka čtyř družin. Když ho Esmeralda zatáhla za rukáv a se slovy tady to je, mu podávala míč, nevěřil svým očím. No to je ale gól, vzmohl se konečně na slovo a pěti dlouhými hvizdy ukončil boj o poklad. Jeho signál naraz zmrazil válečnou vřabu. Družiny nechápaly, co se stalo. Proč ten předčasný konec? Ještěrky to ovšem pochopili první. S Rikem a Jásotem se pustili tryskem k táboru. Viděli Esmeraldu a viděli Radima, jak stojí v bráně s míčem nad hlavou. Všichni najednou se na svou maličkou družku vrhli a s vděčností vyváleli v trávě, až byla zelená jak rosnička. Tak se na Vavíku v povel přední všichni seřadili, třikrát jí zaskandovali hurá a pětkrát jí vyhodili do vzduchu. Hra Zachraňte poklad ukázala, že na všechno nestačí jenom dlouhé nohy a silné paže, řekl Radim, když průběh celé hry s družinami rozbíral. Výtečným dokladem toho je lest ještěrek a práce, kterou odvedla nejmenší z nich, Esmeralda. Pak dal nástup k mimořádnému večernímu koupání. Lest s bandaskou byla jistě výborná. Ale v celém oddílu nebylo kromě Esmeraldy člena, který by nepáchl po chemickém nátěru. Nikdo kromě Esmeraldy nemusel mít obav, že by ho v nejbližších dnech okusovala zvěř. Až do večerky pak po stanech trvaly vzrušené rozpravy o tom, kdo za co může a co se mělo. Stichly teprve, když hlídka odpískala večerku.
2: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, uvidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, $100 zatím na prach schořela.

nedělá. Všechno na ruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, správně pracuje jen pivovar.

všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili přívoz,

0: Tati?
1: Co je?
0: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
1: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
0: A ty umíš spravovat hodiny?
1: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
0: A mnohé neviděl?
1: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
0: A hodiny s kukačkou si viděl?
1: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
0: S kukačkou?
1: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
0: Babička?
1: Kukačka.
0: A proč to bylo na půdě?
1: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
0: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
1: No a taky se dívám, že ano?
0: Už 2 měsíce.
1: No tak je to teď pořádně opravené.
2: Dobrý den.
1: A nazdar, Máni.
2: Ještě děláte ty hodiny?
1: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
2: A kdy je dáte dohromady?
1: Jak to dohromady?
2: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky? Jú, těch tady je.
0: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
1: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No tak, co říkáte? Už visí.
0: Už visí.
2: Už visí.
0: A nejdou.
1: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
0: A proč nejdou, tatí?
1: Hele, neboť to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
2: Slávička, už jdou.
0: A už zase ne.
2: Chudinky, už zase ne.
1: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
2: A jdou.
0: A nekukají.
1: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
0: A nic.
2: Nebesíčka, nic.
1: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
2: Je, díky, už se to pootevřelo.
1: Tak pozor.
2: Kuku.
1: Slyšel zvůrvajs?
0: To kukla Mánička.
1: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, to je nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
0: A proč nekukají, tatí?
1: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
0: Bác ho.
2: Nebesička, bác ho.
0: Jo, proč kukají, tatí?
1: Tak co, chceš vědět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
0: Hodiny nejdou.
1: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
2: Já cvrknu.
1: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
0: Na kolik?
2: 3/4 na nic.
1: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
2: Tady je v guláši.
1: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
0: To hodiny.
1: Tak vidíte, jak to klapé.
0: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
1: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
0: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
1: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
0: Ušlaka, to byla šupa.
2: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi, všelijakých tintulínků.
0: Taťuldo,
1: no to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
0: A hodiny žuchly na zem.
1: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
0: Tatí, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
1: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janínka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janínce taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalínku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janínka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janínka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janínka pak měla za to, že je takové, jaké mívají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rdělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotříčka a Beruška a Janínka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.
1: Gunovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha, já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět. Ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že...
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tato sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní přiblížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja. Ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba. A pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráv, práska! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

0: Ta dnešní pohádka bude o velkém závodění, které se na louce koná každý rok, když je noc nejkratší a den je nejdelší. Všechna zvířátka se na závod těší. Včelky i broučci se už od samého rána strkají o místa na mezi pod lesem, pozorují závodiště a sázejí si na vítěze. Na první dostihové dráze se nám připravuje zajíc. Na druhé přešlapuje srnka. Je trochu nervózní, hrabe kopítkem a netrpělivě pohazuje hlavu. Dívejme se dál. Ve třetí dráze se chystá ke startu veverka s dobou. Čtvrtá dráha patří naší luční kobylce. Je sice ze všech nejmenší, za to nese na hřbetě odvážného jezdce, který jistě bude po celý závod povzbuzovat a řídit. Ano, ano, je to on. Náš starý známý mraveneček Béďa. Ale pojďme se podívat přímo ke startovní čáře.
1: Co pořád zechtáš? Radši se soustřed.
2: Jak se můžu soustředit, když se mi vrtíš na zádech? Nerejdi, Béďo, to lechtá.
1: Klepou se mi nohy.
2: Bojíš se, že spadneš?
1: To ne, mám strach, že prohrajeme. Ty, kobylko, a co kdybychom si zase šli jen tak zaskákat po louce?
2: Že by ses, Béďo, nestyděl. To bylo pořád řečí a teď, když konečně stojíme na startu, utekl bys jako malý kluk.
1: Nejsem malý, jsem závodní mravenec Béďa.
2: Tak se přestaň tetelit a koukej, ať nezmeškáme start.
0: Závodníci, pozor, připravte se a vpřed. Už jsou na trati. Krátce po startu se pole závodníků trhá. Veverka vede, teď jí ale předbíhá srnka a v závěsu za ní se drží zajíc. Je to zajíc. Kobylka je stále na posledním místě. Ale ne, není. V prudké zatáčce před hlavní tribunou nabírá tempo a mohutně povzbuzována publikem míjí jednoho soupeře za druhým. Béďa pevně přijímá otěže cílová rovinka a kobylka posledním mohutným skokem hupsla do cíle.
1: Kobylko, jsme první, vyhráli jsme.
2: Je, konečně si odpočinu.
1: Ani nápad, slyšíš to volání slávy, ty ovace. Teď přijde to hlavní, musíme na stupně vítězů pro věnec.

0: ho budou kluci mravenci koukat, až jim ukážu, jaký věnec jsme vyhráli. A hlídací babička mi hned odpustí, že jsem se ztratil. A vrchní vrátní mravenec otevře dveře mraveniště do kořán, i když bude dávno po slunce západu. Jen račte dovnitř, pane závodníku, pro vás je otevřeno třeba i o půlnoci.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
0: Nevymýšlím, tak to bude. Ty, kobylko, dones mě domů.
1: Ráda bych, ale dnes už by mě k mraveništi nohy nedonesly. Nech mě, Béďo, musím si do rána odpočinout.
0: Ale zítra pojedeme, viď, domů.
1: To víš, že pojedeme, spí už.
2: Kobylka se skutálela do trávy a v tu ránu usnula. Béďa se uvelebil vedle ní a vavřínový věnec si ustlal místo polštářku. Jenže vavřínový věnec pod hlavou nedělá dobrotu. Vavřín je vlastně obyčejný bobkový list a píchá jako špendlíky. Po spánku pověsil Béďa věnec na stéblo kostřevy a usnul vedle kobylky spánkem plným hrdinských snů. Jako peřinka je oba přikryla noční obloha.

0: Kobylko, vstávej!
1: Ještě chviličku.
0: Nespí, poslouchej. Zdálo se mi o červánku, jak nám chystá nějaké překvapení. A hele, tamhle už růžový.
1: Jaké překvapení?
0: To nevím. Koukám, pro pět ran.
1: Co se děje, Béďo?
0: Náš věnec z vavřínů.
1: Ukradli nám ho.
0: Něco horšího. Večer jsem ho pověsil na trávu kostřavu a tohle z něho zbylo.
1: Tohle koště, že je náš věnec?
0: Celý ohlodaný, ožižlaný.
1: Hrůza pohledě.
0: S tímhle pometlem se přece nemůžu jít chlubit do mraveniště. Všichni by se mi jenom vysmáli.
1: Kdo nám to jen spískal?
2: Dobré jitro přeji.
3: Ozvalo se nad jejich hlavami. Na stéble kostřevy seděla divná cizí kobylka, tlustá a vypasená, a mrsně se olizovala.
0: Kdo to je? Ty ji znáš?
1: Ještě nikdy jsem ji u nás na louce neviděla.
2: Vavřínové listí je moje nejoblíbenější pochoutka.
0: Kdo vám dovolil pást se na našem věnci?
1: No to si odnesete.
2: Pomalu, já jsem tu totiž služebně a mám poslání.
0: To vidíme, vaše poslání je nejspíš sežrat, co se dá, že jo?
2: Vavřínový list je v těchto zeměpisných šířkách vzácnost. To dole v jižních krajích jsou vavřínů plné háje. Ach, tam je život.
0: Tak jste si tam měla pěkně zůstat.
1: Co my teď bez věnce? Nikdo nám neuvěří, že jsme vyhráli závod. Co máte co dělat na naší louce?
2: Pardon, dovolte, abych se představila. Jsem Saranče, příjmením Stěhovavá. Majitelka soukromé cestovní kanceláře Kupředu vpřed. A vedu zde právě turistický zájezd se sportovní tématikou.
0: Co to mele?
1: Vůbec ji nerozumím. Jděte pryč.
2: Klid, klídek. Netřeba dělat aféru, že jsem posnídala váš věnec. Viděla jsem včera vaše vítězství. Luční závod byl totiž v programu našeho zájezdu. Běželi jste skvěle. Zasloužené vavříny.
1: To se vám, paní Saranče, povedlo. Z vavřínu jste nám udělala koště.
2: Místo věnce mám pro vás jinou odměnu za vítězství. Nabízím vám zahraniční zájezd s naší soukromou cestovní kanceláří Kupředu vpřed.
0: Zájezd?
1: Kam zájezd?
2: Za hranice všedních dnů.
1: Nechci za hranice, chci nový věnec.
2: Moje nabídka je korektní a nemá chybu. S cestovní kanceláří Kupředu vpřed poznáte hlubiny moří, ledovce hor, písečné pláže, zářící velkoměsta. Nezapomenutelné zážitky, rozšířené obzory. To je přece slušná náhrada za jeden věnec z bobkového lupení.
0: Slyšela jsi, kobylko? Za hranice všedních dnů? To by bylo lepší než zpátky do mraveniště.
1: Nějak se mi to nechce líbit. Ať vrátí věnec a basta.
0: Říkala, že za hranicemi všedních dnů jsou vavřínové háje.
2: Háje? Co háje? Celé vavřínové lesy. Hvozdy vavřínů.
0: Vidíš, natrháme si vavříny a uděláme nový věnec. Čerstvý a ještě větší, než je ten ohlodaný.
2: Správný názor. Výborný postřeh. Moje soukromá cestovní kancelář vám nabízí bohatý program. Nejvyšší pohodlí, široké rozhledy, nejrychlejší dopravu. Dovoluji si upozornit, že zájezd, do kterého jsme vás zařadili, je letecký.
0: Letecký?
1: A kde je letadlo?
2: Každý sám sobě letadlem. Z cestovní kanceláří Kupředu vpřed vám narostou křídla. Svět a jeho krásy čekají, abyste poodhalili jejich tajemství. Tak leťme. Leťme, přátelé.
3: Kobylce jako kouzlem narostla křídla. Béďa jí vyskočil na hřbet a letěli. Nad horami i řekami, vesnicemi i městy. A všude kolem nich letěla mračna dalších kobylek, účastnic zahraničního zájezdu. Všechny jakoby z oka vypadly vedoucí a majitelce cestovní kanceláře Saranči Stěhovavé. Ta letěla v čele výpravy a měla výklad.
2: Právě opouštíme pevninu a nalétáváme nad moře. Vpravo parník, vlevo ostrov. Blížíme se k Africe. Na obzoru Sahara. Pozor! Prolétáme písečnou bouří.
0: Toto fičí.
1: Drž se, ať tě to neodfoukne.
0: To bylo pořád nejvyšší pohodlí a největší rozhled. Pro písek nevidím napík.
2: Klid, klid prosím, bouře se těší. Přistáváme. Ubytování z celodenní penzí je zajištěno na oáze v poušti. Bohatý program. Překvapení.
3: Hejno kobylek se sneslo do oázy. Posedali na palmy, do vavřínových hájů, obsadili každý i ten nejmenší kvítek a dali se do díla.

0: že je překvapení.
1: Jaký je program, až se všichni napasou?
2: Poletíme dál, za novým dobrodružstvím.
3: To není žádné dobrodružství, jen se cpát a cpát.
2: Mlč, hloupý brabenče. Já jsem tu od toho, abych věděla, jak má vypadat zájezd za hranice všedních dnů. Připravit zavazadla, křídla a kusadla. Letíme se zotavit na další oázu.

0: plné zážitky. Ještě jsem za celý zájezd nezahlíd jediný neožižlaný bobkový list.
1: Mraveneček Béďa měl pravdu. Kam se hejno sarančat sneslo, zůstal jen úhor. Každá oáza za nimi byla suchá a ohlodaná jako ten vavřínový věnec, který nechali doma viset na stéble kostřavy. Třetího dne na večer měli oba zahraničního zájezdu pokrk.
2: Kubilko, vraťme se domů.
3: Véďo, ty bys chtěl?
0: Třeba hned.
3: Na tak dlouhou cestu se musíme napřed pořádně vyspat. Vyletíme ráno.
0: Tak dobře, a celou noc si necháme zdát o naší krásné louce za mořem.

0: Jak loupežník Černovous zůstal loupežníkem. Loupežník Černovous se povaloval na okraji paseky pod huňatou smrkovou větví a chrápal jako jezvec. Myši mu ohryzávali klobouk, přidrzlí ježci po něm špacírovali a dupali mu na břichu, nad lesem vřískala sojka a nedaleko troubil jelen jako k poslednímu soudu. Ale nezdálo se, že by to Černovousův spánek nějak moc rušilo. A když mu přímo pod hlavou z mechu vyrazil hřib a začal mu hlavu nadzvedávat, loupežník se probudil. Však už taky bylo na čase. Setmělo se a to je pro loupežničinu akorát ta nejlepší doba. Černovous zívil a v tu ránu kýchl tak silně, že se na pasece ohnula osaměle stojící borovice. A ve stejném okamžiku se ozval praskot lámaných větví, vřískot a sakrování. To nemůžete dát pozor, kam kýcháte, když kýcháte, ječel nějaký ženský hlas. Z křoví se hrabala rozedraná, oškubaná babice, v každé ruce půlku zlomeného koštěte. Loupežník Černovou stuhnul, neboť mu došlo, že svým neopatrným kýchnutím právě sestřelil čarodějnici. Samozřejmě, že vám uhradím veškeré výdaje spojené s opravou vašeho létajícího aparátu, milostivá. Vzletně se omlouval a ukazoval na ten zlomený smeták. Ježibaba chvíli ještě něco vykvakovala, ale když loupežník rychle rozemnul list babího hněvu proti nervozitě a dal jí přičichnout, pomalu se uklidňovala. Nesmíte se mi divit, že jsem tak věla, zahuhlala smířlivě. Vždyť my dva se přece známe. Ale to víte, lítám tady docela poklidně kolem borovice a najednou, bázo, ležím na hubě a smeták na dva kusy. Já vím, huhlal Černovous, já nerád, vždyť já to neudělal schválně. Řekl ještě několik šmajchlovacích zdvořilostí a potom uchlácholená čarodějnice na jedné půlce toho zlomeného pomedla klikatě odlétla. Toto dneska ale pěkně začíná, zavrčel loupežník rozmrzele. Narazil si na hlavu svůj odmýší okousaný klobouk, naládoval pistole a jazykem přelízl ostří nože. A šel loupežníkovat. Ale ještě neušel ani pár kroků, když zakopl o kořen, nohy mu ujeli na zvlhlé mihličí, nebo co to tam leželo, a Černovou s sebou praštil jak dlouhý, tak široký rovnou do mraveniště. Rozespalí lesní mravenci na něj vztekle vyběhli, naskákali mu za košily, do kalhot, vlezli mu do bot a všude, kam se dalo, a nevynechali ani tu nejskrytější škvíru. Nekousat, nekousat, volal žadonivým hlasem loupežník Černovous. Vždyť to jsem přece já, náš přítel a pomocník. Co pak mě nepoznáváte, kamarádi moji malí, milí, šestinozí, mravenečci zlatí, roztomilí. Ale mravenci buď byli už moc rozespalí, nebo je Černovous opravdu hrozně namíchl, nic na to zoufalé volání nedbali, a zakousli se. Já, zařval loupežník. Vyskočil, až se kloboukem dotknul těch nejvyšších špiček borovic a když znovu dopadl na zem, pádil jako pominutý pryč. A ti narezlí mravenci se tím během ještě nějak víc rozzuřovali a hryzali jako zběsilí. A loupežník Černovou sprchal lesem, řval, vylejkal a spod kramfleků jeho vysokých loupežnických bot vylétávaly kameny, vyrvané kusy mechu a parzy. Najednou se před ním les rozestoupil a Černovou zahlédl nějaké jezírko. Měsíc postřibřoval jeho vlnky a odrážel se v hladině jako stříbrná lucerna. Svatý kapucíne, patrone všech loupežníků, stůj při mě, zvolal skomírajícím hlasem. Nabral dech, zavřel oči a zacpal si nos. a skočil do vody. Dráhnou chvíli zůstal pod hladinou a když se vynořil, mravenci jako by nebyli. Zmizeli a on se doplácal ke břehu, narožil se tam do vyhřátého bahna a pomalu se vzpamatovával. A jak se tak tam v tom bahenním závalu převaloval a medil si, najednou ucítil, že ta voda je nějak nezvykle teplá. Přímo pod ním vyvěrá nějaký horký léčivý pramen. Loupežník Černovou zachrochtal blahem a vychutnával tu příjemnost. Když tu náhle zaslechl, jak někde přes vodu klapla vrátka. A skutečně, na druhé straně jezírka stála chalupa a od ní teď zbíhala dolů k vodě nějaká dívka. Odložila šaty a vnořila se do vln. Obeplula ostrůvek leknínů a její dlouhé zlatoplavé vlasy se za ní táhly vodou jako svatební závoj. Vystoupila na břeh, usedla do trávy a začala si rozčesávat vlasy. A jak na ní dopadal měsíční svit, ty zlatoplavé vlasy se rozzářily a při tom pohledu se loupežník Černovou tak rozpálil, až se kolem něj začalo vařit bahno. A v tu chvíli se Černovou zamiloval. Když ráno vyšlo slunce a zvedl se mlhavý opar nad jezerem, osušil se, přeleštil si holínky o plavuň a vydal se na druhou stranu do té chalupy požádat o ruku zlatoplavé dívky. Zaklepal, vylezl hajný na zápraží, ano, to byla hajuna, tyčiš, a povídá, tebe už jsem několikrát zahal jít v lese, co chceš? Černovou s rozpačitě přešlápl a potom řekl, chtěl bych tvou dceru. A co pak máš za řemeslo? Chtěl vědět hajný. Já jsem, prosím, loupežník, řekl popravdě Černovous. A tak to ne, to tedy ne. Loupežníkovi, že dceru nedá, zašprajcoval se hajný. Holka sice pokukovala, kukadla jí rejdila na všechny strany a jiskřila, ale hajnej si postavil hlavu. Napřed řemeslo a potom svatba. No tak dobře, povídá loupežník Černovous. Mohl si vzít holku násilím, ale nechtěl se s tatíkem rozejít ve zlém. Vrátil se k tomu jezeru a přemýšlel, jak to udělat. Řemeslo se mu učit nechtělo, ale tak to nějak zaonačit, jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A jak tak kouká na tu vodu, v tom ho to napadlo. Ten horký, léčivý pramen, ano, hned tam na břehu jezera stloukl boudu, vyvěsil ceduly, zázračný pramen mladosti odpomůže od bolesti. A jak se začali trousit lidi, přivěsil ještě jednu ceduli, po naší vodě vlasy pěkně vypadají, což se velice brzy potvrdilo, neboť v širokém okolí měli ti, co tu vodu použili, hlavu jako kolena. Když to tatík hajný viděl, jenom spokojeně pomrukoval a slovo dalo slovo, nakonec tu svatbu povolil. A loupežník Černovou se snažil. Máčel lidi do bahna, masíroval rukou i vlídným slovem, natíral čertovým kořenem, babím hněvem léčil nervozitu, ocasníkem vřesou jim neplodnost a upejpavost čerstvě nakoseným laskavcem. A tak se z obávaného loupežníka stal takový nějaký bylinkář, nebo jak se tomu dneska říká, léčitel. To se ví, že se ty zázraky hned rozkřikly. Lidé se hrnuli, u jezera byla tlačenice a Černovou se svou zlatoplavou paní Černovousovou nestačili masírovat a prodávat. Jednou takhle v neděli odpoledne v tom největším návalu se tatík hajný, celý naměko, jak ten obchod bují, protlačil k Černovousovi. Tak co, zeťáku, řekl dojatě, že jsem měl pravdu. Řemeslo je ten základ. Řemeslo má zlaté dno. Černovous se uchechtl, Kouknul napřed do davu a potom na Hajmího. Nechci vám brát iluze, tatíku, zašeptal. Ale na mým loupežnickém řemesle se nic nezměnilo. Já jsem loupežník pořád. Akorát to pořadí, že je trochu jinačejší.
1: Jaký pořadí? Věkl Hajný nechápavě.
0: A Černovous se zachechtal jako tisíc čertů, blejsknul očima a povídá. No, dříve jsem lidi napřed masíroval a házel do bahna a teprve potom mi dali peníze. Ale teď je to obráceně. Napřed peníze a do bahna už skáčou dobrovolně sami.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Poslyšte příběh, který se dodnes vypráví a zpívá ve vřesech a kamení pochmurného Skotska. Je to příběh urozeného Tamlina a vznešené Jany. Už jako děti našli v sobě zalíbení a protože od zalíbení je jenom krok k lásce a od lásky jen krůček k zaslíbení, čekali je jednoho dne zásnuby a druhého dne svatba. Ale stalo se, že uprostřed radosti a příprav najednou mladý Tamlin zmizel. Zmizel jako raní rosa. Nikdo nevěděl kam a nikdo nevěděl proč. 7 dlouhých let uplynulo, ale Jana nepřestávala na svého milého čekat. Každý den vycházela na louky a vázala kytičku, kterou ho přivítá, až se jednou objeví u jejich domu. Touha a stesk ji lákali na stále delší toulky k temným vřesům a lesům.

Tamlin začal vyprávět. Jednou ráno jsem vyjel na lov jako obyčejně. Kůň se hnal do kopců, kde rostla zvláštní tráva. Vlnila se jako moře a jako moře se přede mnou otvírala a zavírala. Šuměla jako příliv, ale vánek, který ji pročesával, nevonil solí jako vánek od moře. Vonil sladce, tak sladce, že mne obcházela dřímota. Spadl jsem z koně a usnul jsem v té trávě. A když jsem se probudil, byl jsem v zemi víl. Přivítala mne sama královna, darovala mi ohnivého koně a stal jsem se panošem její rytířské družiny. Ale od té chvíle se přede mnou zavřela brána do světa lidí. Stále na tebe myslím, řekla Jana. Což pak tě nic nedokáže vrátit zpátky? Jen velká láska a ještě větší statečnost, odpověděl Tamlin. Nic z toho mi nechybí, řekla Jana. Uvidíš, že to dokážu, jen mluv. Zítra je svatojánská noc, řekl Tamlin. V té noci královna a celý dvůr projíždějí krajem od Anglie až po Skotsko. A jedině v té noci může obyčejný smrtelník královnu Víl a její družinu spatřit. Chceš-li mne zachránit, musíš čekat o půlnoci na lesním vrchu u svatého kříže. Nikdo tě nesmí doprovázet a sebou nesmíš nic mít než díšku mléka od bílé krávy. Tu krávu musíš sama večer podojit. Mlékem opíšeš kruh kolem sebe. Tam Víly nesmějí vstoupit. Ale jak tě poznám, vylekala se Jana. Uprostřed všech těch rytířů, v hluboké noci a v trysku koní. První družinu nech minout bez pohnutí. Druhou družinu nech minout beze slova. Teprve třetí družina je královnina. Královna cválá v jejím středu a rytíři ji obklopují. Po levém boku královny Víl spatříš mne. Budu sedět na koni bílém jako mléko a na hlavě budu mít korunu s večerní hvězdou. Ta hvězda je znamení největší přízně královny Víl. A všimni si mých rukou. Jen pravá ruka, která drží otěže, bude v rukavici. Levice bude nahá. Teď už vím, že tě poznám, ale jak tě zachráním? To je to nejtěžší, řekl smutně Tamlin. Musíš mne v plném trysku strhnout z koně. A jakmile padnu na zem, musíš mne sevřít v náručí a nepustit, i kdybych se ti proměnil v cokoliv. Královna Víl se mne nebude chtít vzdát tak snadno. Jistě vyřkne všechna svá zaklínadla a promění mne v led, který tě bude pálit víc než oheň, anebo v rozžhavené železo, které bude sálat víc než slunce. To žhavé železo pak hodíš do jezírka. Podaří-li se to? Vystoupím z jezera zbavený všech kouzel, jako člověk a jako tvůj muž. Po těch slovech se zvedl vítr a odvál Tamlina jako suchý list. Jana se vrátila domů, ale nikomu se nesvěřila. Když přišel večer, tajně podojila bílou krávu a vytratila se ve světle měsíce na lesní vrch u starého kříže. Obsala mlékem kolem sebe kruh a čekala. Padla půlnoc a na obzoru se objevila první družina královny Víl. Byli to rytíři na černých koních a přehnali se kolem jako vítr. Jana je nechala minout bez hnutí. Sotva zmizeli, ozval se znovu dusot a na obzoru se objevila druhá družina královny Víl. Byli to rytíři na hnědých koních a přehnali se kolem jako vichřice. Jana je nechala minout beze slova. Sotva je zahalil prach, ozval se nový dusot a na obzoru se objevila třetí družina královny Víl. Byli to rytíři na koních bílých jako mléko. Jana spatřila královnu Víl a po jejím boku rytíře, který měl na hlavě korunu s večerní hvězdou. Jeho pravá ruka, která svírala otěže, byla v rukavici. Levice byla nahá. Jana poznala, že je to Tamlin. Vyskočila z kruhu pokropeného mlékem, podařilo se jí zachytit úzdu Tamlinova koně, kůň se vzepjal a Tamlin dopadl na zem. V tu chvíli Jana úzdu pustila a sevřela svého milého v náručí. Královna Víl trhla udidlem a zastavila svého černého hřebce.

0: Oči jí plály hněvem, když vztáhla ruku a pronesla slova zaklínání. Tamlin se proměnil v ledový kámen. Led pálil víc než oheň, ale Jana náruč nerozevřela. Hned na to se led vzňal a zahořel horkým plamenem, ale i to Jana vydržela. Znovu královna vyřkla zaklínadlo a plamen se změnil v ještěrku. Ještěrka vyklouzla Janě z náručí, ale stačil skok a dívka ji opět držela v rukou. V tu chvíli byla z ještěrky jedovatá zmije. Jana se však nezalekla. Zmije zasyčela a proměnila se v holubici. Holubice tloukla křídly a snažila se dostat ze zajetí. Jana si holubici přitiskla k prsům, ale holubice se v tu chvíli proměnila v labuť. Labuť máchala svými mohutnými perutěmi a málem dívce uletěla, ale Jana jí přitiskla ještě pevněji. Tehdy královna víl vykřikla zlostí a labuť se proměnila v rozžhavený kus železa. Jana si vzpomněla na Tamlinova slova a odhodila sálající železnou hroudu do jezírka. Voda v jezírku zasyčela a zvedl se mrak bílé páry. Pára zahalila královnu a její družinu a když se rozplynula, rozplynula se i královna země víl a její rytíři. Tamlin byl zachráněn. Vystoupil z jezera a stal se opět člověkem a statečné Janě dobrým mužem. A jejich příběh se po zelených lukách veselé Anglie i v modrých vřesech a kamení Skotska vypráví a zpívá dodnes.
1: Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl:
2: uděláš mi 1000 patkav.
1: Kovář řekl: udělám.
2: Důstojník pravil: za 3 neděle si prapatkovi přijdu.
1: Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil:
2: máš ty podkovy? Mám,
1: řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl:
2: dej podkovy do pytle, pojď se mnou.
1: Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stáli a spali a jezdci seděli a spali. Koně stáli a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře:
2: co se ti za práci dlužem?
1: Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil:
2: já nemám, co bych ti dal. Není to nic.
1: Hleda, hromada koninců. Naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy. Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel. A důstojník ho pobízel:
2: naber si těch koniců, kolik uneseš?
1: Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš! No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal, co pak jen budu dělat. Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov, pytel, koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala, vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka, na to nežertuj a ukaž peníze. Kovář pravil, věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla a lomila rukama. V železářství dlužíme za železo v obchodě za bouku a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl, tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně. Já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval, myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci. Kovář s kovářkou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzelo, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Sledem dobré duši její, trochu léta.

0: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčucháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
1: Uf. To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to vostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neujeděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve melo. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a zas týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrouna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže, tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kde pak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj zlípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnilo.

0: Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Horvínko!
3: Máni, tiše! Kručí mi v břiše!
2: A proč mám být kvůli tomu sticha?
3: Něco hledám. A když brebentíš, nedokážu se soustředit.
2: A co hledáš?
3: Sýr. Pěknej byl. Žluťoučce svítil, jak tady na tom stole ležel. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil. A teď je fuč.
2: Na ně divu, když tu máte takový nepořádek. To by se u nás doma stát nemohlo.
3: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
2: No ne, bábinka.
3: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
2: No a?
3: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
2: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
3: Jak to myslíš?
2: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku. Tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
3: No co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
2: To bych ráda věděla na co. Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
3: Ale přišel by, přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
2: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
3: A našli jste ji?
2: No našli.
3: No vidíš, tak neremcej. Co byste prvé řekla na Pepíka Vondráčku?
2: No ho neznám.
3: No to ani nemůžeš. je u nás ve třídě teprve 6 dnů.
2: Aha.
3: Je páťák a za těch 5 let vystřídal už 10 škol.
2: Jak to?
3: No, jak to, no. Říkali mi, že se stěhují pokaždé, když mají plný popelníky.
2: Jo, tak to by se panu Spejblovi stát nemohlo.
3: Vidíš.
2: Protože nekouří.
3: Ha, ha, to je for.
2: Dobrý. Bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
3: A tatilda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
2: Tomu nerozumím.
3: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
2: No.
3: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
2: Jo.
3: K tomu potřebuju co?
2: No sýr.
3: Ne.
2: Chleba.
3: Ne.
2: Ne?
3: Nůž. Nůž potřebuju.
2: Aha.
3: No.
2: Ale chleba taky.
3: Jo.
2: I sýr.
3: No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda. Chci nůž.
2: Jo, na sýr.
3: A na chleba.
2: To taky, no.
3: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
2: Co na tom k nepochopení?
3: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
2: Nůž.
3: Ne.
2: Ne?
3: Dálkovej ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
2: Sláva.
3: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
2: Nůž.
3: Ne.
2: Ne?
3: Holicí strojek, co taťulda dlouho postrádal.
2: Vida.
3: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
2: Sýr.
3: Co by dělal sýr ve vaně?
2: A tak co já vím? Asi se koupal.
3: Sýr?
2: Pan Spejbl. A jedl sýr.
3: Ve vaně, jo.
2: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
3: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
2: A co teda bylo ve vaně?
3: Nůž.
2: A co dělal nůž ve vaně?
3: Co já vím? Asi se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
2: A co si holil?
3: Ale máni Tomáši, jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
2: Tak jo, no, ale trvá ti to teda.
3: Tak tedy. Hledal jsem co?
2: Sýr.
3: Ne.
2: Chleba.
3: Ne.
2: Ne.
3: Nůž.
2: Nůž, no. A našel si ho.
3: Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš, není nad systém.
2: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
3: No jo.
2: No.
3: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
2: Kulaťoučkej.
3: Žluťoučkej.
2: No. Co teď s tím nožem?
3: Leda?
2: Leda?
3: Leda, že bych ho zanesl do sklepa.
2: Proč do sklepa?
3: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
2: Jdi si sám.
3: Máně, pojď se mnou.
2: Nepůjdu.
3: Pojď.
2: No, ty se tam sám bojíš, co?
3: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
2: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
3: Tak jo.

0: jsi na to přišel, že jsem horolezec?
1: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na skříni mačky.
0: Ty víš, co to je?
1: Jasně.
2: Ahoj, Luboši.
1: Toupací železa.
0: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Čamolungma.
1: Mont Everest. První byl nahoře Hilaria Tenzing.
0: A která osmitisícovka padla první?
1: Annapurna.
0: A která si vyžádala nejvíc obětí?
1: Nanga Parbat.
0: No. A kdo byl první nahoře?
1: Herman Bull. Toho mám nejradši. Hned po tátovi.
0: No, jsi dobrý.
1: Mám knížky.
0: Pojď, pust to.
1: Nepokořená hora. Ty malá štít tygři. To vysílají v rádiu na pokračování.
0: Hotovo. Hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
1: Táta byl taky horolezec.
3: A co dělá teď?
1: Teď je mrtvej.
3: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
1: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovém svahu. A utrhlo se to s ním. Jú, zachránili jsme jí rolbičku!
4: Vezmeš si můj spacák. Asi jenom pěnem jen spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
1: A kde jsi spal ty?
4: No, dokud jsme nespali.
1: Máš hodně kamarádů?
4: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
1: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
4: To je divný. Když si s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
1: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit. Ten jeho kamarád.

0: Mezi město. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Mm? Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby a spí jak dub.
0: To je holomek. Dělá si ze mě legraci.
1: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
0: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
1: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhla se jim jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem tě chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš spáhnout.
4: Ty na mě taky. Já ti to udělám vojnu jak zem. Podívej. Vypušel jsem tě tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tedy nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu jde vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je od jakživa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako Bůh.
5: Já budu taky Bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl. Drž se. Držet. Držet.
6: Pase, pase, křížitka, tr. A raz a dva, a raz a dva, a...

0: držet, drž. Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a dva.
1: A hop!

0: pozor na hůlky.
1: Byl jsem v advokátní poradně.
2: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
1: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na Vaška zvykl.
3: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s ním vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
4: Víš, jak vytrhnout velibě stoličku? Sestrojíš mořský jeřáb, víš? Dáš velibě vagon Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1,
5: čemu se řechtáš, co?
4: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
5: Nepovídej. Copak ty jsi neměl tátu rád?
4: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
5: Poslechni, kamaráde. Nesi ty náhodou malej brepta?
4: Náhodou velkej.
5: Když jsme ráno vařili snídaně, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
4: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
5: Maminka se po druhý nevdala?
4: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
5: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
4: Jo, to bys koukal, jak se vzteká, když maluju Annapurnu.
5: Tvůj táta byl na Annapurně?
4: Jasně, tam je pochovaný.
5: Taky jsem byl na Annapurně.
4: S mým tatínkem?
5: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
4: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukej, jaký jsem švadlena.
5: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
4: Jasně.
5: A kdy to bylo?
4: Když jsem byl ještě takhle malej.
5: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
4: Mám doma fotku.
5: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
4: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
5: A co to je takhle malej, co to je?
4: No, když jsem byl ještě u maminky v bříšku.
5: Tobě je 8?
4: Jo.
5: A narodil jsi? V září?
4: Sakra, ty jsi jasnovědec.

zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Nemusíš po mně dělat každou blbinu.

0: Vašku, co bys tomu řekl, kdybych se začal tvojí mámu namlouvat?
1: Ty bys to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Luboši, musíš opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce o vdávání slyšet žádný řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.
2: Vašku, mám!

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, vy?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou. A Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řehtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji. Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.
1: Ano.
4: Od toho dne, co se Anče a Kuba s Kubíčkem i Hajný přistěhovali zpátky k Trautenberkovi, nezastavili se od slunka do slunka. Anče smíčila, drhla, prala, vařila, Kuba spravoval střechu, Hajný chystal dříví na zimu a za pár dní se všechno lesklo od půdy až po sklep. Trautenberg už dávno odfukoval v čistě povlečených peřinách, když Anče, Kuba a Hajný seděli ve staré sedničce a s nimi jedna starost. Na pozítří měli nést Kubíčka ke křtu. A to je v lidském životě první velká chvíle. Ale komu říct o kmotrovství? Co takhle, milost pánovi, napadlo Kubu. Ale Anče, to, že teda ne, kmotr je po rodiších dítěti nejbližší člověk, opora v nouzi, rádce v neštěstí, kázala jako pan páter. A to se od milost pána čekat nedá. No, kdyby tuhle Hajnej prokázal Kubíčkovi tu čest, Hajného to vzalo skoro až na brek. Aničko zabreptal samým dojetím, ale Anče ho nenechala domluvit. Uctivě děkujem i za Kubíčka. A teď, když už jste skoro jeho kmotr, zběhněte za Krakonošem, že bychom si tuze považovali, kdyby nás ten slavný den poctil návštěvou, vyklopila ze sebe Anče. V tom se Kuba lekl. A co když nám milost pán ty křtiny nedovolí? Ale Anče ho odbila. O to se nestarej, však já vím, jak na něj. Druhý den ráno, když se Trautenberg probudil, očím nevěřil. Stůl byl pokrytý vyšívaným ubrusem, na jedné míse pstruh jako stříbrný pás, na druhé holoubátka do zlatova upečená, uprostřed koláče strojí nádivku a voňavé koblihy. No Anče, to se dneska vytáhla, zavrčel uznale a Anče se zaradovala. Začíná to dobře. Když pak Trautenberg spolkl poslední koblihu a rozvalil se v křesle, dodala si Anče kuráž. S dovolením, milost pane, zítra je neděle.
1: No to vím taky. A co má bejt?
4: Odsekl Trautenberg, protože po jídle neměl rád nějaké hovory. A v tu neděli, nedá si vzít Anče notu, budeme křtít Kubíčka. Tak si vás uctivě dovolujeme na ty křtiny pozvat.
1: O, to zase rozkřikl se Trautenberg. Ještě jste se tady neohřáli a budete mi z baráku dělat hospodu? Z mýho se žádná traktace strojit nebude.
4: V tom se rozletělo okno do kořán a do světnice padl pytel, že by jej dva muští měli co nést. A zdáli zaburácel Krakonošův hlas.
1: Otví se nikdo neprosí.
4: Trautenberg se rázem zpamatoval a už huláká na Anče. Co stojíš? Rozvaž ten pytel! Anč rozvázal tkanice a mankote. Z pytle se vysypal zajíc a bažant, flákota srnčího a jelení kýta, pytlík mouky a po bandasce borůvek a brusinek. Trautenbergovi se už zbíhaly sliny.
1: No, tak abys neřekla, obrátil najednou. Ty křtiny si u mě vystrojte a pozvání milostivě přijímám.
4: Konečně přišel ten slavný den. Anče zabalila Kubíčka do křtící peřinky, Kuba s Hajným se oblíkli do svátečního a vykročili dát prvorozenému křesťanské jméno. Když se pak k polednímu vrátili, Hajný, teď už doopravdický kmotr, zvedl Kubíčka na rukou a slavnostně odříkával. Odnesli jsme Hošíčka, přinesli jsme Kubíčka, požehnej pámbu. Pámbu, požehnej, přidal se i Krakonoš, který tu najednou stál, jako by z nebe spadl. Trautenberg ho přivítal, jako by se o tu slávu zasloužil on sám, ani se nezastyděl. Jedli, připíjeli na zdraví Kubíčkovi i sobě ve spolek a když slunce začínalo pomalu klouzat za vrcholky hor, přistoupil Krakonoš ke kolípce a vytáhl z kapsy dárek. Píšťalku, vábničku, zlatou, až oči přecházely. Potom slavnostně vyhlásil. Když hvízneš tence, přiletí ptáci. Když hvízneš silněji, přiběhne lesní zvěř. A kdybys hvízdl splna dechu, přijdu já sám, ať jsem kdekoliv. Položil píšťalku na peřinku a byl ten tam. Té noci nemohl Trautenberg usnout. Takovou píšťalku tak mít. V tom si vzpomněl, že někde v truhle musí být píšťalka po neboštíku Pantátovi. Byla. Zašla, zrezivěla, ale jinak od Krakonošovi k nerozeznání. Trautenberg popadl hadr, vyhrábl z kamen hrstku popela a drhl, až byla píšťalka jako ze zlata. Na druhý den vyhnal všechny na dříví, jen aby byli z domu. Kubička, že ohlídá, ale místo hlídání se dal do hledání. Píšťalku našel v hrníčku s malovaným jelenem, který Hajný koupil Kubičkovi za kmotrovský dárek. Trautenberg vyměnil píšťalky, nabil flinty, stoupl si doprostřed dvora a ten se hvízdl. Z výšky se snesl orel jako černý mrak a zatěl pařáty Trautenbergovi do ramene. Trautenberg leknutím hvízdl silněji a obrovský jelen ho nabral parožím. Pomoc! Křičí Trautenberg a to už před ním stojí Krakonoš. Krakonoši, sousedé, já za nic nemůžu, já si chtěl píšťalku jenom vyzkoušet, lhal Trautenberg jako zjednaný. No, když jsi si vyzkoušel, tak si ji nech, ušklíbl se Krakonoš. A Trautenberg držel v ruce místo píšťalky klikatou zmii. Vykřikl hrůzou, padl na kolena a prosí. Přiznávám, všechno přiznávám, jenom mě zbav ty potvory. Krakonoš mávl holí, orel i jelen zmizeli a ze zmije byla opět píšťalka. Dej ji tam, odkud si vzal, proučí Krakonoš. A pamatuj, ještě jednou se na píšťalku jen podíváš. Dozví se to Anče. Jenom to ne, Krakonoši, vyděsil se Trautenberg. Oni by mi zase utekli. Rozběhl se do sedničky, vyměnil píšťalky a když se Anče, Kuba a Hajný vrátili z lesa, kolíbal Kubička, jako by se nic nestalo.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Matěj vyhrál zlatou medaili na krajském přeboru v lehké atletice. Zvítězil ve skoku dalekém. Doskočil strašně daleko a proto se právem stal nejlepším skokanem v celém kraji. Na zlatou medaili byl pyšný. Ani večer ve vaně si ji nesundal. Dokonce, i když už byl v pyžamu, zlatá medaile se mu houpala na krku. Bylo to sice trošku legrační, ale Matěj se rozhodl, že bude z medailí i spát, že si ji prostě nesundá a nesundá. Samou radostí nemohl ani usnout. Převaloval se v postýlce a ne přivolat sen. Venku byla krásná teplá noc, hvězdičky svítily a měsíc zářil jak obrovský lampion. Matěj dostal chuť vyběhnout do zahrady. Otevřel okno a tiše vyskočil bosýma nohama do trávy.
6: Au, saprlo, te dávej pozor, kam šlapeš, no, obře obrovitá, no.
3: Matěj se podíval do trávy a uviděl v ní malého mužička s velikou barevnou čepicí.
7: Skřítek, proletělo mu hlavou. Konečně ho vidím na vlastní oči.
8: Promiň, ale já zas nejsem tak veliký, jsem ještě malý kluk.
5: Povídá Matěj, ale skřítek už byl ten tam. Matěj se posadil na lavici pod oknem a prohlížel si, jak se mu medaile v měsíčním světle krásně třpití.
3: V tu chvíli uslyšel smích a drobné cupitání. Uviděl maličké mužičky v různobarevných čepicích, jak pobíhají sem a tam, chichotají se, vytahují tatínkovou hadici na vodu a kropí trávu i sebe navzájem. Jeden mužiček se cpal angreštem, druhý rybízem a třetí si udělal z maminčina trička na šňůře na prádlo lanovku. Další rozverně sázel plevel a u toho popichoval sádrového trpaslíka, kterému se smál, že má veliké břicho.

0: Na. Počkej, počkej. A proč mají tamhle ti dva stejnou červenou čapku?
1: Ukázal Matěj na dva mužičky ve stejně barevných červených čepicích.
2: No, to jsou přece dvojčata, no. Červená, červenec, no. A už nám chybí jenom srpen, no. Kde zase vězí?
1: Srpen ve žluté čepičce visel hlavou dolů a hrál si na netopíra.
2: Tamhle je. No, podívej. Je, co to máš?
1: Zeptal se Září a prohlížel si Matějovu zlatou medaili. Pískl na dva prsty a rázem tu bylo všech 12 skřítků jako na zavolanou. Všichni koukali na medaili, červenec se na ní chtěl zhoupnout a listopad se do ní zakousl, aby zjistil, jestli je pravá.
3: Líbí se vám?
1: Zeptal se Matěj.
2: Jo.
1: Odpovědělo 12 hlasně 12 chlapíčků.
0: Vyhrál jsem ji,
1: oznámil důležitě Matěj.
2: Jak vyhrál? Jak?
1: Opakovali skřítkové jeden přes druhého. Nakonec se prosadil upištěný květen a pravil pisklavým hláskem.
2: My se taky hrajeme a žádnou medaili nám ještě nikdo nedal, no.
4: Jo,
1: přitakal bručivým hlasem listopad. Matěj se zamyslel a pak povídá. Medaili může dostat jen ten nejlepší.
2: Jak se to pozná, kdo je nejlepší, ne?
1: Zapištěl květen.
4: Jo, jak se to pozná?
1: Zabručel listopad a prosinec kousl Matěje do ucha. Au, zakřičel Matěj.
2: Jak se to pozná? Jak se to pozná? Jak se to pozná? No, jak se to pozná?
4: Jak se to pozná?
1: Ptali se skřítci jeden přes druhého. No, musíte si určit přesná pravidla hry. Tak třeba namaluju na zem čáru a každý se musí od té čáry odrazit a skočit. Kdo doskočí nejdál, ten vyhrává. Matěj vyryl do země klackem tlustou čáru a skřítci začali skákat jeden přes druhého. Květen se odrazil a skočil lednu na záda a červenec červnu na hlavu a prosinec je u toho kousl do ucha, všichni skákali jeden přes druhého, až tam byla hromada skřítků a nebylo možné určit, kdo doskočil nejdál.
0: To chce disciplinu, hoši!
1: Poučil je Matěj a začal skřítkům vysvětlovat pravidla soutěží a her, třeba jak se hraje člověče nezlob se nebo dáma a ukončil to slovy, že pro každého normálního člověka je nejdůležitější věcí, aby vyhrál. Skřítci si posedali na lavičku podle měsíců těsně vedle sebe a poslouchali tiše jako pěny. Potom dlouho kroutili hlavičkami v barevných čepičkách. Vypadalo to, jako by na lavici seděla barevná duha.
0: Už musím do postele, ráno vstávám do školy, řekl Matěj a namířil si to k oknu do svého pokoje. Zase se někdy zastavím, až se mi nebude chtít v noci spát. Jo, a tamhle v kůlně v krabici jsou nějaké hry. Člověče, nezlob se a tak, klidně si je počte. Ale nepostrácejte figurky. Jasný?
2: Jasný.
1: Špitli jednohlasně zaražení skřítci. Další noc spal Matěj jako zařezaný a skřítky několik dnů neviděl. Jednou v noci ho probudil otravný komár. Rozsvítil si malou lampičku u postele a nemohl usnout. Tu si vzpomněl na skřítky. Rychle otevřel okno a vyskočil opatrně do trávy. Ticho. Nikde nikdo. Jen kousek od lavice ležela figurka od člověče nezlob se. Vzal si z kůlny paterku a posvítil si do koruny stromu. Nikde nikdo. Potom posvítil do angreštu a rybízu. Taky nic. Dokonce ani po šňůře nikdo nejezdil jako po lanovce. Chtěl jít zpátky k oknu a málem na něco šlápl. Posvítil si na zem a Tam sedí mužíček v růžové čepici.

0: spíš mrtvý než živý. Proboha, to je květen. Co se ti stalo? Vykřikl Matěj, klekl si na zem a posvítil květnu do očí. Vypadal divně. Očka pohaslá, tvářičky propadlé a kalhotky na něm visely. Tak moc pohubnul. Co je? Zeptal se Matěj. Co tady sedíš jak tělo bez duše? A kde jsou ostatní?
1: Nevím, a je mi to jedno,
0: řekl nazlobeně květen.
1: Nezajímají mě. Červen se chlubí, že nejdál doskočí, no. Leden, že vydrží nejdéle v ledničce, no. Prosinec, že vyhrál v soutěži krásy, no. Březen, že vyleze nejrychleji na kamna a duben, že tam nejdýl vydrží, no, no, no, no, no. A všichni jsou to hlupáci, protože já umím vyjmenovat nejvíc slov, co začínají na k, protože jsem květen.
0: Matěj si posvítil baterkou ještě kousek dál a postupně objevil všechny skřítky. Válely se po zemi celý naštvaní a bledí, jako by je postihla nějaká těžká nemoc, třeba příušnice nebo obrna. Tu ho někdo zatáhl za nohavici, byl to Září. Sotva se držel na nohou. Matěj si klekl, vzal ho do náruče a když ho uviděl, neubránil se slzám.
1: Vidíš, co jsi způsobil, Matěj? No, dříve jsme jen tak běhali běhali po zahradě a bylo nám dobře, no. Ale od té doby, co jsi nás naučil soutěžit, tak to s námi jde z kopce, no. Vždycky, když jeden vyhraje, ostatních 11 je smutných. No, stali se z nás smutní skřítkové, Matěji. Podívej se na nás, jak jsme hubení a utrápení. No.
0: Matěj se vylekal. Opatrně položil skřítečka na lavici, sundal si kabátek od pyžama a něžně ho jim přikryl. Jestli je na světě nějaká spravedlnost, ať mě něco napadne. A jen na to pomyslel, už měl nápad. Běžel do sklepa, kde měl tatínek basu piv. Měl je tam schované a občas Matěje pro jedno poslal, aby mu ho přinesl k obědu. Láhve měly krásná zlatá víčka. Matěj si vzal otvírák, opatrně otevřel 12 lahví a víčka si strčil do kapsy. Potom utíkal do kůlny, vzal si hřebík a kladívko a do každého víčka pomocí hřebíku a kladívka vyklepl malou dírku. Nakonec utrhl 12 dlouhých stébel trávy a víčka na ně navlékl. Pomohl všem skřítkům na lavici a když je pěkně usadil podle měsíců, řekl.
1: Milí kamarádi, jeden umí skákat, druhý běhá, třetí plavat, čtvrtý zná nejvíce slov od K. No prostě každý z vás umí něco jiného a každý je vítěz. A proto mi dovolte, abych vám jménem nás, lidských dětí, předal tyto zlaté medaile.
0: Matěj pověsil každému skřítkovi zlatou medaili, vyrobenou z víčka od piva na krk, pěkně podle pořadí. A tak tam sedělo 12 malých mužíčků se zátkami od piva na krku. Mělo to obrovský úspěch. Skřítkové se začali usmívat, potom se i radostně smát a nakonec se skočili z lavičky a začali si medaile prohlížet a obdivovat. Pobíhali a medaile jim zvonily na krku a odrážel se od nich měsíční svit. Skřítkům zčervenaly tvářičky a dostali i chuť k jídlu a tak se cpali angreštem a rybízem a bříška se jim opět začínala kulatit. Matěj si vzpomněl na své kamarády. Určitě jim bylo taky líto, když jsem se před nimi vytahoval s tou svojí zlatou medailí.
1: Jestli je na světě nějaká spravedlnost, tak dostanu nápad,
0: A dostal. Vyrobí klukům zlaté medaile, alespoň z papíru, aby viděli, jak moc je má rád. Ráno, když šel Matěj do školy, tak se maminka podivila, že už si nebere na krk medaily. A tatínek volal.
1: Mámo, asi tady máme skřítky. Ukradli mě 12 zátek od piva. Taková škoda. To pivo už budu moct jen vylít.
2: Jak žirafy závodily. Jednou odpoledne se dvě žirafí holky procházely po Africe a šeptali si všelijaká žirafí tajemství. To bylo tenkrát, když ještě žirafy mluvily. A mluvili nejenom spolu, ale s každým, koho zrovna potkali, protože to byly ty dvě nejupovídanější brepty a treperendy široko daleko. Takové, co dokážu brebenti, tam lít pusou od rána do večera. A tak, kdo chtěl mít klid, nebo komu zrovna nebylo do řeči, radši se žirafám vyhnul. Jako například hroch. Hroch se před nimi potápěl až na dno řeky a pštros, ten zas vyprávěl, že prý jednou dokonce strčil hlavu do písku, aby nemusel žirafy poslouchat. Tyhle dvě žirafí holky, jo, jmenovali se Nikola a Pikola, se nejdřív rozhlíželi, s kým by si mohli trochu popovídat, ale nikdy nikoho neviděli. Odpoledne v Africe bývá totiž takové horko, že každý radši zaleze někam do stínu a tam si zdřímne. Hroch jako obvykle se potopil na dno řeky.
3: To nevadí, řekla Nikola. Můžeme zatím spolu závodit.
4: V tomhle vedru nikam utíkat nechci a nebudu, prohlásila Pikola.
2: Nikola jí ale vysvětlila, že jako nemyslela závodit v běhu, ale ve vyplazování jazyků. A při tomhle soutěžení se přece ještě nikdy nikdo ani nezadýchal, natož aby se zapotil. Prostě vyhraje ta, která vyplázne dál. Tohle se Pikole líbilo. Hned si pomyslela, že vyhraje ona.
4: Určitě vyhraju. Mám totiž jazyk po mamince a ty ne.
2: A hned ho taky začala vyplazovat. Byl dlouhý jako plácačka na mouchy. Jenže Nikolu to vůbec nepřekvapilo. Nedivila se ani trošku.
3: Říkáš po mamince, jo? Jenomže já mám jazyk po strýčkovi z Ameriky a on je tam totiž mravenečníkem. Hele.
2: Jenže když vyplázla jazyk, byl tak dlouhý asi jako plácačka na mouchy. Žirafy zkrátka mají jazyk vždycky jenom jako žirafy a nikdy ne jako mravenečníci. A tyhle dvě žirafí holky měly ke všemu jazyk na chlup stejně dlouhý. Soutěž skončila nerozhodně. A nejspíš proto chtěli závodit dál.
4: Můžeme se vsadit, která má delší krk?
2: Napadlo Pikolu. A hned začala ten svůj krk bez tak už dost dlouhý natahovat. Šlo jí to tak dobře, že brzy přestala vypadat jako mladá žirafa a začínala se spíš podobat stavebnímu jeřábu. A k tomu, aby dohlédla z té výšky na zem, málem potřebovala dalekohled. Spokojeně si utrhla pár mladých zelených lístků až ze samého vršku toho nejvyššího stromu, co v Africe vyrostl, a řekla.
4: Koukej, kam až dosáhnu. A teď si na řadě ty, Nikolo. Ukaž, jak máš dlouhý krk.
3: Zelené lístky z našeho nejvyššího stromu umývám každý den k snídani. Ani se pro ně prostě nemusím natahovat.
2: Už klíbla se žirafa Nikola a hned si jich také pár utrhla bez natahování.
3: Jsou dobrý jako vždycky. I když teďka odpoledne už trochu zvadlí. Jak vidíš, milá Pikolo, můj krk před natahováním je stejně dlouhý jako ten tvůj po natahování. A stačí, když se jen tak malinko povytáhnu, asi takhle, jo? Hele, a teď pověz, která z nás má delší krk.
2: Pravda je, že Nikola byla z těch dvou žirafích holek o měsíc starší a o kousek větší. Není divu, že měla i o metr delší krk. Teď jásala.
3: Já vyhrála!
2: A Pikola to musela uznat.
3: Tohle moje vítězství nejlíp oslavíme zpěvem,
2: řekla Nikola.
3: Takovou docela malou pěveckou soutěžičkou, kterou nejspíš taky zase vyhraju. Pro zpěv je totiž důležitý krk a můj krk je o metr delší než ten tvůj krk.
2: V té době totiž toho žirafy nejenom spoustu namluvili, ale také naspívali. Každému, koho potkali, vykládali, že jsou hudebně nadané a nepřestali s tím, dokud nepřespívali aspoň jednu písničku. Zpívání je bohužel bavilo. Hroch, když to slyšel, vždycky se radši potopil až na dno řeky. Tyhle dvě žirafí holky hodně bavilo závodit a soutěžit. Takže se teď vsadili, že vyhraje ta, kterou bude víc slyšet. Hned proto co nejvíc natáhli krky a spustili tu svou nejmilejší žirafí.
5: Na jedné louce v Africe našli žirafy střevíce. Boty jim sluší, až srdce buší, přistánci v horké Africe. La, la, la, la.
2: Nikola zpívala svým vítězným delším krkem a Pikola s kratším krkem a společně trochu bzučeli a trochu bučeli a jejich žirafí zpěv se nesl Afrikou, ale pravda je, že moc daleko slyšet nebyl. Nedalo se ani poznat, která vyhrála, i když zpívali opravdu dlouho. Tak dlouho, že se pomalu setměl. Pak vyšel měsíc a z bláta vylezla žába. Nadmula hrdlo a spustila svůj žabí koncert. Žirafy Nikola a Pikola přestali zpívat a už jenom žasly nad sílou žabí písně. Žábu bylo slyšet široko a daleko. Dokonce i vysoko, až tam, kde mají žirafy uši.
3: Jsi slyšet daleko víc než my dvě dohromady a přitom nemáš ani krk,
2: divila se Nikola.
4: Za to mám talent,
2: zaskřehotala žába a pokračovala v koncertu tak dlouho, dokud měsíc nezapadl. Od těch dob už žádná žirafa, i když má krk jako rozhlednu, ani v Africe, ani v zoo, ani nikde jinde radši nespívá. Ale kdo ví, třeba ještě někdy nějakou žirafku uslyšíme.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec.
2: a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když hvězdy vyjdou a končí den, oči své k nebi zvedám.

Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houští vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozhlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pcha, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý tro, Ferdo.
0: Dobrý tro, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: A ne, do lesa, do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to mockrát, biografu. Házeli tam s ním
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové. Hele, takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: Nekdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.
0: Luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
0: Je. Hele ho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči. Já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
0: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze sedmi krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje. No, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano.
0: A tobě, pitlíku?
1: Moc?
0: No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
1: Po té cestě kočár jede, veze Ferdu mravence.
0: Vítr hlízdá, kolo skřípá, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy.
4: Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
0: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
4: Ne, Beruška.
0: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
3: To mi říkají všichni.
0: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
0: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
0: Vy jste určitě hodná.
4: Ovšem.
0: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
4: Tak dejte.
0: Prosím, je váš.
1: Je.
0: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí.
5: Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
0: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
0: Počkej, slečno, vaši ručku prosím. Zde oprať, stačí říct hie, god bije, au revoire.
4: No tak hie.
3: Hie. No tak hie.
1: On nechce, heč?
3: Tak mu pomůžu. Kde je byč?
0: Ale pro pána, byč ne.
1: Byčem ne.
3: Tu máš.
1: Jo.
3: Ne. Hije.
1: Já jsem vám říkal, že nechce.
3: Ne.
1: Já ho přivedu.
3: Ne.
0: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám?
4: Ale já vám to nedaruju.
0: Beruško.
4: To byla schválnost.
0: Ne.
4: Zlomyslnost.
0: Ne.
4: Ničemnost.
0: Ne.
4: Zločin.
0: Ale to vůbec ne.
4: Mlčte,
3: Policie! Pomoc!
0: No, pána Jana Beruško!
3: Vražda!
0: Ale to je lež jako věž!
4: Ať, ale odnesete si to.
6: Žahajuju soudní řízení proti Žlešinovi a Ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Joferda Mravenec si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
4: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
6: Co tomu říkáte, obžalovaný?
0: Že je to lež.
6: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žajíšte ani lhát neumí. Není-liš pravda, slečno.
4: Šamožej mě.
6: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na ža... Promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalezá pod zády. No a líčení je skončeno.
0: Ale to je nespravedlnost.
6: Odveďte ho.
7: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lompe.
8: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornou tu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat. Obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
9: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
8: Ano, děkuji. A jako poslední jde katův pomocník, celý zakrytý v černé kápy. Vaše jméno, prosím?
10: Hohlehle.
8: Prosím?
10: Máďo.
8: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
11: A to dej!
8: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně. Přivedete ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
12: Kde to jsem?
13: Doba.
12: Ty jsi ten Katův pomocník?
5: Verde, boj se už ne. To je jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
12: Je. Pytlíku.
5: No to je dost.
12: Pytlíku.
5: Dal jsem naší kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švinou rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek. Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
12: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
5: Někde se asi pase, vyhládlou.
12: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
5: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
12: Do světa?
5: Do světa.
12: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
5: Naschledanou, Ferdo!
12: Naschledanou, Pytlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.

0: Srbská pohádka Kozí uši cara Trojana. Byl jeden car, jméno jeho bylo Trojan. Ten car měl kozí uši a proto pořadě zval k sobě holiče, aby ho oholili. Ale každý z nich, jakmile k němu vešel, více domů se nevrátil. Každého holiče sotva práci svoji dokončil, zeptal se car Trojan, co na něm uviděl, a holič zpravidla odvětil, že spatřil carovi kozí uši. Sotva to však nešťastník vyslovil, car poručil, aby mu stěli hlavu. Tak došla řada i na starého holiče, ale ten ze strachu vzkázal, že je nemocen, a poslal k carovi svého pomocníka. Když tento přišel, ptal se ho car, proč sám mistr jeho nepřišel, načež chasník odpověděl, že je nemocen. Tu usedne car Trojan a chlapec ho holí. I zpozoroval holič, že car má kozí uši. Ale když se ho car Trojan zeptal, zdali na něm něco viděl, chytře odpověděl, že nic neviděl. Tehdy mu car vyplatil 12 dukátů a poručil, aby od té doby vždy přicházel ho oholit. Když holičský pomocník vrátil se domů, vyzvídal jeho mistr, jak se měl u cara, ale ten mu odpověděl, že dobře, a vypravoval, jak mu car poručil, aby po každého přicházel oholit. A ukázal také mistrovi 12 dukátů, které od cara dostal, ale nepověděl, že spatřil u cara kozí uši. Od té doby chodíval holičský pomocník stále cara holit a za každé oholení dostával 12 dukátů. Že však car má kozí uši, to choval jako tajemství. Ale posléze ho to počalo mučit a zžírat, jež toho stále nutilo, aby to někomu pověděl. A začal se tratit a hubnout, což pozoroval i jeho mistr, a proto se ho neustále vyptával, co mu je. Když se tak neustále vyptával, pověděl mu konečně jeho pomocník, že má na srdci jakési tajemství, které nesmí nikomu povědět. Ale zdá se mi, povídá, že by se mi i hned ulehčilo, kdybych to někomu mohl říci. Mistr mladíka vyslechl a pak pravil. Pověz mi to. Já to nevyzradím nikomu. Bojíš-li se však mě to vyzradit, jdi k duchovnímu a tomu to pověz. Nechceš-li to však ani knězi svěřit, tedy jdi za město do polí, vykopej tam jámu, strč do ní hlavu a po třikráte opakuj zemi tajemství, které tě tak trápí, a na to opět jámu zaházej. Mladík si vybral z rad svého mistra tu třetí a odešel za město do polí, vykopal tam jámu, naklonil se nad ní a po třikráte opakoval: car Trojan má kozí uši. Pak zaházel jámu zemí a jen to učinil, už cítil, jak se mu v duši ulehčilo. A proto se vesele vrátil domů. Když uplynul nějaký čas, vyklíčil v místě oné jámy bezový keř, který měl tři krásné větve, přímé jako svíce. Přišel tam pastýř se svým stádem a když spatřil bezový keř, uřízl si jednu jeho větev, aby si z ní vyrobil píšťalu. Ale sotva, že začal na ní pískat, ozval se z ní hlas. Car Trojan má kozí uši! Sotva se o tom car Trojan dozvěděl, kázal přivésti holičského pomocníka a zahřměl na něho. Darebáku, co si to rozhlašoval lidu o mně? Nebožák holič však počal caru přísahat, že žádnému nic nepovídal, ačkoliv dobře viděl carovi kozí uši. Tu vytrhl rozhněvaný car šavli, chtěje mu srazit hlavu. Poděšený holič padl před carem na kolena a jal se nyní pěkně po pořádku vypravovat, jak se vše zběhlo. Jak pověděl zemi své tajemství, jak na tom místě roste bezový keř a každá píšťala, vyrobená z jeho prutů, vydává stejný hlas. Tehdy car poručil zapřáhnout a jel s holičským pomocníkem na to místo, aby se přesvědčil, je-li vše pravda, jak to chlapec povídá. Když tam dojeli, spatřili na keři již jen jeden prut. Car Trojan poručil, aby z toho prutu udělali píšťalu, že chce slyšet, jak bude pískat. Když tak vyrobili píšťalu a počali na ní pískat, vydávala hlas. Car Trojan má kozí uši! Tu uvěřil car Trojan, že na zemi nelze ničeho utajit. Daroval onomu holiči život a posléze dovolil, že každý holič smí cara holiti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho, dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.

0: Jeskyňka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám.

0: díval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
2: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, krtku, naučím lítat.
3: Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil provině koloběžku. Už se smrákalo. Ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově straší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prvé viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům. Že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prečků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit. A to hned dnes. Kluci, poklekání sraz u školy a jde se na věc. Rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov vartovat strašidlo, neřekl nikdo. Ještě by jim to dospělí pokazili. Celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítkův povel zatajili dech,

Zazdálo se jim, jako by na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky, do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Plesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se. Nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. No a co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden, hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. Další krůček k rohu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval, ona mě ta potvůrka čas od času uteče, Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider, na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. Tak, a nová záhada. Když to včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo, ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.

0: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně a vytáhl pambu ví odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu, to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se. Tak napřed hodně pomalu. Neptejte se, hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou! Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo.
2: Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nazvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal. Co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal. Ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal. Heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla. Ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni je ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel. Buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil. A teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal. A máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se. Od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl. Tvoje chyba, krokodýle. Proč si pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným, než s vlastním rozumem.

0: Zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo zde Derónovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Deterona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederon. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
0: Hihlík se zbavil roubíku a horčně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederon.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrabuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát Spigy.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si nahoněnou s motýly. Vonělo ke kytičkám? A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který štípe? Ale ovád bzučí jinak. Tohle bude asi včelička, řeklo si štěňátko a trochu se rozlobilo, že ho tak polekala. Já ti dám, pěkně tě proženu, že si to budeš dlouho pamatovat. Ale kde je? Teď tu byla a najednou tu není? Ozvalo se znova, jako kdyby se mu včelička smála. Počkej, až já tě chytím. Nic ti nepomůže, že se schováš do kytiček. Mně neutečeš. Už ji vidělo. Už po ní chňaplo, ale včelička najednou vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni odněkud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té vonavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to vonavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se. Všeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. A konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka. Divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak. Hučící černý mrak. Kde se tu vzal? A co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole. Dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. To byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleď se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš? Divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbyla ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleď. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo a místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměli čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosili šťávu, druhé s ní míchali a jiné zas mávali křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu. vzdychlo si štěně.
1: Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět?
0: Včela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív.
1: I jeho velikost byla v pořádku.
0: Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní.
1: To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen?
0: Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal.
2: A najednou, ťap, ťap, ťap, něco se hýbe u plotu.
0: Štěňátko zpozornělo.
2: Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat?
0: Ale včelky nedělají ťap, ťap.
2: Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr?
1: Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě,
2: co pak asi mají za lubem?
0: Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo, přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách.
2: Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého.
0: Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí.
2: Protáhli se dovnitř do domečku
0: a vzduchem zavoněl med.
2: Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím.
0: Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily.
1: A štěně za nimi. Přes pole, přes sad, přes louku.
0: Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku.
1: Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj. Ať ti neutečou.
2: Žádný strach, přede mnou se neschovají.
0: Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku.
2: Tak vy si myslíte, že mě napálíte?
0: Rozlobilo se štěně.
2: Však já vás dohoním.
0: A znova se za nimi rozběhlo.
2: Bojte se! Už vás mám!
0: Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy.
1: Najednou bylo docela zdravé.
0: A myšky? Ty se chytili sami, zamotali se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutáleli se do rybníka.
2: Teď máte, co vám patří!
0: Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník.
2: Takový osud čeká všechny zloděje.
0: A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel.
1: To myšky, já ne, vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu.
0: Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad stříškou. Už hrozí vniknout dovnitř.
2: Štěňátko zavřel oči.
0: Ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se A když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu. Tak včeličky se nezlobí, vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, voňavé dobroty.

0: písnička štěněčí.
1: Jak šejtroček vezl sám sebe na svatbu. Valach Žemlička se nikdy nezbavil té své sumčí nátury. Když jeli kolem větší vody, musel mu šejtroček stínit oko, co bylo k vodě blíž. Jinak Žemlička s vozem rovnou na hlubinu. Jednou jeli ze dvora králové. Řeka se tam točí. Šejtroček nestačil přeskočit Valachovi od oka k oku. Žemlička zahlídl proud a už se k němu nese přes příkop. Prr, už šejtroček nestihl zavolat. Valach vpředu a vůz za ním, všecko to vletělo do řeky. Šejtroček nahoře na kozlíku jen přistrkoval kolena až k bradě, aby mu nenateklo do holínek. Ve chvilce se všechno srovnalo a uklidnilo. Vpředu pluje Žemlička, kopyty pracuje jako parník kolesem a za ním se nese vůz jako velebná archa. Šejtroček ji kočíruje a na labském břehu tlučou lidi čepicemi o zem a volají: to je forman, ten se vyzná i na rybí silnici. Všecka sláva ale šejtročka přešla, když o kus níž vyjeli z vody zpátky na cestu a stočili se k Jičínu. V holínkách měl jako ve sklenici, kalmuk sušil na biči a čepici ždímal. Do toho povrzávala kolesa, jak z nich řeka vyplavila kolomas. Foukal ostrý větřík a záblo. Šejtroček si vymýšlel hřejivé myšlenky, aby mu na kozlíku bylo pohodlněji. Až vkročím do své chalupy, nesmím tam uvidět víc vody, než na hrňoul čaje s rumečkem. Všecku tu mokrotu schodím ze sebe dolů a rovnou se skácím do suché postele. Nejlíp ale by bylo mít doma mladou ženu, aby mi chalupu pěkně vytopila. Jen si pomyslel některou z těch myšlenek, Valach Žemlička vpředu u oje se tomu vždycky zasmál. Čemu se pořád řechtáš? Okřikl ho šejtroček. Žemlička na to nic, ale smál se celou cestu až domů. Když dojeli, opatřil šejtroček Valacha i vůz a rázuje si to přes dvůr a těší se na suchou chalupu. Otevřel dveře do síně a v tom se mu přes špičky holínek přelije vlnka vody. Je tohle chalupa nebo rybník? Rozčilil se šejtroček. A z temné síně mu odpoví hlas, jemný jako pramínek. Pozor, nešlápni mi do studánky. Šejtroček počkal, až si oči zvyknou na šero. A pak se podíval ostřeji. Uprostřed síně sedí na patách jemná panenka v bílé košilce. Dloube prstem do hliněné podlahy a hloubí si tam studánku. Šejtroček si na panenku vyjel. Co mi to tu vyvádíš? Už to bude, řekla mírně panenka. A kdo vlastně jsi? Vyjel si znovu šejtroček a dívá se, jak ze studánky vyplynula další vlnka. Panenka se zarazila, otřela si od země umazaný prst o košilku a řekla: to už nevíš? Já jsem přece ta víla, co si jí pomohl se studánkou v lese. Potom to šejtročkovi vysvětlila. U koho si studánková víla z vděčnosti udělá studánku, tomu musí být věrná až do smrti. A to zas ne, já tě nechci, povídá šejtroček, odešel do světnice a usadil se za stůl, aby byl co nejdál od studánky. Je s tebou moc vody. Ale to jen pro začátek, než tu studánku pořádně seštýmuju, řekla pramínkovým hlasem víla. A just ne, křikl Šejtroček. Co tak spolu rozprávěli, že Mlíčka ve stáji do toho pořád řechtal. A just, justovní ne, křikl znova Šejtroček. Vyskočil si na pec, kam bylo od studánky nejvýš, a tvářil se tam jako mrak. Panenka zatím uhlazovala vodu ve studánce a prosí a přemlouvá Šejtročka. Já umím i jiné věci. Dovedu jen ze samé vody uvařit silnou hovězí polívku. A když řeknu vodo per, všecko prádlo se hned samo vypere. Kytky na zahrádce by se nemuseli zalívat a pod ořechem bych zařídila pramen, aby neupíjel jabloním. Tak co, chceš mě? Z mraku na peci jen blízklo. Nechci! Tak to já ale musím plakat. Plač si! Ještě radši ne, potřásla hlavou studánková víla. Podívej, a umít vůz, na to já jen si pomyslím a už to je. Valacha bys taky hřebelcovat nemusel, to bych taky já sama. Nic a nic! Střelil z pece dva hromy za sebou Šejtroček a zavřel oči. A že bude spát, ať si studánková víla pláče. Plakala tak tiše, že to Šejtročka ani jednou nevyvolalo ze spaní. A protože byl utrmácený od kočírování, spal dlouho, spal tvrdě jako dub, ale druhý den odpoledne se přece jen probudil. Dívá se po světnici. Ajajaj. Ve světnici už je naplakáno až površek kredence. Hrnky s malovanými švestičkami jsou plné slz a stůl a židle plavou jako loďstvo. Studánková víla pořád pláče a studánka v síni jí pomáhá. Vyplavilo to pole na skouta za pecí, rozmáčelo cukr i sůl. Už to dosahuje málem k provlhlým holínkám na bydle nad pecí. A teď už Šejtročkovi až po bradu. Nechci tě, křikl Šejtroček. Už ho to mokře studí pod samým nosem. A v té chvílce se studánková víla rozplakala nejusedavěji. Já tě mám, Šejtročku, tolik ráda a já tě musím utopit. To je to slovo, co jsem chtěl slyšet. To je to pravé a upřímné slovo, povídá forman Šejtroček. Tak já si tě tedy beru za ženu. Jen Šejtroček dořekl, všecka slzavá voda se odlila. Studánková víla si začala říkat Julča a dala se do hospodaření v chalupě.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: vlažném mraveništi.
1: Ach jo.
0: Ale co pak to, co pak to? To mě vítáte s pláčem?
2: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
3: Takové neštěstí.
1: Ach jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
2: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlinko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
3: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale Trumbelínku, kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? K čemu?
2: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů. No ne?
3: No jo, vlastně no ne.
2: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
0: Je.
3: Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit? Vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
3: Jo. No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky. Jo. A asi 20 špalíčků dřeva. Jo. Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem. Jo. Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk. Jo. Tiše. Už jdou.
4: Gandalf, píše bez dechu, jdeme po mechu. Gandalf,
5: Houbidor, stát! Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kukly tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu hr na ně.
6: No co je?
5: Popředu.
7: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
8: Já taky ne.
5: Tisícku sadel, proč ne?
7: Poslušně hlásím, že jsem nějaký přilepený.
8: My taky.
5: Tisíc jahličin hrom.

0: vzdal?
1: Já? Nikdy. Leda hned teď.
0: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
1: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na mucholapu. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
0: No co? Zavřeme vás.
1: Aha.
0: A z vašeho mraveniště si vyžádáme výkupné.
1: Ha?
0: Kukly. A všechny, které v něm jsou.
1: Ale to byste neměl, pane. Už tak je s naším mraveništěm skoro amen. U nás je bída. Mraveniště se nám bortí. Potřebujeme zedníky. Máme hlad, potřebujeme lovce. Proto jsme podnikli tuhle výpravu. My nejsme lupiči, jsme jenom nešťastní mravenci. Omlouváme se vám.
0: A co vaše královna?
1: Zahynula.
0: Je.
1: Jedinou naší nadějí jsou dnes poslední dvě kukly, které nám ještě zbyly. Doufáme, že se nám z nich narodí nové královny. Pak budeme spaseni.
0: Kuřihlásku a trumbelínku.
2: Zde jste?
0: Uvolněte zajace a postříkejte je rosou.
2: Podle rozkazu.
3: Podle rozkazu.
1: Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. Je pro mě potěšením být přebožen tak velkorysým sokem.
0: Co? Sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
1: Jo. Chci říct, podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná Louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni jako jeden jediný obrovský mravenec jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
5: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mraveništi. Nazdar! Louka zdraví, Pařes! Nazdar! Když se ruka k ruce vyne, mraveniště nezahyne. Nazdar!
4: Ano, nazdar! Vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem. A bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
0: A co máte tady, příteli?
1: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
0: Poslyšte? Jako by tam něco plakalo?
1: Pro pána, že by se už... Generále! Jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva,
6: sláva!
1: A budeme mít nové mravence, spoustu králů.

0: krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo!
1: Pepiku!
2: Nazdar!
3: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák bručí, komár piští, všechno pádí k mraveništi, tam a pak zas naspáty, a to je konec pohádky. A to je konec pohádky.
4: Jak si hráli se zimou. Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

0: přežije.
1: Všichni pomáhali Kovaříkovi skládat z fůry polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení. To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loučení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem Kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku. S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou. A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima. Se mnou, zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem. Podejte mi ruce. Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní. A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahřáli. A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel Kovařík a přivezl muzikanty. Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás. A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos. Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s Kovaříkem. Pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška. Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci. My za tebe zatím budeme svítit. Ale světluška, že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion.
2: Svítit přece mají světlušky a ne bábovky, plakala světluška.
3: Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci.
1: A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčela je za dveře. A potom světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky. Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na světlušku se dostal pořádný kus bábovky.
2: Děkuju, řekla. Ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá.
1: Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na světlušku se mračili.
2: Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala světluška. Jsme přece kamarádi.
1: A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit.
2: Co pak máte v tom hrnci?
1: Vyptávala se ta zvědavá světluška a zaťukala na něj, jestli je plný. Byl. Byl plný zimy. A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků. Zima byla venku.
2: Jú, teď dostaneme, lekla se světluška.
3: Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brumdou.
1: A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned, sestřička naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otcozrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
2: Tram tadadá! Lekce šestá. Světelné signály.
3: Ano, ano. Světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
2: Pani Taťolda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy. Lépe než jelena.
3: No, tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
2: Stůj!
3: Ano.
2: Nebo střelím.
3: No, žádné střelím. Stůj.
2: Já stojím, Taťuldo.
3: A žlutá znamená?
4: Pozor, změna světelného signálu.
3: A zelená znamená co, Máničko?
4: Ta znamená volno přecházejte.
3: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
2: Kde?
3: A vy jste začali přecházet.
4: Ano, pane Spejble.
3: A co uděláte teď?
2: Kdy?
3: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
2: Já to vezmu fuframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, že ano?
4: Já ne. Když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím na zpátek.
3: Chyba, Máničko.
4: Jak to?
3: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
2: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, že ano, tati?
3: Žádným fofrem. hbitě, ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
2: Ale tatí...
3: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
2: Taky?
3: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
4: Znamená volno.
3: Volno.
4: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
3: No a vidíš, a může. Na to pozor.
4: Jak to, že může, když my máme zelenou?
3: Může. Vysvětli, proč, hurvínku.
2: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
3: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
2: Ale vážně.
3: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
4: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
3: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky, víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
2: A skříží ti cestu, že ano?
3: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
2: Potom musíme uhánět jako o závod.
3: To taky, ale než... začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
2: Jak?
3: Pokaždé se rozhlédni.
2: Rozhlédni.
3: A jak se rozhlédneme, Máničko?
4: Pokaždé, pane Spejble.
3: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurvínku.
2: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
3: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
4: Z garáže.
3: Prosím tě, z garáže nebo rýnout, to je úplně jedno. Auta přijíždějí...
2: Zleva.
3: Zleva, ano. Tudíž, než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
2: Nahoru.
3: Pak teprve vkročím do vozovky.
4: Aha, když ovšem zleva nic nejede.
3: To dá rozum. A pak se hned na to podívám...
2: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
4: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
3: No konečně.
4: Že?
3: No dobře, Máničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou...
2: Přijíždět zprava.
3: No vidíš... Leze to z tebe jak z chlupatej deky. A teď pozor, hyhňáci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Hurvínku?
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: citu.
1: Byl jeden král a měl 3 dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny 3 rád.
2: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
3: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
2: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
4: Já jsem nejstarší, tatínku.
5: A já nejhezčí.
2: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
4: Já vás, tatínku, miluji.
2: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
3: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
2: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
5: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
2: Taky jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
3: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
2: Jako co?
3: Jako sůl.
2: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
3: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
2: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
3: Ale tatínku, život bez soli.
2: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
3: Tatínečku.
2: Tak už jdi.
1: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
6: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
3: Ráda, babičko.
6: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
3: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
6: Však já tě to naučím.
3: Děkuji vám, babičko.

0: tatínku, tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné. Já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: chlapci odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si krát, když to nějak nezařídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticha až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: Kam pak, děvenko, proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný, jak návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustíte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata a po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane? Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zas já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naše.

Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

0: básničku.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: A teď ještě jednou.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Hruška s myškou na to nestačí. Tak zavoláme žirafu a krokodýla Pepu, roh a tygr taky přikvačí.

děti jsou asi, děti se jim vůbec nelíbí. A nebo jsou to princezny a mají zlaté vlasy, krásný princ je brzy políbí.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Maminko, můžu ven, poprosila Moja.
1: Tak běž, ale jen na chvilku, brzy bude oběd. Moja vyběhla na sluníčko, okoukla šplhací stromy, rozhrnula rákosí, aby zkontrolovala hladinu jezírka a pak vyrazila na kopec. Až nahoru však nedošla. Co to je? V trávě něco modře a zeleně zářilo. Moja se zastavila a naklonila hlavu ke straně. Potom tu zeleně a modře zářící věc obešla. Byla zapadlá v trávě, ale i tak bylo vidět, že je hodně dlouhá a úplně placatá. Moja se k ní přiblížila a konečkem prstu se jí opatrně dotkla. Nic se nestalo. Ta věc jí nekousla a dokonce se ani nepohnula. Moja si dodala odvahy a vytáhla ji z trávy.
0: Takovou krásu ještě neviděla. Bylo to velikánské ptačí pero s třpitivým okem na konci. Moja měla z toho oka nejdřív trošku strach. Ale jak se jí z té trošky strachu zachvěly ruce, oko už na ní nehledělo tak upřeně a pero změnilo barvu, jako kdyby přes něj přeběhla duha. To musím všem ukázat. Moja se rozběhla domů. Před pavilonem jako obvykle přežvikovala čerstvé lístečky teta Šinda. Podívejte to, ukazovala jí nadšeně Moja překrásné ptačí pero. Šinda zvedla oči a lhostejně řekla,
2: paví pero.
0: Moja si však radost zkazit nenechala. Mami, vběhla dovnitř.
1: To je krása, Mojo, rozplývala se máma Kidživu. Že bychom si to tady vyzdobili?
0: Kde pak, řekl táta Richard, takové paví pero nosí smůlu.
1: A odkud ho vůbec máš?
0: Moja v rychlosti vypověděla, kde paví pero našla a pak si ho s mámou a tátou prohlíželi. Nejvíce jim líbilo, jak mění barvu a honili na něm duhu ještě dlouho do odpoledne. Paví pero bylo od toho dne největším Mojiným pokladem. Dobře si ho schovala poblíž rákosiny a kdykoliv směla ven, ze všeho nejdřív si ho běžela prohlédnout a potěšit se s ním. Až jednoho dne krása jejího pokladu vybledla stejně jako obloha po západu slunce. Moja zrovna po čtyřech vylézala spoza keřů a když zvedla hlavu, oslnila jí ještě neuvěřitelnější nádhera. Nevěřícně zamžikala. Pak si uvědomila, že je to ohromná spousta pavých per a také si všimla ptáka, který se tou spoustou per honosil. Na hlavě měl korunku a díval se na ní. Pav! Vydechla a honem zdvořile pozdravila. Dobrý den!
2: Zdravím, prohodil pav. Ty jsi ta Moja, co se o ní občas mluví?
0: Ano, odpověděla Moja. A jak mluví?
2: Prostě mluví. Jsi známá a populární. No, tolik jako já ne. Ale trošku ano. Ačkoliv ani pořádně nevím proč. Nejspíš, že jsi ještě mrně. Až vyrosteš, nikoho už zajímat nebudeš.
0: To snad nevadí, prohlásila zvesela Moja. Když ale viděla, jak se její nový známý zatvářil, raději stichla.
2: Jak to, že nevadí? Chci snad být úplná nula? Durdil se páv.
0: Ze mě si vezmi příklad. Všichni mě obdivují.
2: Jsem nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější.
0: A co bych měla dělat, abych nebyla ta mula? Zeptala se Moja.
2: Nula, ne mula, opravil jí páv. Co bys měla dělat? No, krásná jako já nebudeš. Chytřejší také ne, když si pleteš nulu s mulou, ale můžeš se naučit zpívat. Zpěvačky ty obdivují úplně všichni.
0: Jú, zaradovala se Moja. Zpěv a hudba, to je její. Proč vstává každý den první? Přece proto, aby slyšela zpívat ptáky.
2: Hned však zasmutnila. Jenže kdo by mě tak mohl to zpívání učit? Kdo jiný než já? Nafouknul se páv. Jsem nejen ze všech nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější, jsem i ten nejlepší zpěvák.
0: To budeš hodný, páve, moc děkuju.
2: Tak zítra ráno, řekl páv a pyšně odkráčel.
0: Moja se celá šťastná rozběhla domů. Má nového kamaráda. Ten kamarád je krásný a chytrý a ještě tak hodný, že ji naučí zpívat. Ráno Moja nemohla dospat. Tak se těšila, že jí páv bude učit zpěvu. Jenže čekala a čekala, sluníčko stoupalo po obloze a páv pořád nikde. U všech bílých goril, vždyť propásno oběd, uvědomila si, když ji začalo kručet v břiše. To bude doma zle. Čekala však dál a nakonec se dočkala. Zdravím, Mojo, zavolal na ní páv, jako by se nezdržela ani o minutku. Ale páve, začala Moja potichu. Já vím, přerušil jí páv. Musel jsem dát nějaké rozhovory, to víš, nejsem pánem svého času. A znovu začal Moje vykládat, jak je nejkrásnější, nejchytřejší a také nejslavnější. Moja se na něj dívala s otevřenou pusou. To měla štěstí, že páva potkala. Potom přece jen došlo na výuku zpěvu. Tak Mojo, nejdřív stupnice. Moja nevěděla, co jsou stupnice, ale pochopila, že páv čeká, až začne, a tak spustila.